Slyšeli jsme nahrávku opery Norma, osoby a obsazení. Oroveso, vůdce druidů, Alistair Miles, bas. Norma, jeho dcera, vrchní kněžka druidů, Edita Gruberová, soprán. Polione, římský prokonzul v Galii, Achilles Machado, tenor. Adal Giza, mladá kněžka Irminculova chrámu, Elina Garanča, mezzosoprán. Clotilda, Normina důvěrnice, Judith Howard, soprán. Flavio, Polionův přítel, Ray Wade, tenor. Vokal ensemble Rastatt a Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz řídil Friedrich Haider. Sopranistka Edita Gruberová proslula nejen výjimečnou interpretací Belliniho Normy, ale i řadou dalších belkantových rolí. A trojici z nich si teď postupně připomeneme. Bude to takzvaná Tudorovská trilogie Gaetana Donizettiho o anglických královnách. Nejprve se zaposlouchejme do předehry a poté finále druhého dějství opery Anna Boleynová z roku 1830. Půjde o nahrávku z roku 1995, ve které se po boku Edity Gruberové představili José Bros jako Lord Ricardo Percy, Igor Morozov jako Lord Rochefort, Ellen Schneiderman jako páže Smeton a José Guadalupe Reyes jako Sir Harvey. Sbor a orchestr maďarského rozhlasu řídí Elio Bon Compagnie.

Poslouchali jsme finále opery Anna Bolejnová z roku 1830. Na nahrávce z roku 1995 se po boku Edity Gruberové představili José Bros jako Lord Ricardo Percy, Igor Morozov jako Lord Rochefort, Ellen Schneiderman jako páž Smeton a José Guadalupe Reyes jako Sir Harvey. Sbor a orchestr maďarského rozhlasu řídil Elio Bon Company. Na operu Anna Bolejnová dějově volně navazuje další Donizettiho Belcantový skvost, opera Marie Stuartovna z roku 1835. Uslyšíme předehru a výběr scén z nahrávky z roku 1997. Edita Gruberová zpívá Marie Stuartovnu, Gerard Häusler, Lorda Cecila a Markus Holop, Lorda Talbota. Mnichovský rozhlasový orchestr řídí Elio Bon Company.

Poslouchali jsme výběr scén z opery Gaetana Donizettiho Marie Stuartovna. Solisty v čele s Editou Gruberovou a Mnichovský rozhlasový orchestr řídil Elio Bon Compagni. Trojlístek Donizettiho Anglických královen uzavírá Alžběta I. z opery Roberto de Verre z roku 1838. Uslyšíme předehru a finále třetího dějství na nahrávce z roku 1994. Zpívají Edita Gruberová, Dolores Ziegler, Ettore Kim a Benoît Boutet. Orchestr Philharmonique de Strasbourg řídí Friedrich Haider.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Dnešní téma ve mně evokovalo vzpomínky na krušné dětství poznamenané hodinami klavíru. Jména jako Sarauer, Dusík, Černý zněla tehdy v mých uších stejně hrozivě jako Frankenstein nebo Drákula. U klavíru se mnou sedávala má jemná matka, kterou jsem ovšem svou hrou nejednou rozlítil tak, že sáhla i k fyzickým útokům. Jednou jsem dokonce od ní dostal po hlavě umělohmotným škopkem, kterým jsem měl podloženy nohy. Znělo to zhruba takto. Když to viděl táta, zželelo se mu nás obou a napsal mi cyklus skladbiček, které znějí doslova virtuózně a přitom jsou velmi lehké. Některé kousky dokonce napsal ve dvou verzích a já jsem si mohl vybrat, která mi půjde lépe do prstů. Milí posluchači, pokud dnes vaši potomci hrají v hodinách klavíru Voršilskou uličku Ilji Hurníka, vězte, že každý její tón byl odzkoušen na mých nemotorných prstech. Poslechněte si části Prapory vlají, Veselý listonoš a V hudební škole, kde se na struny připevňují kolíčky na prádlo.

Jo, tento snímek jsem tady v rozhlase nahrával, když mi bylo 12 let. Kde už to je? Ale znovu se učit na piano, to už bych nechtěl. Ale proč vám to všechno povídám? Tuhle ta Voršilská ulička je mezi ostatními instruktivními skladbami výjimečná tím, že je efektní a vypadá mnohem těžší, než je. Třeba v podivné písničce se grandiózním rozloženým akordem ve fortissimu rozezní celý nástroj. Dítě se ve velkých skocích s jistotou strefuje do černých klapek. Ve skutečnosti je však úplně jedno, do jaké klávesy udeří. Autor to nechává zcela na něm.

Tato efektnost většině ostatním instruktivním skladbám chybí. Dítě se pak pachtí s něčím, co ani při dokonalém provedení nemůže na nikoho udělat dojem. Na druhé straně je to i taková zatěžkávací zkouška. Dítě, které tyto krušné začátky úspěšně překoná, bude moci být připuštěno k Mozartovi a Bachovi a Beethovenovi a ta možnost vlastníma rukama si osahat jejich dokonalou hudbu, to je zážitek, kterému se těžko něco vyrovná. Vymýšlení instruktivních skladeb ale není jen skladatelovou jednostrannou službou dětem. Autor při jejím psaní získává i něco pro sebe. Chce si totiž vyzkoušet, jak jeho invence pracuje ve stížených podmínkách. Napsat působivé dílo pro 150členný orchestr je jedna věc, ale vymyslet hodnotnou skladbu pro žáčka, jehož malá ručka tak vezme oktávu a prsty na levé ruce se sotva hýbou, to je úkol hodný mistra. Johann Sebastian Bach v této zkoušce obstál. Jeho knížka pro Annu Magdalenu Bachovou se dobře hraje a přitom je v ní kus báječné barokní muziky.

Stejně dobře uspěl ve svých instruktivních skladbách Igor Stravinský. Jeho cyklus Pět prstů jsem se učil zhruba jen 3/4 roku, z čehož vyplývá, že pianistické nároky jsou tu téměř nulové, ale Stravinského rytmický dráb kouká z každého taktu. Totéž platí i pro jeho snadné 4-ruční kousky.

Pak existuje celá řada skladeb, které svým názvem naznačují či předstírají instruktivnost, ale ve skutečnosti to jsou koncertní skladby. Běda kantorovi, který by svému svěřenci uložil studium třeba takových Schumannových dětských scén. Byly by z toho jen pot a slzy a v rodině malého klavíristy by se občas odehrávaly scény poněkud jiného druhu.

Také Debussyho dětský koutek je pro děti nedostupný. Ne, že by se nedal zahrát. Tu a tam se něco vynechá, něco se rozmázne pedálem a zbytek se nějak pochytá. Ale takový přístup není právě pedagogický a dítě by mělo hrát jen takové skladby, které je schopno zvládnout dokonale. Na dětský koutek si dítě může troufnout, až už nebude dítě.

se dostává do ráže, zapomene na svůj původní záměr a píše hudbu čím dál těžší. První větu čtyřručního cyklu Maurice Ravela zvládnou i děti. Ale tato věta ve Fizdur, podobně jako sirky či tuba z prášky, dětem do rukou rozhodně nepatří.

Také v klavírním cyklu Mikrokosmos nechal Bartók skladatel plavat Bartóka pedagoga a od opravdu lehkých kousků přešel k virtuózním skladbám. Postupovat od snažšího k složitějšímu je sice zásada Jana Amose Komenského, ale co je moc, to je moc.

Dnes jsme se tedy drželi klavírních skladeb pro děti. Vedle nich existují skladby o dětech, skladby inspirované dětským světem. Jim se budeme věnovat příště. Nabídnu vám ale ještě jednu instruktivní skladbu. Už ne klavírní, nýbrž orchestrální. Benjamin Britten napsal dílko zvané Průvodce mladého člověka orchestrem. Jde vlastně o variace na Purcellovo téma. Každá z variací je přednášena jinou orchestrální sekcí a vše je opatřeno komentářem. Nakonec, jako v každých pořádných variacích, zazní velkolepá fuga, kde si zahraje celý orchestr. Britten tu tedy nenabízí pomocnou ruku budoucím instrumentalistům, nýbrž posluchačům, kteří touží proniknout do skrytých zákoutí hudebního světa. Přestože mi tak trochu fušuje do řemesla, musím uznat, že to dělá dobře a jsem ochoten uvolnit mu prostor v závěru dnešního Da Capa. Milí přátelé, příště nashledanou.

zasvěceným pohledem zjistíme, že dechové nástroje jsou vlastně zdokonalené lidové píšťaly. Jsou ze dřeva celé nebo alespoň z části.

Žestěvé nástroje jsou celé kovové, nejčastěji z mosazy. Nejstarší žestě jsou trubky a rohy. Moderní nástroje jsou vlastně jejich potomky.

Na strunné nástroje smyčcové, ať malé nebo velké, nehraje se jen smyčcem, ale také se na ně drnká. Na harfu se ovšem jenom drnká.

A teď mi dovolte, abych vám ze skupiny bicích nástrojů symfonického orchestru představil nejdřív kotle. Určitě je znáte jako tympány.

A teď velký buben a činely. Tamburina s trianglem. Malý buben a čínský blok. Xylofon. Kastaněty a gong. A než zasní všechny nástroje společně, zapráská ještě bič.

Celý orchestr jsem vám představil nástroj po nástroji, skupinu po skupině. A teď zazní společně. Potůčky nástrojů, vždy jeden po druhém, každý svým pramínkem, ve stejném pořadí, vytvoří řeku tónů, slije se do břehu orchestru a z jeho hlubin zvedne se chorál žestů a zazní velebné perslovo téma.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Mimořádně ceněný byl Ital Antonio Vivaldi už za svého života. Jako výteční houslista, úspěšný pedagog v benátském dívčím sirotčinci Ospedale, který díky němu také záhy proslul uměním svých schovanek, a samozřejmě jako skladatel, autor 800 děl, z nichž 500 jsou koncerty pro nejrůznější nástroje a nástrojové kombinace. Čtveroročních dob patří k nejznámějším koncertům do dneška. A my si teď poslechneme první větu prvního koncertu, tedy Jara, jehož úvodní sonet mluví o spícím pasáčkovi kos po boku se svým věrným psem. Hrají německá houslistka Anne-Sophie Mutter a trondheimští solisté.

Základní dílo německé romantické opery, zasazené navíc do českého prostředí, konkrétně Šumavy. Úchvatné hudební vykreslení přírody nebo nadpřirozených bytostí. To vše je Čarostřelec, opera Karla Marie von Webera. Od prvního provedení v roce 1821 dodnes mimořádně úspěšná a posluchačsky oblíbené dílo. Opera přímo oplývá působivými místy prakticky od předehry. Ve třetím dějství pak najdeme i tento slavný čtyřhlasý sbor myslivců, příhodně se čtyřmi lesními rohy. Royal Opera Chorus a Orchestra of the Royal Opera House z londýnské Covent Garden.

Otevíráme partituru jednoho z nejoblíbenějších houslových koncertů 20. století. Je podepsána jménem Igora Stravinského, označovaného mnohými za největšího skladatele minulého století. Jako chameleon procházel ve své tvorbě mnoha styly. Střebával ruský folklor i jazz, dospěl k neoklasicismu, v němž se sice podržel, řekněme, tradiční formy, ale vždycky ji naplnil mimořádným a originálním obsahem. Právě tak je tomu i v houslovém koncertu z roku 1931, psaném pro polského houslistu Samuela Duškina, který také skladateli s houslovým partem vydatně pomáhal. Finální, čtvrtá věta koncertu D-dur je sledem několika různých epizod, které se střídají jakoby metodou střihu. A její titul, Capriccio, je celkem přiléhavým označením vzhledem k charakteru hudby. Premiéru v roce 1931 hrál Samuel Duškin a sám Stravinský řídil orchestr Berlínského rozhlasu, který také koncert vysílal v přímém přenosu. My si temperamentní Capriccio z koncertu D-dur poslechneme v podání Itzhaka Perlmana a Bostonského symfonického orchestru zařízení Seijiho Ozawy.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Wolfgang Amadeus Mozart a opera Don Giovanni, duet Cerlini a Leporella, zpívají Arian James a Ildebrando d'Arcangelo, anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Symfonie je skladba pro orchestr, obvykle čtyřvětá, někdy jen třívětá. První věta bývá v sonátové formě, následuje odlehčené skerco a věta pomalá, vše uzavře virtuózní finále. Od Haydnových dob symfonie postupně nabývala na délce a významu. Dnes ji chápeme jako obdobu románu, tedy jako rozsáhlé dílo přinášející silné umělecké hodnoty.
1: Jednou z nejčastěji upravovaných a i v popkultuře nadšeně přijímaných melodií německého skladatele Johannesa Brahmse je téma třetí věty jeho třetí symfonie F-dur. Objevilo se jako melodie v písních Franka Sinatry nebo šansoniéra Eva Montana. Znělo několikrát ve filmech. Jeden z roku 1961 byl tou melodií doslova protkán a má Brahmse i v názvu. Emevu Brahms? Máte rádi Brahmse? Věřím, že ano. A že to potvrdí i ta geniální melodie, jejíž síly si byl dobře vědom i skladatel, když své tóny upravil pro dva klavíry. Teď je rozeznějí dva nizozemští pianisté, Lodewijk Collet a Jakob Bogaert.

Celým liturgickým rokem protestantské církve provázejí texty kantát Johanna Sebastiana Bacha. Některé si dokonce všímali zvláštních příležitostí mimo liturgický rok, třeba voleb městské rady v Lipsku. Hudební jazyk 220 Bachových kantát obsahuje téměř všechny oblasti vokálně-instrumentální hudby, od doprovázeného chorálu po složitou vokálně-instrumentální polyfonii. A i když se někdy Bach opakoval, zkrátka použil už uplatněný motiv znovu, dá se říci, že nelze sáhnout vedle. Každá kantáta je skvostem sama o sobě, ať je z Výmarského, Ketenského nebo Lipského Bachova období. Ta, do níž vstoupíme v zápětí, byla napsána ve Výmaru a poprvé hrána na Květnou neděli roku 1714. Však také o svátku, který připomíná slavný Kristův vjezd do Jeruzaléma, říká: Vítej králi nebes, Himmelskönig sei willkommen. Dávala se ovšem i při svátku zvěstování Panny Marii. Sonátu z kantáty hraje italský soubor Akademia Byzantína, který řídí Ottavio D'Antone.

Dmitrij Šostakovič, valčík z hudby k filmu Sofia Petrovskaja, opus 132 Šostakovičův. Royal Concertgebouw Orchestra řídí Ricardo Chailly.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Friedrich Chopin, Scherzo pro klavír cis-moll opus 39, hraje Ivan Moravec.

D-dur, vaše tónina. Jan Václav Stamic z Mannheimské školy, jeden z těch, kteří zdokonalili sonátovou formu, a jeho symfonie B-dur, třívětá, poslechneme si ji celou. Slovenský komorní orchestr řídí Bohdan Varchal.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Jedním ze skladatelů, kteří se během svého života dočkali velkého nebo maximálního možného uznání, byl Johann Josef Fuchs, dvorní kapelník tří rakouských císařů, jemuž podléhala veškerá hudební produkce ve Vídni, od císařského paláce v Hofburgu až třeba ke katedrále svatého Štěpána. Oslavovaný teoretik a pedagog, i skladatel, i když on sám se považoval hlavně za pedagoga. A to je prosím autorem 400 děl, včetně slavnostní opery Costanza e Forteza k pražské korunovaci císaře Karla VI. Českým králem. My teď necháme zaznít Fuchsovu oblíbenou serenádu pro dva hoboje, fagot, dvě klaríny, dvoje housle, violu a basso continuo. Chaconu z ní zahraje Concentus Musicus Wien s Nikolausem Arnokurtem.

Karl Philipp Emanuel Bach byl nejtalentovanější z Bachových synů. Patřil k těm, kteří se zasloužili o vznik nového hudebního stylu, klasicismu, aniž by zcela zavrhnul otcovu polyfonii. Toto je úvodní sbor z jeho Markových paší pod taktovkou Helmuta Rillinga.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert A mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

Na prvním místě v katalogu děl Josefa Haydna, který uspořádal Antony van Hoboken, nikoli chronologicky, nýbrž podle hudebních druhů, jsou Haydnovy symfonie. Dlouho jich bylo uváděno 104. S postupujícím muzikologickým bádáním se číslo pomalu zvyšuje a kdo ví, kde se zastaví. Pod číslem 100 je Haydnova symfonie G-dur, jedna z londýnských symfonií, která má přízvisko vojenská. Vděčí za to druhé větě s trubkovými fanfárami i kvazi vojenskými bubny, včetně tympánového virblu a takzvaných tureckých nástrojů, včetně trianglu. Tady je věta, díky níž se i celé symfonii číslo 100 říká vojenská. Komorní evropský orchestr Claudio Abbado.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Nino Rota, svita z filmu Waterloo. Filharmonický orchestr řídí Gianluigi Gelmetti.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
2: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Monteho duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Franz Berwald, švédský romantický skladatel, který mohl komponovat jedině tehdy, když mu fungovala sklárna, jejímž byl ředitelem, a jeho symfonie číslo 4, druhá věta. Hrají Göteborgští symfonikové, řídí Neeme Järvi.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Kvůli přesunu agend z úřadu vlády se dnes experti sejdou s šéfkou úřadu Bartou a ministrem Juchelkou. Americké síly opět zaútočily na Írán. Trump varoval, že pokud Írán nepodepíše dohodu, bombardování začne znovu. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. A bude velká oblačnost s přeháňkami a bouřkami, teploty do 18 stupňů. Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bartou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají. Vedení úřadu ale podle něj musí změnit přístup.
4: Pokud vedení úřadu myslí nabídku kompromisního řešení upřímně, musí tomu odpovídat i jednání s jednotlivými ministry. Nemůžeme být znovu postaveni před hotové rozhodnutí, o kterém není možné diskutovat. Takto se kompromis nevyjednává.
3: Jde o první ze čtyř naplánovaných schůzek. Příští týden se experti sejdou i s ministry kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Spojené státy znovu zasáhly Írán. Tentokrát zaútočili na systémy protivzdušné obrany, komunikační infrastrukturu a sledovací zařízení po celé zemi. Centrální velitelství oznámilo útok za ukončený. Donald Trump hrozí, že pokud Írán nepřistoupí na dohodu, útoky dnes v noci obnoví.
5: Americké námořnictvo, letectvo a námořní pěchota zasáhly dnes v noci přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, komunikační sítě a vojenské sledovací kapacity po celém Íránu. Donald Trump z Bílého domu řekl stanici Fox News, že americké síly vypálily 49 střel Tomahawk. Některé z nich dopadly jen 65 kilometrů od Teheránu. Trump hodlá bombardování pokračovat, dokud Írán neotevře Hormuzský průliv. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
3: Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, ve středu lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Už odletěl do Spojených států. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po víc než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
6: Byl bez příznaků, uplynula 21denní doba, po kterou musel být pozorován, a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
3: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Českému rozhlasu to včera potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Zdena Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
7: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
3: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
7: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
3: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Čekáme oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami. Během dne se objeví přehánky nebo bouřky. Večer by ale měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Na Jihomoravě až 20, na horách naměříme kolem 9. A vítr bude v bouřkách zesilovat, večer ale zeslábne. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
2: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu. A hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
8: Radioservis představuje
9: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
10: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
9: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
10: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
9: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, každý den nabízí příležitosti vydat se za novými zážitky. Tak v takové moravské Třebové se ode dneška zabydlí přímo v ulicích. Festival Rozmarné léto promění historické centrum města v otevřené jeviště. Plné divadla, nového cirkusu, akrobacie i žonglování. No a protože dnešní vysílání bude patřit nejenom kultuře, ale také historii, tak si uděláme výlet i na Zlínsko. V Jasené totiž po rozsáhlé rekonstrukci slavnost otevřou Mikuláštíkovo fojtství. Je to mimořádně cenná roubenka z poloviny 18. století a návštěvníky nově provede životem na valašské vesnici. A tak se tam vypravíme. Pojďte společně sám s námi. Na cestu vás zvou Nadežda Hávová
1: a Dagmar Kopečková. Kulturní zastávky propojíme hudbou. V této hodině vás čeká mimo jiné tvorba Arama Chačaturiana, Ludvika van Beethovena nebo Josefa Haydna. Je čtvrtek 11. června. Hezký den.

0: Jaroskur kvartet nám zahrál čtvrtou část smyčcového kvartetu Hámol Josefa Haydna. Je aktuálně 6 hodin 12 minut.
1: Začali jsme svižně a v tomhle tempu budeme pokračovat celé dnešní ráno a dopoledne. Papež Lev 14. včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu svaté rodiny, tedy Sagrada Familia, která se stala nejvyšší kostelní stavbou na světě. A stalo se tak po večerní mši v chrámu zaplněném tisícovkami lidí.
0: Ve svého milí papež připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a podporovat války. Papež se na věřící obrátil ve španělštině a katalánštině a v proslovu mimo jiné připomněl svého předchůdce Benedikta 16., který barcelonský chrám označil při své návštěvě v roce 2010 za viditelný symbol neviditelného Boha.
1: A ještě doplníme, že věž Ježíše Krista, která byla stavebně dokončená před několika měsíci, je vysoká 172,5 metru a překonala tak rekord, který držela mnoho staletí katedrála v německém Ulmu. Včerejší požehnání bylo naplánováno na sté výročí úmrtí architekta Antonia Gaudího.

0: To byl klavírista Rudolf Serkin, zahrál nám třetí část sonáty pro klavír číslo 30 E-dur Ludwiga van Beethovena.
1: Roubené Mikuláštíkovo fojtství v Jasené na Zlínsku se po rekonstrukci opět otevírá návštěvníkům. Stavbu z 18. století nechalo Rožnovské Valašské muzeum v přírodě opravit a také muselo zajistit její statiku i technické zázemí.
0: Uvnitř teď návštěvníky čekají nové expozice o životě fojtů, portáších i zbojnicích.
2: S Lenkou Drápalovou, náměstkyní Valašského muzea v přírodě, teď stojím uprostřed světnice.
3: Je tu vlastně celá expozice, ukázka toho, jak se na Mikuláštíkově fojtství bydlelo na počátku 20. století.
2: My tady stojíme u kachlových kamen. Tady vpravo je také sekretář, ve kterém jsou sklenice, porcelánový nábytek, historické fotografie. Jsou tu také čtyři postele. Pod zrcadlem stojí taky velká komoda, ve které je historické oblečení a Lenka Drápalová teď zavírá i obří šuplíky.
3: Tím záměrem bylo ukázat, jak se na fojtství žilo a také osvětlit vlastně tři fenomény. Život fojtu, život portášů a život zbojníků.
2: Připojila se k nám Dana Daňová, která je jednou z dědiček Mikuláštíkova fojtství. Když to teď tady vidíte, jaké jsou ty emoce?
4: Obrovské, já když jsem to tady chodila vždycky se na to mrknout v průběhu, když to připravovali, a když jsem tady uviděla zase vrácené obrázky našich staříčků, tak vám můžu říct, že mi vyhrkly slzy do očí a můžu vám říct, že je to jednak silná emoce a jednak je to obrovská radost, ale že tady je a že dál bude tím nejvýznamnějším objektem, který my v té Jasené máme.
2: Vy sama jste slyšela určitku mnoho historií.

0: že Foyt někde potřeboval vykonávat svůj úřad a hlavně taky, aby portáši měli kde svou stanici.
1: Portáši byli strážci hranic a dohlíželi na to, jestli se nepašuje tabák nebo třeba máslo. No a když tady přišli do světnice, tak rozhodně neminuli tento obrovský sloup, který stojí uprostřed.
0: No tak říká se, aspoň tak se to traduje, že když tady portáši přišli, tak vzali valašku a zasekli, než se zase vydali ven hlídat dědinu.
1: Říká Dana Daňová, dědička Mikuláštíková Fojtství, které se dnes po rekonstrukci znovu otevírá v Jasené na Zlínsku. Gabriela Hekl, Český rozhlas.

0: Kdo stojí za zvukem rozhlasových symfoniků?
1: Hudebníci, jejich nástroje a zákulisí.
0: Vždy ve čtvrtek představujeme v našem studiu ty, které obvykle slyšíte jen jako součást velkého celku.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví sté výročí i v Mozaice.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: První část Svity pro orchestr z hudby k dramatu Lermontova a Ramacha Chaturiana jsme slyšeli v podání Státní filharmonie Brno, kterou řídil Jiří Bělohlávek.
1: A když už je řeč o dirigentovi Jiřím Bělohlávkovi, tak přidám ještě jedno velké dirigentské jméno, Petr Popelka. Právě on se stane novým generálním hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově, a to od sezóny 2029 až 2030. 40-letý Petr Popelka ve funkci vystřídá ruského dirigenta, který je jinak usazený v Německu, Vladimíra Jurovského. Ten na postu působí od roku 2021.
0: Popelka se po nástupu do Mnichova vzdá své pozice šéfdirigenta Vídeňského symfonického orchestru, kde působí od roku 2024. Potvrdil však, že s Vídeňským orchestrem bude dál spolupracovat a do rakouské metropole se bude často vracet jako hostující dirigent.
1: A mimochodem, Petr Popelka už teď končí také v pozici šéfdirigenta a uměleckého šéfa symfonického orchestru Českého rozhlasu. Se Sočrem ho budete moci zanedlouho vidět třeba na Smetanově Litomyšli.

0: Dina, tak to je jeden z velkých jazzových standardů 20. století. Tahle píseň vznikla už roku 1925 a postupně ji nahrály desítky hvězd, mezi nimi i Chet Baker. My jsme slyšeli jeho nahrávku z 50. let minulého století. Aktuálně máme 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Poslance dnes odpoledne čeká další pokus o dokončení druhého čtení novely stavebního zákona. Mimořádnou schůzi kvůli tomu nechala svolat vládní koalice. Novela má podle předkladatelů zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Počítá mimo jiné s tím, že by měla znovu vzniknout státní stavební správa. Nynější opozice, která v minulém volebním období naopak prosadila stávající model úřadů pod obcemi, normu odmítá. Zástupci členských států Evropské unie a Evropského parlamentu se v noci shodli na podobě úpravy systému emisních povolenek ETS 2. Informovala o tom unijní rada. Cílem úpravy je předejít výrazným výkyvům cen povolenek. Počítá s cenovým stropem 45 eur v přepočtu 1100 korun za tunu vyprodukovaného oxidu uhličitého. Systém emisních povolenek má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Český rozhlas. Dušek je předsedou správní rady a včera do ní jmenoval například hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustila část zaměstnanců a rozpadla se i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Do českých kin dnes vstupuje nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Sci-fi snímek s Emily Blantovou, Joshem O'Connorem, Colinem Firthem se věnuje tématu možného kontaktu lidstva s mimozemskou civilizací. Spielberg se tak vrací k motivu, který zpracoval už ve filmech E.T. Mimozemšťan nebo Blízká setkání třetího druhu. A počasí čekáme oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami. Během dne se objeví přehánky nebo bouřky, večer by ale měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 a na horách naměříme kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat a večer zeslábne. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Je celá řada kulturních akcí, které stojí za to navštívit, třeba na velké množství zahraničních divadelních představení láká Mezinárodní festival loutkového a alternativního divadla Skupova Plzeň. Koná se taky tradiční soutěžní přehlídka tuzemských a slovenských profesionálních divadel a celý festival potrvá do 14.
2: V kampusu Hybernská v Praze je nová výstava Jana Vitisky s názvem Dovsi, kam si nikdy neměl zabloudit, a shlédnout ji můžete do konce srpna.
1: Festival Knižní lázně, ten se ode dneška odehrává v Mariánských lázních. Literární přehlídka v domě Chopin potrvá do 21. června, nabídne autorská čtení, debaty a setkání se spisovateli.
2: V Kroměříži zase začíná 27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Hudba v zahradách a zámku.
1: A ještě pozvání do Pražského divadla na Zábradlí, kde uvedou premiéru dokumentární inscenace Konec jara. Režijní duo Petr Erbes a Boris Jedinák se vrací k jednání československé a sovětské delegace v Čierné nad Tisou těsně před srpnem roku 1968.

0: Třetí část sonatýny pro violončelo a klavír D-dur Franze Schuberta dozněla ve vysílání Vltavy.
1: A máme pro vás pozvání do Moravské Třebové, která se právě ode dneška promění v jeviště pod širým nebem. Festival pouličních a cirkusových divadel Rozmarné léto nabídne až do neděle vystoupení herců, žonglérů i akrobatů.
0: Jak zjistila reportérka Věra Pavlasová, pestrý program oživí centrum města, nádvoří zámku i knížecí louku.
2: Festival pořádají kulturní služby už po šesté. Účinkující promění každý rok na začátku června město v prostor plný fantazie, pohybu a radosti, popisuje ředitelka Marie Blašková.
3: Letos jsme si dali záležet na tom, aby program byl vhodný pro co nejširší veřejnost. Bude program na knížecí louce, na náměstí, zároveň i na zámeckém nádvoří.
2: Pořadatelka Zdenka Selingerová doplňuje, že festival zahájí dnes v 18 hodin v Šapito na nádvoří zámku svým vystoupením divadlo Al Dente,
4: které se věnuje práci s lidmi s Downovým syndromem, takže tady budeme mít tanečníci s Downovým syndromem, zároveň tanečníci, která získala Thálii.
2: Jsou všechny pořady určené veřejnosti?
4: Máme i bohatou nabídku pro školy, jde o workshopy akrobacie nebo taky závěsné akrobacie, kdy budeme děti zavěšené na šálách, na arkádách zámku, a také máme divadelní představení Om a Oma pro školní a školkové děti. Páteční představení bude na náměstí pro všechny za vstupné dobrovolné a ohromí nás Vosa na obřím 6-metrovém kole. Soubor Vosa se skládá z vrcholných akrobatů, kteří vystupovali po celém světě.
2: Hlavní program, předpokládám, pro dospělejší diváky bude v sobotu.
4: Ten bude opět na nádvoří zámku, ale bude ozvláštněn speciálními velkými obřími nafukovacími a svítícími planetami. Proto ten program je až ve večerních hodinách. Bude to představení Vosy a jmenuje se První krok.
2: Co bude na knížecí louce?
4: Nedělní program, který je určený pro rodiny s dětmi. Bude tady herna, která se jmenuje Cirkus Barbar, dřevění vyřezávání sloni a děti si budou moc pohrát s cirkusovými postavami. Také se budou moc kouknout na performance bratrů v triku Mořští pánové.
2: Podrobný program 6. ročníku Rozmarného léta je na webových stránkách města. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.

0: Česká hudební skupina Buty vás provází čtvrteční ranní mozaikou s datem 11. června. Bude 6:45. Posloucháte Vltavu a máme pro vás pozvánku k poslechu našeho akcentu. Nalaďte si ho u nás na Vltavě v 4:30 odpoledne. Saša Michailidis a jeho hosté budou diskutovat o tom, proč si česká města stále častěji pořizují vlastní architekty a urbanisty. Nedávný odchod hlavní architektky Ústí nad Labem Barbory Havrlové otevírá další otázku, jakou roli dnes tihle odborníci ve městech hrají. Zajímavé téma, akcent tedy nalaďte v 16:30.
1: A pokud jste nestihli Den otevřených dveří nebo festival Open House, máme pro vás další pozvání do budovy Českého rozhlasu. V sobotu večer se v rámci Pražské muzejní noci otevře galerie Vinohradská 12. Čekají vás historické radiopřijímače, legendární magnetofony, unikátní archivní nahrávky i příběh rozhlasového vysílání od jeho počátků až po současnost.
0: A prohlédnout si můžete taky výstavu obrazů a grafik Martina Velíška. Takže se na vás těšíme tady už pozítří od 19 do 23 hodin.

0: Klíč k místu, místo jako klíč.
1: Čarovný kraj za horizontem Českého ráje před vstupem do Krkonošského podhůří.
0: O pestré historii, tradicích a podivuhodných příbězích Lomnicka v cyklu Jany Davidové Kracíkové.
1: V sobotní víkendové příloze.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, také jeho tvorbu vám nabízíme ve vysílání Vltavy. Konkrétně jsme slyšeli třetí část jeho symfonie G-dur.
1: Číslo 67 je prvočíslo, ale když řeknete 6-7, tak je to číslo, kterému se možná teenageři budou smát, až ho uslyší. Proč? No není zatím vůbec žádný skrytý význam. A v tom je ta poenta. A také tomu se věnuje dnešní úvaha filozofa Petra Šourka.
2: Jo, mami, 6-7. Jeď 67, křičí teenagerka ze zadního sedadla. Na tachometru je 67 km v hodině a holka vzadu má svátek. Poprvé za celou cestu zhlédla od mobilu a teď si na něj nahrává 6-7. Pokud nejste náhodou obeznámeni s překotným vývojem náctileté popkultury, 6-7 je 6-7, protože 6-7. Komu toto vysvětlení nestačí, protože je zvyklý na důvody, tomu musím sdělit, že mu to tentokrát stačit musí. Protože musí. 6-7 je zkrátka 6-7. A když tuto kombinaci čísel uvidí osoba v příslušném věku, má druhé Vánoce kdykoliv v roce, protože 6-7. Včera v Bile jsem platila nákup za 167. Přidá dívka další historku z veselého života se 6-7. Bylo to hustý. A co na to prodavačka? Nic, ale kamarád, co tam se mnou byl, se tomu smál, když to viděl. A co na to prodavačka? Nic. 6-7 je šifra, kterou nikdo netají. Je to zámek od dveří, které se nemusí zamykat. Visí na dveřích s ostentativně nastaveným kódem. Co je za těmi dveřmi, si totiž stejně nelze odnést. A když to nemáte, mít to nemůžete. 6-7 je radost ze života, kterou máte, když je vám náct, dokud je vám náct, nebo dokud máte radost ze života. Vlastně se to má číst 6-7. Poučí nás náctiletá expertka a vlní u toho oběma rukama rychlostí, která není ani rytmus, ani tempo. Nic než určitá rychlost vlnění rukou, jiná než ostatní rychlosti. Cvičila to vlnění zdá se nejspíš proto, aby ho jako všechno, co nacvičí, nahrála na video, které postuje na sociální sítě, kde ho pestrou stužkou emotikonů oblepí spolužáci a spolužačky a i ten debil Marek z Bčka. A tohle je ta správná rychlost, protože je. Jinak se vlnění rukou k 6-7 nehodí o nic víc, než cokoliv jiného. 6-7 jsou slova z unuděného songu Bčkového rapera, který není pozoruhodný absolutně ničím kromě toho, že si ho vůbec někdo všimnul. I když není proč. Jeden člověk pod něj komentoval. Tenhle song nenapravitelně poškodil internet. A další dodal. Podíval jsem se na to, abych pochopil, z čeho je 6-7 a teď tomu rozumím ještě míň než předtím. 6-7 není chytlavá melodie ani náctiletá hymna. Není to nic, co se dá vymyslet a vyrobit, protože to někdo umí. Nebo vyfabrikovat a protlačit, protože na to má reklamní mašinérii ve stylu Disney. 6-7 vypadá náhodně a je to náhoda, že je to zrovna 6-7. 6-7 je únik před tím skvěle vykalkulovaným, dokonale vyrobeným, programově virálním popkulturním megashitem, který se snaží urvat jakoukoliv zbývající mikropozornost a vydělat na ní lajky, sledovanost a doláče. 6-7 je únikem do chaosu, do náhodných kombinací bez hlubšího smyslu, do nikam. 6-7 se vysmeká všemu, co se snaží zaujmout a získat pozornost. 6-7 je nepozornost sama. Nepozornost, která vzniká obsesivní pozorností k tomu, co si žádnou pozornost nezaslouží, žádnou nechce a nepotřebuje, netouží po ní, jenom se děje. 6-7 je každý teenager. 6-7 je rovnost příležitostí ve světě, kde je víc rovnosti než příležitostí, víc programů k začleňování než členitosti. 6-7 je číslo, které musí přijít v pořadí automaticky. Když to číslo vyvolají ve fast foodu, děti začnou ječet a radovat se, jako by vyhráli extra kečup ke zmrzlině. 6-7 je brain rot, aneb signál mozku v úpadku. 6-7 je to, čeho se rodiče, prarodiče a snad už i praprarodiče obávají, totiž že mozky jejich dětí, vnoučat a pravnoučat jsou v rozkladu, odumřelé, brain rot. Celá generace odepsaná vlivem technologií, do kterých pořád čumí. A vidí to všichni dospělí pokaždé, když vzhlednou od svých obrazovek. A sami náctiletí říkají, že 6-7 je brain rot, digitální demence. Yes, přitakají kritice dospělých teenageři. Máte pravdu, vaše diagnóza prognózou je správná. Yes, jsme odepsaní. Naše přepodnětované mozky se zvládnou soustředit už jenom na 6-7. Yes, jsme takový, jak říkáte, digitálně dementní. ADHD k ničemu. 6-7. Signál 6-7 je jasný. Generace naprostých digitálních dementů sama ochotně předkládá důkaz o rozkladu svých mozků. Jediné, na co reaguje, je náhodná kombinace čísel, zatímco naši zoufalou výzvu dej pryč ten mobil, vypni to, ignoruje a jen čeká, až nás to omrzí a vytáhneme svůj dementobil.
1: Internetový vtip, mim nebo symbol generace teenagerů, který vznikl víceméně náhodou a mladí se baví tím, že reagují s nadšením na něco zdánlivě bezvýznamného a nesrozumitelného. 6-7 a dnešní úvaha Petra Šourka na hodinách 6-5-6, tedy 6-56.
0: A do konce hodiny vám bude hrát trio izraelského jazzového pianisty Jarona Hermana. Jsme rádi, že ráno trávíte v naší společnosti.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Příjemné ráno, je 7 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Poslance dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová. Informaci Českému rozhlasu včera potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. A bude velká oblačnost s přeháňkami

0: by na ní pokračovat v projednávání stavebního zákona. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti.
1: 20. samostatná brigáda bezpilotních systémů K2 zveřejnila video, ve kterém drony intenzivně útočí na ruská vojenská auta jedoucí po hlavní trase z Horlivky do Jenakijeva v Doněcké oblasti. Útoky potvrzují i očití svědci na okupovaných územích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu asi 800 miliard korun v přepočtu a dnešek proto vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: V bavorském Weidenu dnes začíná soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu do České republiky. Skončil třeba v Jiříkově na Bruntálsku nebo brněnských Horních Heršpicích. Obžalobě čelí majitel firmy Rod International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku.
2: Hornofalská vláda po dohodě s českým ministerstvem životního prostředí většinu odpadu na vlastní náklady odvezla a částku vymáhá po obviněné firmě. V Brně ale stále zůstává několik desítek tun materiálu, ke kterému chybí dokumenty a jeho původ tedy není potvrzený. Případ vyšetřuje i česká policie. V souvislosti s tím obvinila 4 lidi a 4 firmy. Podle policie šlo o organizovanou skupinu, která měla uložení odpadu mezi lety 2024 a 2025 zajišťovat. Šimon Franz, Český rozhlas.
0: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Byla nejmladším dítětem od bojáře proti nacistům Josefa Mašína. Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistickou odbojovou skupinu. Po jejich útěku na západ v roce 1953 čelila Mašínová i celá její rodina perzekucím komunistického režimu. Jejího strýce komunisti popravili, matka zemřela ve vězení. Takhle na to Zdena Mašínová před lety vzpomínala pro paměť národa.
3: Těsně potom před popravou mého strýce moje babička žádala o poslední návštěvu u něj a oni jí sdělili, že si to on nepřeje, což ale nebyla pravda. Prostě to byl obrovský akt msty.
0: Po sametové revoluci se Zdena Mašínová zasadila o rehabilitaci zemřelých členů své rodiny a iniciovala vznik památníku tří odbojů v Lošanech. Od prezidenta Petra Pavla dostala v roce 2023 řád Tomáše Garrigua Masaryka.
4: Počasí.
0: Čekáme oblačno zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami. Během dne se objeví přehánky nebo bouřky. Večer by ale měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Na jihu Moravy naměříme až 20, na horách kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat a večer zeslábne. Více zpráv najdete na iRozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Dobré ráno, máme 7:05 a můžu slíbit, že v této hodině budeme odhalovat příběhy. Některé příběhy se skrývají v archivech, jiné zase v galeriích, no a další na stránkách knih. A tak se vydáme za všemi třemi. Ostravský archiv získal mimořádný soubor materiálů mapujících osudy více než 30 tisíc židovských obyvatel města. Badatelka Libuše Salomonovičová na něm pracovala skoro 25 let. V Pražské galerii Rudolfinum se potom zastavíme na nové mezinárodní výstavě. Ta se zase ptá na to, kdo ovládá naše data a jakou moc díky nim získává. No a přidáme po 7:30 taky několik knižních tipů pro všechny, kteří třeba právě teď přemýšlejí, po jaké knížce sáhnout. Tak vám za celý tým dnešního ranního vysílání přeji dobré ráno Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková. Franz Liszt, Johann Sebastian Bach nebo třeba Joaquín Turina, také tvorbu těchto skladatelů vám nabídneme v další hodině ranní mozaiky. Krásné ráno.

0: Jsme rádi, že čtvrtek 11. června trávíte právě v naší společnosti a ve vysílání Vltavy dozněla třetí část koncertu pro flétnu, smyčcový orchestr a baso continuo émol Františka Bendy.
1: A teď se budeme věnovat docela závažnému tématu. Kdo ovládá naše data, politickou svobodu a taky suverenitu? Právě na tyhle otázky hledají odpovědi umělci z nejrůznějších zemí světa na nové výstavě, kterou můžete navštívit v pražské galerii Rudolfinum.
0: Na výstavě zkoumají, jak digitální technologie, umělá inteligence a výpočetní systémy proměňují naše každodenní rozhodování i fungování současné společnosti.
2: Ta výstava je vyvrcholením evropského projektu, reflektuje celý téma toho projektu, který je zkráceně, kdo ovládá naše data a jak používání a zneužívání dat omezuje naše svobody, a to jak v osobní rovině, případně i nějaký tělesný rovině, tak v politický nebo mezinárodní nebo národní.
3: Vysvětluje v prvním sále výstavy Inka Jelínek-Jurková z GT institutu, který spolu s dalšími institucemi na této výstavě participoval. V galerii Rudolfinum uvidíte práce 21 umělkyň, umělců a uměleckých týmů. Všechny se dotýkají nějakým způsobem dat, která tu mají hlavní roli.
4: Já bych se chtěla dotknout názvu výstavy Data and the Sovereign, neboli Data a panovník. To je odkaz na jiný název, název Šelma a panovník. Je to dílo od Jacquesa Derridy, kniha o dvou svazcích, která je v podstatě přepisem jeho přednášek, které vedl, kde tvrdil, že Šelma i panovník jsou si mnohem podobní, mimo jiné v tom, že oba dva stojí jaksi nad zákonem. To znamená, my, když jsme přenesli tento název do dnešní doby, tak jsme se rozhodli mluvit o datech a panovníku, protože tezí naší výstavy je, že dnešní nejnebezpečnější šelmou jsou právě data. Tím jsme posunuli to téma do současnosti. Data jsou jakýmsi leviatanem dnešní doby, abych odkázala na další zásadní dílo Thomase Hobbese.
5: Thomas Hobbes, Leviathan.
3: Doplňuje kurátorka výstavy Data, the Data and the Sovereign, Lívia Nolaškou-Rožaš, která upozorňuje, že k výstavě vyšla také publikace a stejně jako výstava je rozdělená do tří tematických oblastí.
5: The aim of the exhibition is to make it visible and tangible in a way.
4: A protože celé to téma je dost složité a vlastně neviditelné, tak nám dávalo smysl pokusit se ho právě v rámci výstavy zhmotnit a učinit ho viditelným. Jednotlivá díla jsme združili do různých tematických celků a prvním z nich je sekce Stíny Leviatana, která právě přirovnává data k té šelmě, jak jsem o tom teď mluvila. Další pohled na celou tu tematiku, který následuje, je pohled, řekněme, zevnitř, pohled skrze infrastrukturu, která je k tomu všemu potřeba. Teď se přesouváme k další kapitole, která je jednak další kapitolou výstavy, ale také knihy. Kapitola se jmenuje Ostrovy vzdoru a další kapitola, ta závěrečná, obrací pozornost k nám samotným a k naší osobní suverenitě.
5: Self-determination and personal sovereignty.
3: Vystavují tu především umělci ze střední a východní Evropy a také z Kavkazu.
2: Není to, že by byli jenom zastoupení, ale majorita je z těchto zemí, protože si myslíme, že tohle téma je nejvíce akutní a aktuální právě v střední a východní Evropě.
3: Dodává Inka Jelínek-Jurková, kterou velmi oslovilo dílo umělce, který do Prahy nemohl přijet z politických důvodů.
2: Bylo pro mě hodně zajímavý téma díla Marka Cinkeviče, což je tedy jeho umělecký alias. Je to jinak běloruský umělec, který bohužel tady dnes není, protože žije v Polsku, aktuálně nemůže opustit Polsko. A ten ve svém díle se vyjadřuje k tomu, jak Ruská federace vytváří takový obří systém sledovací napříč běloruském, ruském a mnoha dalšími postsovětskými republikami. A on tohle dílo zpracovává vlastně v takový počítačový hře, kterou si tady lidi můžou zahrát. Člověk se tam dostává do takového souboje sám se sebou, kdy je zároveň tím, kdo utíká před tím sledováním a tím sledujícím.
3: Na výstavě jsou zastoupení také dva čeští umělci. Jedním z nich je Rudolf Samohejl.
6: Je to do určité míry završení mojí dlouholeté práce, kdy se zabývám datovými centry a jakým způsobem o sobě uchováváme a zachováváme informace a co si chceme sami o sobě pamatovat do budoucna. Protože můj počáteční bod byly pomníky, kterými jsem se zabýval. Datová centra jsou teď takovým oslým můstkem k tomu, co si chceme o sobě pamatovat v dnešní době.
7: A kdybyste to měl trochu popsat, popsat vlastně, jak jste to zhmotnil do toho díla, tu myšlenku. My tady teď stojíme u vaší instalace, která je poměrně jako velkorysá, nadměrná, velkoformátová. Tak jak jste k tomu přistoupil?
6: Já jsem chtěl ukázat to, co většina lidí nemůže nikdy vidět, a to je vnitřek datacentra.
7: Takže toto je vnitřek datacentra?
6: Tak jak si ho představuji.
7: A z čeho to je vlastně udělané? Jaké materiály jste použil?
6: Většina toho je kov, je to kovová konstrukce, ve které jsou umístěné objekty. Ta má dohromady tvořit sochařskou situaci, připomínající právě interiér datového centra.
3: Dodává Rudolf Samohejl. Na výstavě v galerii Rudolfinum uvidíte nejen instalace, sochy, plastiky, ale také video, art a počítačové hry. Některé z nich jsou interaktivní.
1: Kdo ovládá naše data? Kdo díky nim získává moc? Přesně těmito otázkami se zabývá nová mezinárodní výstava v Rudolfinu v Praze. Vy na ní můžete zamířit až do konce srpna.
0: A my za chvíli zamíříme do Ostravy. Ostravský archiv

0: Daimanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
1: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat Requiem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
0: Hodinový portrét Daimandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Na Vltavě jsme poslouchali druhou část kvartetu pro housle, violu, violončelo a klavír Amol Joaquína Turíny. Hrál ansámbl Variable. Chtěli ho v Tel Avivu i v Praze, jedinečný archiv židovských obyvatel průmyslové metropole, ale nakonec získal archiv města Ostravy. Badatelka Libuše Salomonovičová dávala kartotéku dohromady 25 let. Našla jména, data, fotky i příběhy víc než tisíců lidí.
1: Já nejsem židovka. Ne, já jsem se ale do židovské rodiny provdala v roce 57. A mojho muže jsem poznala stavba mládeže Nova Huť Klementa Gottwalda. To se kopaly základy a za to jsem měla zadarmo jízdené.
2: Dnes 89-letá Libuše Salomonovičová pracovala v Ostravském muzeu a v důchodu začala dávat dohromady informace o židovských obyvatelích, o těch chudých, kteří přišli z Haliče za prací v průmyslu, i o hoteliérech a obchodnících z vyšší střední třídy.
1: Všichni byli unikátní. Já jsem napsala pro 700 lidí rodokmeny. Naposledy se ke mně přihlásila vnučka majitele té Alhambry. No a nebo například architekt Kerner, jeho vnuci chtěli z Ameriky přijet.
2: Prošla matriky, sčítací operáty, psala si z potomky. To vše nejen z Ostravska, ale z mnoha zemí po celém světě, kam po válce Židé emigrovali.
1: Na zemi, v kuchyni něco jsem měla, v předsíni jsem to měla. Dneska jsem už jim to předala. Asi 33 tisíc Židů prošlo Ostravou od 19. století do roku 45.
2: Zjistila badatelka Libuše Salomonovičová. Ředitelka archivu města Ostravy Hana Šůstková před jejím výkonem.
3: No to je obrovská, ale obrovská práce, obrovské úsilí a trvalo je to 25 let. Nejenom tady v rámci nějakých vědeckých prací o židovské komunitě, ale je to i pro ten náš úřední výkon velká pomoc, protože my dodnes samozřejmě řešíme třeba navracení českého občanství. Každý týden chodí několik žádostí z celého světa.
2: Dnes v Ostravě žije několik desítek lidí židovského vyznání. Před rokem 1939 to byl téměř každý desátý. Výzkum Libuše Salomonovičové jim vrací jména, tváře a příběhy. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.

0: Tak tohle je skladba, kterou roku 1947 píše Thelonious Monk jako poctu svému příteli, pianistovi Budu Powellovi. Nese název Vešel Bud, tedy In Walked Bud. Podle tradované historky tahle skladba zachycuje okamžik, kdy se Bud Powell objevil v klubu nebo na zkoušce. Prostě vešel dovnitř. A my vcházíme do další půl hodinky našeho vysílání. Je 7 hodin 31 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Na úřadu vlády začne první ze 4 plánovaných schůzek kvůli přesunu některých agent na vybraná ministerstva. Šéfka úřadu Tinde Bárta bude jednat s nespokojenými zaměstnanci. Schůzky se má zúčastnit i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Bárta setkání prezentuje jako pokračování sociálního dialogu. Experti se změnou nesouhlasí. Obávají se, že přesun jejich agendy ohrozí. Odbory úřadu vlády zůstávají ve stávkové pohotovosti. Spojené státy dokončily další vlnu úderů na Írán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoků podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedl, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Íránu. Íránská státní média hlásila výbuchy například z přístavu Bandar Abbas. Íránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán taky oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu, to ale Američané popřeli. Dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. V minulosti vedli uznávané těleso osobnosti jako Richard Strauss nebo Kirill Petrenko. Popelka je dosluhujícím šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Loni debutoval na mnichovském operním festivalu Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 7 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. A počasí čekáme oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami. Během dne se objeví přehánky nebo bouřky, večer by ale měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy naměříme až 20 a na horách kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat, večer ale zeslábne. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Výstavy, koncerty, festivaly, tohle všechno dnes začíná v České republice a tak vám pár tipů nabízíme. V Pražské galerii Jiřího Švestky se otevírá letní výstava, která shrnuje tvorbu několika výrazných osobností současného výtvarného umění. K vidění budou práce Jana Kotíka, Kaji Lahody anebo Matyáše Chocholy.
2: V Chebu dnes začíná obnovený festival Chebské dvorky. V 16 hodin ho zahájí na Františkánském náměstí vernisáž výstavy malířky Marie Lokingové. Na programu jsou také přednášky a hudební vystoupení.
1: Amatérské, studentské, ale i nezávislé filmy. Tohle všechno až do 14. nabídne celostátní přehlídka filmové tvorby České vize. Najdete ji v Ústí nad Orlicí.
2: V pražském Rudolfinu dnes vystoupí italský baritonista Luca Salsi. Za doprovodu klavíristy Nelsona Calciho nabídne koncert od 7:30 večer v Dvořákově síni.
1: A výstavu obrazů a soch inspirovanou Paříží, francouzské filmy, knížky nebo tradiční francouzská jídla. Tohle všechno nabídne multikulturní festival Bonjour Budějovice. Startuje dnes, skončí za 2 týdny.

0: Josef Suk mladší a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v čele s Václavem Smetáčkem. V jejich podání jsme slyšeli třetí část koncertu pro housle a orchestr Amol Johanna Sebastiana Bacha.
1: Co spojuje pro následované křesťany, české spisovatelky 19. století a 20. století a taky návod na to, jak překonat vlastní váhání, tak mimo jiné jsou to tři knížky, které nám teď přinesl do studia publicista Jan Nejedlý.
2: Nakladatelství Stefanos vydalo pod názvem Nejsladší píseň obsáhlý komentář k biblické skladbě Píseň písní. Autorem zamyšlení je Richard Wurmbrand, rumunský pastor a teolog židovského původu, který strávil 11 let v komunistickém vězení. Text Šalomounovy písně interpretuje právě skrze životy mučedníků podzemní církve v komunistických zemích. A je to interpretace nadmíru dramatická, která k tělesné a duchovní rovině písně písní přidává ještě autentické příběhy novodobých martyrů. Hloubku lásky a víry dokládá ku příkladu příběh 18-leté rumunské křesťanky odsouzené komunisty k smrti. Cituji, před popravou pozvedla hliněnou nádobu s jídlem. Mám chlapce, velmi ho miluji a on miluje mě. Doufá, že bude moci jednoho dne obejmout mé tělo, ale to se nestane. Dnes v noci mě zastřelí. Za pár let se to, co je mým tělem, promění v hlínu podobnou té, z jaké je uhnětena tato nádoba. A za dalších pár let nějaký jiný hrnčíř vyrobí nádobu z toho, co bylo mým tělem. Mé tělo se rozpadne, ale já neumřu. Já nejsem tělo, jsem věčný duch, řekla dívka. Když se ozvaly výstřely, komunisti byli přesvědčeni, že dívku zabili. Nevěděli totiž, že ji poslali do náručí toho nejkrásnějšího ženicha ze všech, píše autor knihy Nejsladší píseň, kterou přeložila Miroslava Čejková. Ženy slova, tak zní název publikace mapující životní a tvůrčí osudy 8 českých spisovatelek 19. a 20. století. A to zejména těch, na něž školní osnovy obvykle zapomínají, ať už jde o Popelku Bilijánovou, Amálii Kutinovou, Vlastu Javořickou, či třeba Marii Wagnerovou, která pod pseudonymem Felix Háj stvořila ságu o Kájovi Maříkovi. I v 45 letech by mi byl odpuštěn nový kožich a snad i milenec, nikdy však, že píši, nechala se slyšet tato spisovatelka. Příznačný je i osud Vlasty Javořické, autorky mnoha populárních románů pro ženy, která po komunistickém převratu odmítla psát o údernicích a zaplatila za to zákazem svých knih. Přesto však psala dál do šuplíku a její prózy, vydané za první republiky, se prodávaly pod rukou za horentní sumy. O spisovatelkách, které se praly s dobou i se svým ženským údělem, píše Jana Poncarová. Autorka střídá časové roviny a poměřuje, nakolik se ženám liší podmínky pro tvorbu tehdy a dnes. Knihu vydalo nakladatelství Moto. Nakonec jsem si nechal pravidlo 5 vteřin, příručku popisující jednoduchou motivační techniku. Američanka Mel Robinsonová ji objevila v čase životní krize, kdy nebyla kolikrát ráno schopná ani vstát z postele. Inspirovala se záběry raket připravujících se ke startu. Odpočítávání 5, 4, 3, 2, 1 ji přivedlo na myšlenku. Zítra ráno se z postele odpálím jako raketa. Udělám to tak rychle, že nebudu mít čas si to rozmyslet. Později k tomu dodala. Těsně předtím, než se pustíme do něčeho obtížného, děsivého nebo nejistého, všichni zaváháme. Váhání je polibek smrti. Když počítáte pospátku, duševně tím řadíte rychlostní stupně ve své mysli. Narušíte své výchozí myšlení a převezmete řízení. Počítání vás rozptýlí od výmluv a zaměří vaši mysl, aby se pohnula novým směrem. Knihu v překladu Marcely Petrželové vydala Euromedia Group.
1: Čtení, jeden z nejjednodušších způsobů, jak procestovat svět, aniž byste vstali z křesla, rozšiřuje slovní zásobu, posiluje paměť i soustředění a rozvíjí fantazii. A nám pravidelně každý čtvrtek přispívá svými knižními typy do vysílání Mozaiky publicista Jan Nejedlý.
0: Jaroslav Ježek, Jiří Voskovec a Jan Verich jsou autory následující skladby Tmavomodrý svět. Si je Jana Vericha doprovodí orchestr hudebního divadla v Karlíně.

protože na hlavě tmavomodrý klobouk má. To je právě klam. Nemám hlad, však co mi na plat?

seděl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.

0: vizitka.
1: Jejím hostem dnes bude československá písničkářka. Veronika Kicková společně se svým synem Jánem stojí za projektem Hmlisto a tvoří intimní a podmanivou hudbu, která vyrůstá z krajiny, ticha, ale i každodennosti života v přírodě.
2: Teď vydávají své čtvrté album Samoty. Nejen o něm bude řeč v dnešní vizitce, ptát se bude Ondřej Cihlář. Začínáme po 10. hodině.

0: Necháváme se unášet klidným proudem vltavského vysílání. Hudební soubor St. Louis Symphony Orchestra nám zahrál gymnopédii pro orchestr číslo 3 Erika Satieho.
1: Ale teď už dostává prostor písničkář Vladimír Merta a dnes jsme zvědaví, protože vybírá hned dva texty Boba Dylana.
2: Básnění.
3: Když já jsem začínal s písničkami, Bob Dylan, jak říkáme my, neboli Bob Dylan, jak říkají anglosasové, mě ovlivnil ze všech písničkářů nejvíc. Do morku kosti se mi vepsalo jeho vyznání lásky i pozdější postsurrealistické verše, kterým nikdo nerozumí, ale všichni je opakují. Dylan dokázal nemožné, vtěsnal nestejně dlouhé verše do přísného vzorce líbezné melodie. Je to taková zvláštní pasakália, takový ten stále se vnucující rytmus. Pro porovnání uvádím oba dva extrémy jeho tvorby. Bob Dylan, všechno jsem zkazil sám. Kdysi jsem jí držel v náručí a ona říkala, že navždy ji mám. Já jak hlupák se jí smál a působil jí jenom žál. Všechno jsem zkazil sám. Kdysi jsem držel hory v jediné dlani a po širokých řekách plul můj prám. Já jak blázen se chovat chtěl a teprv teď vím, co jsem měl. Všechno jsem zkazil sám. Láska je vše, co je, kolem ní se točí svět. Láska je jenom láska a nic víc. Jaký chceš názor na to můžeš mít? Stejně bez ní nedokážeš žít. Já to už vím, tak nech si říct. A tak, když najdeš dívku, která ti lásku dá, nenech ji utéct, tu radu ti dám. Zajisté můžeš vzít, že už nenalezneš klid, když všechno zkazíš sám. Bob Dylan byl ovlivněn Ginsbergovou teorií výdechového verše, kdy básník spontánně plodí cokoliv na papír bez kontroly, dokud má dech. Poslechněte si úvod jeho písně Smutnooká dáma z nížin. S těmi tvými rtuťovitými ústy z misionářských časů a s očima jako kouř a modlitbami jako rýmy, se stříbrným křížkem a hlasem jako zvon. Ach, kdo z nich si myslí, že by tě mohl pohřbít? S tvými konečně dobře chráněnými kapsami a tramvajovými představami, které kladeš na trávu, a s tělem jak hedvábí a tváří jak ze skla, kdo z nich si myslíš, že by tě mohl nést? Smutnooká dámo z nížin, kde smutnooký prorok říká, že žádný muž nepřichází. Měl bych ti své skladové oči, své arabské bubínky nechat u brány? Nebo bych měl, smutnooká dámo, ještě počkat?
1: Vladimír Merta je autorem básnění v tomto týdnu. Dnes nám představil dva texty Boba Dylana. Všechno jsem zkazil sám a Smutnooká dámo z nížin. V českém překladu Fantastické Gitty zbavitelové.
0: A nikoli Bob Dylan, ale brazilský kytarista Irio de Paula a jazzový trumpetista Fabrizio Bosso vás doprovodí do konce hodiny. Dobrý poslech.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: Dobré ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Hned dvě mimořádné schůze dnes
3: čtí. Necky, Valcha, věšení prádla je už skutečně minulostí. V jakém kontrastu, tedy jak už zmiňovala Veronika Poldauf, Riedlbauchová, stojí hudba v této inscenaci?
4: V hudbě jsme nevycházeli z nějaký dobovosti nebo z historického kontextu a spíš jsme se snažili najít nějaký svébytný hudební jazyk.
5: Říká Jan Čtvrtník, autor hudby k inscenaci Pradleny.
4: Vycházeli jsme hodně z ruchů, takže je tam spoustu nástrojů nebo přímo zvuků vody a taky tam jsou ozvuky trochu folkloru pro ty pracovní písně, pro to, co k tomu praní patřilo, a z toho vychází jako silná linka rytmická. A i vlastně jediná věc, která je tam jako opravdu živá hudba, je rytmizace, kterou dělají sami holky.
0: Pouliční inscenaci Pradleny můžete vidět v rámci festivalu Tanec Praha dnes třeba v Českých Budějovicích, 15. potom v Jindřichově Hradci, no a 16. června zase v Hradci Králové.
2: Už za okamžik do studia přijde filmová kritička Jana Podskalská a zhodnotí dokument Hany Novákové Amúst, Losí Odysea.

taky jsou plné náměstí, keď ťaháš domů z baru. Dopijem, vstávám, odcházím.

posledný z Burgundu. Nechcem tu zkoušet starý trik, nechat se ťahat za bundu. Kývně, dám si ještě strik, posledný z Burgundu. Nechcem už zkoušet starý trik, nechat se ťahat za bundu.

0: Peter Lipa a píseň Celkom obyčejný večer. Já si dovolím říct, že my rozhodně neprožíváme celkem obyčejné ráno, právě naopak.
1: A myslím, že asi bude i neobyčejný filmový dokument, o kterém teď budeme mluvit. Nese název Amused, Losí Odisea. Etnoložka a režisérka Hana Nováková v něm propojuje přírodopisný, osobní i spirituální pohled na jedno z největších a zároveň nejzáhadnějších zvířat severní polokoule.
0: Za losy se vydala z Česka přes Rusko až do Kanady a její film je nejen pozorováním života těchto majestátních tvorů, ale také úvahou o vztahu člověka a přírody.
1: A tak o tom teď budeme mluvit s filmovou kritičkou Janou Podskalskou, která už za námi dorazila do studia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: My už jsme zmínili, že režisérka Hana Nováková je vystudovaná etnoložka. Jak se její odbornost promítá do filmu? Podařilo se jí téma zprostředkovat srozumitelně pro všechny diváky?
2: Určitě se to podařilo, protože ty odborné znalosti tam zaznívají tak jenom lehoučce v pozadí, vlastně nás nějak divácky neruší. Já jsem obdivovala, jak se jí vlastně podařilo sladit ten její osobní výpověď a takové jako zaujetí tímhle zvířetem s takovou jako mozaikou různých setkání. Už to tady zaznělo, je to rozkročené vlastně mezi několik kontinentů. Začíná vlastně v Česku a dokonce ve starém Československu některými archivními záběry a fakty přes ruskou domestikační stanici losů, jde i do Švédska a vlastně končí v Kanadě mezi vlastně původními indiánskými národy. Natáčela ten dokument několik let a je to jako pozoruhodný, meditativní, řekla bych, až dokument, který vlastně vypráví o těchto zvířatech, o tom, jakou hrají roli vlastně v našem životě, když si to neuvědomujeme v tom větším zobecnění, o jejich životu, způsobu života, o tom, o lásce k migrování, o tom, proč vlastně migrují, ale taky o lidech, kterým nějakým způsobem los vstoupil do života různými způsoby a o tom vlastně, proč se cesty lidí a losů rozešly a co je vlastně pro ně v dnešní době škodlivé.
1: Mimochodem, je to přesně rok, kdy na Opavsku vůbec poprvé spatřili losa Emila. Vzpomenete si, jak putoval Českou republikou, takže my jsme jeho osud sledovali. Los je tajemné, je to taky obtížně pozorovatelné zvíře, tedy kromě Emila. Jaké zajímavé poznatky tenhle film divákům Jano nabízí?
2: No, mě dal řadu poznatků, které jsem samozřejmě o losech vůbec nevěděla, kromě toho, což si člověk může nastudovat někde v odborné publikaci, že to je jeden z největších savců severní polokoule, tak je vlastně také prastarým totemovým zvířetem, které velmi uctívali naši předkové a to se vlastně úplně vytratilo, už to dnes praktikují jenom někde v takových jako omezených lokalitách, právě třeba v té Kanadě, které vlastně má, připisují se mu až magické síly a je takovým jako symbolem síly, klidu, vytrvalosti, což se projevuje právě při tom migrování. Oni vlastně hledají toto migrování vlastně způsobené tím, že jednak se mění roční období, ale mění se také klima, takže oni migrují za lepšími životními podmínkami, tak řekla, nebo za lepší potravou. A vlastně tam moc hezky ten film ukazuje, jakým způsobem do jejich životu zasáhla lidská ruka, že vlastně největším problémem jsou ty dálnice, které přetínají krajiny. Že los vlastně hledá jakoby harmonickou nějakou harmonii s přírodou, s tou divokou přírodou. A těch informací je tam celá řada. Je tam, samozřejmě některé národy mu dokonce připisují takové jako hojivé účinky jeho mateřskému mléku, což není teda úplně prokázáno. Nicméně jisté je, že to je velmi výživné mléko, i když sama autorka ve filmu říká, že tedy není moc dobré, ale třeba v Rusku zrovna se to mléko používá skutečně jako na léčení některých oděrek a podobně. A je tam spousta dalších faktů o tom, jak vlastně losy tím, že byly taková jako magická zvířata, tak se říká, že dokázali překonat i elektrické ploty v době železné opony, že se objevovaly prostě na různých stranách těch plotů. A je to tedy takové jako až šamanské zvíře, takže naopak ty národy, které ho takhle uctívají, tak je tam hezký záběr na takového votivního losa, který je vyskládaný z kamenu, obří los, vyskládaný někde u jezera na Urale, který je viditelný vlastně i z oblohy.
0: A když tedy režisérka putovala s kamerou z Česka přes Rusko až do Kanady, ukazuje film třeba také rozdílné způsoby, jak lidé k losům a obecně k přírodě přistupují.
2: Je to tak, vlastně už jsem to trochu naťukla, že ti, kteří mají blíž k přírodě a kteří nějakým způsobem se snaží trochu k ní vracet a objevovat ta zpřetrhaná pouta mezi lidmi a zvířaty, tak k němu mají blíž. Tam jsou rozkošné záběry třeba ze Švédska, kde je nějaká přímo losí safari, kde los žije s švédskými obyvateli v jejich domácnosti a snídá s nimi prostě v kuchyni nebo si venku hoví v bazéně na zahradě. To jsou ty rostomilé momenty, ale bohužel jsou tam tedy i smutné záběry, kdy vidíme, jak se los potácí právě vlastně tou dálnicí, kde prší a je tam kluská vozovka a on tam klouže a padá a jsou to bohužel potom nešťastné úrazy, které se stávají při tom střetu třeba s autem. Los Emil to určitě neměl jednoduché, byť tedy nakonec, myslím, že cesta skončila snad šťastně v Rakousku nebo kde. Ale i tyhle případy se stávaly, zazní tam dokonce informace, že v 70. letech v Československu byly losy zastřeleni takzvaně omylem, vlastně se o tom nemluvilo, a to taková utajovaná informace, ale daleko zajímavější a samozřejmě pozitivnější jsou ty obrázky třeba z Kanady, kde národ Mikwaků vlastně dodnes právě přebírá tyhle ty rituály, které uctívají tohle zvíře a vlastně dávají mu určitý hold.
1: Jano, vy jste nadšená, já to slyším. Komu byste tenhle
2: los
1: dokument?
2: Mě zaujal.
1: Ano, Emius Losí Odyssea doporučila.
2: Já myslím, že to asi není pro ty, kteří hledají takovou tu rychlou spotřební filmovou podívanou, ale je to prostě film, který ocenila jsem na něm, že vlastně dokáže trochu pootočit tím úhlem pohledu, jakým se běžně díváme na přírodu nebo na zvířata, že objevuje pro nás nějaké zvláštní zákonitosti toho, jak funguje příroda, ty vazby, které máme mezi lidmi a mezi zvířaty. A určitě je to takový jako trochu výzva k tomu, abychom se snažili o tom přemýšlet v trošku jiných kontextech, než jsme obvykle zvyklí.
0: Jana Podskalská zhodnotila distribuční dokument Amius Losí Odyssea, který se vydal na pomyslnou Odysseu českými kiny. Jano, děkujeme.
2: Já taky děkuju. Hezký den.

0: Jsme rádi, že den trávíte ve společnosti našeho vysílání. Je 8:30, čtvrtek 11. června a na Vltavě dozněla druhá část sonáty pro hoboj a klavír Francise Poulenca.
1: Skladatel, kytarista, zpěvák, producent a textař Michal Pavlíček, výrazná osobnost skupin Pražský výběr a Stromboli, získal zlatou cenu od OSA za celoživotní přínos. Ceny se udělovaly v 15 kategoriích právě včera na večer a úspěšné hudební skladatele, textaře a nakladatele Ochranný svaz autorský oceňoval už po 21.
0: Ve 4 kategoriích výročních cen uspěli zástupci rapové hudby. Populární skladbou roku je Pistácie, společný hit Kalina a Sofia Mejmedže. Nejúspěšnějším skladatelem populární hudby a nejúspěšnějším textařem se stal Hard Rico vlastním jménem Enrico Pešta.
1: Nejúspěšnějším streamovaným autorem je potom rapper s moldavskými kořeny Kalin a nejúspěšnějším mladým autorem populární hudby byl vyhlášen hudebník a producent Stein 27.

0: Jean-Philippe Rameau, jeho tvorbu jsme slyšeli v podání francouzského hudebního souboru Letalar Lilik.
1: Renesanční Schwarzenberský palác v Praze. Ten je ze 16. století a Národní galerie Praha ho spravuje od roku 2002. V historických prostorách se nachází nejenom stálá expozice, ale taky největší archiv galerie, který ukrývá třeba vzácné snímky fotografa Františka Drtikola.
0: V paláci jsou také zachovalé středověké sklepy a půda, které spojuje původní točité schodiště.
1: A Schwarzenberským palácem nás teď provedou redaktorka Zuzana Filipková a jeho správce Pavel Pikár.
2: Je to vlastně renesance, je to 16. století. Ten palác je postavený okolo roku 1570.
3: Jo. A ty schody vedou kam?
2: Schody vedou ze sklepa až na půdu a byly to schody pro obslužný personál paláce, to znamená, že služebnictvo.
4: Schwarzenberským palácem nás provází jeho správce Pavel Pikár, se kterým se po úzkých točitých schodech dostáváme nejdříve do sklepa. Pikár připomíná, že na místě dnešního Schwarzenberského paláce stály 4 dřevěné domy, které v roce 1541 schořely. V jednom z nich měl svou dílnu dokonce mistr Teodorik, dvorní malíř Karla IV. Sklepní prostory jsou velkorysé, čisté a v mnoha místech zcela původní.
2: S těma domama byly gotický sklepy, a v té renesanci se ty sklepy jenom upravovaly. Dřív tu byla archeologická expozice, protože vlastně díky tomu požáru v těchto prostorách archeologové našli jako relativně bohatý materiál, který tu potom vystavili. Nicméně pořád to jsou sklepy, kde je relativně vysoká vlhkost. Jako expoziční prostory vhodné nejsou. Vidíme tu standardní gotický strop a ve vedlejší místnosti máme původní gotickou dlažbu.
4: Ze sklepa se s panem Pikárem vydáváme rovnou na půdu.
3: Takže fitko.
2: Jaký to bylo pro to služebnictvo každý den vlastně běhat po těch schodech?
3: Tak výlez je to náročný, ale stojí to za to. A ta půda se na něco využívá?
2: No, na té půdě byla dřív expozice Vojenského muzea. Do doby, než oni kompletně zrekonstruovali Lešany a ten svůj památník na Vítkově. Od té doby ta půda využívaná není a Národní galerie pořád přemýšlí, jakým způsobem by jí mohla využít.
4: Schwarzenberský palác nechal původně v roce 1567 vybudovat Jan IV. Popel z Lobkovic. Budova v následujících letech několikrát změnila majitele a na počátku 18. století připadla dědictvím rodu Schwarzenberků. Správce Pavel Pikár nás vede ještě do jednoho ze sálů, kde najdete stálou expozici Staří mistři 1 a po restaurátorských pracích se tu našly původní renesanční malby.
2: Ta hlavní freska je orfeovský motiv, kdy Orfeus hraje zvířatům. Když se na to zadíváte více, tak vlastně v klenbách jsou velice roztomilá zvířata, jo? Když se kouknete tamhle, tak tam vidíte veverku, někde vím, že je netopír.
4: Součástí Schwarzenberského paláce je také největší archiv Národní galerie Praha, kterým nás provází jeho vedoucí Tomáš Hilmar.
5: V těch dokumentech najdete od akvizic přes dokumenty činnosti jednotlivých sbírek, oddělení investičního, což si můžeme představit třeba doklady k budovám. My nemáme pouze materiály samotné Národní galerie a jejich předchůdkyň, ale i vyhledáváme už delší dobu, samozřejmě od vzniku archivu, i písemné pozůstalosti malířů, sochařů, historiků umění. Máme zde i písemné pozůstalosti tří ředitelů bývalých Národní galerie. Archivní kulturní památku máme a to jsou dokumenty pražských malířských cechů, kdy nejstarší cechovní kniha byla založena v roce 1348.
4: S Tomášem Hilmarem vcházíme do klimatizované místnosti archivu. Do jednotlivých sekcí se tu dostanete pomocí pohyblivého systému, který vám vymezí vždycky tu část, kam chcete vstoupit. Pohyb ovládáte kolem, který připomíná volant.
5: Tak tady máte naše regály.
3: Těch regálů. Jak se to teda otvírá? Takhle máte takový systém, jo?
6: To zkuste, no, na to, že to má asi tunu, tak... To
3: se takhle zatočí.
6: To jak to, dokud to jde. Nikdo tam není, doufám, poličce.
3: Takže teďka jsme třeba kde?
6: šuplaty pro velké formáty a prvním regálem, ve kterém je archivní materiál obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění.
3: Takže tady pak jsou ty vytahovací jakoby šuplíky.
6: Tady jsou tak šuplíky tam... na formáty, které není dobré skládat do kartonu. A tady jsou hlavně třeba plány, kresby, fotografie velkoformátové, nebo návrhy plakátů, nebo třeba jedny z nejcennějších fotografií, které tady máme. Fotografa Františka Drtikola.
4: Dodává vedoucí archivu Národní galerie Praha Tomáš Hilmar. Schwarzenberský palác dostal svou ikonickou nepřehlédnutelnou sgrafitovou výzdobu v 70. letech 19. století, a to podle návrhu Josefa Schulze.
1: Prošli jsme unikátní středověké točité schody, prošli jsme se ze sklepa až na půdu Schwarzenberským palácem v Praze. Zítra se ještě podíváme do Salmovského paláce, i tam tento prostor využívá Národní galerie. A celá série o palácích Národní galerie je teď k poslechu taky na našem webu vltava.rozhlas.cz.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu letos slaví 100 let a my v našem seriálu představujeme jeho členy. Už za okamžik do studia přijde houslistka Terezie Kosková. In my

0: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
1: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
0: Uranova.
1: Román současné české autorky Lenky Elbe.
0: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Corrado Maria Salieti. Na Vltavě dozněla první část jeho světy pro lesní roh a smyčcové kvarteto. Hrál soubor Radek Baborák Orchestrina.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu za sebou má mimořádné týdny. V rámci oslav 100 let své existence zahájil třeba festival Pražské jaro Smetanovou mou vlastí. No a o víkendu jsme se společně mohli všichni setkat pod širým nebem v pražských Rígrových sadech, kde jsme slavili stovku Symfonického orchestru Českého rozhlasu. A právě k tomuto jubileu jsme taky připravili speciální seriál, ve kterém každý čtvrtek touhle dobou představujeme členy Sočru.
0: A dnes v ranní mozaice přivítáme mladou houslistku Terezí Koskovou ze skupiny Druhých houslí. Hezký den.
2: Krásné ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu.
0: Vy jste členkou Sočru poměrně krátce, zhruba 2 roky. Patříte tedy k nejmladší generaci hráčů. Řekněte nám, co vás mezi rozhlasové symfoniky vlastně přivedlo?
2: Je to tak, jako členka jsem 2 roky, ale předtím jsem hrála cca 3 roky v orchestrální akademii tohoto orchestru. Já jsem Sočr znala samozřejmě už jako studentka, když jsem studovala hudební gymnázium, tak jsme chodili často s přáteli na koncerty právě Sočru. Nicméně asi nejblíže mě s ním seznámil můj manžel, současný teď Mikuláš Koska, který tu hrál první lesní roh a v té době, kdy jsme se dali spolu dohromady, tak on zde hrál a já jsem se seznámila i s tou krásnou partou, která tu je díky němu. A o to víc jsem potom zde chtěla hrát.
1: Ale Mikuláš už řady Sočru opustil, ale Terezie je stále zůstává. Jaká byla vaše cesta k houslím?
2: Já jsem jako úplně malinká začala hrát na violončelo, jelikož moje maminka je violončelistka a vyučuje violončelo, ale hrála jsem jenom pár měsíců. Maminka potom řekla, že mám příliš malou ruku a přestoupila jsem tedy na housličky a ty máme taky v rodině, jelikož má babička je houslistka. Takže jsem začala hrát na housle jako zhruba 7 leta a hned jsem si je zamilovala.
0: A vy teď své znalosti, zkušenosti předáváte dál, protože kromě působení v Sočru učíte také hru na housle na základní umělecké škole. Jak dnešní děti vnímají klasickou hudbu a jsou mezi nimi i takové, které třeba sní o místě v symfonickém orchestru?
2: Já si myslím, že děti záleží asi jak které. Mám žákyně, žáky, kteří navštěvují velmi často i třeba koncerty právě Sočru. Nyní byli i na koncertě v Rígrových sadech, či chodí pravidelně na nějaká má vystoupení. Celkově těžko říct, já si myslím, že ten vztah je dětí k hudbě je krásný a já jsem vlastně ráda za každé dítě, které do té hudební školy přijde a chce na ten nástroj hrát a chce se v tom vzdělávat.
1: Platí, Terezie, ještě to staré řečení, že co Čech, to muzikant?
2: Asi ano. Za mě ano.
1: Vy hrajete ve skupině Druhých houslí. Jak byste člověku, který nečte partitury, do orchestru příliš nevidí, vysvětlila roli Druhých houslí?
2: Já si při této otázce vždy vzpomenu na jeden projekt, který jsme hráli s Českou studentskou filharmonií a dirigoval nás Sir Simon Rattle, který nám tenkrát říkal, že smyčce v orchestru jsou jako láhev vína. Primy, první housle, jsou ta etiketa, to, co tam září. Potom basy a violončela drží tu skupinu pohromadě a jsou tudíž ta láhev. Ale to víno vevnitř jsou právě druhé housle a violy. Takže na to si vždy vzpomenu a myslím si, že je to přesně ono. Tu krásnou harmonii právě dobarvují ty druhé housle z viola.
0: A vy tady své housle máte sebou, za což jsme pochopitelně velice rádi. Zahrajte nám něco?
2: Zahraji vám začátek slovanského tance číslo 10 Antonína Dvořáka, na kterém je krásně vidět. Nejprve uslyšíme, je v tom trošku taková hádanka, právě ten part Druhých houslí a pak se z toho vyloupne melodie, kterou občas i druhé housle mají.
1: Dámy a pánové, vážení posluchači Českého rozhlasu Vltava, houslistka Terezie Kosková bere housle do ruky a rozstává prostor.

0: Tak tenhle potlesk patří oprávněně Terezii. Terezie, my jsme se potkali v těch uplynulých dnech, potkali jsme se v pražských Riegerových sadech. Jaký je to rozdíl, když vystupujete open air pod širým nebem? Nám v sobotu, měli jsme velké štěstí, zářilo slunce. V Riegerových sadech byly opravdu tisíce lidí. Já si troufám říct, že možná i 10 000. Jaký je to rozdíl potom koncertovat někde pod křišťálovým lustrem v pražském Rudolfinu, třeba na zahájení pražského jara v Obecním domě?
1: Každý takový koncert má svou jedinečnou atmosféru. Oba ty koncerty jsem si velmi užila. Venku je to takové radostné, děti tam běhají, tančí, je to více svobodné. Ale zároveň i v podstatě i ten koncert při tom zahájení pražského jara, vlastně ta veliká sláva, která tím, že je to takhle slavnostní koncert, tak cítíme, jak je to důležité, tak i to je na tom krásné. Takže myslím, že já si užívám vlastně obě tyhle roviny stejně. Záleží asi, jak se to kdy sejde.
2: My si tady povídáme pochopitelně hlavně o Symfonickém orchestru Českého rozhlasu a vašem působení v něm, ale vy hrajete také ve Filmové filharmonii, pokud se nepletu. V čem se liší atmosféra takového tělesa od práce v profesionálním symfonickém orchestru?
1: Je to tak, ve Filmové filharmonii hrají již bezmála 10 let. Tam teda hrají první housle, takže si zase zahrají zde vysoké melodie. Ale liší se to tím, že tam je taková parta přátel, kteří se potkávají. Jsou to zároveň muzikanti rovněž z profesionálních orchestrů. Většina z nich především mladí lidé, takže je to taková radost. Já tu filmovou hudbu mám ráda, takže i pro mě je to radost hrát právě i s mými přáteli.
0: Máte ještě nějakou vysněnou skladbu, kterou byste si jednou se Sočerem chtěla zahrát a ještě nepřišla na řadu?
1: Musím říct, že ty vysněné, opravdu vysněné, už jsem vlastně hrála, takže ale mám spoustu vlastně nespočet dalších skladeb, které bych si velmi ráda zahrála a budu doufat, že se toho dočkám.
0: A my vám to ze srdce přejeme.
2: Hostem ranní mozaiky byla houslistka Terezie Kosková, členka Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Přejeme mnoho úspěchů.
1: Děkuji za pozvání.

0: Dobrý den, teď je 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: A hudbou, která je určená pro koncertní poslech.
2: To je velice zajímavá a nesnadná otázka, protože se mi zdá, že jakákoliv hudba a jakékoliv její použití, ať už při koncertu nebo při bohoslužbě, má přece za cíl nějak zasáhnout naše nitro, pohnout naším srdcem a vyvést nás trošku mimo ten běžný všednodenní obzor. Řekl bych, každá hudba nás má trošku otevřít nějaké transcendenci. Určitě rozdíl při bohoslužbě je ten, že ona je víc spjatá s tou bohoslužbou, že má pevnější pravidla a pasuje do toho, do těch biblických čtení a do těch modliteb, které se při bohoslužbě říkají. Ale myslím, že vlastně ta hudba, ať už při bohoslužbě nebo při koncertě, má k sobě vlastně hodně blízko.
3: Nové varhany vznikly ve Španělsku a do Prahy putovaly po částech v několika kamionech. Když jste sledoval jejich cestu, měl jste pocit, že se rodí něco mimořádného i v rámci evropského měřítka?
2: Já jsem byl na hradním nádvoří, když se právě převáželi, vynášeli z těch kamionů, které zaparkovali na Hradčanském náměstí, a převážilo se to právě přes ten hrad do katedrály, a opravdu to byl jako pocit, že se něco děje, že se děje něco mimořádného. Ty varhany byly postaveny v Barceloně, v Katalánsku. Včera papež v Barceloně požehnal poslední kousek dostavěného chrámu Sagrada Familia. Je to opravdu, jsme takto propojeni a rozhodně si myslím, že jako katedrála, jako celek je evropského významu. Jací umělci se na ní podíleli během celých staletí. Jací poutníci, turisté dneska do ní přicházejí. Určitě do toho tohle zapadá.
0: V katedrále na Pražském hradě jsem byla mnohokrát, ale pokaždé, když do ní vejdu, tak jsem stejně nově ohromena architekturou. Co dokáže potom přidat zvuk? Může hudba člověka oslovit třeba jinak než samotný prostor?
2: Myslím, že tohle je vlastnost chrámů gotických katedrál, že právě mají nás pozvednout náš zrak vzhůru, jak vy říkáte, ohromit nás, dát nám zakusit něco, co nás přesahuje. A jak už jsme zmínili, tohle je také role hudby. Takže myslím, že je velice dobře, když ty dvě věci jdou dohromady a když hudba, umění, architektura se sjednotí v tom, aby jsme zakusili něco ve svém životě, co nás obohatí.
3: Katedrála svatého Víta byla svědkem mnoha událostí, korunovací, státních pohřbů i velkých dějinných okamžiků. Jaké místo podle vás zaujmou nové varhany v příběhu tady tohoto chrámu?
2: Zároveň říkáme, že ty varhany jsou jakýmsi symbolickým dokončením katedrály, ale zároveň katedrála, aspoň jak to vnímali ve středověku, byla vždycky obrazem vesmíru a také možná obrazem trošku světa a společnosti. A to víme, že podle toho křesťanského pojetí ten vesmír je stále nedokončený a Bůh v něm dále působí a lidi zve k tomu, aby pracovali dále. A tak já myslím, že i ta katedrála bude mít svůj příběh, který bude dál, a varhany v něm budou hrát nezastupitelnou roli, ale nekončíme, naopak otvíráme novou kapitolu a věřím, že ty varhany přitáhnou nové poutníky, nové turisty, nové zájemce o krásu.

0: ale možná také právě k vnitřnímu stišení, k oproštění se od toho všednodenního hluku, který vy zmiňujete, abychom se dostali do kontaktu více sami se sebou, také s Pánem Bohem.
1: A co vy byste si konkrétně nejvíce přál, aby nové Varhany přinášely lidem, řekněme, za 10, 20, možná i za 50 let?
0: Já myslím, že za 10, za 20, za 50 let bude výbornou zprávou, že ty Varhany stále fungují, že nebylo potřeba moc oprav nebo nějakých dolaďování, doštelování, což samozřejmě u takhle komplikovaného nástroje se očekává, počítá se s tím. A přál bych se, aby plnili svoji funkci, aby oslavovali Pána Boha a lidem, aby přinášeli radost, pokoj, dodávali novou sílu do života.
2: Máme úplně stejné přání. Hostem dnešní mozaiky byl kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta Radek Tichý, se kterým jsme si povídali o nových Varhanách v katedrále, které se poprvé rozezní 15. června. Radku, děkujeme, ať všechno skvěle dopadne.
0: Taky děkuju. Nashledanou.
2: A ještě připomínám, že příští pátek můžete tady u nás na Vltavě živě poslouchat přímý přenos koncertu právě ze svatovítské katedrály a stále ještě můžete na našem webu vltavarozhlas.cz rozhodovat o tom, která ze tří nově zkomponovaných varhaních skladeb zazní.

0: ambientních hudebních ploch v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
1: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
0: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu Spektakuláre.
1: Flor Lorentán v koncertu Bez hranic s Pavlem Zelinkou.
0: V neděli 14. června od 20 hodin na Vltavě.

0: Maďarský pianista skladatel Kálmán Oláh patřil k nejvýraznějším osobnostem evropského jazzu a jeho trio vám hrálo ve čtvrtečním vysílání Ranní mozaiky.
1: Mozaika.
2: Jste-li hraví, potom se vám bude určitě líbit naše pravidelná filmová rubrika Malá klapka. Dnes je totiž Mezinárodní den hry. A tak se kolega, náš redaktor Tomáš Pilát, zaměří na hudbu k počítačovým hrám. Je to fenomén, který v posledních letech zažívá nebývalý rozmach. No a právě herní soundtracky často stojí za silnými emocemi hráčů. No a nezřídka si získávají popularitu i daleko za hranicemi virtuálních světů. Tomáši, vítej u nás ve studiu. Dobrý den.
3: Hezký den.
0: To, co zmínila Naďa, můžete říct, že opravdu je to tak?
3: Je to určitě tak a hlavně to je důležitá záležitost, ta hudba v počítačových hrách. Je nejméně tak důležitá podle mého názoru jako u filmů, ale možná ještě důležitější, protože provází hráče i v aktivních fázích jejich propojení s tím projektem, s tou hrou, tedy když přemýšlejí. A jaká hudba hraje u toho, když nám mozek rotuje na plné obrátky, je velice důležité. U mě tedy alespoň ano a netýká se to zdaleka jenom her.
2: Tomáš, víš, co mě překvapilo? Že se gamingová hudba studuje samostatně na hudebních školách, jako samostatný obor.
3: Studuje, ono to souvisí samozřejmě s rozvojem toho oboru jako takového, čili studuje se už jako gamingová hra, nikoli jako odnož hudby filmové. A je to logické, protože skladatel musí zapojit svoji představivost, intuici, musí mnohem víc myslet na hráče než u filmové hudby na diváky, takže v tom je i velká porce psychologie.
0: Netřeba mnoha dalších slov, pojďme na to, kde začneme.
3: Tak začneme u populární tahové hry Civilization 4, která je s herními kritiky i komunitou považována za jeden z nejlepších dílů celé série a absolutní vrchol ve svém žánru. Vyšla v roce 2005. A hned získala celosvětové uznání za svůj design a zapsala se do historie i díky hudbě. A jeden prim, sborová píseň Baba je tu získala jako první herní song cenu Grammy. Pochází z paraamerického skladatele Christophera Téna a jedna zajímavost, ten text je swahilským překladem křesťanské modlitby Otčenáš.

0: Krásná hudba, Baba je tu, Otče náš, jenž si na nebesích, ve svahilštině. Tomáši, tohle se tedy opravdu neslyší každý den.
1: To se opravdu neslyší každý den, snad jenom hráči té hry Civilization 4.
2: A Tomáši, kam nás skrze displeje či herní konzole vezmete teď?
1: S velkou radostí do našich lhů a hájů. Hra Kingdom Come Deliverance 2 oficiálně vyšla 4. února 2025. Je to historická akční RPG hra, kterou vyvinulo české studio Warhorse Studios. A jak jsem říkal, vyšla v roce 2005 a okamžitě se stala bestsellerem. Její hry se odehrává v roce 1403 v Českém království během občanské války a mocenského konfliktu mezi králem Václavem IV. A jeho bratrem Zikmundem Lucemburským. Znovu se jako hráči podílíme na osudu Jindřicha ze Skalice, který se z obyčejného kovářova syna stal bojovníkem hledajícím pomstu za vraždu svých rodičů. No a na své si přijdou i děti a vlastně se nenásilně učí dějepisu, protože tady je spousta historických postav a lokací, například Jan Ptáček z Birkštejna, nebo Jan Žižka, nebo Ota III. Z Bergova a drsný český ráj a vzkvétající stříbrná Kutná hora. Hudbu k té hře napsala skladatelská dvojice Jan Valta a Adam Sporka. Nahrávala se s kompletním velkým orchestrem a sborem ve Dvořákově síni pražského Rudolfína ve studiu Smečky a na Hamu, čili byla jí věnována opravdu obrovská pozornost. A výsledkem je monumentální orchestrální a sborový soundtrack, který je protkaný dobovými středověkými motivy.

0: Krásná hudba, ostatně historická či historizující hudba se ve hrách objevuje poměrně často, je to tak?
1: Je to přesně tak, ono to souvisí s tématy těch her, protože jsou velmi často historické, zavádějí ty hráče do historie a pro skladatele je to velká příležitost napsat originální, přiléhavou, přitom rytmicky, melodicky i instrumentačně kvalitní a chytrou hudbu.
2: A tohle bude i případ tvé poslední ukázky, kterou si sebou přinesl.
1: Bude. Podíváme se na hudbu ke hře The Witcher 3 Wild Hunt. Je to hra česky, tedy Zaklínač 3 Divoký hon z roku 2015 od polského studia CD Projekt Red. A zase jde o jednu z celosvětově nejvíce oceňovaných her v historii tohoto žánru. Zase je to akční RPGčko založené na knižní fantasy sáze polského spisovatele Andřeje Sapkovského a uzavírá herní trilogii o Zaklínači Geraltovi z Rivie. Hráči při tom hraní neustále činí těžká morální rozhodnutí, takže je to hra náročná na přemýšlení. Vybírají mezi menším a větším zlem, přitom následky té volby se často projeví vlastně až za poměrně dlouhou dobu. Hlavním hudebním skladatelem a zvukovým designérem stojícím za ikonickým soundtrackem hry Zaklínač 3 Divoký hon je Marcin Přibilovič a na tvorbě rozsáhlé hudby se podílel společně se skladatelem Mikolajem Strojínským a folkovou skupinou Percival.

0: Krásná hudba vzniká k počítačovým hrám a právě tu nám dnes představil autor Malé klapky Tomáš Pilát. No a nakonec ještě dvě tradiční otázky. Jaké téma bude mít Velká klapka v neděli odpoledne a čemu se budete věnovat ode dneška za týden v Ranní mozaice?
1: Nedělní Velkou klapku připravila Kristýna Šrámková a dala jí všeříkající název Ravel ve filmu je víc než bolero. Tak myslím, že k tomu není zapotřebí dodávat nic víc. A za týden si připomeneme Den otců, respektive hudbu z filmu, kde jsou hlavními tématy otec a otcovství. Ten Den otců připadne na příští neděli. Malá klapka bude samozřejmě jako vždy ve čtvrtek.
2: A bude to vůbec nevadí, že to nebude v ten den. Tomáš Pilát, my se setkáme tedy opět za týden nejpozději, do té doby ještě mnohokrát. Děkujeme za atmosférickou hudbu z počítačových her, kterou si nám přinesl pro dnešní ráno, nebo respektive dopoledne. Teď máme 9:45. Tomáši, hezký den.
1: Těším se na slyšenou, hezký den.

0: Šest mladých českých zpěváků a muzikantů, to je vokální sextet Skety, který jsme slyšeli ve vysílání Vltavě 9 hodin 49 minut. A když k té šestce, o které mluvila Dáša, přidáte ještě sedmičku, tak tu najednou máte číslo 6-7. 6-7. Tak když to slyší teenageři, možná právě ti vaši, tak přitom začínají jásat, ale není opravdu zatím vůbec žádný skrytý význam. A právě v tom je i ta poenta. A dnešnímu číslu 6-7 se věnuje i úvaha filozofa Petra Šourka.
1: Jo, mami, 6-7, jeď 67, křičí teenagerka ze zadního sedadla. Na tachometru je 67 km v hodině a holka vzadu má svátek. Poprvé za celou cestu zhlédla od mobilu a teď si na něj nahrává 6-7. Pokud nejste náhodou obeznámeni s překotným vývojem náctileté popkultury, 6-7 je 6-7, protože 6-7. Komu toto vysvětlení nestačí, protože je zvyklý na důvody, tomu musím sdělit, že mu to tentokrát stačit musí. Protože musí. 6-7 je zkrátka 6-7. A když tuto kombinaci čísel uvidí osoba v příslušném věku, má druhé Vánoce kdykoliv v roce, protože 6-7. Včera v Bile jsem platila nákup za 167, přidá dívka další historku z veselého života se 6-7. Bylo to hustý. A co na to prodavačka? Nic, ale kamarád, co tam se mnou byl, se tomu smál, když to viděl. A co na to prodavačka? Nic. 6-7 je šifra, kterou nikdo netají. Je to zámek od dveří, které se nemusí zamykat. Visí na dveřích s ostentativně nastaveným kódem. Co je za těmi dveřmi, si totiž stejně nelze odnést. A když to nemáte, mít to nemůžete. 6-7 je radost ze života, kterou máte, když je vám náct. Dokud je vám náct, nebo dokud máte radost ze života. Vlastně se to má číst 6-7. Poučí nás náctiletá expertka a vlní u toho oběma rukama rychlostí, která není ani rytmus, ani tempo, nic než určitá rychlost vlnění rukou, jiná než ostatní rychlosti. Cvičila to vlnění zdá se nejspíš proto, aby ho jako všechno, co nacvičí, nahrála na video, které postuje na sociální sítě, kde ho pestrou stužkou emotikonů oblepí spolužáci a spolužačky a i ten debil Marek z Bčka. A tohle je ta správná rychlost, protože je. Jinak se vlnění rukou k 6-7 nehodí o nic víc, než cokoliv jiného. 6-7 jsou slova z unuděného songu béčkového rapera, který není pozoruhodný absolutně ničím, kromě toho, že si ho vůbec někdo všimnul. I když není proč. Jeden člověk pod něj komentoval. Tenhle song nenapravitelně poškodil internet. A další dodal. Podíval jsem se na to, abych pochopil, z čeho je 6-7 a teď tomu rozumím ještě míň než předtím. 6-7 není chytlavá melodie ani náctiletá hymna. Není to nic, co se dá vymyslet a vyrobit, protože to někdo umí, nebo vyfabrikovat a protlačit, protože na to má reklamní mašinérii ve stylu Disney. 6-7 vypadá náhodně a je to náhoda, že je to zrovna 6-7. 6-7 je únik před tím skvěle vykalkulovaným, dokonale vyrobeným, programově virálním popkulturním megashitem, který se snaží urvat jakoukoliv zbývající mikropozornost a vydělat na ní lajky, sledovanost a doláče. 6-7 je únikem do chaosu, do náhodných kombinací bez hlubšího smyslu, do nikam. 6-7 se vysmeká všemu, co se snaží zaujmout a získat pozornost. 6-7 je nepozornost sama. Nepozornost, která vzniká obsesivní pozorností k tomu, co si žádnou pozornost nezaslouží, žádnou nechce a nepotřebuje, netouží po ní, jenom se děje. 6-7 je každý teenager. 6-7 je rovnost příležitostí ve světě, kde je víc rovnosti než příležitostí, víc programů k začleňování než členitosti. 6-7 je číslo, které musí přijít v pořadí automaticky. Když to číslo vyvolají ve fast foodu, děti začnou ječet a radovat se, jako by vyhráli extra kečup ke zmrzlině. 6-7 je brain rot, aneb signál mozku v úpadku. 6-7 je to, čeho se rodiče, prarodiče a snad už i praprarodiče obávají, totiž že mozky jejich dětí, vnoučat a pravnoučat jsou v rozkladu, odumřelé, brain rot. celá generace odepsaná vlivem technologií, do kterých pořád čumí. A vidí to všichni dospělí pokaždé, když vzhlednou od svých obrazovek. A sami náctiletí říkají, že 6-7 je brain rot, digitální demence. Yes, přitakají kritice dospělých teenageři. Máte pravdu, vaše diagnóza prognózou je správná. Yes, jsme odepsaní. Naše přepodnětované mozky se zvládnou soustředit už jenom na 6-7. Yes, jsme takový, jak říkáte, digitálně dementní. ADHD k ničemu. 6-7. Signál 6-7 je jasný. Generace naprostých digitálních dementů sama ochotně předkládá důkaz o rozkladu svých mozků. Jediné, na co reaguje, je náhodná kombinace čísel, zatímco naši zoufalou výzvu dej pryč ten mobil, vypni to, ignoruje a jen čeká, až nás to omrzí a vytáhneme svůj dementobil.
0: Mladí lidé se prostě baví tím, že reagují s nadšením na něco zdánlivě bezvýznamného a nesrozumitelného, no a v tomto případě je to tedy číslo 6-7. Filozof Petr Šourek byl autorem uplynulých minut.
2: Je 9 hodin 55 minut a na Vltavě si teď poslechneme třetí část divertimenta pro flétnu, housle a violončelo D-dur Josefa Haydna.

0: Za okamžik to bude 10. hodina, tak jenom velmi stručně, abychom stihli včas zprávy. Po 10. vizitka tentokrát s Ondřejem Cihlářem, který si pozval písničkářku Veroniku Kickovou. Je to tak, Ondro, vítej u nás.
1: Ano, dobré dopoledne, potvrzuju, je to tak. Její životní osud je pozoruhodný už také proto, že vlastně našla svou identitu na Slovensku, čemuž se budeme snažit přijít na kloub a pak také samozřejmě na druh hudby, který ona hraje se svým synem, také často na podomácku vyrobené nástroje. Takže to bude moc zajímavé.
0: Těšíme se na vás za okamžik. Veronika Kicková s Ondřejem Cihlářem. Ať se to vydaří.
1: Já děkuju.
2: A máme pro vás také pozvání k poslechu dnešního Akcentu, který začíná v 16.30. Saša Michailidis a jeho hosté budou diskutovat o tom, proč si česká města stále častěji pořizují vlastní architekty a urbanisty.
0: Dnes máme čtvrtek 11. června. Příjemný a úspěšný den vám přejí ze studia Naděžda Hávová
2: a Dagmar Kopečková.

0: Hezké dopoledne, je 10 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslaneckou sněmovnu dnes čekají hned dvě mimořádné schůze. První z nich svolala opozice, která se chce věnovat otázce údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Druhou schůzi iniciovala vládní koalice, která se bude snažit dokončit druhé čtení novely stavebního zákona. Opozice, která v minulém volebním období prosadila stávající model stavebních úřadů, novelu odmítá. Oblastní velitelství amerických sil CENTCOM popřelo, že by Írán zcela uzavřel Hormuzský průliv. Obchodní lodě podle něj dál proplouvají. CENTCOM o tom informuje na síti X. Velení iránské armády předtím oznámilo, že úžinu uzavřelo. Teherán taky tvrdí, že zasáhl dvě plavidla, která podle něj zákaz nerespektovala. Spojené státy začaly včera před půlnocí znovu útočit na Írán. Podle americké armády jde o odvetu za neoprávněnou a pokračující agresi. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější, tak aby méně dopadal na domácnosti. Dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30. V minulosti vedli uznávané těleso osobnosti jako Richard Strauss nebo Kirill Petrenko. Popelka je dosluhujícím šéf-dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Loni debutoval na mnichovském operním festivalu Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival, který začne už za 7 dní, vrátí s Dvořákovou Rusalkou. A počasí čekáme oblačno, zpočátku s doznívajícím deštěm a lokálními mlhami. Během dne se objeví přehánky nebo bouřky, večer by ale měly ustávat a bude se vyjasňovat. Teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy naměříme až 20 a na horách kolem 9. Vítr bude v bouřkách zesilovat a večer zeslábne. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Na Slovensku jsem tak pořád trochu na výletě. Na druhou stranu ten výlet trvá už 30 let a asi hned tak neskončí. Vždycky budu mít od některých zdejších věcí odstup a vždycky se na ně budu dívat českýma očima. Říká československá písničkářka Veronika Kicková. Dobrý den.
2: Pěkné dopoledne.
1: Pěkné dopoledne přeje i Ondřej Cihlář, který vás provede dnešní vizitkou. A teď už se vracíme k našemu hostu Veronice, která je karlovarská rodačka, našla před lety nový domov v kraji Horských samot a pohoří Vtáčnik, v malé obci Prochod, nedaleko Žiáru nad Hronom. Na Slovensko odešla za svými sny a jednoduchým životem v horách, kde skutečně žije, jak se říká, po staru, což mi tedy upřímně řečeno moc jednoduché nepřijde. Jak jsem viděl v jednom televizním medailonku, který je možné vidět také na i-vysílání České televize. Se svým synem Jánem tvoří duo s názvem Hemlisto, tedy Mlhavo v českém překladu, které spojuje současné písničkářství a jemné vlivy folkloru. Získala prestižní slovenskou hudební cenu Radiohead Awards, a to za album Československá, které natočila právě se synem Jánem a písničkářem Petrem Linhartem. Vedle hudby se Veronika Kicková věnuje i lidové umělecké výrobě dřevěného nádobí, nejčastěji ve stylu takzvaném korytářském. My si řekneme, co to znamená a jaká jsou specifika této, řekněme, podřezbářské činnosti. No a teď v červnu 5.6. Hmlistu vyšlo v nakladatelství Galen v pořadí už čtvrté album s názvem Samoty, které je o svobodě, tíze a omizení jednoho způsobu života. Tak to byl takový, řekněme, co nejstručnější souhrn vašich prací, činností a vlastně životní situace. Nechybělo v něm něco zásadního? Vy jste také autorkou jedné knížky, neumožnila jste nám označit vás za spisovatelku. Tak
2: já se tak necítím opravdu jako spisovatelka, tak napsala jsem jednu prozaickou pokus, řekněme, ve slovenštině před mnoha lety.
1: No nicméně, vaše čtvrté album Samoty znamená, že už je to čtvrté album, které je opatřeno výhradně vašimi texty. A já jsem říkal, že je o svobodě, tíze a omizení jednoho způsobu života. Tak pojďme si říci, který způsob života podle vás mizí a o čem vlastně to album vy jste napsala.
2: Jsou trošku dvě rozdílné věci, ale začnu od toho, co mizí. Definitivně mizí tradiční způsob života, tak stručně řečeno něco jako folklorní nebo ta lidová kultura ve svém projevu v praxi. Jo. Na Slovensku se dalo ještě koncem 90. let zažít poslední lidi, kteří žili skutečně na těch samotách, takže se do toho narodili a že žili a mysleli, což je tak velmi důležité, protože to myšlení je skutečně úplně jiný, než má moderní člověk, který mysleli tradičním způsobem života, vyrůstali v tom a to prostě vymřelo.
1: V čem to myšlení je jinačí?
2: No, tam ještě pořád funguje, třeba fungují pověry, jo, naprosto. Funguje takový to zjednodušování, tak ono to jako nebude znít velice romanticky, to, co teď řeknu, proto má takový dvě roviny. Jedna věc je, že ty lidi skutečně byli pověrčiví, příliš neanalyzovali, ale šlo hlavně o to dodržovat nějaký prostě vnější rituální věci skoro ve všem a vnímali věci zase na druhou stranu naprosto bezprostředně, třeba nezamykali domy. A nebáli se zlodějů, protože jim taky jako nebylo moc co vzít, že jo. Na tom hospodářství nějaký starý tetky, co si tam vemete, když tam přijdete, že jo. Tam prostě nějaký nářadí, trochu jídla, co tam bylo a jinak dál nic. A poutník byl považován, teda ten, kdo šel okolo, byl poutník, bez ohledu na to, kde se vzal, proč tam je. Tak ten byl považován za něco divžené, posvátného, že jo. Já už jsem teda nezažila tu situaci, že se pro něj dával i chléb na stůl a nůž, jako když šli třeba jako někam dál na pole, aby když tam někdo přijde, tak aby se jako obsloužil a neumřel hlady. Já už tohle nepamatuju, ale ty otevřené dveře na samotách ještě jo.
1: Mm-hmm. No tak povězte nám vlastně, co byla vaše taková hlavní motivace odchodu z Karlovarského kraje na Slovensko, a protože to, co jste teďka říkala, na jednu stranu působí romanticky, na stranu druhou v rámci toho přemýšlení, tak jak jste to lehce naznačila, ale může být, řekněme, spousta omezení tak. A řekněme i něco, co je dobře, že se dneska mění, protože třeba vzájemné postavení mužů a žen tak, bylo v tomhle ohledu velmi komplikované.
2: Jo, určitě. To byl prostě svět přísné hierarchie, který bychom... Oni si ty lidi zase uměli jako někdy vydobít v tom svoje místo. Některé ženy byly dostatečně silné na to a taky záleželo od jejich ekonomického postavení. Ale je pravda, že bych v tom sama žít nechtěla. Já jsem si jenom představovala, když jsem tam odcházela, tak moje hlavní motivace, proč jít na Slovensko, to byla spíš náhoda, než že bych to až tak chtěla, byla Hana Librová a její tehdejší úvahy, které se schrnovaly, to byly, myslím, tři knížky, ale ke mně se dostala jenom jedna, která se jmenovala Pestří a zelení. Mm-hmm. A to bylo v podstatě environmentalisticko-filozoficko-sociologický studie o dobrovolné skromnosti. Mm-hmm. A mě ten koncept dobrovolné skromnosti oslovil na jednu stranu jako myšlenkově a souběžně mě velmi vzala za srdce deska Petra Ulricha Tichý hlas, což zní jako fráze, ale ona mě vzala tak za srdce, že já jsem prostě hodila všechno za hlavu a řekla si, že ty hvězdní hudci, prostě co jsou tam hlavníma hrdinama, a co reprezentovali tu hudeckou muziku, tak že já za tou hudeckou muzikou půjdu na kraj světa, no tak, tak se úplně nepovedlo.
1: Jako došla jste na Slovensku.
2: Jo, na tom Horňácku jsem se nějak neetablovala shodou okolností a možná taky proto, že tam těch samot, kde by to šlo, zrovna moc není, a zase ty samoty, to byla podmínka pro to, aby člověk s tou přírodou byl skutečně v těsném kontaktu, že jo? Když se odstěhujete někam do nějaký té vesnice, kde jste uprostřed vlastně zástavby, tak to nebude ono, jsem si řekla.
1: Na jedné z takových samot, o kterých mluvíte, bydlíte se svým manželem? A...
2: No ne, to už není aktuální.
1: To už není aktuální.
2: Bez manžela.
1: Bez manžela, nicméně jste na samotě. Ano. Ale pojďme tedy si teď v tuto chvíli poslechnout první píseň, kterou jste připravila, ta, která je jako v pořadí první, se jmenuje Ťažná kobyla od vaší kapely, tedy kapely Hemlisto. Autorkou textu jste vy a před pokládám, že nástroje tedy opatřujete vy a váš syn Jan. Je to tak?
2: No, Jan opatřuje víceméně skoro všechno, myslím tady. A já jenom ty zvláštní irsky znějící housle.
1: Mm-hmm. K těm si řekněme více, protože to jsou housle, které jsou, řekněme, po domácku vyrobené pravděpodobně.
2: Ustoupili jsme od tohoto prvku Hmlista pod tíhou zvukařů, takže už používáme housle normální. Ne, jsou to housle úplně běžný, akorát já na ně hraju rukou člověka, který pracuje, takže to slyšet.
1: Takže to slyšet a uslyšíme to i my právě teď. Pokud byste chtěli na našeho dnešního hosta, československou písničkářku Veroniku Kickovou, mít jakýkoliv dotaz, tak jej pošlete prostřednictvím e-mailu vizitka@rozhlas.cz.

0: Posloucháte vizitku, tou dnešní vás provází Ondřej Cihlář a naší hostkou je československá písničkářka Veronika Kicková, která s námi hovoří česky, protože je původně z Karlovarského kraje, ale již několik let, zhruba 30, žije na Slovensku na samotě v horách, kde se taky staráte o celou řadu různých zvířat. Zajímá mě, jak to vlastně probíhá, když teďka jste zde, protože jsme řekli, že se svým synem Jánem tvoříte duo s názvem Hmlisto. Hudební duo, vaši písničku jsme právě doposlouchali. A on je paradoxně v Čechách, ve Friedlandu, už trvalé bydlící a vy, abyste mohli hrát, mohli zkoušet, tak musíte za sebou poměrně na solidní vzdálenost dojíždět. Tak kdo se teď stará o vaše zvířata? Kolik jich máte vůbec ve svém hospodářství?
1: Ta situace se změnila za poslední době, protože jsem se rozvedla, takže se nemá kdo starat o zvířata, takže zvířata jsme postupně omezili na 2 kočky, 1 psa, 3 andulky a 5 ovcí.
0: Mm-hmm. Takže kozy ovce, už taky nemáte?
1: Ne, kozy zatím ne, protože dokud není někdo, kdo by to pravidelně dojil, a hlavně kozy jsou potvory, oni rádi utečou. Ovce jsou takový, že když je člověk zkontroluje a ten plot není úplně špatný, tak je vysoká pravděpodobnost, že je tam za 3-4 dny najde, a když se jim dá dost vody, tak v podstatě tam není jako nějaký velký riziko. My máme ty oplůdky, se říká česky, tak my je máme velký. Takže to se nebojím.
2: Když to kozy, ty jsou teda mnohem zvídavější, ty utíkají.
1: No, ta zvídavost bych spíš, to je krásné slovenské slovo, maškrtný, to je mlsný. Aha. Oni jako nejsou zvědaví, co tam je, oni jsou zvědaví, co tam je dobrýho. A proto pořád zdrhaj, no.
0: No, ale pojďme se vrátit zpátky k tomu, co jste tedy během vašeho odchodu zhruba před těmi 30 lety na Slovensku našla, protože vy, než jste se dostala na samotu, kde bydlíte v současné době, o které jsme teďka aspoň pár vteřin hovořili, tak jste bydlela v zajímavé obci, kde vznikl vlastně takový dost zvláštní komunitní život, který určitě stojí za zmínku. Tak o co jde? Pojďte nám to trochu popsat.
1: Tak to byla takzvaná první československá ekovesnička Zaježová, která Zaježová jako taková pořád funguje. Jestli se tomu dá říkat nebo nedá říkat ekovesnička, je na dlouhý debaty. Stejně tak jako s tou komunitou, protože to bylo v těch 90. letech, jsme měli opravdu zkreslený představy. Já jsem patřila k té první vlně osadníků Zaježové, takže jsem tam přišla v roce 95 a to jsme měli skutečně značně komunitní představy. Žili jsme v jednom domě, třeba nás tam bylo někdy 8, někdy 10, to bylo takový velice komunitní. No a postupně, samozřejmě tam to byla nejúspěšnější ekologická seznamka, postupně se tam lidi jako poznávali, že jo, a pak tvořili ty páry a vždycky měli jako samozřejmě potřebu soukromí, tak si hledali něco v okolí, pak se to začalo nabalovat a takovým organickým způsobem tam přišlo poměrně dost lidí. Předtím to byla velice neznámá a zapadlá vesnice, sice kousek od Zvolena, ale ona tam není dobrý přímý spojení do Zvolena, protože tam jsou kopce mezi Zvolenem a Zaježovou, takže se tam musí jezdit víceméně různýma oklikama a tak. Takže to bylo takové místo jako pánu bohu za chrbtom. A ona tam potom, ze začátku tam bylo šíleně levně. Tam se dalo koupit opravdu rozsáhlý pozemky za minimální investici. Tenkrát to nikdo nechtěl v těch 90. letech. I když tam se vlastně hospodařilo soukromně ještě 10 let zpátky, tam to družstvo jako bylo jenom chvilku, ale stejně prostě tam se dali koupit levně domy, dali se tam koupit levně pozemky. No a jakmile si toho všimlo víc lidí, tak samozřejmě ten trh zareagoval. A postupně, jak ta komunita se rozšiřovala, vznikaly tam větší síťování přišlo víc lidí, začalo to být pestřejší, tak to zase začalo být dražší. A už to nabralo nějaký takový samospát. Já jsem už stejně byla pryč v té době. Tak
0: jak dlouho jste tam byla?
1: 3 roky.
0: No a řekněte nám, jak jako takovýhle život v té době, kdy jste tam žila, vlastně vypadal. Pardon, protože tam taky probíhaly různé víkendové workshopy, různé řemesel a tak dál, tak vlastně jak to vypadalo, čím jste se živili, jestli to bylo vyloženě jako, řekněme, zemědělský hospodářství klasického typu, jak si to dovedem představit. Pojďte nám o tom trošku říct více podrobností.
1: Tak ono se to měnilo v čase, ale v půlce těch 90. let, kdy jsem tam byla já, tak hlavní věci nebo hlavní témata, co se tam řešily, byly dvě.

0: ani to vůbec nebylo téma. A vlastně zakladatel Zaježové, ten do toho přidal i to recyklační středisko, který vzniklo vlastně z toho důvodu, že jak po těch samotách ty lidi tam neměli kam ty odpadky vyhazovat, tak to dělali tak jako jejich předkové. To znamená, že to vyhodili takzvaně na hroblu. A hrobla to je taková hromada šutrů, který se vyhazují z pole a hážou se na kraj a dělá to ty okraje těch polí, vlastně to odděluje od sebe. No a tam se vyhazovaly dřív všechny věci, které se vyhazovaly. To znamená, většinou tam najdete starý kožený boty, v lepším případě nějaký pozůstatky svršků z vlny a podobně, že jo, na těch úplně nejstarších místech. No a ty lidi si neuvědomovali, že když tam začnou vyhazovat kyblíky od rámy, že to jako nebude dobrý. No,
1: že ty plasty se musí rozložit.
0: Ano, a nejen plasty, že jo, že jako většina civilizačního odpadu je prostě v přírodě příšerná a nerozložitelná, tak z tohohle důvodu vlastně praktického tam vzniklo to recyklační středisko, protože Igor Chýra, který to založil, tak to chtěl řešit jako z gruntu, nechtěl to jenom tak nějak halabala, tak se do toho potom chudák dost zamotal, protože to vlastně byla práce velice náročná a dost beznadějná.
1: No řekněte nám po vaší zkušenosti, jaké máte pocit, že jsou řekněme největší kouzlo má takový komunitní život, který vy jste tam vedli a jaké má omezení, protože vy jste tam vydržela v uvozovkách 3 roky, tak to není moc.
0: No já bych tam vydržela díle, oni to se mnou nevydrželi.
1: Jo. No tak pojďme si to zkusit nějak jako probrat.
0: Tak jednak to bylo v dobách, kdy se s tím začínalo a nebyla s tím žádná zkušenost. Bylo nás tam na kupě v jednom baráku XY a jezdilo tam na víkendy někdy 40 lidí dalších. A teď jako my jsme měli za úkol vlastně zorganizovat ty víkendovky a udržovat takovýto malý hospodářství spíš rostlinného charakteru. A měla jsem tam 2 kozy, který potom převzal někdo jiný, prosadila jsem tam koně a takovýhle ty věci. Mě to vždycky jako zajímalo po té stránce jít jako tomu až na dřeň a opravdu co nejvíc napodobit tu historii, udělat tam takový jako poloskanzen. Jsme tenkrát chodili v krojích a bylo to jako svým způsobem hezká zkušenost. Na druhou stranu jsme byli prostě parta mladých lidí, s kterýma něco šilo, ale o komunitním životě a psychologii neměli nejmenšího šajnu. A já si myslím, že na to potom dost krachovalo. Že...
1: No a na co jste přišli? Jaký jsou vlastně omezení? Vlastně
0: no omezení jsou právě v tom, jak člověk nemá to soukromí a jak nejsme, jako naše kultura nás na to nepřipraví. Že jo? Tak všechny ty vnitřní trable, který člověk v sobě má a který ho kolikrát taky motivujou k tomu, aby odešel, my jsme tomu říkali civilizácia, ale to je prosím v úvozovkách, jo? Aby odešel další takový slovo v úvozovkách ze systému, tak všechno tohle to si člověk samozřejmě jako nese tam sebou. Že jo? A teď jsou to lidi, my jsme tam byli opravdu z celého Československa, nebo Česka a Slovenska, jo. A to jsou lidi, každý je jiný, má svou historii, svou psychologii a ten kulturní kontext. A teď dohromady, když se s tím nepracuje, o čem se tenkrát vůbec neuvažovalo, tam se prostě řeklo, hele, ty jsi tady dobrovolně, chceš tady dělat něco, děláš pre matku zem, tak jako všechno ostatní půjde přece levou zadní. Mm. A ono spíš to bylo tak, že jako to, čeho se běžní lidi říkali, že to bude problém, že já nevím, že se tam nosila voda z nějaký studánky, nebo studny spíš, že tam nebyl záchod splachovací, že to bylo prostě takový jako v tomhle syrový, tak s tím problém paradoxně nebyl. Mm. Jo? Já jsem neměla ani problém s tím, že kolikrát to byla opravdu dřina. Mm. Ale problém byl v těch, jak to říct, v těch povahách, v tom, že jsme se neuměli správně domluvit a tak, aby to fungovalo, otázka je, jestli to vůbec jde, že samozřejmě jako existují lidi, kteří říkají, že komunita je úplný blábol. Já nemám na to žádný názor. Mm. Já jsem se potom vdala za člověka, který v takové komunitě ani žít nechtěl, tak jsem na tohle to rezignovala. Mm. A my jsme potom jako rodina žili solo a to má zase taky spoustu nevýhod. Mm.
1: No, samozřejmě ta krajina horská, slovenská, svým charakterem různých oddělených území, údolí a právě těch samot přirozeně vychovává trošku jiné lidi, nebo respektive lidi i s jiným takovým tím většinovým naturelem. Tak když to teďka takhle s nadhledem jste schopná

0: trošku porovnat i s ohledem třeba na naše dlouholeté soužití se Slováky v jednom státě, tak kde se cítíte lépe a v čem vidíte ty zásadní rozdíly v těch povahách těch společností? Dá se to takhle jednoduše nějak pojmenovat?
1: To je právě otázka, jestli si troufáme to pomenovat. Vždycky to bude nějaká velká generalizace.
0: Velká zkratka.
1: Velká zkratka, takže já mám dokonce pocit, že to možná ani nestojí za to. Samozřejmě, když člověk žije třeba v tom trošku opačném, nebo teda v tom kulturním prostředí, kde se nenarodil, tak začne narážet na to, že některé věci vnímá jinak. Ale já v tom nevidím problém, spíš si myslím, že bychom se uměli obohatit. A to, že jsme vydrželi tak dlouho v jednom státě, považuji za velký pozitivum, kdyby nebyly tlaky na to, nebo kdyby nebyly síly, které zneužijou to, že to je náročný, tak asi bylo lepší v tom pokračovat, nicméně realita je teda jiná, že jo, zase ty vztahy na druhou stranu zůstaly, pořád máme intenzivní vztahy a pořád...
0: Takže se co si mohlo trochu pročistit tímhle
1: způsobem? No, tak samozřejmě, tak je to ten nejjednodušší způsob, že jo. A kromě toho Slováci tedy bohatě zásobují Českou republiku pracovní silou kvalitnějšího rázu, že jo, to je jako úplně šílený. Nám prostě odchází valná většina inteligentní mládeže přinejmenším do Česka.
0: Což je také případ vašeho syna, který tedy přešel do Česka, do Friedlandu, do živého skanzenu, kde také tedy pracuje. To znamená, že do jisté míry v něčem tak trochu navazuje na to, s čím jste začínala na Slovensku. Jak vnímáte vlastně tady jeho existenci, která teda je mimo Slovensko a vzdálil se vám natolik, že pokud chcete udržovat vaše hudební těleso a hmlisto, tak za sebou musíte dost náročně cestovat.
1: To je složitá otázka, ale já to, jednak on je speciální případ, on jako nechtěl jít do Česka s úmyslem, že se tady lépe žije, nebo líp vydělá, nebo já nevím, je to tady příjemnější, prostě si našel přítelkyni zrovna v žijícím skanzenu, no a to je zase pravda, že je krásný, že vlastně nějakým způsobem v tom životním stylu pokračuje, že ty hodnoty tam, který jsem já nějak měla, takže vlastně v tom jede dál a tím pádem tomu obětujeme třeba tu vzdálenost, že jo. Prostě Tereska tam má koně, takže to nepřichází moc v úvahu řešit jinak, než že ona bude tam, kde jsou ty koně, který ona teda se o ně stará. Že?
0: Navíc koně do vaší komunity jste prosadila před lety i vy.
1: No jo, no, tak já jsem takový amatér s těma koňma, to dcerka to umí daleko líp než já, to já jsem to jenom tak zkoušela. No a tak my se učíme jako hmlisto existovat na dálku, tak je to takový kombinovaný, no. Tak když se vymyslí nová písnička, tak já mu nahraju na mobil, je to strašný, ale dělá se to tak dneska, tak mu nahraju nějaký takový původní prvotní demo, že jo, on si to poslechne, řekne, jestli to má perspektivu nebo ne, pak se má nějaký nápady, pak se sejdeme, uděláme nějaký první výstup, který se dá nazvat už písničkou, pak mě to naučí. Ano, to se musíme sejít na to, aby mě to naučil a potom už mi to zase nahraje ten základ a já si to pak cvičím do toho základu doma a pak se sejdeme a uděláme si zkoušku a nějak se snažíme to lepit. Uvidíme, jestli to takhle půjde. Zatím zkoušíme.
0: Zatím to jde. No, pustíme si další píseň Jáchymov, v tomto případě právě vašeho duetu Hmlisto, ovšem s Petrem Linhartem ve spolupráci. Takže to byla pravděpodobně jiná deska, než ta, ze které jsme hráli předtím.
1: Jo, tohle to je ta deska československá, která je o desku zpátky. A já jsem tu písničku vybrala proto, že si myslím, že je důležitý, aby byly některé věci stále opakovány a hlavně na Slovensku nejsou opakovány dost z historie. To je takový to, co se dělo v 50. letech, třeba 40. letech. Ono v té kolektivní paměti je jednodušší to vytěsnit a říct si, že to už je dávno a nebudeme to řešit a teď to nebylo tak hrozný. Tohle to je nejhorší, s čím se potkávám. A co teda, když jsme mluvili o tom, v čem vidím ten kulturní rozdíl, tak já třeba ho vidím taky v tom, že Slováci mají dost sklon vytěsňovat selhání nebo nějaký jako špatný momenty ze své historie, úplně je ignorovat a jako myknout plecami, jako pokrčit ramenama a říct, no čo už, Jo, a jako jít takzvaně dál, ale ono se to potom s těma lidma tahá a pak mají vlastně tendenci se chovat podobně jako ty, co tenkrát selhali.
0: Čili takové to klasické nepoučení ze vlastní historie.
1: Ano, a to nás jako může velmi krutě dostihnout tohleto. A naopak si myslím, že je dobrý se povzbudit k té odvaze to vidět, i když to bolí. A taky proto jsem tu písničku napsala, já jsem teda napsala tu slovenskou část, což je asi logické. No a ono, jako jak jsme to dodělali, tak ono je to hodně temný, je to prostě případ vězně z uranových lágrů, je to podle skutečný události, jako jich událostí byly tisíce, kdy někdo za úplnou hloupost, tady šlo konkrétně o to, že byl takzvaný kulak, protože měl 10 hektarů, což je k smíchu, jako z toho se dá tak akorát těsně uživit, nebo dalo v těch 50. letech těsně uživit, ale to není někdo, kdo by se obohacoval, kromě toho i kdyby, že jo. No prostě někdo byl označen za kulaka, nešel v sobotu na povinnou brigádu pro kulaky s nějakýma pytlema brambor, tak prostě se spetil a řekl, že tam nepůjde. A oni si pro něj přišli a bez nějakého soudu ho poslali do uranových dolů, do lágru, protože Rusáci potřebovali uran, že jo. A ten člověk tam byl několik let.
0: Poslechněme si tuto píseň s názvem Jáchymov. Pokud byste měli jakýkoliv dotaz na Veroniku Kickovou, hosta dnešní vizitky, tak použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz.

0: a koně za křik dětí.
1: Tajně krmí svoje koně v družstve na hnoji.

0: My se vracíme do rozhovoru s dnešním hostem, československou písničkářkou Veronikou Kickovou. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a pojďme ještě k tomu aktuálnímu albu Samoty, které tedy vaše hudební duo Hmlisto vydává právě teď v tuto dobu, tedy 5. června vyšlo. A je to o svobodě, o tíze a o mizení jednoho způsobu života. To mizení určitého způsobu života, za kterým vy jste na Slovensko odešla částečně, hledat aspoň jeho poslední záchvěvy, jsme se už bavili. A teď pojďme k té tíze, kterou vy cítíte. Jaká je ta nejaktuálnější? Je to vaše osobní životní, nebo je to třeba i nějaká společensko-politická situace, která na Slovensku teďka v posledních letech je spíše těžší a možná je z ní východisko velmi složité?
1: To je pravda. Ono se to u mě tak hezky sešlo. Obě dvě tíhy najednou. Tu osobní bych se, a s tím bych tak moc neobtěžovala posluchače rozhlasu, to se nehodí, ani to nemá nějak smysl. Ale snad jenom se k tomu dá říct to, že sám o sobě život mimo civilizaci není zárukou automatickou ani neautomatickou nějakého osobního štěstí. To jsou prostě úplně dvě odlišné věci. A co se týče společenského života, tam je to vlastně trochu podobný, protože ono, tenhle životní styl přitahuje lidi, kteří mají s tím takzvaným tomu, čemu oni říkají systém, jako nějaký problém, který je většinou emocionálního charakteru, a to jsou takové ty věci, o kterých se nemluví úplně otevřeně, protože my je vlastně ani úplně pomenovat neumíme. Jsou to spíš třeba nálady nebo emoce, a docela v těch kruzích lidí, co odešli a třeba tak žijou i léta letoucí a jsou to moji přátelé, tak docela dost kvetou všelijaký ty konspirace a všelijaká taková to fandění velice podivným stranám, pokud je teda rovnou nevolí, tak nevolí nikoho a těmhle těm stranám fandí, a nějaká neochota přijmout zodpovědnost za většinu nový společenský systém, protože prostě ty lidi, těch se nejvíc dotýká buď citově, anebo z praktického života, to, že ten systém, oni si to vykládají tak, že na ně svým způsobem útočí a on prostě má svý stinný stránky a stinný místa, to je nepochybný, jo. Ale já jsem vlastně si tohleto období proskákala před těma 30 nebo 27 lety. Takže jakoby mám takový nešťastný náskok, že to, k čemu ta většina těch alternativně žijících dospěla třeba před 10 lety, kdy mám tak pocit, že začala by na vzestupu tahle ta konspirační vlna, pak už se to vezlo, že jo, pak už to jelo s očkování, je špatně tohle, je špatně tamto, je špatně, oni nás sledujou a chemtrails a tak. Ono jako o tom se hezky mluví, dokud je to teorie, dokud vaši bývalí kamarádi jako vám nezačnou vykládat, když se s nima potkáte, div, že nemají aluminiovou čepičku na hlavě některý, že jo, a teď jako najednou je to hrozně těžký lidsky, protože my jsme měli s některýma lidma hodně silný vztahy, třeba už když jsem fungovala jako písničkářka Horana, že jo, tak to moje písničkářství upřímně řečeno bylo velice drsné a poslouchat to vyžaduje značnou dávku odvahy. A teď ty lidi mě u toho udrželi jedině díky tomu, že vlastně se někdo našel, kdo by to poslouchal. Jo? A to byly většinou tyhle ty lidi, pro který jsou třeba environmentálně citliví, pro který ta matka zem je skutečně nějak jako posvátný pojem. No a tyhle ty lidi jsou právě ale bohužel zranitelný zase v těch konspiracích, protože oni jako jedou tu emoci a vlastně, když jim řeknu, no a co teda, jako jak byste si to představovali teda líp, tak na to není nějaká kloudná realistická odpověď, protože my ji nikdo neznáme. Ale to stačí na to, aby to zhoršovalo tu společenskou situaci. A teď tyhle ty lidi se vlastně přidávají teda k tomu obecnému lidu, který vlastně je to ale velice podobný, protože to jsou všechno emoce, že jo? Nebo z velký míry. Ještě potom je to taky hodně o tom, že ty lidi chtějí ty výhody. Jo, že čím si nás kdo koupí z těch třeba politiků. A ono i v té společenské situaci to je vlastně taky podobný, že jak dalece je ten člověk imunní třeba vůči těm konspiracím nebo extrémním politickým názorům, záleží vlastně od toho, jak se vnitřně cítí do velký míry.
0: Můžeme to zjednodušit a říct, jak jsou lidé odolní vůči populismu. což je absolutní zjednodušení, které častokrát ve svých důsledcích nedává vlastně logický smysl. Ale když to takhle vnímáte, tak přeci jenom, kde sebe vidíte za 10 roků? Vidíte se stále na Slovensku, nebo vidíte, jste otevřená?
1: Já jsem věčný optimista, já si myslím, že za 10 roků, že to zvládneme a vystřízlivíme, ne, že by to byl nějaký ráj, ale že snad se nám povede třeba nějak to trošku obrátit.
0: No tak rád budu vašemu optimismu fandit. Nicméně pojďme se ještě podívat k další vaší činnosti, a sice vy se věnujete i lidové umělecké výrobě dřevěných, řekněme, nádob. Je to takzvané korytářstvo, čili je to něco, co jste se naučila na Slovensku.
1: Ano.
0: A pojďte to trochu popsat, v čem se to liší od standardního řezbářství, což by člověk řekl.
1: Tak korytářstvo, já to neumím opravdu přeložit do češtiny, budu ráda, když mě někdo upozorní, jak se to udělá správně.
0: Já bych řekl, že součástí toho je dlabání.
1: No to určitě je výroba nádoby ze syrového dřeva, které se právě teď se pokácil se strom a začalo se okamžitě vyrábět speciálníma nástrojema, korytářská motika. Na Moravě tomu nějak říkají, mě to slovo teďka vypadlo.
0: Čili je to speciální druh rydla, řekněme?
1: No to ne, to je druh přímo jako kopáč, se tomu taky na Slovensku říká. Prostě to vypadá opravdu jako motika, je to veliký a těžký, akorát, že ta, no teď jsme v rozhlase, takže já se budu snažit to popsat, že motika samozřejmě má ostří rovné, tak tohle to musí být ostří do obloukovitě prohnutý směrem dolů, aby to dokázalo vydlabat ten tvar, že jo. Potom samozřejmě to musí být taky nabroušený a jinak to funguje úplně stejně princip jako motika. To znamená, že se s tím mlátí do toho dřeva a odlítávají poměrně velký třísky z toho, což záleží hlavně od šikovnosti, teda jednak toho člověka, co to dělá, a pak váhy a nabroušenosti nástroje. A tohle to je tradiční lidový postup vlastně pro výrobu původně spíš velkých nádob. To znamená takový těch koryt na prasata, nebo třeba i okapů a všelijakých, nebo mis a takovýchhle věcí. No a já když jsem...
0: I necek třeba případně?
1: No dělali se, necky se dělali spíš přece jenom jako z fošen. Jako k sobě se zapouštěli vlastně, protože, ale dělali se i koryta určený pro koupání lidí tímhle tím způsobem, pokud se našlo vhodný dřevo. Tohle to je vlastně to, co tam člověka limituje, je to, jak je ten strom mohutnej, že jo, protože musíte mít tam ten objem, aby se to dalo vydlabat. Přitom je strašného odpadu, na tom je krásný to, že oni uměli ty starý řemeslníci využívat ten strom poměrně dobře, takže oni to uměli vysekat tak, že ty veliký kusy odsekli speciální technikou, ještě se na to používaly speciální normální sekery. A v kombinaci teda s těma motikama, takže vysekli velký kus dřeva, z toho udělali ještě menší nádobu.
0: Mm-hmm. No a teď mi řekněte, oproti standardnímu řezbářství, které probíhá, což je práce se suchým dřevem, tak tady vy jste říkala, že se pracuje ještě s tím mokrým, s tím surovým, čerstvě tedy pokáceným, tak jak to udělat tak, aby vám potom ta miska nepraskla?
1: No v tom je ten největší kumšt to usušit, že jo. To je v podstatě jako výrobní tajemství, ale já to shrnu tak jednoduše, musí se to sušit postupně, takže měsíce.
0: Mm-hmm.
1: A vlhkost a teplota musí stoupat jenom postupně. Tam jde vlastně, jsou tam dvě proměny, které jsou důležité. Jednak je postupné sušení a rovnoměrná tloušťka stěny nádoby.
0: Mm-hmm.
1: Kdyby ta stěna nebyla rovnoměrná, tak tam je v tom dřevě větší pnutí a potom to snadněji praskne.
0: Hmm. Čili to je nebezpečí, se kterým pracujete vždycky pravděpodobně.
1: Jo.
0: Vy už jste pravděpodobně korytnárka zkušená, tak chtěl jsem, trošku se mi to pletlo s korytnačkou.
1: Jo.
0: Korytnárka zkušená, ale řekněte mi teda procentuálně, kolik vám z té výroby toho nakonec vlastně nevhodně praskne? Nebo vaše zkušenost už je taková, že už to nepopraská?
1: No to nepraskne nevhodně, že jo. Já umím, pokud se to vyloženě nepotrhá, že by se to jako praskalo na několika místech, a to se mi stává zřídka, a pokud se to stane, tak je to, že v tom dřevě bylo něco, čeho jsem si nevšimla. Mm-hmm. Prostě nějaká choroba nebo něco takového, vyloženě vada materiálu. Ale pokud to praskne nějak civilizovaně, tak já to zdrátuju nebo to sešiju koženým řemínkem a normálně to dál prodávám jako artefakt. Že jo? Mm-hmm. Tak dáte si do toho rozinky. Jo? Dokonce se to někdy dá prodat ještě dráž, protože dokonce. Je to zajímavější.
0: No vidíte, dostáváme se k další písni, v tomto případě Javorové hoře, Hany a Petra Ulrichových. Ne, proč jste ji vybrala?
1: No, já jsem už mluvila tady o tom, že Tichý hlas je moje srdcovka, tohle to je ústřední písnička té desky. Myslím si, že přesně vyjadřuje to, proč jsem odešla na ty samoty. A jako funguje to, no, jenom to není celý.
0: Říká Veronika Chycková.

0: My se dostáváme k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, československou písničkářkou Veronikou Kickovou. No a bavili jsme se také o vašich různých důvodech a možná i pochybnostech v životě s komunitou, v komunitě a s komunitou a také tedy takzvaně mimo civilizaci na vašem hospodářství ve Slovenských horách nedaleko Žiaru nad Hronom. A pěkně nám do toho zapadá pozdrav naší posluchačky Hanky, která píše: pěkně zdravím do vizitky, děkuji za velice inspirativní host. Pardon, váš objektivní pohled na život v komunitě je skvělý, stejně jako hudba, kterou tvoříte. Hned jsem si vaše alba stáhla do své mediatéky. O zjednodušení životního stylu uvažuji se svou rodinou delší dobu a postupně se to i daří. Náš sen je právě život v blízkosti velkých horských pohoří, nikoli v komunitě, ale solo. Pocházím z Valaška, folklor mám tedy v krvi. Žiju v Německu, kde vedu taneční školu. Vaše písně určitě použiju tedy také na těchto lekcích Contemporary Dance. Krásný pozdrav do Prahy všem vizitkářům, přeje Hanka. Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: A chtěl bych se zeptat jenom vlastně na vaše doporučení, v čem třeba vidíte, i když tady naše posluchačka píše, že chce spíše bydlet mimo civilizaci, ale spíše sama než v komunitě. V čem obecně myslíte, že jsou ta největší rizika vlastně té komunity, tak jak jste to trochu už naznačila s nějakou tou, řekněme, takovým tím psychologickým rizikem té skupiny, ale častokrát v souvislosti s takovými komunitami bývají i třeba různí guruové, jo, kteří jako zase trochu, řekněme, ovládají nebo manipulují těmi lidmi. Tak jenom velice krátce, máme na to opravdu chviličku, na co byste varovala?
1: Jste to řekl za mě, no. To jsou dvě hlavní rizika. Tak dneska už existují dokonce i návody, manuály, jak s komunitou pracovat, jak se sebou pracovat. Každý by si měl rozmyslet, jestli to myslí vážně, a pak, když to myslí vážně, tak si sám sebe nějak zkusit představit, jestli to opravdu chce, a když zjistí, že chce, tak ještě se zamyslet nad tím, co ho k tomu vlastně přesně vede, a nějak si to pomenovat, a pak samozřejmě počítat s tím, že za každou otevřenost se platí prostě i třeba psychickou bolestí a že všechno nemusí dobře dopadnout.
0: Hmm. Pak tady mám ještě krátký dotaz, možná na krátkou odpověď. Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda se nyní paní Veronice daří žít v nějakém užším společenství se sousedy, nebo zda je na svůj životní styl prakticky sama. Děkuji a zdraví Zuzana.
1: Tak úplně stručná odpověď je sama. A abych to malinko zkomplikovala, tak moje maminka se přistěhovala před 9 lety, takže sice ten životní styl je tak na půl cesty, ale nejsem teda úplně sama. Mám tam ještě maminku a tetu.
0: Mm-hmm. A vaši synové už tedy se rozutekli do světa?
1: Úplně ne, mladší syn žije s maminkou. Není to úplně na stejném místě, ale je to ve stejné vesnici.
0: Mm-hmm. Dobrá, my se teď dostáváme k poslední písni, kterou jste vybrala, a sice Zaspadne noc Roberta Křesťana a druhé trávy. Proč jste ji vybrala?
1: Protože mám velice ráda texty Roberta Křesťana a je to takový hezky temný.
0: Hmm. Máme před sebou už skutečně poslední vteřiny. Máte příležitost pozvat naše posluchače na nějaký váš koncert? Máte v hlavě nějaké datum, na které by se dalo pozvat?
1: My jsme to datum nedávno měnili, ale doufám, že to neřeknu špatně, ale křest samot v Kaštanu by měl být 29. října, tak srdečně zveme, a našimi hosty budou Maruška Putnerová a Martin Novák.
0: Díky za toto pozvání. Mým hostem dnešní vizitky byla Veronika Kicková, československá písničkářka. Vám přeju hodně štěstí ve všech dalších životních rocích.
1: Děkuji.
0: Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.

0: 11 hodin, dobrý den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta se dnes sejde s odborníky svého úřadu, kteří by se měli nově přesunout na ministerstvo práce. Schůzky se zúčastní i ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Je to první ze 4 plánovaných schůzek, na kterých chce Bárta zaměstnancům vysvětlit, že přesun na ministerstva jejich agendy neohrozí. Zaměstnanci s převodem nesouhlasí a zůstávají ve stávkové pohotovosti. Přesun agend je naplánovaný na 1. červenec. Kuvajt znovu otevřel svůj vzdušný prostor a obnovil běžný provoz mezinárodního letiště. Informovali o tom tamní úřady. Blízkovýchodní země přijala preventivní opatření včera kvůli íránským úderům v oblasti. Veškeré lety byly přesměrovány na jiná letiště. Na íránská vojenská zařízení zaútočilo znovu v noci americké letectvo. A podle tvrzení Washingtonu šlo o sebeobranu proti pokračující iránské agresi. Teherán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes zveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do zemí původu, který se týká především Afghánistánu, Súdánu a Sýrie. OSN ale i přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. V centru Brna dnes začíná festival žesťové hudby Brno Brass Fest. Jako jediný svého druhu v Česku představí během 5 dnů hudbu pro žesťové nástroje v nejrůznějších podobách. Umělci zahrají na dechové nástroje v historickém centru Brna i na méně tradičních místech. A jaké nás čeká počasí, bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, zpočátku místy s deštěm. Během dne na většině území přehánky, místy i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách pak kolem 9 stupňů. A podrobněji zprávy na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Daniela Čermáková vás zdraví od vltavského mikrofonu a zve k poslechu proudu kulturních informací a aktualit. Pro začátek dnešního poledního vysílání se s pravidelným čtvrtečním návštěvníkem Ondřejem Konrádem ještě vrátíme k Bobu Dylanovi, který nedávno oslavil 85. narozeniny. Tak Ondřej, já tě vítám.
2: Dobrý den.
1: Samozřejmě my nebudeme poslouchat Dylanovy písně, my se budeme zaměříme se na to, jak se chápou, nebo konkrétně v jednom případě, jak se chápe jeho hudby instrumentalista jazzový. Je ale pravda, jak říkáš, že celá alba jazzových hudebníků věnovaná Dylanově tvorbě běžná nejsou a ty přinášíš jednu výjimku. Co to bude?
2: To je album, které se jmenuje Javon Jackson Plays, nebo respektive Jackson Plays Dylan, ale tím protagonistou je Javon Jackson, což je americký saxofonista, zhruba dnes šedesátník, velmi renomovaný hráč, zejména tedy kvůli tomu, že v té poslední fázi života slavného bubeníka a bandleadera Arta Blakeyho hrál v jeho kapele Jazz Messengers zhruba asi 4 roky, což samo o sobě mu vlastně poskytlo docela značný kredit. Od té doby vydal asi 20 desek, na níž hrají velmi právě renomovaní, respektovaní hráči, ale sám nepatří mezi nějaké vysloveně novátory na jazzové scéně. Je to prostě nadstandardní saxofonista. To je věc jedna. A věc druhá je, že právě ano, Dylanových písniček se sice chápají jazzoví muzikanti, ale není to tak úplně neobvyklé. Většinou tak mají jednu na albu a spíš se jedná o takovou, řekněme, trošku crossoverovou generaci lidé jako John Scofield nebo John Medesky a tahle ta vrstva lidí, kteří nejsou tak úplně striktně hození do jazzu. Respektive jsou, ale jsou schopni z toho tu a tam vystoupit. No, ale celá alba, já si vlastně dokonce ani nepamatuju, že by nějaká jazzová osobnost vydala album čistě jenom z Dylanových písní. Tohle je tedy výjimka, když nepočítáme tu úvodní, kterou si my ale nezahrajeme, ta je jako věnovaná, One for Bob Dylan se jmenuje, tu tedy napsal Javon Jackson sám, ale potom následuje 10 jeho songů. No a přistoupil k tomu takovým, řekl bych, způsobem poměrně pietním, to znamená, že například u věcí, které nemají nějakou silnější melodii, ale spíš stojí na způsobu frázování toho textu, tak on se toho i na ten nástroj vlastně drží. No a to je slyšet hned na té první nahrávce, která je na téma, nebo respektive je verzí instrumentální písně Hurricane, což byla věnovaná jednomu odsouzenému boxerovi podle Dylana v 70. letech nespravedlivě, ale nakonec se ukázalo, že tak asi úplně nespravedlivé to nebylo. A mimochodem ještě jedna zajímavost, že ta deska celá je udělaná v tom duchu, že všechny písničky výjíždějí z ticha, čili jak se říká fade out na konci, když se to stahuje, tak tady naopak to je vždycky to výjetí. To je mimochodem věc, kterou sám Dylan také občas používal.

0: Píseň Hurricane Boba Dylana v jazzovém hávu, který uštrikoval saxofonista Javon Jackson. Mimochodem, Bob Dylan napsal více než půl tisícovky songů. Hurricane je tedy jedna z nich. Podle čeho si Javon Jackson, jestli se to dá vystopovat, vybíral?
1: To jsem, musím říct, nevystupoval, protože mě to překvapilo. Zrovna například ta interpretace toho Hurricaneu. Myslím si, že Dylan má celou řadu věcí, které jsou vlastně přitažlivější pro, nebo takové schůdnější pro tu jazzovou interpretaci, ale on, jak už jsem říkal v tom prvním vstupu, ku podivu ctí právě i některé věci, které jsou hodně postavené na tom frázování toho textu, a což je zase svým způsobem zajímavé, že se to dá převést i do té instrumentální podoby, a je to pořád celkem pro znalce Dylanových písní jasně rozpoznatelné. Ale řekl bych, že by se ten výběr dal dělat právě, už zaznělo, kolik ono jich je, ono se odhaduje dokonce, že to je mezi 600 až 1000, protože některé ty věci Dylan ani nepublikoval, že jich je opravdu obrovská spousta těch jeho skladeb, že by se dal sestavit asi úplně jiný výběr, možná takový jako ještě třeba otevřenější směrem právě k té instrumentální interpretaci. Ale Javon Jackson volil, jak volil, takže to asi je třeba respektovat. A pokud jde o ty písničky, které mají třeba nějakou výraznější melodii, tak samozřejmě po nich také sahal, a to je ta další ukázka Make You Feel My Love, což je mimochodem píseň, kterou do značné míry proslavila Adele.

0: Také Dylanovu píseň Make You Feel My Love si vybral Javon Jackson ke zpracování a zařadil ji na svou novou desku. Je to píseň, jak si sám připomněl Ondřeji, kterou proslavila Adele, tak mě napadá, jestli ta deska je opravdu čistě instrumentální, nebo také jsou tam nějaké hlasy.
1: Jsou tam dva hlasy, jeden patří Lise Gisher, která zpívá Gotta Serve Somebody, takový to musíš někomu sloužit, ať si takový nebo onaký, buď to bohu nebo ďáblovi, ale musíš někomu sloužit. Ona to zpívá

0: Novou desku písní Boba Dylana vydal americký saxofonista Javon Jackson a my jsme vám z ní pustili dnes tři ukázky. Desku nám představil Ondřej Konrád.
1: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
2: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
1: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
2: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
1: To vše do 17. června.

No, to by se to stalo. Ten pán Hubertusu tiše říká si, mít tak čtyři nohy.

0: Tak já jdu.
1: Ale rozhodně není otrava poslouchat Hanu Hegerovou, alespoň tedy za mě, dospívala nám v 11.28.
2: Kultura v rytmu dne.
3: Osudy, povídky a spousta hudby.
2: Polední Vltava, vždy od 11 do 2.
1: V osudech se setkáváme s výraznou osobností českého veřejného života Ladislavem Heriánem, který mnoha lidem je znám především jako katolický kněz, který má úzké vztahy k undergroundu, miluje rockovou muziku a mívá bohoslužby na rockových festivalech. Jeho životní záběr je ale mnohem hlubší, ostatně o tom vypráví ve svých rozhlasových osudech. Jejich čtvrtou část můžete poslouchat za pár minut.

0: osudy.
1: Tedy, jak bylo řečeno, před námi je čtvrtá část rozhlasových vzpomínek katolického kněze, filozofa, hudebníka a pedagoga Ladislava Heriána. Jehož osudy připravila Magda Vdovičinová.

Jak ty první asi 3 roky v Budějovicích byly možná jedny z nejhezčích v mém životě, tak pak ty další, ten rok, hlavně ten 5. a potom ten rok první v Praze, byly možná úplně nejtěžší roky v mém životě, co já jsem zažil. V Českých Budějovicích tam biskup Paďor mi zakázal, že tam 5 let nesmím páchnout, prostě jsem tam vlastně vůbec nesměl jako kněz. Ten první úplně rok, tak to jsem byl v takové prostě hluboké depresi. Já jsem se zpamatovával z toho všeho, co se mi v životě stalo. Když jsem přišel do Prahy někdy v srpnu nebo v září, tak jsem celé noci pil. Jel jsem domů za maminkou, tam se nemohl vydržet, tak jsem jel zpátky do Prahy. Tam jsem taky nemohl vydržet, tak jsem zase jel za maminkou. To bylo prostě strašné, jako ty první měsíce. Tak jsem byl v Praze ten první rok v takových depresích, ale dělal jsem takovou nějakou tupou intelektuální práci. Překládal jsem takovou religionistickou knihu od profesora Skalického, takovou tlustou, v souboji s posvátným se to jmenovalo, z italštiny do češtiny, a pracoval jsem na své disertaci. A to, co jsem dělal hlavně, tak že jsem překládal z klasické řečtiny, klasické řecké texty do češtiny, což byla pro mě těžká práce, ale postupně jsem se nějak zpamatoval jako z toho všeho. V roce 2003 tak jsem začal učit na Institutu ekumenických studií. Pak jsem v roce asi 2004 nebo 2005, já už nevím, jsem začal učit na Jaboku. Zároveň jsem dělal tu disertaci a potřeboval jsem peníze pro maminku, která potřeba vyměnit okna. Tak začal jsem překládat knihy, jsem hodně času věnoval překládání knih, jsem přeložil asi, já nevím, 8 nebo 9 knih. Já jsem byl takový populární kněz celkem, tak mě různě mě zvali na mše a duchovní obnovy, takové věci. No a v roce 2004 tak jsem začal dělat představeného v Kobylisích to centra salesiánského. Tehdy to bylo tak, že ta naše komunita tak měla asi 23 lidí plus salesiánské středisko mládeže, chodilo tam asi 2000 dětí plus do kostela chodilo asi 1700 lidí. Jo. No a já jsem šéfoval té komunitě, která se o to starala. To byla jedna schůze za druhou, že jsem to vlastně jako musel tady toto dělat. Začal jsem učit na tom Jaboku, postupně jsem začal mít různé duchovní obnovy a všude možně jsem měl přednášky, že jo, a tak. Začal jsem taky pracovat v tom středisku, nejdřív v té oratoři, pak jsem pracoval v nízkoprahovém klubu Vrtule, který pod to patřil, protože jsem chtěl ty spolubratry, kteří se o to všechno starali, nějak podporovat zevnitř, že jsem chtěl sdílet i tu práci, co oni dělají. My to máme na takové období, vždycky je to na 3 roky. Můžeme to dělat maximálně 3 období, 2 období, jo, a 3. období, když opravdu nikdo není, jo. Tak jsem toho ředitele jsem dělal 6 let a pak jsem začal to 3. období, ale po roce mě potom vystřídal jeden spolubratr, takže jsem to dělal 7 let. Takže od roku 2004 do roku 2011 jsem dělal šéfa těch Kobylis. Od roku 2013 mě pak přeložili sem na Jabok, takže jsem tady na Jaboku. Taky jsem se stal tady kaplanem, taky jsem učil v tom institutu ekumenických studií a pracoval jsem v tom středisku. Že? A potom jsem, když jsem přestal pracovat v tom středisku, tak jsem začal pracovat ve vězení. Taky jsem začal učit na teologické fakultě v Olomouci a to dělám do teďka. Vlastně teďka mám docela hodně toho, protože mám úvazek 0,7 ve vězení, jako kaplan 0,4 na fakultě v Olomouci a 0,5 tady na Jaboku. Takže mám prostě 1,5 nebo 6 nebo kolik to je. Docela hodně toho mám. To bylo v roce 2002, jsem v létě přišel do Prahy a 2003, tak jsem poznal, bo jsem se tam setkal s jednou svojí kamarádkou, kterou jsem poznal v roce 99 díky jedné svatbě, kterou jsem měl, protože ona byla součástí toho undergroundu, tak mě pozvala do toho společenství a takže asi od roku 2003 tak se začal ty lidi vlastně jako poznávat. Mě to společenství fascinovalo. Tehdy žil ještě Martin Jirous a on byl taková postava, která ten underground, on byl takový, jak se říká o Ježíšovi, že je kvádr nárožní, nebo on byl takový prostě ten kámen nárožní, který to držel. Jo. On to pojmenoval, on vytvořil ve své zprávě o 3. národním obrození, řekněme tu spiritualitu toho undergroundu, a byl to takový člověk, který jako váhou své autority, tím, že prostě 10 let skoro seděl za to, co byl,
tak to držel jako takový svorník. A to bylo od roku 2003 do roku 2011, kdy umřel. Ta moje kamarádka Ilonka, tak ona mě s ním seznámila. Seznámení proběhlo, doteďka to vidím před očima v kině Aero, kdy se v tom kině hrál Upír z Nosferatu od německého režisera Murua. To je byl němý film, ale vlastně ten text k tomu deklamoval Pavel Zajíček a DG307, ta kapela k tomu hrála a to bylo v tom kině Aero. Tam jsem se seznámil s Martinem a to tím způsobem, že mě vlastně ta Ilonka přivedla k Martinovi a Martin mi říkal, ty jsi ta katolická svině a já jsem říkal, jo, jo. A on říkal, já jsem taky katolík, tak si dáme panáka. Tak jsme se seznámili s Martinem. Martin, myslím si, že mě měl hodně rád, protože on byl hluboce věřící člověk a měl ke mně úctu jako k knězi. Asi se mu líbilo ten způsob, jakým já jsem prostě knězem. Myslím si, že jsme spolu prožili dost takových intenzivních chvil. Jednak jsem ho prostě potkával na těch různých undergroundových akcích, ale taky jsem k němu chodil domů. On bydlel na Smíchově v domě pana knížete Schwartenberga. Taky jsem ho prostě někdy vozil, on měl takový statek prostřední výdří, tak tam, nebo jsem ho vozil taky na čtení. Jednou dokonce jsem i při tom jeho čtení hrál na kytaru. Nakonec jsem měl i tu čest ho prostě jako pohřbít v roce 2011. Myslím si, že to byl člověk, který mě osobně hodně ovlivnil. Ta jeho taková velkorysost, která podle mě to byla jeho základní vlastnost, byla velkorysost, takový nadhled a jeho hluboká víra. Myslím si, že i v tom undergroundu podle mě jako ho úplně i třeba ti lidi nechápali, jo, protože mnozí ho považovali jenom jako za toho exhibicionistu, který se odhaloval na veřejnosti a opilce a násilníka a tak, ale to, kdo on doopravdy byl, tak je vidět prostě z jeho poezie. Já jsem úplně všechno, co on napsal, tak jsem přečet a tam je vidět, kdo to byl. Tak mě to ovlivnilo v tého takové velkorysosti. Jsem s ním zažil spoustu takových momentů, které, nevím, jestli mám tady líčit, že jo, ale tak to stejně nemůžete vysílat.

Jinak jako silný moment třeba byl festival Magorova výdří na Skalakově mlýně a hrála tam kapela Bratří Karamazoví, kterou jsem poznal díky Martinovi. I on je asi jako objevil. To byli kluci z Českého Krumlova. Pro mě v té době to byla úplně nejlepší kapela, co já jsem kdy poznal jako česká kapela. A oni měli koncert na tom Magorově výdří asi v 11 večer. Já jsem byl úplně šťastný, když jsem je slyšel. A za mnou na tom koncertě byl Martin a jeho dcera Františka. A teďka tam jako o mě si povídali. A teď říká ten Martin, tak má vypadat katolický kněz. Ta Františka mu prostě něco řekla o sobě. Takového hodně intimního. On byl z toho překvapený a nějak to potřeba se mnou sdílet. No a na druhý den tam měla koncert kapela Nevidím. A ta kapela Nevidím, to je taková parta dospělých chlapů, kteří mají takové dětské nástroje a různě s nima lomozy a ten jejich frontman do toho recituje poezii. No frontman se prostě ožral, že vlastně nebyl schopný recitovat tu poezii, takže Martin řekl, jakože to odvykládá za něho. Jo? A teď ta kapela vlastně se zvučila. Během toho festivalu, který trval několik dní, tak tam koloval takový vtip na faráře. Jo? Já když jsem se objevil, tak že undergroundoví kamarádi zpívali přišel farář do bordelu, pozdravení mile dal, pochvalen buď Ježíš Kristus, já bych si rád. Tak mě zdravili, že jo? Což já jsem vždycky vydržel, protože jsem věděl, že to je jenom taková poza. A šel tím festivalem takový vtip, jak se liší farář ve městě od faráře na vesnici co do souložení. Farář snad na kořist tady těch lidí, no. Teď mi několik lidí řeklo ten vtip, já se nepamatuju, jak to bylo. No a když ta kapela Nevidím zvučila, tak se Martin dověděl ten vtip, tak já potřebuji mi ho prostě říct, tak mi to řekl. A já jsem říkal, no já jsem to Martin neslyšel, já jsem nikdy žádnou ženskou nespal. A vlastně ten moment byl takový, že se znovu vrátil ten intimní moment toho večera předtím. Martin byl člověk, který někde byl s nějakým homosexuálem, který potřeboval se ukojit. Tak Martin mu byl k dispozici, i když byl heterosexuál. To byl křesťan, to byl katolík. Rozumíte? A ta spiritualita, ta byla až zatím. Jo? Jednou, když jsme byli v Trutnově, když jsem měl bohoslužbu, tak Martin přišel na tu bohoslužbu, na tom festivalu, festival Open Air Trutnov. Když jsem skončil bohoslužbu, tak Martin prostě jako zařval. Pochválen buď největší Ježíš Kristus. A teďka mi říkali ti lidi, to ti nevadí, že to říká? A říkám, proč by mi to mělo vadit? Já mu rozumím, proč to říká. To je úplně jako jiný level, než když jste někde v kostele a prostě tam říkáte něco babičkám. Takže pak mi říkali pastor undergroundu, to vzniklo tak, že já jsem neměl nikdy, kromě v Českých Budějovicích, když jsem žil, tak jsem tam měl vedle té výuky na fakultě a vedle té péče o tu komunitu studentů, tak jsem tam měl ještě vlastně jako farnost, co jsem neřekl, jako malou 200 lidí, ale jinak jsem jako nikdy neměl, jako že jsem nebyl farář. Jo. No a jsme se jednou bavili tady na to téma, že jsem říkal, že nemám žádnou farnost a Dáša Vokata, ta partnerka tehdy toho Martina Jerose řekla, ale my jsme přece tvoje farnost. Jo? A řekla to nějakému novinářovi v nějakém rozhovoru a od té doby se mi začal říkat pastor undergroundu, ale já jsem se tak jako nikdy necítil, protože mně přijde, že to je taková výsostná role, kterou já jsem jako nikdy podle mě nenaplňoval, ani bych nebyl schopný naplnit. Takže se to jenom tak říká. Už se to teďka až tak neříká, ale jako se to říkávalo. No. Tak já jsem, že jo, na těch různých festivalech, na Magorovu výdří, to byl jeden festival, na konci léta, to byl jiný festival, na festivalu v Trutnově, což vlastně byl takový Trutnov Open Air, otec všech Woodstocků, takový český Woodstock, který měl tady ten undergroundový kořen, tak jsem tam měl bohoslužby. Občas jsem někoho v tom undergroundu oddal, když se třeba někde něco křtila se deska, tak jsem ji jako pokřtil. Občas za mnou někdo přišel něco řešit, tak je úplně jako jednoduše. No. Občas jsem někde něco napsal někomu do knihy, předmluvu nebo něco takového. No. To vlastně, jako co mě na tom nejvíc oslovovalo, tak nebyla možná
úplně až ta muzika, ale spíš ta spiritualita. Nějaký jakoby étos těch lidí, který byl dán tím, že oni chtěli být svobodní, svobodně tvořit a byli jako za to pronásledování, tak to vytvářelo takovou vlastně mezi nima jako nějakou pospolitost. A ta tvorba, kterou oni tvořili, tak byla jakoby podložena tou životní zkušeností a vycházelo to z toho a to bylo strašně silné. Jo. A to mě prostě fascinovalo. Jo. A třeba jako Jaromír Nohavica, tak když jsem já byl vysokoškolák v Brně, tak si pamatuju, že jsem byl na jeho koncertě. On je trošku starší než já, ale ten koncert tehdy mě fascinoval. On to nebyl takový slavný tehdy vůbec. Měl takovou kytaru jak já, takovou obyčejnou a prostě se mi to líbilo. Dokonce tak, že jsem si jednu písničku zapamatoval, generál Windischkrec, kterou jsem prostě celý život si pamatuju, jenom díky tomu, že jsem ji jednou od něho slyšel. No a vlastně, když třeba jako já ho slyším, tak já slyším prostě výborné řemeslo, jo. Ale když slyším nějakého undergroundového toho písničkáře, tak já slyším ten život. Když slyším toho Nohavicu, tak mi to přijde takové prázdné, sice jako řemeslně dokonale, ale vlastně jako prázdné. A když slyším nějaký underground, tak mi to přijde takové nedokonalé, ale vlastně hrozně silné, prostě takové pravdivé. Ta tvorba těch lidí, tak to mě prostě oslovovalo a taková ta jejich pospolitost. Mě oslovoval hodně ten Martin a ti lidi kolem něho. Já jsem byl takovým dost jakoby úzkým okruhu, protože underground to je jako hodně lidí, že jo? A já jsem byl v takovým opravdu v tom nejužším okruhu. To bylo prostě hezké, ale samozřejmě, že tam jsou taky lidi různí a tím, jak Martin umřel, tak mně přijde, že se teď už je to zase asi jinak, ale že se trochu jakoby to rozklížilo, jo, že třeba jsou dvojí plastici, to by za Martina asi se nemohlo stát, že by se plastici rozpadli, jako no. Tak ono, že jeho život vedal svýma nějakýma cestama. Ani já už jako nejsem nějak až tak v tom ponořený, jenom mám nějaké osobní vztahy s nějakýma lidma, ale vlastně na ty akce už nechodím, protože já už jsem taky někde dneska jinde. Ale byla to taková důležitá doba v mém životě, no.

Když jsem ještě žil v Itálii, tak já jsem jako YouTube vlastně jako neznal vůbec jako tu kapelu. Ani jsem to neposlouchal. Mezi Salesiánama já jsem měl takového blízkého spolubratra, s kterým si hodně rozuměl, jak se jmenoval Bob Fleeder. Vydali jsme se při těch tajných studiích té jedné skupině. Ten Bob, on měl bratra, který se jmenoval Jirka, říkal se mu dědek, dědisek. A když já jsem žil v té Itálii, ale ještě za komunistů, o těch YouTube bylo u nás jako těžko něco sehnat. A teďka ten Jirka přes toho Boba se nám obrátil, že já jsem žil na tom západě, že jo? Jestli bych o těch YouTube něco jako nesehnal nebo něco takového. Já si pamatuju, že jsem asi koupil nějakou knížku, kterou jsem tam poslal a možná, že jsem přeložil z italštiny nějaké texty nebo nějak vlastně jako jsem tomu Jirkovi, jsem to nějak přes toho Boba poslal. Když jsem se potom v roce 90 ten poprvé jel do Česka na Dýl, čo na měsíc, tak jsme se s tím Jirkou setkali. Mě ty YouTube objevil ten Jirka a to mi už bylo 30 nebo 31 a to YouTube tehdy, to jsou moji vrstevníci, že jo, tak vlastně ta jejich tvorba, jako ta to první desetiletí, to Joshua Tree, ta hlavní deska jako v té doby, tak já jsem to vůbec neznal. Tak jsem to jako postupně začal poznávat a strašně mi se mi to začalo líbit. Bono, on je tak starý jak já jsem taky ročník 60, tak mě fascinovalo to, jednak ta muzika se mi líbila, ale taky mě fascinovali YouTube, nejenom jako muzika, ale jako fenomén. Jo? To, co oni byli schopni udělat společensky a politicky a tak, tak to bylo úplně ohromné, že jo? A navíc to byli křesťani, ale takový křesťani toho ražení, které mi bylo blízké, ne? Takový ti, jestli to řekl, já nevím, jak. Jako já jsem takový podobný křesťan jako oni, mně to přijde, no. I ta jejich jakoby filozofie, tak mně to prostě přišlo blízké a vlastně mi přijde krásné to, že dneska já mám 66, ono má taky 66. Vždycky vlastně jako jsem z těch textů vnímal takovou spiritualitu, která mi byla strašně blízká. Moje spiritualita posledních třeba 15 let, tak je docela hodně vyjadřovaná Richardem Rohrem, je americký františkán. No a já jsem zjistil, že vlastně jako Bono, že to je taky jeho taková inspirace, že se oni znají a mě prostě přijde, že já toho Rohra v těch Bonových textech vidím, proto je mi to tak blízké. Já mám mše teďka momentálně, už je to 12-13 rok, u Nejsvětější Trojice v kostele každou druhou neděli večer a já na ty mše zvu kohokoliv, kdo umí zahrát něco, ať už je to křesťan nebo nekřesťan, ty písničky, ať jsou křesťanské nebo jaké chtějí, prostě to je úplně jedno, protože jako tvorba jako taková je duchovní záležitost a ve spojení vlastně s tou bohoslužbou je to vždycky obrovská síla. Takže podle mě, jestli se na mši hrajou YouTube nebo Karel Gott nebo já nevím kdo, tak je to úplně podle mě jako jedno. Jako no. Tak já jsem takový kněz bez farnosti, to znamená jako, že úplně jako nepracuju s těma takzvaně věřícíma, kteří za tím knězem přijdou do kostela. Jsem učitel a jsem tím vězenským kaplanem, ale mám taky mši jednou za 14 dní u Nejsvětější Trojice. To vzniklo tak, že já jsem skoro každý víkend měl prostě nějakou akci, že jo, nějakou, buď jsem měl svatbu nebo duchovní obnovu. Já jsem měl prostě hrozně málo volných víkendů a teďka se mě prostě lidé ptali, kde ty v neděli kážeš, že bych nechtěl jít si tě poslechnout, protože jsou ti katolíci, chtějí si něco poslechnout. Tak jsem většinou je musel odkázat na to, že jsem, když jsem v Praze v neděli, my máme Salesiáni kostel na Příkopě a tam každou neděli je italská mše a my jsme vždycky tři spolubratři jsme se starali o ty italské mše, kteří jsme uměli italsky. Takže když jsem byl v neděli v Praze, tak jsem vždycky měl tu mši i v italštině. Tak jsem vždycky musel říct, no já v neděli kážu jedině v italštině. No. No a díky tomu, když mě přesunuli z kobylíské komunity sem na Jabok, tak jsem si zavedl u Nejsvětější Trojice v Podskalí, v Trojické ulici, kde byl doteďka je jeden starý spolubratr, se jmenuje Joška Šplicha, tak jestli bych v tom jeho kostele nemohl mít jednou za 14 dní v neděli večer mši, kde bych teda jako kázal, aby prostě mohli lidi přijít. Tak on, tak jo, tak mi to umožnil, takže vlastně
tam mám tu nedělní večerní mši, chodí tam na tu mši taková různá směsice lidí od normálních katolíků, pak tam chodí třeba evangelici, kteří chodí ráno do sboru k sobě, pak do ještě na mši, pak tam chodí třeba gejové, pak tam chodí rozvedení a znovu sezdaní, pak tam chodí lidi nepokřtění, různí hledající. Moji studenti tam chodí, chodí tam propuštění vězňové. A ta hudba tam je prostě všechno možné. Od různých kapel a písničkáře, nebo když nikdo není, tak zahraju já. To je, pokud jde o vlastně nějaké moje veřejné mše. Pak mám mši ještě tady ve škole na Jaboku a pak ve vězení. Že jo? Nepracuju jako farář ve farnosti s lidma. Třeba když jsem žil v Českých Budějovicích, tak já jsem farnost, byl jsem tam ale jenom administrátor in spiritualibus, takzvaně, že jsem nemusel se starat ty peníze a takové věci. No a tam jsem vlastně jako zjistil, že když jsem těm lidem říkal každou neděli, co je evangeliem v tom evangeliu, jo? Že jsem vždycky se jim snažil ukázat tu radostnou zvěst toho evangelia, tak ti lidi jsem viděl, jak postupně jak rozkvétali, jak začali být tvořiví, začali tam sedít aktivity, které tam nebyly, tak to bylo hrozně hezké. No. Když bych byl třeba já farářem v nějaké farnosti, tak asi bych si to tak dovedl taky možná představit, že když člověk je pozitivní, tak ti lidé začnou tvořit. Je to prostě hezké, jako že se začne projevovat ta kapacita té lidské bytosti.

Já jsem si dřív myslel, že smyslem života je služba a jsem to ukazoval na té epizodě, jak Ježíš umývá učedníkům nohy a říká, jste blahoslavení, pokud to víte, a potom to taky tak činíte. Ale ta služba, to jsem nikdy nemyslel tak, že to je něco, co člověk musí, ale služba jako projev člověka, který je milovaný. Když máte prostě někoho rád, tak pro toho člověka snesete modré z nebe a dá se to nazvat jako služba, ale zároveň to jako není služba, to je jako projev toho, že máte někoho rád a ten člověk má vás rád. Že jo? Myslím si, že když třeba Ježíš říká, přišel jsem konat ne vůli svou, ale vůli mého otce, vůli toho, který mě poslal, tak to nepřichází jako z rozkazu, ale přichází prostě proto, že se cítím milovaný. A potřeba toho milovaného člověka je ta služba. To je způsob jeho existence, to je způsob existence člověka, který je milovaný, je, že slouží. Jako jo? Takže to není jako služba z musu, ale je to zdravý projev milovaného člověka. To jsem docela takové nějaké období svého života jsem si to myslel, jako že, to tak, že to je smyslem života. Jo? Ale pak jsem dospěl k tomu, že smyslem života je být šťastný. To říká i Dalaj Lama. Jo? Protože jaký smysl by mělo to, že bychom ten život prožili jenom tak jako prostě nějaký pes nebo kůň? Že přece člověk musí mít něco navíc. Tak si myslím, nebo jsem si myslel, že to něco navíc je to štěstí, že jinak nemá to smysl, kdyby nebylo smyslem života to, že člověk jako je šťastný. Tak jsem to jako posunul, to své přemýšlení, že vlastně, když smyslem života je štěstí, tak ono to je jako vedlejší produkt té služby. Vše nejde až tak o tu službu, ale jde o to štěstí. Jo? A protože Ježíš říká, blahoslavní jste, to znamená šťastní jste, když to vidíte a když to tak činí. Ale dneska si ani to nemyslím. Dneska si myslím, že smyslem života je, že člověk jenom je. Já jsem se dostal do takového nějakého bodu, kdy jsem byl šťastný jenom z toho, že jsem, měl jsem takový v sobě hluboký pocit pokoje a radosti a pocit jednoty. A pak jsem se dočetl u Eckharta Tolleho, takový jeden duchovní autor, že to je to, čemu buddhisté říkají osvícení. Jo? Že jsem zažil to osvícení. Zažil jsem existenci v přítomném okamžiku, protože ten přítomný okamžik, to je to nejcennější, to je to, co máme, to není ani minulost, ani budoucnost, není to minulost, která už není, ani budoucnost, která ještě není. Ale přítomný okamžik, to tady a teď, to bytí tady a teď, jenom to jakoby samotné bytí, tak mně prostě přijde, že je smysluplné.

0: Salesián, který se řadu let věnuje službě mladým, biblista, který vystudoval papežský biblický institut v Římě, učil na teologické fakultě Jihočeské univerzity v Budějovicích a nyní působí na vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické Jabok. A také v Olomouci a pracuje jako vězeňský kaplan na vazební věznici v Praze v Ruzeni. Vyhledávaný kněz, který pro mnoho lidí je prostě jen dobrý kamarád a blízký přítel. Přítel Martina Jerouse, pastor undergroundu, který slouží mše pro lidi hledající, chybující, odlišné. Jeho svérázná spiritualita oslovuje i takzvaně nevěřící a projevuje se, řečeno slovy samotného protagonisty těchto osudů, snahou být ličtějším člověkem. A tím protagonistou je katolický kněz, filozof, hudebník a pedagog Ladislav Herián, jehož osudy posloucháme v premiéře, pátou závěrečnou část jeho osudů, které připravila Magda Avdovičinová zítra v 11:30. A teď bylo poledne.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Poslance dnes čekají dvě mimořádné schůze. Írán prožil noc nových amerických náletů, odpověděl útoky na základny v Kuvajtu a Bahrajnu. Dagmar Havlová zpochybňuje kroky nové správní rady knihovny Václava Havla. Tvrdí, že její členové byli

0: toho nového centrálního stavebního úřadu a zároveň neochota úředníků z těch současných stavebních úřadů na ten nový centrální úřad přejít.
1: Podle vlády by ale nový systém byl rychlejší a srozumitelnější. Ještě před stavebním zákonem čeká poslance jiná mimořádná schůze, svolaná z podnětu opozice. V poledne se sejdou k údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO a dotacím pro skupinu Agrofert. Prezident Petr Pavel odpoledne na Hradě přijme ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Hlavními tématy bude třeba paliativní péče, řešení nedostatku lékařů v Česku nebo i dlouhodobá stabilita financování zdravotnictví. Veřejné zdravotní pojištění hospodaří s více než 550 miliardami korun ročně. Zhruba třetinu příjmů přitom tvoří platy státu za děti, studenty, seniory a nebo nezaměstnané. Vláda v pondělí rozhodla, že za státní pojištěnce bude od příštího roku platit o 24 miliard korun víc. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že ho Teherán napřímo požádal o ukončení bojů. Iránská média ale označila Trumpovo tvrzení za lež a snahu vycouvat z pokračující války. Americké letectvo v noci znovu zaútočilo na iránská vojenská zařízení. Trump předtím obvinil Teherán, že jednání o dohodě záměrně protahuje. Izrael se podle něj posledních náletů neúčastnil.
2: Pentagon uvedl, že v noci ve dvou vlnách bombardovalo americké letectvo objekty po celém Íránu. Podle ústředního velení armády byla cílem radarová zařízení, komunikační systémy a protivzdušná obrana. Washington označil nálety za akt sebeobrany proti pokračující iránské agresi a ohrožování amerických jednotek a obchodních lodí. Írán odpověděl novým ostřelováním amerických základen v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán po nočních vlnách amerických náletů prohlásil Hormuzský průliv za zcela uzavřený. Pentagon to ale popřel s tím, že nákladní lodě proplouvají dál. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Český rozhlas.
1: V bavorském Weidenu dnes začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel firmy Rode International a jeden zaměstnanec dceřiné firmy v Česku. Podle státního zastupitelství vyvezli bez povolení odpad, jehož část lze označit za nebezpečnou. Ten pak nelegálně uložili v Jiříkově na Bruntálsku a v Brně Horních Heršpicích. Zakladatelka knihovny Václava Havla Dagmar Havlová se ohradila proti jmenování nové správní rady instituce. V prohlášení uvedla, že k němu došlo bez jejího vědomí a pravděpodobně i v rozporu se stanovami.
3: Odstupuji od naší dohody.
4: Právě těmito slovy někdejší první dáma přesně před týdnem roztočila kolotoč spekulací, co bude s knihovnou dál. V nejnovějším vyjádření uvádí, že zprávu možnosti použití jména Václava Havla převedla na nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Reagovala tak na oznámení Davida Duška, který jako jediný zbývající člen původní správní rady v těchto dnech doplnil vedení knihovny.
5: Postup, který jsme realizovali a který jsem dokonce historicky paní Havlové před její rezignací navrhoval, že je zcela legálně správně.
4: Novými členy správní rady se stali například egyptolog a senátor Miroslav Bárta nebo hudebník Michael Kocáb.
6: Zatím jsem jenom přijal tu funkci a když vidím, že jako můžu něčem pomoct, tak to udělám. No.
4: Radiožurnálu řekl, že chce přispět k uklidnění situaci kolem knihovny. Michaela Betešková, Český rozhlas.
7: Počasí.
1: Bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy s deštěm, během dne na většině území přehánky, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat, nejvyšší teploty 14 až 18, na jihu Moravy až 20, v tisíci metrech na horách kolem 9 stupňů Celsia. Vát má mírný západní až severozápadní vítr, v bouřkách a přehánkách bude přechodně zesilovat, večer pak zeslábne. A víc zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: 11. červnový den se před pár minutami přehoupl do své druhé půle, tak se i v ní nechte nést na kulturní vlně. Dobrý den vám přeje Daniela Čermáková.

Hudba německého skladatele 18. století Johanna Melchiora Moltera otevřela tuto naší hodinu vltavského vysílání. Byla to část koncertu pro fagot, smyčcové nástroje a basso continuo B-dur. A Javier Zafra, solista, hrál společně s Kellner Akademií a dirigoval Michael Alexander Willens. Arcidiecézní muzeum v Kroměříži vás zve ode dneška až do 6. září na výstavu Figura contemplativa. Lidské tělo v umění od antiky po současnost ze sbírky Patrika Šimona nabízí tato výstava. Lidská postava patří k nejstarším a zároveň nejvytrvalejším tématům výtvarného umění. Od pravěkých rytin a maleb až po současné umělecké projekty se člověk stále znovu obrací k vlastní podobě. Pozoruje ji, stylizuje, idealizuje, ale také zpochybňuje. Proměny zobrazování lidské figury zároveň odráží hlubší proměny evropského myšlení. A výstava Figura contemplativa zve skrze exponáty ze soukromé sbírky návštěvníka k pohledu na tento dlouhý a mnohovrstevnatý vývoj. V jednotlivých kapitolách představuje hlavní etapy evropského umění od starověku přes středověk a novověk až po umění 20. a 21. století. Tak se zajeďte podívat do Kroměříže, do tamního arcidiecézního muzea. Figura contemplativa je výstava, která je k vidění ode dneška až do 6. září.

0: Daimanda Galás, bohyně pomsty a nejtemnější autorská zpěvačka.
1: Už od 80. let připomíná, že se má zpívat Requiem za oběti AIDS, že žijeme ve světě genocid, nevyslovených křivd, nepojmenovaných zločinů a záměny dobra se zlem.
0: Hodinový portrét Daimandy Galás v 7. nebi s Pavlem Klusákem.
1: Ve čtvrtek 11. června od 19 hodin na Vltavě.

0: Polední Vltava.
1: A je to dnes 145 let, kdy se poprvé veřejnosti otevřelo Národní divadlo. Bylo to 11. června roku 1881 a s tím se také poprvé měl možnost si národ poslechnout Smetanovu Libuši.

0: jedné symfonické básni. A dokázali byste jen tak pro sebe vzpomenout na její název, na název této symfonické básně? Máme pro vás dobře malou nápovědu. Janáček ji zkomponoval po přečtení novely ruského prozaika Nikolaje Gogola. Tak pokud jste dnes sami sobě odpověděli, že ta skladba se jmenuje Taras Bulba, trefili jste se na kompozici orchestrální rapsodie Taras Bulba podle novely Nikolaje Vasilievče Gogola, pracoval Janáček na počátku první světové války. Premiéru mělo dílo v roce 1921 v Národním divadle v Brně. Tak tolik letmo k Janáčkovi. Mimochodem momentálně je v plném proudu Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Ten potrvá až do 3. července. Koukněte se na program. No a na podzim si pak do syta Janáčkových oper můžete užít díky festivalu Janáček Brno. A na operu do Vídně, na tu se vydáme po půl jedné. Dobrý den.
1: Polední Vltava s Danielou Čermákovou.

0: tu nejlepší školu měl Ferdinand Ries, byl žákem Beethovena, ale také jeho přítelem a tajemníkem. A my jsme poslouchali ukázku jeho klavírní hudby, část ze sonáty pro dva klavíry v tónině B-dur. Vítejte v prádelně plné páry, teď ve 12 hodin a 26 minut. Plné páry, mokrého prádla a chaosu. Pere se tu všechno, košile, ponožky, tajemství i staré hříchy. Tak to mluvíme o nové inscenaci Pradleny souboru Holektiv, který zve diváky na poetickou i fyzickou podívanou pod širým nebem jako součást Mezinárodního festivalu Tanec Praha. Před jejich turné po českých městech zjišťovala podrobnosti o inscenaci Veronika Jošková-Štefanová v rozhovoru s režisérkou Veronikou Poldalf-Riedlbachovou.
1: To má takové přesahy, že to není jenom ta prádelní očista, ale to trošku ta očista té duše. Věšíme tam vzpomínky, ždímáme emoce, dostává to takový ještě trošičku jako jiný podtextový význam. Je to samozřejmě zase klasicky holektivovská, prostě nadsázka, humor, kombinace akrobacie, tance, schopnosti interagovat s divákem, takže to, co by se mohlo zdát, jako že je nudná činnost, tak si myslím, že v rámci toho celku dostává docela vlastně zábavnou polohu.
2: Vy jste režisérka, která pracuje s pohybovým divadlem, s novým cirkusem, tancem, i s objektovým divadlem, i s činoherním divadlem. Co nacházíte právě v činnosti praní prádla a zároveň praní duše, natolik nosné, že to přenášíte do prostoru ulice.
1: Tam je teda velmi zajímavé, že se nám, troufám si říct, podařilo to vlastně poměrně zajímavě vizuálně pojmout, dělala scenografii Mariana Stránská. Ono to věšení, ono, když se podíváte na prádlo v prostoru, když od toho fouká vítr, dostává to určitý druh jako nostalgie. Mě tam vlastně na tom láká vůbec voda, že jo? Voda jako očista, jako motiv vody je něco, co mě vlastně poměrně v těch inscenacích provází, i když musím říct, že s tématem prádla přišly holky.

0: toho praní toho musíte dělat poměrně hodně. Musíte prát, sušit, věšit, ždímat a tak dále. Takže to jsou vlastně nějaké jako činnosti, které jsou pro ten pohyb poměrně vděčné. Holky jsou odbornice na párovou akrobaci, takže třeba téma věšení se krásně hodí k tomu, že jsou to opravdu výškové záležitosti. Takže jsme spojili to, co to podněcuje v rámci pohybu a to, co to podněcuje v rámci situací a řekli jsme si, že nás to vlastně láká, že nás to baví.
1: Co nejvíc baví vás, když sledujete Holektiv? Jaké obrazy ráda rozvíjíte? Co v tom cítíte hodně svého?
0: Autorské inscenace vznikají hodně z improvizací, takže já, když pracuji, tak hodně právě vycházím z toho, co na základě nějakých daných situací ty daní aktéři jako nabízejí. A u Holek je velká dispozice, že oni mají smysl pro humor a nadsázku a velmi dobře znají pouliční divadlo a velmi dobře pracují s divákem na ulici a to jsou, myslím si, velká plus téhle inscenace.

0: My jsme dlouho řešili, do jaké míry být oldschoolový v tom nejlepším slova smyslu, protože ta scenografie vychází z takových těch pradlen těch 30. let. Takže jsou tam necky, valcha, šňůry. Vypadá to vlastně poměrně starobile. My jsme měli work in progress. Pro mě bylo třeba fascinující pozorovat lidi ještě před představením, jak jsou prostě úplně vedle z toho, že v tom leží valcha a chodí a ukazují tím dětem, na tom jsem tenkrát pralo a na tomhle já jsem ještě prala. Takže už jenom vlastně reakce těch diváků jsou vlastně vzpomínkové, takže se nám to tak i hezky jako ladí. Že ta vzpomínka právě tou starobou vlastně se snažíme jít třeba do kontrastu hudebně, protože třeba v hudbě pracujeme s nějakými moderními prostředky.
1: Pro řadu lidí necky, valcha, věšení prádla je už skutečně minulostí. V jakém kontrastu, tedy jak už zmiňovala Veronika Poldauf, Riedelbauchová, stojí hudba této inscenaci?
2: V hudbě jsme nevycházeli z nějaký dobovosti nebo z historického kontextu a spíš jsme se snažili najít nějaký svébytný hudební jazyk.
1: Říká Jan Čtvrtník, autor hudby k inscenaci Pradleny.
2: Vycházeli jsme hodně z ruchů, takže je tam spoustu nástrojů nebo přímo zvuků vody a taky tam jsou ozvuky trochu folkloru pro ty pracovní písně, pro to, co k tomu praní patřilo a z toho vychází jako silná linka rytmická. A i vlastně jediná věc, která je tam jako opravdu živá hudba, je rytmizace, kterou dělají sami holky.
1: Pouliční inscenaci Pradleny můžete vidět v rámci festivalu Tanec Praha dnes v Českých Budějovicích, 15. června pak v Jindřichově Hradci a nebo 16. června v Hradci Králové a do berlínského divadla na festival Ein Stück Tschechien se vydáme už za pár minut.

0: Tak to byla krátce Pasión Vega, jedna z nejuznávanějších španělských zpěvaček. Festival Ein Stück Tschechien představí v neděli 14. června berlínskému publiku hru Tomáše Rályše Ofélie OnlyFans. Festival pořádá od roku 2014 spolek Drama Panorama. Vznikla tak platforma pro současné české divadlo v Německu, kde se můžeme setkat se současnými českými inscenacemi formou hostujících představení a nebo scénických čtení. Proč tentokrát padla volba právě na Ofélie OnlyFans, to je otázka na ředitelku a dramaturgyni festivalu a také autorku a překladatelku Barboru Schnelle, kterou zdravíme do Berlína. Dobré odpoledne, či poledne ještě stále.
1: Dobré poledne, zdravím vás z Berlína.
0: Barboro, není to poprvé, co bude hra Tomáše Rályše prezentovaná na vašem festivalu v Berlíně. Hře Ofélie OnlyFans předcházel text Vyhubit. Co vás vedlo k zařazení právě hry Ofélie OnlyFans do festivalového programu? Čím vás tenhle text oslovil, tedy v kontextu současné české dramatiky?
1: Tak já možná uvedu krátce do struktury toho našeho festivalu, který tak trochu ozřejmí, proč jsme vybrali text Tomáše Rályše. Ten festival má vlastně takovou bienální podobu, větší a menší formu. V té větší podobě představujeme vždycky tři hry současné ve scénickém čtení a zveme hostující inscenace a potom vlastně v tom mezidobí vlastně zveme autorku či autora hry, která vyhrála cenu publika. Takže naše publikum hlasuje na večeru, kdy jsou představeny tři hry, od koho by chtělo vidět další hru a právě padla v loni volba na Tomáše Rályše a Ofélie OnlyFans je vlastně jeho nejnovější hra. My vždycky hledáme hru, která je srozumitelná i mezinárodnímu publiku a vlastně hra napsaná na motivy Hamleta z pozice Ofélie je vlastně velmi aktuálním příspěvkem k současným debatám o hledání identity vlastně v roztříštěném, vykloubeném světě, takže je to hra, která funguje dobře i v mezinárodních rozměrech a proto jsme se rozhodli ji představit ve scénickém čtení.
0: Takže platí obojí, že je to jednak reprezentace české scény pro zahraniční publikum, ale také vlastně samostatný autonomní projekt, jehož téma rezonuje současným světem.
1: Určitě, my se snažíme samozřejmě představovat české divadlo v podobě, v jaké dokáže oslovit i recipienty v Německu. Vlastně ten festival vznikl na popud toho, že jsme vlastně se rozhlédli po současném německém divadle a zjistili, že divadelnictvo neví nic o českém divadle, o tom, jaké se píší v Čechách hry, kdo je inscenuje, i když my v Čechách sledujeme docela bedlivě německé divadlo. Na českých jevištích je spousta německých her, německojazyčných her, tak tady je ta situace zcela jiná a proto ten festival se snaží vyplnit nějakou mezeru, která tady v tom kulturním prostoru je a už to děláme teda vlastně od roku 2014 a vznikla řada překladů současných českých her, vydali jsme dvě antologie, takže si myslím, že je to už taková kontinuální platforma pro současné české divadlo v německým mluvícím prostoru.
0: No, když mluvíte o tom překladu, tak jak ten překlad Mayry Neubert zahýbal-li právě s tím českým textem nebo tím českým původním textem Ofélie?
1: Tak já jsem jednak strašně ráda, že se nám podařilo získat mladou překladatelku, studentku bohemistiky, která začala vlastně s námi překládat divadelní hry. Původně jsem se s ní seznámila na semináři, který jsem vedla na Humboldtově univerzitě a to je i jednou z naší misí vlastně inspirovat mladé studentstvo bohemistiky, aby se vrhli i na překlad české současné divadelní hry. Mayra Neubert už s Tomášem Rálišem spolupracovala na dvou překladech, takže zná poetiku toho autora a samozřejmě je tam nutná určitá adaptace. Ten text svým způsobem parafrázuje Hamleta i další Shakespeareovy hry, takže jsme hledali spolu s Mayrou citace. Mayra Neubert je součástí vlastně programu mentoringu Drama Panorama, kdy podporujeme mladé překladatelstvo a vlastně pomáháme jim s dotvořením jejich překladu a ten překlad vlastně se potom ještě ověřuje procesu toho scénického čtení, takže my jsme měli včera první čtenou zkoušku a Mayra sama navrhovala ještě řadu změn, protože když se text vlastně dá do úst hercům, tak je jasné, že je ještě potřeba nějaké změny, nebo prostě člověk uslyší, co by bylo potřeba doladit.
0: A poslední otázka a prosím o odpověď jedním slovem. Kam se mohou zájemci o scénické čtení Ofelie OnlyFans v neděli vypravit?
1: Vypravte se do skvělého berlínského divadla Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz, velmi, velmi úspěšného tradičního divadla, a sice do jeho vedlejší scény Grüner Salon od 7 hodin bude scénické čtení, po kterém následuje party s DJ Lia Rosa z Prahy.
0: Barbora Schnéle nás zvala na festival Ein Stück Tschechien do Berlína. V neděli 14. června bude uvedeno scénické čtení hry Tomáše Rályše Ofelie OnlyFans. Děkuji moc za rozhovor, za pozvánku, ať se všechno vydaří.
1: Taky děkuji, naslyšenou.

0: Na lehkou notu nám hráli Ivan Klánský s Dvořákovým komorním orchestrem menuet Ignáce Jana Paderewského a na lehkou notu teď hrají u našich jižních sousedů. Vídeňský teatr An der Wien se totiž na závěr sezony přesunul do komorní opery na Fleischmarktu a uvedl tam dvojici neobvyklých operních komedií. Lady Magnesia, polsko-sovětského skladatele Mieczysława Weinberga a Dvakrát Alexandr Bohuslava Martinů. Obě díla spojuje hravý pohled na lidské vztahy, nevěru, nedorozumění a absurdity manželského života. Jejich autoři přitom patří ke generaci, jejíž životy zásadně ovlivnily války, totalitní režimy a politické zvraty 20. století. Představení navštívil hudební a divadelní publicista Boris Klepal, kterého zdravíme přímo do Vídně. Dobrý den, Borisy.
1: Dobrý den, zdravím všechny, kdo nás poslouchají.
0: Ty dva jmenované tituly, Lady Magnesia a Dvakrát Alexandr, zrovna nejsou tituly, tedy nejsou to díla, která bychom na operních jevištích vídali často, tak prosím je stručně představte a naznačte, v čem jsou pro dnešního diváka zajímavá.
1: Tak Lady Magnesia i Dvakrát Alexandr jsou komedie o nevěře, to je takové univerzální téma a obě lze vnímat surrealisticky, když teda první, ta Lady Magnesia vznikla podle hry George Bernarda Shaw, ale dějí se tam opravdu hodně bláznivé věci. Dvakrát Alexandr, ten byl jako surrealistický text už rovnou napsaný. Ono to téma nevěry je samozřejmě takové, dnes už se asi na to moc nedá jako na něco lehtivého a nepřístojného, ale to zpracování je u obou hodně specifické. V Lady Magnesii tam vlastně manžel ze žárlivosti otráví milence své ženy a potom se ho snaží vyléčit podáním protijedu, jimž je sádrová bista jeho manželky. A potom v tom Alexandrovi tam manžel Alexandr jde na nádraží pro jiného Alexandra, který se vrátí sám, manželka je s ním nevěrná tomu manželovi a z obrazu se na to dívá třetí Alexandr, kteří potom se tam všichni střetnou v jejich takových jako vyčítavých snech, ona má takové trošku noční můry a jsou tam takové narážky na psychoanalýzu v tom Martinu. A to bylo v tom roce 1937, kdy on to psal, tak to bylo hodně módní téma, ale řekl bych, že dnes, kdy skoro každý potřebuje psychoterapeuta a život na nás klade zase teda strašlivé nároky a já se vůbec nedivím, že spousta lidí prostě vyhledává různou pomoc, tak si myslím, že to zase začíná být jaksi zvláštně aktuální.
0: No, to téma nevěra je tím pojícím prvkem, nebo proč tyhle ty opery, které dělí 40 let, byly uvedeny společně a hlavně, jak to funguje hudebně?
1: No, je tam jednak ta nevěra, ale jednak její zpracování. Ta nevěra tam v obou těch operách vyústí do úplně bláznivých a vlastně neřešitelných situací. A já bych dokonce řekl, že když se na to díváte v divadle a vidíte to poprvé, tak vlastně se úplně ztratíte v tom, co se tam vlastně děje a proč. A ono se to tak někdy člověku asi i stává v životě, že ty věci se odehrávají naprosto nepředvídatelným a bláznivým způsobem. Druhá věc, která ty věci drží pohromadě, nějakým způsobem, ne úplně přímočaře, ale přece jenom, tak jsou takové, je to taková svěží hudba, která se odkazuje třeba na dobovou pop music, jo, takže Martinu spíš na tu meziválečnou, samozřejmě na meziválečný jazz, na takové ty synkopované rytmy a je to takový veselý Martinu v duchu vlastně pařížské šestky, ke které skoro patřili, když ne úplně oficiálně, ale víceméně k té pařížské meziválečné a hodně veselé moderně, nutno říct, jo. A u Weinberga tam je to trošičku možná vážnější, když hodně ironické, ale tam je zase v obsazení baskytara, elektrická kytara, harmonium. Občas to zní jako artrocková kapela přelomu 60. 70. let. Je to hodně zajímavá hudba a jakýsi tady ten duch, který odbočuje z té vážné hudby, jaký lidé stereotypně vnímají, tak si myslím, že spojuje obě ty dvě opery velmi dobře dohromady.
0: A stačilo to tedy, aby to fungovalo, nebo ještě inscenátoři přistoupili k nějakým speciálním prvkům nebo k nějakému přístupu, že propojovali ty dvě díla do jednoho celku? A nebo šlo o samostatné příběhy?
1: No, inscenátoři obě dvě ta díla propojili a propojili to zcela záměrně. Ne úplně zase prvoplánově, ale třeba materiály kostýmu, ty byly úplně stejné vlastně v prvním, ne ty kostýmy, ale materiály v první a v druhé části, jak kdyby toho večera. A v Lady Magnésii se odkazovali spíš někam do minulosti, možná až k rokoku, a u Martinů to bylo zase spíš do té meziválečné doby, ale zase u Martinů všichni dostali ke kostýmům, ještě měli takové jako kočičí oči nasazené, a to byl zřejmě odkaz na to, že Martinů prý původně požadoval po libretistovi roli pro zpívající kočku, která se teda tam nakonec nevyskytla, místo ní tam je ten zpívající obraz, ale zase ve vídeňské inscenaci se mu ta zpívající kočka vícenásobně objevila. Díky tomuhle kostýmnímu nápadu. To dělali ty kostýmy a scénu dělali Manfred Reiner a Hanna Ellinger. A bylo to vlastně, scéna byla velmi podobná, v obou velmi podobně vypravená, částečně asi proto, že v té komorní opeře není příliš mnoho jevištní techniky a přestavby jsou tam poměrně komplikované. A dominovaly dvě postele s velkýma lidskýma nohama. Já jsem teda z toho představení byl strašně spokojený, protože ono si vlastně moc nezakládalo na nějaké logice, ta inscenace, ani v Lady Magnésii, ani v Alexandrovi, ale on to ten surrealismus vlastně ani nechce. A jak tady, tam je jeviště malé, tak když tam stáli tři lidé, tak měl pocit člověk jako velkého, třeba loutkového divadla, a myslím si, že se s tím i záměrně pracovalo tady s takovou jakousi neskutečnou trošičku stylizací. Anna Bernreiter, režisérka, udělala výbornou práci a Steffi Wieser, choreografka, rovněž. Bylo to opravdu moc takové živé, prostě hrozně dobře se na to dívalo.
0: Tak to byl spokojený hudební divadelní publicista Boris Klepal, který hodnotil závěr sezony Teatr an der Wien a dvojici operních komedií Lady Magnésia a Dvakrát Alexandr. Borisi, moc děkujeme, mějte se pěkně.
1: Taky děkuju a nashledanou.

Preludium Oliviera Messiaena doznělo 7 minut před 13. hodinou. My se vydáváme do knihovny Zdeňka Perského. K nejdůležitějším autorům 20. století řadí Jaroslava Haška. Fascinuje jej deníková literatura Jaroslava Foglara a stejně tak kniha tweetů Zuzany Fuchsové. Po čtvrté tedy vybírá a čtenářské vyznání nabízí tento hudebník a grafický designér Martin Hůle.

0: Můj nejoblíbenější básník je Vladimír Majakovský. Voloďa Maják, bubeník revoluce. Souvisí to určitě s knihou Vesele i vážně. Vyšla v roce 1961 a geniálními ilustracemi ji vypravil Adolf Hofmeister, kterou jsem jako dítě opakovaně četl a která mi vydržela až doteď. Majakovský je precizní, moderní, dramatický, sdělný, úderný a zapálený. Možná, že někomu už by některé revoluční verše přišly dnes k smíchu, ale na tom, jak verše skládal, to nic nemění. Majakovský i jako velká osobnost proticarské revoluce později odmítal stalinský režim a zabil se v pouhých 36 letech. Dokonalé řemeslo poháněl opravdový oheň. Před časem vyšly nové překlady Jany Kitzlerové a Vojtěcha Franka. Soustředí se víc na majakovského básníka než na majakovského revolucionáře, jak tomu bylo u překladů kontroverzního Jiřího Taufera. V jeho překladech ale majakovského verše jakoby bouchaly pěstí do stolu a to mě baví. Nové překlady daleko víc odkazují na majakovského jako oblak v kalhotách, citlivého milostného lyrika. A asi je to v dnešní době správně. Byla by totiž škoda nečíst nejlepšího ruského básníka 20. století jen proto, že byl komunista. Mimochodem, Vojtěch Frank s Janou Kitzlerovou nově přeložili i Velemira Chlebníkova. Sbírka vyšla loni pod názvem Dar čarodějky mám, sestry nebeské. Rozsáhlý výbor ale bohužel neobsahuje více experimentální texty. Nedávno jsem si koupil sbírku Průvod idiotů. Výbor z díla tří ruských básníků, které jsem vůbec neznal. Jevgenij Kropivnický, Genrich Sapgir a Igor Cholin patřili ke skupině ruských nonkonformistů druhé poloviny 20. století. Jejich texty vycházejí v samizdatech a neoficiálních strojových opisech. Ve své době byla jejich tvorba označovaná jako konkrétní poezie, ovšem v jiném smyslu, než jak chápeme konkrétní poezii teď, tedy jako básně, které slova zbavují významů a redukují je až na znaky nebo zvuky. Konkrétní poezie těchto a dalších autorů spočívala v redukci poetiky na elementární popis skutečnosti, doslovnost. Básně jsou zhuštěné, minimalistické, nezúčastněné, přísné pozorování, ale přináší nečekaný humor a sebeironii. A ačkoliv je z nich cítit silný komentář reality Ruska a Sovětského svazu druhé poloviny 20. století, jsou to básně až pozoruhodně aktuální. Asi, že lidi jsou pořád stejní. Jdu a mě naproti jdou idioti. Idiot vousatý, idiot bezvousý, idiot pohrovitý, idiot velkohubý, idiot hranatý, idiot hlavatý, idiot, co má v uších kousky vaty. Jde idiot veselý, jde idiot vážný, jde idiot sympatický, jde idiot apatický, jde idiot normální, jde idiot vulgární, jde idiot geniální, jde idiot epochální. Naučit se číst a chtít číst poezii, to považuji za jednu z nejlepších věcí, co se mi v tomhle ohledu stala. Sám jsem dlouho psal, ale spíš to byly vždycky písňové texty. Jednu dobu jsem udržoval při životě neúspěšného fiktivního básníka, který byl o generaci starší než já. Dal jsem mu jméno Jan Metočka Rohlíd a vytvořil stránku na Facebooku, na které publikoval své nové i starší texty z období undergroundu. Nakonec se mu podařilo otisknout několik básní v časopise Komfort a ve sborníku Dobře už bylo a tím jsem jeho uměleckou činnost ukončil. Ale bylo to fajn být básníkem aspoň na chvíli. Jsem totiž příznivcem mystifikací, fabulací a autofikcí. Takový Ivan Verniš je pro mě bez debat nejlepší žijící český básník a zásluhu na tom má určitě i podíl poťouchlých mystifikací v jeho díle. Nakonec i jeho skvělá biografie od Petra Motýla Život a dílo básníka Ivana Verniše je vedená přesně v tomhle duchu. Mezi jinými Vernišovými knihami stojí ale fantastická několikadílná antologie zapomenutých, opomíjených a zavrhovaných českých autorů. Jmenují se Zapadlo slunce za dnem, který nebyl, Píseň o nosu a Quod libet, se věnuje především básníkům z přelomu 19. a 20. století. Nepatřím sice mezi ty, kdo si myslí, že všichni publikovaní autoři v antologii jsou ve skutečnosti jeden a ten samý Ivan Verniš, ale tajně doufám, že aspoň částečné intervence do knihy a tak i do zapomenuté literární historie Verniš provedl.
1: A naposledy nás do své knihovny hudebník a grafický designér Martin Hůla zavede zítra, knižní póly připravuje Petr Šrámek a další díly najdete na webu Českého rozhlasu Vltava anebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Odborníci z úřadu vlády dnes budou jednat se svou vedoucí Tinde Bártou. Na schůzku by měl přijít i ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Odbory úřadu vlády jsou totiž ve stávkové pohotovosti kvůli přesunutí některých agent na jednotlivá ministerstva. To podle nich ohrozí jejich funkčnost. Navíc o tom rozhodlo vedení úřadu vlády bez předchozí diskuze. Ondřej Medal za odbory řekl, že schůzku vítají vedení úřadu, ale podle něj musí změnit přístup. Zástupci Evropského parlamentu a členských států se v noci na dnešek dohodli na zmírnění systému emisních povolenek pro vytápění budov a silniční dopravu. Oznámilo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Systém ETS2 má být flexibilnější a předvídatelnější tak, aby méně dopadal na domácnosti. Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Papež Lev XIV. Včera v Barceloně požehnal a tím i slavnostně otevřel věž Ježíše Krista v chrámu Sagrada Familia. Navštívil i kryptu, kde je pohřbený architekt jedné z hlavních dominant Barcelony, Antoni Gaudí. Při mši pak k věřícím promluvil ve španělštině i katalánštině. Připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a podporovat války. Vzpomněl také na Gaudího a jeho dílo. Papež se dnes přesune na Kanárské ostrovy. Zítra tam svou návštěvu Španělska zakončí. A počasí bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, místy i bouřky. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Na jihu Moravy až 20 a na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Více informací hledejte na webu irozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Stále vás svým vysíláním provází Daniela Čermáková, která bude ráda, když nám zachováte svoji přízeň. Krásný den.

Do Andaluzie na počátku 19. století nás zavádí příběh o mlynářce z Granady. Operetu o ní zkomponoval Julius Kalaš. A my jsme poslouchali předehru v podání Dvořákova komorního orchestru pod taktovkou Vladimíra Válka. Věta Hic sunt leones se kdysi používala k označení neprobádaných míst na mapě. Vratislav Maňák nás zavede do jednoho zapadlého antikvariátu, kam chodí objevovat své poklady řada stálých zákazníků. Jaké tam objeví, na to si budete muset počkat po půl druhé, kdy vám povídku Vratislava Maňáka Hic sunt leones předložíme k poslechu. A kdybyste měli možnost probádat Schwarzenberský palác v Praze, najdete v něm například unikátní středověké točité schody ze sklepa až na půdu. Uděláme to za vás, za okamžik se podíváme do této budovy Národní galerie Praha.

0: Světovým běžníkem byl italský barokní skladatel Francesco Geminiani. My jsme poslouchali část jeho sonáty pro housle a basso continuo v tónině fismol. Renesanční Schwarzenberský palác 16. století spravuje Národní galerie Praha od roku 2002. V historických prostorách se nachází nejen stálá expozice, ale také největší archív galerie, který ukrývá třeba vzácné snímky fotografa Františka Drtikola. V paláci jsou také zachovalé středověké sklepy a půda, které spojuje původní točité schodiště. Schwarzenberským palácem nás provedou redaktorka Zuzana Filipková spolu se správcem Pavlem Pikárem.
1: Je to vlastně renesance, je to 16. století. Ten palác je postavený okolo roku 1570.
2: Jo. A ty schody vedou kam?
1: Schody vedou ze sklepa až na půdu a byly to schody pro obslužný personál paláce, to znamená, že služebnictvo.
3: Schwarzenberským palácem nás provází jeho správce Pavel Pikár, se kterým se po úzkých točitých schodech dostáváme nejdříve do sklepa. Pikár připomíná, že na místě dnešního Schwarzenberského paláce stály 4 dřevěné domy, které v roce 1541 schořely. V jednom z nich měl svou dílnu dokonce mistr Teodorik, dvorní malíř Karla IV. Sklepní prostory jsou velkorysé, čisté a v mnoha místech zcela původní.
1: S těma domama byly gotický sklepy. A v té renesanci se ty sklepy jenom upravovaly. Dřív tu byla archeologická expozice, protože vlastně díky tomu požáru v těchto prostorách archeologové našli jako relativně bohatý materiál, který tu potom vystavili. Nicméně pořád to jsou sklepy, kde je relativně vysoká vlhkost. Jako expoziční prostory vhodné nejsou. Vidíme tu standardní gotický strop a ve vedlejší místnosti máme původní gotickou dlažbu.
3: Ze sklepa se s panem Pikárem vydáváme rovnou na půdu.
2: Takže fitko.
1: Jaký to bylo pro to služebnictvo každý den vlastně běhat po těchto schodech?
2: Tak výlez je to náročný, ale stojí to za to. A ta půda se na něco využívá?
1: No, na té půdě byla dřív expozice Vojenského muzea. Do doby, než oni kompletně zrekonstruovali Lešany a ten svůj památník na Vítkově. Od té doby ta půda využívaná není a Národní galerie pořád přemýšlí, jakým způsobem by jí mohla využít.
3: Schwarzenberský palác nechal původně v roce 1567 vybudovat Jan IV. Popel z Lobkovic. Budova v následujících letech několikrát změnila majitele a na počátku 18. století připadla dědictvím rodu Schwarzenberků. Správce Pavel Pikár nás vede ještě do jednoho ze sálů, kde najdete stálou expozici Staří mistři 1 a po restaurátorských pracích se tu našly původní renesanční malby.
1: Ta hlavní freska je orfeovský motiv, kdy Orfeus hraje zvířatům. Když se na to zadíváte více, tak vlastně v klenbách jsou velice roztomilá zvířata, jo? Když se kouknete tamhle, tak tam vidíte veverku, někde vím, že je netopír.
3: Součástí Schwarzenberského paláce je také největší archiv Národní galerie Praha, kterým nás provází jeho vedoucí Tomáš Hilmar.
4: V těch dokumentech najdete od akvizic přes dokumenty činnosti jednotlivých sbírek, oddělení investičního, což si můžeme představit třeba doklady k budovám. My nemáme pouze materiály samotné Národní galerie a jejich předchůdkyň, ale i vyhledáváme už delší dobu, samozřejmě od vzniku archivu, i písemné pozůstalosti malířů, sochařů, historiků umění. Máme zde i písemné pozůstalosti tří ředitelů bývalých Národní galerie. Archivní kulturní památku máme a to jsou dokumenty pražských malířských cechů, kdy nejstarší cechovní kniha byla založena v roce 1348.
3: S Tomášem Hilmarem vcházíme do klimatizované místnosti archivu. Do jednotlivých sekcí se tu dostanete pomocí pohyblivého systému, který vám vymezí vždycky tu část, kam chcete vstoupit. Pohyb ovládáte kolem, který připomíná volant.
5: Tak tady máte naše regály.
2: Těch regálů. Jak se to teda otvírá? Takhle máte takový systém, jo?
5: To zkuste, na to, že to má asi tunu, tak... To
2: se takhle jezdí, zatočí.
5: Jezdí to jak to, někdo tam není, doufám, poličce.
2: Takže teďka jsme třeba kde?
5: šuplaty pro velké formáty a prvním regálem, ve kterém je archivní materiál obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění.
2: Takže tady pak jsou ty vytahovací jakoby šuplíky.
5: Tady jsou tak šuplíky tam na formáty, které není dobré skládat do kartonu.
4: A tady jsou hlavně třeba plány, kresby, fotografie velkoformátové, nebo návrhy plakátů, nebo třeba jedny z nejcennějších fotografií, které tady máme, fotografa Františka Drtikola.
3: Dodává vedoucí archivu Národní galerie Praha Tomáš Hilmar. Schwarzenberský palác dostal svou ikonickou nepřehlédnutelnou sgrafitovou výzdobu v 70. letech 19. století, a to podle návrhu Josefa Šulce.
0: A zítra v posledním díle seriálu nahlédneme do prostor Salmovského paláce, který Národní galerie využívá od roku 2003. Celá série o palácích Národní galerie je k poslechu také na našem webu vltava.rozhlas.cz.

0: Flor Laurentin, kanadský mistr ambientních hudebních ploch, v záznamu koncertu z pražského paláce Akropolis.
1: Rozmáchlé orchestrální plochy i tep analogových syntezátorů.
0: Originální spojení soudobé klasiky, minimalismu i rockových aranží uchvátilo publikum letošního ročníku festivalu

0: Tak nevím, zdali Ivan Moravec ovládal obkročák, ale hru na klavír bravurně pochopitelně. Tohle byl jeden z českých tanců Bedřicha Smetany a rozněl ve 13.24.
1: Polední Vltava. Hudba a kulturní aktuality.
0: V roce 2023 vydal německo-židovský žurnalista, spisovatel a filmař Christian Burckhardt knihu o Egonu Erwinu Kishovi, Světové dějiny zuřivého reportéra. A vy teď máte možnost si ji přečíst v českém jazyce, právě teď v překladu do češtiny vychází. Žánr životopisný dosvědčuje poslední knižně vydaná práce o Egonu Erwinu Kishovi, odpovídá ideálně autorově pracovní metodě i stylu. Množství detailů, které dovede autor, tedy Christian Burckhardt, shromáždit a vynikajícím literárním způsobem čtenáři zprostředkovat, stejně jako neschematický přístup k životu a textům pražského německy píšícího žida, okouzlujícího společníka, světáka s aurou revolucionáře a komunisty. To všechno dělá z knihy Egon Erwin Kish, Světová historie zuřivého reportéra, mimořádnou událost nejen v kontextu prací o pražské německé literatuře a jejich autorů. Tak možná se tento životopis Egona Erwina Kishe stane dalším z pokladů ve vaší knihovně. A do jednoho zapadlého antikvariátu, kam chodí objevovat své poklady řada stálých zákazníků, tam vás vezmeme za pár minut.

0: povídka.
1: Jejím autorem je Vratislav Maňák, jehož text vyšel v knížce s názvem Šaty z igelitu. A její autor, rodák ze Stříbra, za ní v roce 2012 získal cenu Jiřího Ortena. V režii Jakuba Doubravy povídku Hyksunt Leones bude číst Apolena Veldová.

Zdena dnes otevřela krám dřív. Stála před výlohou a velkou klikou rolovala železné žaluzie. Břinkaly. Potom si vzadu ohřála mléko, postavila se do dveří a dívala se na ulici. Teplo zrovna nebylo. Hrnek musela držet oběma rukama, jak se jí třásly. Šálu si co chvíli posouvala blíž k bradě. Dívala se na ulici a pomalu srkala horký nápoj. Z porcelánového hrnku stoupala pára a zamlžovala jí nové brýle. Mléko bylo hořké. Hořké, jako by se v něm louhovaly nejen trnky, ale přímo jejich pecky. A ty se v něm rozpustily. Také lehce voněl rumem. Ne proto, že by ho Zdena potřebovala, jen je to tak kdysi naučil otec.

Zdeněn antikvariát nestál právě na nejlepším místě a neměl ani žádný poutavý název, kterým by lákal náhodné kolem jdoucí. Protože šlo ale o zavedený obchod a Zdena ho vedla řadu let, příliš to nevadilo. Samozřejmě tu byli lidé, kteří se mezi regály myhli jen jednou a už se nevrátili. Někteří zákazníci však přicházeli opakovaně. Někteří dokonce pravidelně. Ty si pamatovala do jednoho. Každý den už dopředu věděla, kdo se v kolik hodin objeví a po čem se bude schánět. Jenže teď bylo teprve ráno. Když do obchodu přišel první návštěvník, nečekala ho. Ještě ani nestihla dopít mléko. Ve dveřích stál kluk. Celkem tlouštík. Na krku se mu houpal bubínek s rudými klíny v bílém poli. Přišel až k pultu a položil na něj prsty. Zdena z jeho svetru ucítila sladký pach pražené cibule. Nafouknul tváře a naprázdno je prasknul. Rty zamlaskaly. Máma se ptá, jestli máte rapupina. Ostré R? Nezvykle ostré. Prohlédla si ho pozorněji. Obličej měl pokropený hnědým inkoustem. Rasputina? Kývl. Máme tu jeho životopis, jestli myslí toho ruského mnicha. Přešla k regálu vlevo a vytáhla zachovalý výtisk. Ale jestli má na mysli spisovatele, tak to tady mám jenom román Žij a nezapomínej. Koukal. Neřekla ti maminka, co přesně schání? Usmála se na dítě. Pod nosem se jí zhoupla loďka vrásky. Kluk se chvíli rozhlížel a pak Zdeně podal zmačkaný papír. Na modré lince z dětského sešitu bylo vyskládáno 8 roztřesených písmen. S a P napsal obráceně. A kde je maminka? Kluk se podíval k výkladu. Zdena položila životopis na pult a vykročila ke dveřím v domnění, že matka čeká venku. Chce pisovatele! Zdena se tedy otočila a šla pro román. Měla ho ve skladu za plentou. Když se vrátila k pultu, chlapec už v krámě nebyl. A s ním ani Rasputinův životopis.

0: Tak dlouho nikdo nepřišel. Když odbyla desátá, ohřála si další hrnek mléka, tentokrát bez příměsi. Stejně jí připadlo hořké. Začala odstraňovat drobnou plíseň z vykoupených knih. Hadříkem, namočeným do ředidla, to šlo skoro samo. Před lety pracovala v knihovně a stávalo se celkem často, že čtenář vrátil výpůjčku s podobným zeleným plakem. Stačilo, aby knížka zmokla a on ji nechal oschnout, aniž by sundal igelitový obal. Po chvíli práce ji ze silné vůně ředidla rozbolela hlava. Šla otevřít dveře, aby vyvětrala. Když chytla za kliku, zjistila, že je zamčeno. Bylo kolem poledního, ale zvony ještě nezvonily. Jen ten malý zvonek na dveřích zacinkal, když vešla do krámu. Klapala po dřevěné podlaze a nejistě se usmála. Spíš skřivila ústa. Vlastně to byl křečovitý šklep. Co chvíli si sahala na vrásky u pravého oka, jako přistižená při stáří. Dobrý den, Emo, jako obvykle? Ano. Chodila dvakrát do týdne. Její manžel byl lékař, to Zdena věděla, ale neptala se na něj. Když to totiž jednou ze slušnosti udělala, vyslechla si protivně dlouhou litanii o tom, jaký je to ignorant a necita a jak nudný s ním vede život. K uzoufání, věřte mi. Emma byla náročnou čtenářkou, dá-li se to říct o někom, kdo sahá po harlekínkách. Prohlížela si sice i jiné knihy, většinou vzácné a bohatě ilustrované staré tisky, nebo naopak drahá vydání nejnovějších evropských cestopisů s velkým množstvím fotografií, nikdy si je ale nekoupila. Brala jedině červené sešity. A ty se v poslední době vykupovaly už jenom kvůli ní. Kdyby neleželi tady, leželi by ve sběru. Co máte nového? Ptala se teď v předklonu nad banánovými krabicemi, ve kterých se skladovala červená knihovna. Zdena vyjmenovala několik titulů, ale Emma nad většinou z nich nevrle máchla rukou. Měla okousané nehty. Množství stříbrných a postříbřených tretek na jejím zápěstí sklouzlo k lokti. Zachrastili. To už jsem četla a to už jsem četla taky. Vy vážně nemáte nic nového? Nakonec si zálibně prohlížela dvě omakané obálky s motivy růží. Tak vidíte, přece jen něco, usmála se. V tu chvíli byla dětinsky šťastná. Oba svazečky laciné lásky si odnášela ve falešné značkové kabelce. Na pultě nechala pečlivě odpočítanou částku v těch nejdrobnějších mincích, jako by je někde pozbírala. Zbyl po ní jen těžký sladký parfém a prázdný krám. Zdena oceňovala vykoupené knihy. Cenu vpisovala na zadní stranu desek. Střídala tušku a plnící pero, kterým zapisovala tituly a ceny do evidenčního archu. Občas knihou listovala, občas se začetla. Ve 2 hodiny si šla uvařit kávu. Na špičku lžičky nabrala trochu soli a přisypala ji k semletým zrnům. I to ji naučil otec. Káva tak měla větší účinek a ona si dnes připadala unavená. Nebe se zatáhlo a venku začalo pršet. Velké průhledné trnky praskaly o sklo. Už tak tmavý antikvariát ještě potemněl. Zdena si přitáhla šálu ke krku a rozsvítila další světla. V obchodě se odkryla bílá pole prachu. Vlasy starých pavučin zakrývaly názvy knih. Hic sunt leones. V antikvariátu se objevil další zákazník. Červený rolák, černý kabát. Otřásl se jako pes. Měl hustou blondětou hřívu, promoklou, protože zapomněl deštník. Byl mladý a hlavu držel zpříma. Voda mu stékala po čele, držela se v obočí. Díval se na Zdenu. Bez děky udělala krok zpět a zakymácela se. Malátněla. Dobrý den. Chytila se pultu. Dobrý den. Procházel kolem regálů, našlapoval na paty a špičky vyhazoval do vzduchu. Sledoval popisky. Tiše pískal Marseillaisu. 5 minut? 7 minut? 10 minut? Už to nemohla vydržet. Hledáte něco konkrétního? Ne, tedy vlastně ano. Kde tu máte životopisy? V regálu napravo od vás. Děkuju. Našpulil ústa a chtěl zase začít pískat, ale předběhla ho. Jaký životopis konkrétně?
1: Bonaparta,
0: odpověděl hrdě a ruku sevřel v pěst. Těch tu je několik, kývla a pomohla mu je najít. Ještě něco? Zeptala se, když jednu z biografií markovala.
1: Už dlouho scháním čínské umění války.
0: Ano, to vyšlo celkem nedávno, potvrdila Zdena, ale ještě ho sem nikdo nepřinesl. Můžu vám místo toho nabídnout Klausewitze o válce. Koupili jsme ho před týdnem.
2: Mladík se na ni pohoršeně podíval. Toho Prusa od Waterloo? Tak toho teda rozhodně nechci.
0: Už byl na odchodu, když ho zastavila plakátová reprodukce Delacroixa pověšená vedle dveří. Davida náhodou nemáte? Zeptal se zkusmo.
2: Napoleona?
0: Ano, Napoleona při přechodu Alp.
2: Máme ho jako plakát.
1: Tak ten si vezmu taky.
0: Kam jsi zalezla? Zakřičel. Zdena sebou trhla. Byla tak zabraná do čtení, že ani neslyšela někoho přicházet. Teď před ní stál muž kolem 40 a halekal na někoho v pravé části obchodu.
1: Odpusťte, podíval se na Zdenu. Nevím, co to zase vyvádí.
0: Jestli si myslíš, že mi znovu utečeš, tak to se teda šeredně pleteš, holčičko. Tak si mě najdi, ozval se zleva posměšný dívčí hlas.
2: Nebyl to zrovna snadný úkol. Vyřazené knihovny, police a regály kdysi, kdosi se skládal do tvaru bludiště. Zdena je chtěla rozestavět po svém, ale byly na ni příliš těžké. Za ty roky si nakonec zvykla a poslední dobou ji hra na labyrint dokonce občas pobavila. Stejně jako teď. Rozčilený muž ještě několikrát zoufale vykřikl, než dívku našel. Svíral ji za rameno a vlekl za sebou ke kase. Mohlo jí být kolem 14. Měla zrzavé vlasy, hubené nohy s velkými klouby trčely z džínových šortek. A on byl také oblečený jen na lehko. Teploměr přitom ukazoval jen něco málo nad nulou. Dívka se na muže dotčeně koukla, když s ní trhnul a postavil ji před Zdenu. Ještě jednou se vám moc omlouváme.
0: V pořádku, uklidnila ho Zdena. S dětmi je asi potíž, že?
1: Ani nevíte, jaká, vydechnul znaveně. Nemáte něco, čím by se v autě zabavila? Kývnul směrem k děvčeti, které nyní klackovitě obcházelo antikvariát. Čeká nás ještě dlouhá cesta, několik hodin, vlastně dní.
0: A co by to mělo být? Nějaký dívčí román?
1: Ne, to určitě ne. Komiksy nevedete? Chtěla bys komiks, viď?
0: Nevím. Co myslíš? Ty přece nejlíp víš, co potřebuju. Ocekla dívka ironicky a se zjevným nezájmem si prohlížela hřbety knih. Stejně otráveně pak listovala i stránkami barevných časopisů. Na palci natahovala žvíkačku, kterou předtím převalovala v ústech. Růžová guma se několikrát dotkla papíru. Zdeně se zvedl žaludek.
1: Taky nevím, že musíme zrovna do antikvariátu. Proč si takovej škrt?
0: Nakonec si vybrala brožovaný výtisk Zakletých lovců, který našla ve výprodeji. Zdena vůbec netušila, že takovou knížku v krámě má.
1: Kup mi třeba tohle, kocoure.
0: Muž zrudnul.
1: Seš si jistá, že to chceš?
0: No jasně, odpověděla suverénně.
1: Chci to.
0: Dobře, tak my si ji vezmeme. Zdena se zdvořile usmála. Když odcházeli, otevřel dveře a nechal dívku vyjít na ulici jako první. Pak ji pohladil po zadku. Prsty se mu na okamžik ztratily mezi jejími stény. Zdena se už neusmívala. Očekávala ho. Včera byl výkupní den a on přicházel den poté. Vždy jednou v měsíci. Neznala jeho povolání ani jeho jméno. Sice se jí hned napoprvé představoval, ale přeslechla se a bylo jí hloupé ptát se znovu. A tak mu říkala sběratel. Dobrý den, Zdeno.
3: Dobrý den. Co mi doporučíte? To, co jste dlouho scháněl.
0: A kterou knihu z těch mnoha? Usmál se.
3: Výbor Blakeovy tvorby, doprovázený jeho obrazy. Předválečné vydání, anglické.
0: Zajímavé. Velmi zajímavé. Mohu se na ně podívat? Stál strnulý za pultem, elegantní, čerstvě oholený. Voněl drahou kolínskou. Na ruce měl luxusní hodinky a dva zlaté prsteny.
3: Zdena ze skladu přinesla Blakea. Sběratel chvíli listoval a poté knihu beze slova zaklapl.
0: Držel ji oběma dlaněmi a hleděl na spojené stránky, jako by se snažil prohlédnout až na hrbet. Ještě si to rozmyslím. Rozvážně kráčel kolem regálů. Špičkami prstů přejížděl po hřbetech. Ještě si to rozmyslím. Zmizel z dohledu. Ztratil se za policemi s uměleckými publikacemi a literaturou z přelomu století. Zdena za ním nemohla, aby se nezdálo, že ho pozoruje, ale pozorovala ho. Kráčela k zadní stěně bloku, u něhož stál. Pomalu. Pomalu. Slyšela, jak vyndává knihu za knihou a pak ji vrací nezvykle rychle. Občas listoval, zřejmě něco hledal. Jeden výtisk držel déle, pomalu obracel stránky. Mluvil potichu, špatně rozuměla. Šeptal a listy šeptali s ním. Jen jedna zřetelná otázka. Co myslíte, Harry, mám jej vzít? Neváhala by říct, že slyšela odpověď, ale to přeci nebylo možné. O, mladý příteli, a proč nekoupit Blakea? Vím, jak po něm toužíte. Vždyť jste o něm mluvil hodiny, vykřikl afektovaný hlas. Jak říkám, žádná cena, kterou zaplatíme za jakýkoliv pocit slasti, není přemrštěná. Přešlápnutí a stejně rozvážné kroky zpět. Zabalte mi tu knihu, prosím.
3: Ráda.
0: Zdena tu scénu nezažila poprvé. Těsně před zavírací dobou zastavil za antikvariátem vůz. Zadní dveře se otevřely a vyplula z nich lodička. Za ní zbytek ženy. Zvolna kráčela ke dveřím obchodu a v odrazu zašlého výkladu pokradmu sledovala auto za sebou. Natáhla se po klice a zmáčkla ji. Pomalu otevírala dveře. Když se otočila, vůz již odjížděl, vyčkala, dveře zase zavřela a vrátila se k výkladu. Prohlížela se ve skle, tyčinkou si přetřela rty, byla starší, než se zdála, na krku se jí houpal rukávník, královská motř. Knihy z výlohy již znala. Měsíce je nikdo neobměnil, byly zažloutlé, bezbarvé, zaprášené. Několikrát zkontrolovala čas na svých hodinkách. Nakonec vešla do obchodu a pozdravila. Zdena jí suše odpověděla. Čím vám mohu pomoct?
3: Jen se dívám, zaspívala hlasem plným ruské melodie, ale víc než na literaturu se dívala na ulici.
0: Jedna z bohatých ruských paniček, které obsadili Prahu, pomyslela si Zdena. Na chodníku se myhly kožené boty. Na ty čekala.
3: Alexej!
0: Dobré odpoledne, ano. Dlouhými kroky došel až k ní. Pevněji sevřel ruku. Byl mladší než ona. Společně se ztráceli mezi regály.
3: Tak moment, zasáhla Zdena.
0: Dlaněmi se zapřela o pult. Promiňte, ale za chvíli zavíráme, krotila své rozhořčení.
2: Stalo se to už po čtvrté, co si zde ti dva dali do staveníčko. A jí to bylo z duše protivné. Od toho jsou přeci kavárny nebo restaurace a ne antikvariáty. Ať to kají jinde.
1: Jestli nescháníte žádnou knihu, tak prosím odejděte.
2: Mladý muž se zastavil. Žena zamrkala překvapením.
1: Nemůžeme se podívat?
2: Zeptala se měkce. Nezlobte se, ale už opravdu zavíráme, trvala Zdena na svém.
1: Řekla jste za chvíli. Odejděte, prosím.
2: Žena s rukávníkem se ještě chvilku se Zdenou dohadovala. Nakonec i se svým mladým doprovodem uraženě odešla. Das vidania. Dnes zavřela krám později. Stála před výlohou a velkou klikou rolovala železné žaluzie. Břinkali. Šlo to stěžka. Pomalu, velmi pomalu došla domů. Nebylo to daleko. Na ulicích byly kaluže a venku byla tma. Bylo studeno a ji mrazilo po těle. Rychle se vysprchovala, večeři odbyla krajícem chleba, těšila se do postele. Rozestlala skromné lůžko a hlavu zabořila do polštáře. Ležela sama, jen se svými myšlenkami. Najednou jí nešlo usnout. Už od rána měla nepříjemný pocit, který se teď stupňoval. Napadlo ji, co kdyby se něco stalo. Přemýšlela, jestli zhasla, jestli vypojila konvici ze zásuvky, když z antikvariátu odcházela a zamkla dobře. V tom si vzpomněla, že na stole nechala ležet otevřenou knihu. To ji vyděsilo. Představivost čtenáře je nekonečná. Spatřila něco hrozného. V krámě bylo zhasnuto, všude úplná tma. Přesto viděla, jak z knihy rostou ruce a vystupuje z ní schrbená postava starého muže. Takového zákazníka se bála. Viděla v jeho rukou oheň. Byl to Jorge, ten, který zapálil knihovnu a s ní celé opatství. Zvedla se z postele. Bolelo ji i slyšet. Rychle se oblékla, vzala si vestu i kabát. Byla jí stále větší zima, ani hořké mléko s rumem by ji v tu chvíli nezahřálo. Spěchala ke svému antikvariátu. Sklo se vylilo z výkladů a hořící papíry vylétávaly na ulici. Regály praskaly a oheň hučel a všechno pálil. Zburcovala celou ulici, chtěla kýble s vodou, hasiče, chtěla zachránit každý kousek svého obchodu. Marně.

Do rána stála před hořící jámou. Dřevěné knihovny se špatně hasily. Obchod doutnal 3 dny. Zdena se s košťátkem a lopatkou brodila popelem a odklízela spáleniště. Připadala si jako hrobník. Dny pro ni byly stále delší. Jemný bílý poprašek jí sedal na ramena a na vlasy. Postupně se ztrácela před očima. Zákazníci již nepřišli. Zmizeli. Schořeli ve stránkách knih. Už ji nenavštíví gdaňský bubeník Oskar. Harlekínky si u ní žena lékaře Bovaryho nevybere. Nedostaví se ani spisovatel Humbert se svou nenapravitelnou Lo. Do obchodu nepřijde červený a černý Sorel, stejně tak ani milovník umění z Wildova obrazu Dorian. Schůzky nevěry už si zde Karenina nesmluví. Zdena zůstala sama.

Premiéry povídek z autorských šuplíků a nových sbírek i starší texty současných autorů nabízíme v odpoledním čase tohoto týdne. Dnes text Vratislava Maňáka, povídka Hic sunt leones, která byla v Českém rozhlase natočena v roce 2019 v režii Jakuba Doubravy. Pro vysílání připravila tento text Martina Toušková a četla nám Apolena Veldová. Josef Kroutvor je autorem zítřejší povídky Přehánky, kterou vám nabídneme na Vltavě k poslechu zase ve 13 hodin a 30 minut. Teď se blíží 2 hodiny odpoledne.

0: Právě bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Schodek státního rozpočtu může příští rok překročit 350 miliard korun, uvedla to Národní rozpočtová rada. Letos vláda plánuje hospodařit s deficitem 310 miliard korun, to by znamenalo čtvrtý nejvyšší schodek od vzniku Česka. Rozpočtová pravidla Evropské unie vyžadují udržet rozpočtový deficit pod 3% hrubého domácího produktu. Rada nevyloučila, že Česko tuto hranici příští rok překročí. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO přitom v minulosti slibovala, že se tak nestane. Spojené státy dokončily další vlnu úderu na Irán. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Terčem útoku podle něj byla protivzdušná obrana, průzkumná zařízení a komunikační technika. CENTCOM znovu uvedlo, že údery jsou odvetou za neoprávněnou a pokračující agresi Iránu. Iránská státní média hlásila výbuchy například v přístavu Bandar Abbas. Iránské revoluční gardy tvrdí, že podnikly protiútok na americké základny v Bahrajnu a Kuvajtu. Teherán také oznámil úplné uzavření Hormuzského průlivu. To ale Američané popřeli. Kanadská vláda předložila návrh zákona o digitální bezpečnosti, který by zakázal používání sociálních sítí dětem mladším 16 let. Výjimku by podle kanadského veřejnoprávního serveru CBC měly ty platformy, které zavedou dostatečná opatření na ochranu dětí. Jako vůbec první země na světě podobný zákon zavedla Austrálie, kde začal platit loni v prosinci. V Evropě pak omezení zvažují Francie, Polsko nebo Dánsko. Pardubice spustili architektonický manuál, nová online databáze a průvodce městem na webu www.architektonickýmanuál.cz představuje zatím 36 významných staveb v Pardubicích a 9 jejich tvůrců. Součástí projektu jsou také 3 naučné stezky v centru města. A jaké nás čeká počasí? Bude proměnlivá, převážně velká oblačnost s přeháňkami, místy i bouřky, večer budou srážky ustávat a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách kolem 9 stupňů Celsia. Více informací najdete na webu irozhlas.cz. Zprávy na Vltavě ve 14 hodin četla Daniela Čermáková, která se s vámi tímto loučí. Přeje krásný den a za pár minut se slova chopí David Hamr.
2: Osvěž svou mysl tváří v tvář literárním osobnostem. Festival Knižní lázně. Ambasadorky Dora Kaprálová, Vica Kerekeš a současný literární svět. Autorská čtení, rozhovory, stand-up, Zea živě, Art Café, diskuze a populární knižní trh. Festival malých nakladatelů, knihkupců a čtenářů. Knižní lázně od 18. do 21. června v Mariánských Lázních. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.

Please Be Kind, to byla prosba kanadsko-americké zpěvačky Amy Sarviny, která zpívala 7 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. David Hamara vám přije příjemný odpolední poslech už s 11. červnovým datem. Prázdniny jsou na spadnutí, byť počasí tomu neodpovídá. No ale zajímavé je připomenout si třeba, že už je tomu 145 let, kdy v Národním divadle bylo otevřeno právě ono místo, kde má své prostory i české umění. Smetanovou Libuší, to je samozřejmě událost, kterou stojí za to připomínat. My však budeme aktualizovat umělecké formy i prostřednictvím aktuálních otázek a bezpečnosti dat. A už tuto hodinu se zeptáme sami sebe, kdo ovládá naše data, politickou svobodu a suverenitu. A to prostřednictvím pozvánky na výstavu v Pražské galerii Rudolfinum, která pod názvem Datas řeší právě aktuální otázky technologií, umělé inteligence, výpočetních systémů. Prostě to, co hýbe nejen technologickým světem. Veřejnou debatou hýbe i nejistý osud knihovny Václava Havla. My jsme se tomuto tématu před časem věnovali i ve Vltavském akcentu a vrátíme se k němu i toto odpoledne. Jakož i pozveme na Jazzfest Brno, což je bezesporu událost, která stojí za zmínku i ve Vltavském vysílání společně s naším kolegou Václavem Vraným. A taky vám nabídneme hudbu nejen jazzovou, například z pera Václava Pichla právě teď.

0: Dozněla druhá část koncertu pro housle a orchestr D-dur Václava Pichla. Tak, jak ji interpretovala Gabriela Deméterová a Pražský komorní orchestr. To byla ryze analogová data, velmi příjemná na poslech. Kdo však ovládá data digitální, taková, která dokáží ovlivnit politickou svobodu a suverenitu? Právě tyto otázky klade aktuální výstavní projekt. Odpovědi na ně hledají umělci z různých zemí světa, také na nové výstavě v Pražské galerii Rudolfinum. Pod názvem Data Sovereign zkoumají, jak digitální technologie, umělá inteligence a výpočetní systémy proměňují naše každodenní rozhodování a taky fungování současné společnosti.
1: Ta výstava je vyvrcholením evropského projektu, reflektuje celý téma toho projektu, který je zkráceně, kdo ovládá naše data a jak používání a zneužívání dat omezuje naše svobody, a to jak v osobní rovině, případně i nějaký tělesný rovině, tak v politický nebo mezinárodní nebo národní.
2: Vysvětluje v prvním sále výstavy Inka Jelínek-Jurková z GT institutu, který spolu s dalšími institucemi na této výstavě participoval. V galerii Rudolfinum uvidíte práce 21 umělkyň, umělců a uměleckých týmů. Všechny se dotýkají nějakým způsobem dat, která tu mají hlavní roli.
3: Já bych se chtěla dotknout názvu výstavy Data and the Sovereign, neboli Data a panovník. To je odkaz na jiný název, Šelma a panovník. Je to dílo od Jacquesa Derridy, kniha o dvou svazcích, která je v podstatě přepisem jeho přednášek, které vedl, kde tvrdil, že Šelma i panovník jsou si mnohem podobní, mimo jiné v tom, že oba dva stojí jaksi nad zákonem. To znamená, my, když jsme přenesli tento název do dnešní doby, tak jsme se rozhodli mluvit o datech a panovníku, protože tezí naší výstavy je, že dnešní nejnebezpečnější šelmou jsou právě data. Tím jsme posunuli to téma do současnosti. Data jsou jakýmsi leviatanem dnešní doby, abych odkázala na další zásadní dílo Thomase Hobbese.
4: Thomas Hobbes, Leviathan.
2: Doplňuje kurátorka výstavy Data, The Data and the Sovereign, Lívia Nolaškou-Roužaš, která upozorňuje, že k výstavě vyšla také publikace a stejně jako výstava je rozdělená do tří tematických oblastí.
4: The aim of the exhibition is to make it visible and tangible in a way.
3: A protože celé to téma je dost složité a vlastně neviditelné, tak nám dávalo smysl pokusit se ho právě v rámci výstavy zhmotnit a učinit ho viditelným. Jednotlivá díla jsme združili do různých tematických celků a prvním z nich je sekce Stíny Leviatana, která právě přirovnává data k té šelmě, jak jsem o tom teď mluvila. Další pohled na celou tu tematiku, který následuje, je pohled, řekněme, zevnitř, pohled skrze infrastrukturu, která je k tomu všemu potřeba. Teď se přesouváme k další kapitole, která je jednak další kapitolou výstavy, ale také knihy. Kapitola se jmenuje Ostrovy vzdoru a další kapitola, ta závěrečná, obrací pozornost k nám samotným a k naší osobní suverenitě.
4: Self-determination and personal sovereignty.
2: Vystavují tu především umělci ze střední a východní Evropy a také z Kavkazu.
1: Není to, že by byli jenom zastoupení, ale majorita je z těchto zemí, protože si myslíme, že tohle téma je nejvíce akutní a aktuální právě v střední a východní Evropě.
2: Dodává Inka Jelínek-Jurková, kterou velmi oslovilo dílo umělce, který do Prahy nemohl přijet z politických důvodů.
1: Bylo pro mě hodně zajímavý téma díla Marka Cinkeviče, což je tedy jeho umělecký alias. Je to jinak běloruský umělec, který bohužel tady dnes není, protože žije v Polsku, aktuálně nemůže opustit Polsko. A ten ve svém díle se vyjadřuje k tomu, jak Ruská federace vytváří takový obří systém sledovací napříč Běloruskem, Ruskem a mnoha dalšími postsovětskými republikami. A on tohle dílo zpracovává vlastně v takový počítačový hře, kterou si tady lidi můžou zahrát. Člověk se tam dostává do takového souboje sám se sebou, kdy je zároveň tím, kdo utíká před tím sledováním a tím sledujícím.
2: Na výstavě jsou zastoupení také dva čeští umělci. Jedním z nich je Rudolf Samohejl.
5: Je to do určité míry završení mojí dlouholeté práce, kdy se zabývám datovými centry a jakým způsobem o sobě uchováváme a zachováváme informace a co si chceme sami o sobě pamatovat do budoucna. Protože můj počáteční bod byly pomníky, ve kterým jsem se zabýval. Datová centra jsou teď takovým oslým můstkem k tomu, co si chceme o sobě pamatovat v dnešní době.
6: A kdybyste to měl trochu popsat, vlastně, jak jste to zhmotnil do toho díla, tu myšlenku, my tady teď stojíme u vaší instalace, která je poměrně jako velkorysá, nadměrná, velkoformátová. Tak jak jste k tomu přistoupil?
5: Já jsem chtěl ukázat to, co většina lidí nemůže nikdy vidět, a to je vnitřek datacentra.
6: Takže toto je vnitřek datacentra?
5: Tak, jak si ho představuji.
6: A z čeho to je vlastně udělané? Jaké materiály jste použil?
5: Většina toho je kov, je to kovová konstrukce, ve které jsou umístěné objekty. Ta má dohromady tvořit sochařskou situaci, připomínající právě interiér datového centra.
2: Dodává Rudolf Samohejl. Na výstavě v galerii Rudolfinum uvidíte nejen instalace, sochy, plastiky, ale také video, art a počítačové hry. Některé z nich jsou interaktivní.
0: Tolik reportáž Zuzany Flípkové z pražské galerie Rudolfinum, kde do konce srpna můžete vidět novou výstavu Datas, The Data and the Sovereign.

0: Tak Marvoňková a její píseň Břízy dozněla 23 minut po 14. hodině. My trochu žánrově ukročíme směrem k jazzu, protože tento a příští týden se uskuteční poslední dva koncerty úvodní části letošního Jazzfestu Brno, tedy Mezinárodního jazzového festivalu. Víc nám o nich již ve studiu poví hudební redaktor Václav Vraný, přidá i tipy z vltavského vysílání a také upozorní na jazzové pořady Elišky Vidomus a Štěpánky Balcarové. Dobré odpoledne, Václav.
1: Dobrý den, ahoj.
0: Začněme tedy těmi jazzovými pořady, když už jsme úvodem pozvali. Právě dnes od 21 hodin máme na programu koncert jazz, pro který Eliška Vidomus připravila záznam vystoupení Ibrahima Maloufa. A také připravujeme, nebo vy připravujete, abych byl přesný, jazzový podvečer se Štěpánkou Balcarovou na tuto neděli od 18 hodin. Pověz možná víc o dramaturgii programu obou pořadů.
1: Tak to vezmeme postupně. Dnes večer tedy Eliška Vidomus chystá výročí, chystá se věnovat velkému výročí francouzsko-libanonského trumpetisty Ibrahima Maloufa, který slaví 20 let svého úspěšného působení na evropské, možná světové hudební scéně. Například teď v červenci letos v rámci svého tour vystoupí na Colors of Ostrava a dnes večer v koncertu jazz Eliška Vidomus vybere Maloufovi starší nahrávky z Francie a z Turecka a předem můžu říct, že to bude ďáblská podmaninová hudba, všechny zvu. Poslouchejte Vltavu dnes večer v 21 hodin. A pak bych rád pozval tedy na nedělní jazzový podvečer české významné hudebnice Štěpánky Balcarové, která se bude věnovat výsledkům udílení polských hudebních cen Friderik, což je paralela českého Anděla nebo amerických Grammy. A zajímavé je, že tentokrát se ty výsledky docela zajímavě, trošku nepřímo, ale zajímavě týkají české hudební scény. Tak ku příkladu album roku má název Agma, pochází z autorské dílny polského kytaristy Šimona Miky a v jeho kapele a na tomto albu účinkuje Oskar Terek, slovenský kytarista, teda trumpetista, pardon, Oskare. On má velký vztah k české scéně, vzešel z ní, hrál v kapele Vertigo, později v kapele Beaty Hlavenkové, má taky nějaké české anděly, teď má i polského Friderika, tak to je jedna zajímavost. A ta druhá je, že skladatelem roku se v Polsku letos stal Nikola Kolodziejczyk. A tady se ukazuje mezinárodní význam české hudebnice Štěpánky Balcarové, autorky vltavských pořadů a my jsme rádi, že pro nás občas tyto pořady dělá a odhaluje svůj hudební svět. Nikola Kolodziejczyk je totiž také členem její kapely, anebo například účinkuje a skládal hudbu pro první album Concept Art Orchestra. Tak tuto neděli nám odhalí Štěpánka taky kousek z polské hudební scény, jejíž je také aktérkou.
0: Tak my jsme konec konců na vltavských vlnách opakovaně ukazovali polskou tvář Štěpánky Balcarové. My ovšem teď vyrazíme do Brna, které je už alespoň v kontextu Jazzfestu hlavním městem jazzu, alespoň pro nějaký širší region. Ale připomeňme taky, že končí jeho předprázdninová první část. Tak jakými koncerty se s námi před letním volnem Jazzfest rozloučí?
1: Ano, tak tuto neděli vystoupí na benefičním koncertu v brněnském klubu Jazzmin Peter Lee.

0: Lipa. A výtěžek vstupného bude věnován hospici Dům pro Julii. No a příští týden v úterý všechno završí jednodenní festival v rámci Jazzfestu Brno, který má název Jazzové nádvoří. Koná se na nádvoří divadla Husa na Provázku. Vstupné bude zdarma. A vystoupí jednak kapely jazzových katedér brněnské JAMU a pražské HAMU, plus se svými projekty zahrají trumpetista Jan Přibyl, saxofonista Pavel Zlámal, kytarista Matouš Jakabčic nebo bubeník Marian Ševčík. Ten program bude bohatý. Zkrátka Brno žije jazzem úžasným způsobem.
1: Takže myslíš, že to bude takový brněnsko-pražský jazzový clash, když tam vystoupí obě katedry?
0: Určitě.
1: Tak každopádně bezesporu to bude ve smířlivém duchu. Ty jsi nám přinesl i hudební ukázku, která pochází z Brna. Souvisí nějak s Jazzfestem, o co vlastně běží?
0: No, my si pustíme teď hudbu brněnského tria Sakoby, které na Jazzfestu vlastně nevystoupí. A to proto, že jeho uměleckým vedoucím je Vilém Spilka a on je také organizátorem Jazzfestu Brno a on se kdysi zařekl, že jeho kapely na jeho festivalu nikdy nevystoupí. Ale to nás nemusí trápit, protože my se můžeme triu Sakoby vesele věnovat na Vltavě a jde o to, že Sakoby vydávají nové album v pořadí druhé, rozrostly se o hosty dvou generací, o generaci starší, než jsou členové tria, a o generaci mladší, než jsou členové tria. Je to vinyl, který z mého pohledu bude takovou drsnou audiofilskou zajímavostí a my si teď pustíme skladbu 86letého hosta, nespoutaného kytaristy Milana Kašuby, která se jmenuje, ta skladba se jmenuje Konečně zase bezdveřová šalina. Určitě letní téma.
1: Říká hudební redaktor Václav Vraný, který také zve na koncerty Jazzfestu Brno a k poslechu Vltavy, zejména dnešního koncertu Jazz od 21 hodin.

0: Nejdřív musíš včelám vhodné vyhledat místo.
1: S Daliborem Titěrou z Výzkumného ústavu včelařského a také s římským básníkem Vergíliem o včelách a včelařství.
0: S malým odbočením k osobnosti novináře a politika Julia Grégera.
1: Za Bzukotu úlů na dole v Máslovicích připravila Jarmila Konrádová.
0: Ve víkendové příloze v sobotu 6. června.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Louis Armstrong společně s Dukem Ellingtonem. To byla hudba, která právě dozněla, a předtím ještě skladba Milana Kašuba. Konečně zase bezdveřová šalina. Teď zpátky do Prahy, do knihovny Václava Havla. V knihovně Václava Havla končí Dagmar Havlová, manželka bývalého českého prezidenta a disidenta, v ní působila 22 let. Jejímu odchodu předcházely vleklé spory mezi ředitelem Tomášem Sedláčkem a týmem zaměstnanců a správní radou. Za aktuální krizí ale stojí otázka širší povahy. Jakou institucí by tedy knihovna Václava Havla vlastně měla být? Saša Michailidis se na to ptal bývalého předsedy správní rady knihovny Jana Macháčka a novináře Petra Fischera.
1: Nakonec i ten přístup Tomáše Sedláčka, který já osobně jsem kritizoval, protože si nemyslím, že Václav Havel byl filozofem a že je třeba to takhle jako formalizovat, tak nakonec něco přináší, protože se znovu vracíme k přemýšlení Václava Havla, k jeho myšlenkám, řekněme i k tomu, k té proměně myslitele, intelektuála a tvůrce dramatika v politika, že to je důležitá proměna, to je, co to s lidmi dělá třeba, to je něco, co myslím, že třeba knihovna moc netematizovala a mohla by se k tomu vracet. A samozřejmě žijeme v roce 2026, takže všechny moderní metody, které k té komunikaci slouží, si myslím, že už by měly být samozřejmostí, vůbec by neměly být součástí té diskuze. Když dneska si kliknu na internet do toho centra François Mitterranda, tak sám taky najdu vlastně všechno, nebo Margaret Thatcherová má svůj nadaci, tam se dostanu úplně ke každému jejímu proslovu, můžu vlastně do detailu studovat úplně všechno. V knihovně Václava Havla je taky ta část toho vlastně digitalizovaná, ale asi možná si to dá ještě nějak jako zpřístupnit, jako více ještě popularizovat, nevím. Jo, jako těch věcí by se asi dalo dělat dost, ale ta knihovna byla především i součástí nějaké současné veřejné debaty. Ty věci, které se tam dějí,
2: a stále ještě,
1: které se tam dějí, tak jsou vlastně mířeny na to, co prožíváme teď. Samozřejmě většinou někdo to kritizuje, že je to většinou jenom třeba z jednoho úhlu pohledu, že tam málo dochází k nějakým střetům, takzvaně přes barikády, a to možná k tomu nějak patří, protože ten prostor je vymezen, řekněme, dobrou vůlí k tomu vůbec k nějakou diskuzi vést, což jako není vždycky jako zajištěno. Takže těch otázek je otevřeno hodně. Nemyslím si, že by knihovna nějak byla zatuchlým prostředím, že by tam nebyla žádná živost, jo? Ale samozřejmě tomhle smyslu využívat ty moderní technologie, jak to naznačoval Tomáš Sedláček, samozřejmě jde, ale není to to gro. Jde o to, jak vracet Václava Havla do veřejné debaty, respektive jestli ještě té veřejné debatě má co říct. No.
3: K té otázce, co by ta knihovna měla dělat, tak ona má ten dobře fungující klubový program. Já si dovedu představit, že by mohl být takový otevřenější různějším názorům a že by tam mohly být i ostřejší výměny názorů, ale co bych si určitě představoval.
2: Pardon, že vám do toho skočím oběma. To znamená, že máte pocit, že knihovna Václava Havla přes všechnu tu vlastně jakoby širokou práci, kterou dělá v souvislosti s aktuálním děním, takže je takovým trošku safe spacem, že vlastně to je takové bezpečné prostředí.
3: No já vám řeknu téma prostě a doufám, že nebudu tady hned jako by to o tom svědčilo označen jako za dezoláta, ale prostě velkým tématem dnešní doby prostě svoboda projevu je. Není to tak, že jenom se bojuje s dezinformacemi a kdo mluví o svobodě informací je dezo. A to je prostě v době sociálních sítí je to téma. Nikdy jsem nezaznamenal, že by se tohleto téma odvážila právě možná z obav toho, že by byla označena za nějaké, že tam pozvali nějakého dezoláta. Jako to by knihovna prostě, která nese jméno Václav Havel, odevřít měla a neměla by se toho bát. To bych jen tak jako zmínil teda na okraji, i když samozřejmě si nepředstavuji, že se stane jako lajkonošem tohle tématu. Na to tady máme jako jiný, že jo. Ale jako prostě neměla by se mu ani jako vyhejbat, jo. Ale hlavně si myslím, že ta knihovna by daleko víc měla rozvíjet Havlovo evropské myšlení. Václav Havel měl mnoho velice zásadních projevů o Evropě, zabýval se detailně prostě evropskou identitou, jako zabýval se výhradně, teda detailně evropským federalismem, řekněme druhou komorou prostě Evropského parlamentu. To je politické myšlení, které skutečně teprve teďka některým lidem dochází, a to by ta knihovna měla být daleko více viditelný hráč na evropské úrovni, mít daleko víc peněz možná i od toho státu, aby tyto debaty iniciovala, protože jsou to debaty i o tom, jak se má i dneska, je prostě v souvislosti s ruskou rozbou nebo i vlastně bezpečnostní rozbou i iránskou třeba samozřejmě téma prostě způsobu evropské integrace je prostě stále důležitější téma, takže knihovna by mohla být tady velkým evropským, možná i globálním hráčem a ona sice trochu je, dává třeba tu lidskoprávní cenu, ale není to, jinak ta takzvaná ta hospůdka, ta klubová činnost, to si Václav Havel přál, to si dokonce přál, aby to Jáchym Topol dělal, to by asi byl jako spokojen, ale nemůže to zase být jenom ta hospůdka, ta literární kavárna Praha 1, musí to být všechno. Musí to být i Havel jako Evropan, musí to být Havel jako postava globálního významu a může tam klidně potom být i ten merch a mělo by tam být i něco pro ty nejmladší generace, mělo by tam být něco, co je pochopitelný pro žáky základní školy, když tam přijedou, nebo pro turisty, prostě který u nás, jo, to všechno by tam mělo být přítomné.
0: Říká bývalý předseda správní rady knihovny Václava Havla v letech 2012 až 2015 Jan Macháček a novinář Petr Fischer. Oba byli minulý týden hosty Akcentu, který si můžete konec konců poslechnout na webu Vltavy nebo v aplikaci Můj rozhlas. Dnes v Akcentu zazní otázky, mimo jiné třeba proč česká města stále více poptávají vlastní architekty, či jak se proměnil vztah k městským architektům i ze strany veřejnosti. Co všechno může takový architekt nebo urbanista ve městě ovlivnit? O městských architektech dnes na Vltavě budeme mluvit od 4:30.

0: Dozněla ukrajinská dumka z Dvořákových slovanských tanců v podání vídeňských filharmoniků řízených André Prévinem. Čas prolistovat knihy, protože je čtvrtek 11. června a s nimi tedy i otázka, co spojuje pronásledované křesťany, české spisovatelky 19. a 20. století, nebo co přináší návod, jak překonat vlastní váhání. To je trojice knižních novinek, které nám ve své rubrice představí publicista Jan Nejedlý.
1: Nakladatelství Stefanos vydalo pod názvem Nejsladší píseň obsáhlý komentář k biblické skladbě Píseň písní. Autorem zamyšlení je Richard Wurmbrand, rumunský pastor a teolog židovského původu, který strávil 11 let v komunistickém vězení. Text Šalomounovy písně interpretuje právě skrze životy mučedníků podzemní církve v komunistických zemích. A je to interpretace nadmíru dramatická, která k tělesné a duchovní rovině Písně písní přidává ještě autentické příběhy novodobých martyrů. Hloubku lásky a víry dokládá kupříkladu příběh 18-leté rumunské křesťanky odsouzené komunisty k smrti. Cituji, před popravou pozvedla hliněnou nádobu s jídlem. Mám chlapce, velmi ho miluji a on miluje mě. Doufá, že bude moci jednoho dne obejmout mé tělo. Ale to se nestane. Dnes v noci mě zastřelí. Za pár let se to, co je mým tělem, promění v hlínu podobnou té, z jaké je uhnětena tato nádoba. A za dalších pár let nějaký jiný hrnčíř vyrobí nádobu z toho, co bylo mým tělem. Mé tělo se rozpadne, ale já neumřu. Já nejsem tělo, jsem věčný duch, řekla dívka. Když se ozvaly výstřely, komunisti byli přesvědčeni, že dívku zabili. Nevěděli totiž, že ji poslali do náručí toho nejkrásnějšího ženicha ze všech, píše autor knihy Nejsladší píseň, kterou přeložila Miroslava Čejková. Ženy slova. Tak zní název publikace mapující životní a tvůrčí osudy 8 českých spisovatelek 19. a 20. století. A to zejména těch, na něž školní osnovy obvykle zapomínají, ať už jde o Popelku Biliánovou, Amálii Kutinovou, Vlastu Javořickou či třeba Marii Wagnerovou, která pod pseudonymem Felix Háj stvořila ságu o Kájovi Maříkovi. I v 45 letech by mi byl odpuštěn nový kožich a snad i milenec. Nikdy však, že píši, nechala se slyšet tato spisovatelka. Příznačný je i osud Vlasty Javořické, autorky mnoha populárních románů pro ženy, která po komunistickém převratu odmítla psát o údernicích a zaplatila za to zákazem svých knih. Přesto však psala dál do šuplíku a její prózy, vydané za první republiky, se prodávaly pod rukou za horentní sumy. O spisovatelkách, které se praly s dobou i se svým ženským údělem, píše Jana Poncarová. Autorka střídá časové roviny a poměřuje, nakolik se ženám liší podmínky pro tvorbu tehdy a dnes. Knihu vydalo nakladatelství Moto. Nakonec jsem si nechal Pravidlo 5 vteřin, příručku popisující jednoduchou motivační techniku. Američanka Mel Robinsonová ji objevila v čase životní krize, kdy nebyla kolikrát ráno schopná ani vstát z postele. Inspirovala se záběry raket připravujících se ke startu. Odpočítávání 5, 4, 3, 2, 1 ji přivedlo na myšlenku. Zítra ráno se z postele odpálím jako raketa. Udělám to tak rychle, že nebudu mít čas si to rozmyslet. Později k tomu dodala. Těsně předtím, než se pustíme do něčeho obtížného, děsivého nebo nejistého, všichni zaváháme. Váhání je polibek smrti. Když počítáte pospátku, duševně tím řadíte rychlostní stupně ve své mysli. Narušíte své výchozí myšlení a převezmete řízení. Počítání vás rozptýlí od výmluv a zaměří vaši mysl, aby se pohnula novým směrem. Knihu v překladu Marcely Petrželové vydala Euromedia Group.
0: jednoduchá motivační mantra, raz, dva, tři, teď. I to jsme se dozvěděli v knižních typech. Pravidlo 5 vteřin, nejsladší píseň, ženy slova, to byly názvy knižních novinek, které přiblížil a také komentoval publicista Jan Nejedlý v Odpolední Vltavě.

Brazilský skladatel Heitor Villa-Lobos stojí za hudbou, která právě dozněla. Smutná zpráva ze světa hudby. Ve věku 88 let zemřel včera Jan Málek, hudební skladatel, žák Miloslava Kabeláče, dlouholetý rozhlasový hudební režisér. Byl autorem jak symfonických a komorních skladeb, tak dětských sborů a nepřeberného množství zpracování lidové hudby. Skladby Jana Málka jsou jakoby vytesány z kamene, mají promyšlenou stavbu, ale současně kouzlo melodické inspirace tkvící ve starší nebo lidové muzice. Inspirací mu byly také významné postavy nebo události kulturní historie, jak píše autorka Málkových rozhlasových osudů Eva Ocisková.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Česko podle agentury Bloomberg zablokuje snahu Evropské unie uvalit sankce na izraelského ministra národní bezpečnosti Itamara Ben-Gvira. Šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů tu sobě to řekl v rozhovoru pro Bloomberg. Podobný návrh podle Macinky by údajně jen zvýšil popularitu krajně pravicového ministra u jeho podporovatelů. Unijní země chtějí Ben-Gvira potrestat za násilné zacházení s aktivisty, kteří se snažili dopravit humanitární pomoc do pásma Gazy minulý měsíc. Britský ministr obrany John Healey rezignoval, oznámil to na síti X, kde zveřejnil dopis věnovaný britskému premiérovi Keiru Starmerovi. V tom Healey píše o neshodě na výdajích na obranu. Dosavadní ministr požadoval, aby Británie v roce 2030 dala na obranu 3% HDP. Tomu ale i přes předchozí schodu neodpovídá plán výdajů předložený ministrovi na začátku tohoto týdne. Do Opavy se sjede 36 mladých violistů ze 13 zemí Evropy, Asie a Ameriky, kteří se tam zúčastí 61. ročníku mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec. Jedna z nejstarších hudebních soutěží svého druhu ve střední Evropě se uskuteční od 15. do 19. června a letošní ročník je věnován právě hře na violu. Ve finále nejlepší soutěžící doprovodí Janáčkova filharmonie Ostrava. Počasí. Dnes je ve znamení proměnlivé, převážně velké oblačnosti, na většině území s přeháňkami, místy i bouřkami. Večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách naměříme kolem 9 stupňů Celsia. Více zpráv si můžete přečíst na zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Odpolední Vltava s 11. červnovým datem nabídne nejen inspirativní témata ze světa kultury a umění, ale také své rázný žánrový mix. Zazní klecmer, hudba Haydnova nebo právě teď fenomén jazzové hudby Esperanza Spalding.

I know you know, zpívala Esperanza Spalding, pětinásobná držitelka ceny Grammy, která také 11. února letošního roku navštívila Prahu v rámci One Day Jazz Festivalu. Teď je ovšem o několik měsíců víc, 11. červen 2026, s vámi dál odpolední Vltava, konec konců hudbě se však budeme věnovat i dál, a to nejen nabídkou různých žánrů prostřednictvím hudby, která bude v odpolední Vltavě hrát, ale taky si budeme povídat o žánru a směru nazvaném klecmer, což je hudba židovská, středo- a jihoevropská, kterou provozují muzikanti mimo jiné i z Turnova. Konec konců Turnovské muzeum Českého ráje, které také přivítá jejich koncert už tento pátek, je místem setkání s kulturou různých epoch, mimo jiné i pravěkých. A my vás také pozveme za desítkami artefaktů, včetně unikátního zlatého kování z míst dnešní Ukrajiny, tak jak je prezentují v Českých Budějovicích v tamním jeho českém muzeu. Nejen to, také třeba hudba Haydnova, právě nyní 7 minut po 15. hodině. Dobré odpoledne.

0: Finále symfonie číslo 99 Josefa Haydna právě doznělo 12 minut po 15. hodině. My ovšem teď otevřeme prostor úplně jinému žánru. Zítra v Turnovském muzeu Českého ráje uvedou do života nové klezmerové album nazvané Shalom Chaverim, doufám, že to říkám správně. Stojí za ním sedmičlenná kapela Mekki Messer Klezmer Band. Jejich hudební projev je v skutku neotřelý a nezaměnitelný. No a zpěvačku Veroniku Mirekovou a saxofonistku Kateřinu Vlastovou teď vítám ve studiu. Dobrý den, dámy.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Úplně úvodem pro naprosté lajky, co vlastně pod pojmem klezmer rozumět?
1: Tak klezmer je vlastně úplně zjednodušeně řečeno židovská hudba a ona si teda prošla velmi dlouhým vývojem, ale to, co se teď nejčastěji hrává, tak je to vlastně z přelomu 19. a 20. století z východní Evropy. Ale spousta žánrů na to měla jako v průběhu času vliv.
0: Říká saxofonistka Kateřina Vlastová. Možná se zeptám Veroniky Mirekové, majitelky výrazného nezaměnitelného altu, který taky za chvíli uslyšíme. Jak se klezmer octl v Turnově?
3: To bylo asi přirozený vývoj, protože tenkrát se v Turnově, tuším, že to byl rok 2008, otevírala synagoga po rekonstrukci. Měl přijet pan velvyslanec a někoho z našich kolegů napadlo, že bychom tam vlastně mohli zahrát. A takže si připravili, to ještě v té době fungovalo těleso Mekki Messer Band, tak si připravili několik klezmerových písní a zahráli a myslím, že tam je takový ten vznik.
0: Vy jste se ale zcela klezmerově transformovali. Album, které pokřtíte, ono se nemá říkat pokřtíte, vy mě určitě to opravíte z pochopitelných důvodů, tak aspoň tedy v případě toho klezmeru, už je v pořadí třetí, takže vy už jste jako ryze klezmerový a mě by vlastně zajímalo, co je na té hudbě tak podmanivého a teď my uslyšíme, jaká ta hudba je, ale to, že jste jí zcela propadli a vlastně se jí věnujete naplno, pokud jde o repertoár, v čem je jako specifická, jiná, přínosná?
3: My jsme původně hráli tedy jiný žánr, jazz, swing, blues a ten klezmer, pak vlastně jsme se začali věnovat pouze jemu a je to proto, myslím, že nás to chytlo, protože tam vlastně, já myslím, že tam každý objeví kousek něčeho, co zná, protože jak klezmorim neboli klezmeři cestovali Evropou nebo museli prostě cestovat Evropou, tak a nabírali různé prvky z různých hudebních kultur, takže tam třeba uslyšíte i polku, valčík a tak dále. No, takže tam takový velký hudební jakoby pelmel a myslím, že to je to, co nás chytlo, plus asi i taková ta živelnost a mnohdy zase na druhou stranu tklivost těch melodií.
0: Ta hudba je asi, má DNA nebo je propojena i s osudem střední, jižní a východní Evropy. Konec konců, vy jste, Kateřino, o tom klezmeru psala i teoretickou absolventskou práci. Kdybychom možná ten klezmer ještě jako ukotvili v těch hudebních dějinách, co to je za fenomén, třeba i z hlediska kulturních, antropologických dějin?
1: No, tak ono tam záleží i, jaká část Evropy to zrovna byla. Ono to původně začalo vlastně jako nápěvy v synagogách a vlastně v náboženských, jako za náboženským účelem. A pak taky svědčtí klezmeroví muzikanti hráli hlavně hodně svatby, veselky, kde vlastně se říká, že ta správná klezmerová hudba má být hlavně skočná, nebo vlastně má chytit to srdce, ta hudba. A ona taky záleželo v průběhu času, jaká oblast to byla. Jo, třeba v západní Evropě tam se naopak snažili víc o tu asimilaci, aby vlastně židovská populace se lépe jakoby asimilovala do té křesťanské. A třeba naopak v Praze, tam tady zase třeba, jak byla ta asimilace, tak zároveň, ale i se tady třeba postavilo 13 synagog, takže tady i ta komunita byla veliká a na území tehdejšího Haliče například, což byla vlastně východní Evropa, tak tam bylo hodně takzvaných štetlů, což jsou vlastně v přeneseném názvu hlavně města a vesnice s velkou židovskou populací. Takže tam bylo hodně toho jejich kultury, právě ty svatby a různé tyhle akce, tam naopak ta jejich kultura zkvétala.
0: Ona je to taková ta hudba značně rozpustilá, byť Veronika Mirková podotkla, že jsou tam i tklivé tóny. Na straně druhé nelze pominout ten tragický historický background, že je to zpívané v jidiš, jazyce, který ve střední Evropě a východní už vlastně není. Těch přeživších je několikero a vlastně je to hudba etnika a fenoménu, který už ve střední Evropě není. Jak s tímhle pracovat? A vlastně s tím, že je to najednou vzpomínka a kříšení něčeho, co odkazuje k problematickým kapitolám dějin.
3: A je pravda, že ta hudba téměř vymizela. Jo, jinak ještě já doplním, že se vlastně bavíme o lidové hudbě. A ona pak zdálo by se, že když vlastně vznikl stát Izrael, takže tam bude jaksi vzkříšena, ale k tomu nedošlo, protože to bylo považováno za to staré z té Evropy. K tomu jakémusi revivalu došlo v 70. letech v USA, kdy vlastně potomci i třeba přeživších a tak hledali své kořeny. No a potom zase později se to dostalo zpátky do Evropy a dneska já si myslím, že ten klezmer žije docela bohatým životem i v Evropě a používá se, jsou vlastně různé festivaly židovské hudby, ale nejenom, my hráváme i na různých židovských akcích, ať už to jsou svátky, Purim, Chanuka a tak dále. Na vzpomínkových akcích také hráváme. A já si osobně myslím, že tam je důležité hlavně tu hudbu cítit. Prostě ten klezmer musíte cítit. A nám se, myslím, daří, asi ho cítíme dobře, protože vlastně i přeživší, pro které jsme měli tu možnost a vlastně byla to pro nás podsta hrát, tak vlastně si s námi vždycky zaspívají.
0: Jak tu hudbu cítí klezmeroví muzikanti z Meky, Mestr Klezmer Band, konec konců můžeme posoudit právě nyní, protože jedna ze skladeb jejich nového alba Vltavou právě zní.

0: Dozněla píseň Chasen Kala Mazel Tov z nového alba turnovské klezmerové kapely Meki Messer Klezmer Band. Album má název tedy Shalom Chaverim, je převzat ze stejnojmenné písně zpěvačka Veronika Mireková, saxofonistka Kateřina Vlastová ve studiu Vltavy. Úvodem, co to tedy vlastně znamená Shalom Chaverim a o čem byla ta píseň, kterou jsme slyšeli?
1: Tak šalom chaverim, šalom je pozdrav, jak na přivítanou, tak rozloučenou, a jinak v překladu šalom chaverim znamená mír, přátelé. Což si myslíme, že v dnešní době je velmi důležité, ať už ten vnitřní, tak i ten vnější mír. A jinak ta píseň, která zazněla, tak ta je svatební a v překladu to znamená hodně štěstí nevěsto a ženichu. Ženichu a nevěsto, tak.
0: Svatební hudba, kde zní jidiš, to my už jsme o tom trošku mluvili, to asi jsou situace, které pravděpodobně už v regionu střední a středovýchodní Evropy nenastanou nebo nastanou výjimečně. A já už jsem to naťuk před chvilkou, jaká vlastně je v tom dobrém slova smyslu ta konfrontace s tím publikem, třeba těch, kteří ještě pamatují, jak zněl ten klecmer před druhou světovou válkou. To asi není snadné předstoupit před ty, kteří ještě pamatují tu autentickou kontinuální hudební praxi.
2: No, z našich zkušeností vlastně těch pár pamětníků jsou vlastně rádi. Vždycky vidíme úsměvy na tvářích, prospěvují si s náma, takže myslím si, že naopak je to taková jakoby vzpomínka do toho, na to dětství. A vlastně my tolik neřešíme vlastně, jestli jsme tolik autentičtí, ale myslím, že záleží hodně na tom, jaká z nás jde ta energie, protože mimo jiné jsem se to dočetla i v jednom zdroji, že když se klecmr hraje správně, tak hýbe srdcem posluchačů i jejich nohama.
1: A to tak, se nám daří.
0: Taky jsme si to ve studiu podupávali trošku. Pokud jde o vlastně tu hudbu jako její původ, tak vy jste vymezili nějaký širší region východní a jihovýchodní Evropy. Mě napadá, kde vlastně se ta tradice vzala a proč ta hudba je taková, jaká je. Jestli jsou to nějaké mixy různých směrů, asi zřejmě, jestli to je nějaký kadlub středoevropský, jestli se tam promítá třeba i cikánská hudba.
2: Rozhodně, rozhodně. Ono vlastně už v té středovýchodní Evropě, třeba z toho přelomu 19. a 20. století, oni židovští muzikanti vlastně klecmorem byli spíš jakoby na pokraj společnosti, takže vlastně třeba s romskými muzikanty, nebo pak ještě, když už přešli do Ameriky, tak s afroamerickými muzikanty hodně jako hrávali spolu. Takže tam jsou vlivy jak romské hudby, tak vlastně i pak té rané jazzové hudby.
0: Máte nějakou třeba osobní vazbu k tomu, Veroniko, k tomu tématu?
1: No, mě to tak nějak neustále, když to tak řeknu, jakoby pronásleduje. Každopádně já si říkám, jestli tam není trošičku... Zkrátka, mý prarodiče, polští prarodiče jsou z Haliče, tak možná je to někde nasáklé. Nevím.
0: Že vás to tam vlastně vede tou cestou toho klezmeru. Vaše nové album, které jsme představili, písní, která před chvilkou rozněla, bude představeno v Turnově, bude představeno v areálu Atria horolezecké části, tedy Turnovského muzea Českého ráje. Co vaše turnovské publikum vlastně? I když nehrajete jenom v Turnově, samozřejmě naopak, hrajete po domácích i evropských pódiích.
1: Já myslím, že zítra snad dorazí a že jsou rádi, protože poslední měsíce už jako neustále se mě, když jsem šla někde Turnově, tak se mě neustále ptali, tak kdy už budete mít nějaký koncert zase tady doma, protože my většině hráváme někde mimo, takže jsem ráda, že zase po dlouhé době zahrajeme i v Turnově.
0: A když představíme tedy ten stávající repertoár nového alba a porovnáme jej s alby předchozími, co tedy publiku a potenciálním zájemcům, kteří třeba onoho 12., tedy zítra, přijdou do Muzea Českého ráje si vás poslechnout, co jim nabídnete?
1: No, samé krásné skočné melodie a taky některé tklivé písničky, které vás chytnou určitě teda za duši. A já zmíním i bonus, který na tom albu je, což je píseň Kol Haolam Kulo. Troufnu si tvrdit, že ji znají všichni v Izraeli, ale i vlastně Židé žijící mimo Izrael. A tímto bych chtěla pozdravit Haničku Sternlicht, přeživší holokaustu, která žije v Izraeli. A věřím, že teďka poslouchá, protože vlastně je to ona, díky které my tuto píseň máme zařazenou v repertoáru. A jak víme, tak třeba bavili jsme se o panu Jelínkovi z Liberce, tak to je také jeho oblíbená píseň.
0: Klezmer jako otevřená a stále živá žánrová směs různých vlivů střední a východní Evropy, kterou křísí členové skupiny, turnovské skupiny Mackey Messer Klezmer Band, a my jsme měli šanci mluvit s dvěma členkami, saxofonistkou a zpěvačkou Veronikou Mirekovou a saxofonistkou Kateřinou Vlastovou. Děkujeme, že jste byli hosty.
1: Děkujeme.
2: Děkujeme.

0: Johann Adolf Haase stojí za koncertem, jehož část jsme vám nabídli v odpolední Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A ještě před Haasovým opusem jste také slyšeli klezmer, který je alespoň prostřednictvím kapely, která nabídla i svou hudbu doma v Turnově. V Turnově jsou rovněž archeologická naleziště, na Turnovsku třeba v Příšovicích velký archeologický areál. Ovšem, kterému bránila v rozkvětu a rozvoji právě liniová stavba. To je konec konců obdobný případ, který nabídneme nyní prostřednictvím pozvánky do Jihočeského muzea. Dlouhé roky archeologové vnímali sever Písecka jako oblast bez většího dlouhodobého osídlení. Až průzkum před stavbou dálnice D4 mezi roky 2021 a 2023 na severu okresu ukázal, jak moc se mýlili. Jeho výsledky teď přibližuje v Českých Budějovicích výstava Po dálnici do pravěku. Návštěvníci v Jihočeském muzeu uvidí desítky různých artefaktů z dob od pravěku až po středověk.
2: Je průhledný, to se mi moc líbí, a starý, lidi před strašně velkou dobou ho používali.
3: Jedna z návštěvnic výstavy Jana Dolejšková si prohlíží křišťálový artefakt starý až 1,5 milionu let. Zaujaly ji ale i novější nálezy pocházející ze stavby dálnice D4.
2: Zlaté kování a potom zlatá římská mince tam je. Krásná malá, tak to se mi moc líbilo.
3: Právě na zlatou destičku skytského původu se třemi vystupujícími dračími hlavami upozorňuje hlavní autor výstavy a archeolog muzea Ondřej Chvojka.
4: Jedná se o artefakt, který je patrně kováním z koňského postroje nebo možná z oděvu, a nebo, jak můžete vidět, máme zde i rekonstrukci skytského bojovníka, jeho vybavení. Spolupracujeme s panem Říčanem a ten se domnívá, že tyto předměty zdobily toulec na šípy.
3: Podle vedoucího muzejních archeologů a spoluautora výstavy Petra Zavřela pochází unikátní kování pravděpodobně z oblasti dnešní Ukrajiny.
5: Je to jeden z nejhodnotnějších nálezů tohoto typu ve střední Evropě vůbec. Skutečně jeho cena je nevyčíslitelná a dokazuje to jenom, že ty jižní Čechy byly skutečně komunikační koridor na všech ty světové strany.
3: Návštěvníci můžou ve vitrínách vidět i artefakty typické pro střední Podunají, které se na jihu Čech podařilo najít vůbec poprvé, vysvětluje Petr Zavřel.
5: Tady stojíme před vitrínou, kde je několik kusů takzvaného Mont Idolu, což je keramický výrobek, má takový půlměsícovitý tvar. Jeho nejčastější výklad je, že sloužil k nějakým náboženským nebo kultovním obřadům s kultem měsíce.
3: Výstava navazuje na 5 let starou prezentaci nálezů ze stavby dálnice D3 a zachycuje hlavně pravěké a starověké osídlení severního Písecka. O něm se donedávna mezi odborníky mluvilo jako o takřka lidu prázdné oblasti. To ale Petr Zavřel vyvrací.
5: Není to pravda, samozřejmě nikdy se nebudeme moc vyrovnat, co se týče počtu nálezů po Labí, ale právě v poslední době je tady celá řada neskutečně zajímavých nálezů prakticky ze všech pravěkých období, které ukazují, že jižní Čechy byly skutečně transitní oblastí.
3: Podle Ondřeje Chvojky se výstava částečně zaměřuje i na raný středověk.
4: Jsou tam vystavené velmi zajímavé nálezy, například z Kožlí u Čížové, kde máme úžasné nálezy ze sídliště. Jsou tam doklady nejenom těch pohanských Slovanů, ale už i těch prvních křesťanů, včetně křesťanských křížků.
3: Jak Ondřej Chvojka připomíná, příprava všech vystavených nálezů trvala odborníkům několik let.
4: Máme 10 nebo spíš 100 tisíce artefaktů, které je potřeba umít nějakým způsobem třeba i slepit, zrekonstruovat, zrestaurovat. A to není ze dne na den. Chviličku trvá samozřejmě, než se to celé zpracuje.
3: Návštěvníci Jihočeského muzea mají možnost si nálezy ze stavby dálnice D4 prohlédnout do 20. září. Z Českých Budějovic Michal Bělský, Český rozhlas.

0: František Segrádo zpívá ze svého alba Segrádo v paralelním vesmíru píseň Hledám tě ve 3:15 odpoledne s odpolední Vltavou. Čas také na úvahu, kterou tentokrát stvořil a přednese filolog a filozof Petr Šourek. Má název 6-7, protože 6-7.
1: Jo, mami, 6-7, jeď 67, křičí teenagerka ze zadního sedadla. Na tachometru je 67 km v hodině a holka vzadu má svátek. Poprvé za celou cestu zhlédla od mobilu a teď si na něj nahrává 6-7. Pokud nejste náhodou obeznámeni s překotným vývojem náctileté popkultury, 6-7 je 6-7, protože 6-7. Komu toto vysvětlení nestačí, protože je zvyklý na důvody, tomu musím sdělit, že mu to tentokrát stačit musí. Protože musí. 6-7 je zkrátka 6-7. A když tuto kombinaci čísel uvidí osoba v příslušném věku, má druhé Vánoce kdykoliv v roce, protože 6-7. Včera v Bile jsem platila nákup za 167. Přidá dívka další historku z veselého života se 6-7. Bylo to hustý. A co na to prodavačka? Nic. Ale kamarád, co tam se mnou byl, se tomu smál, když to viděl. A co na to prodavačka? Nic. 6-7 je šifra, kterou nikdo netají. Je to zámek od dveří, které se nemusí zamykat. Visí na dveřích s ostentativně nastaveným kódem. Co je za těmi dveřmi, si totiž stejně nelze odnést. A když to nemáte, mít to nemůžete. 6-7 je radost ze života, kterou máte, když je vám náct. Dokud je vám náct, nebo dokud máte radost ze života. Vlastně se to má číst 6-7, poučí nás náctiletá expertka a vlní u toho oběma rukama rychlostí, která není ani rytmus, ani tempo, nic než určitá rychlost vlnění rukou, jiná než ostatní rychlosti. Cvičila to vlnění zdá se nejspíš proto, aby ho jako všechno, co nacvičí, nahrála na video, které postuje na sociální sítě, kde ho pestrou stužkou emotikonů oblepí spolužáci a spolužačky a i ten debil Marek z Bčka. A tohle je ta správná rychlost, protože je. Jinak se vlnění rukou k 6-7 nehodí o nic víc než cokoliv jiného. 6-7 jsou slova z unuděného songu Bčkového rapera, který není pozoruhodný absolutně ničím kromě toho, že si ho vůbec někdo všimnul. I když není proč. Jeden člověk pod něj komentoval. Tenhle song nenapravitelně poškodil internet. A další dodal. Podíval jsem se na to, abych pochopil, z čeho je 6-7 a teď tomu rozumím ještě míň než předtím. 6-7 není chytlavá melodie ani náctiletá hymna. Není to nic, co se dá vymyslet a vyrobit, protože to někdo umí, nebo vyfabrikovat a protlačit, protože na to má reklamní mašinérii ve stylu Disney. 6-7 vypadá náhodně a je to náhoda, že je to zrovna 6-7. 6-7 je únik před tím skvěle vykalkulovaným, dokonale vyrobeným, programově virálním popkulturním megashitem, který se snaží urvat jakoukoliv zbývající mikropozornost a vydělat na ní lajky, sledovanost a doláče. 6-7 je únikem do chaosu, do náhodných kombinací bez hlubšího smyslu, do nikam. 6-7 se vysmeká všemu, co se snaží zaujmout a získat pozornost. 6-7 je nepozornost sama. Nepozornost, která vzniká obsesivní pozorností k tomu, co si žádnou pozornost nezaslouží, žádnou nechce a nepotřebuje, netouží po ní, jenom se děje. 6-7 je každý teenager. 6-7 je rovnost příležitostí ve světě, kde je víc rovnosti než příležitostí, víc programů k začleňování než členitosti. 6-7 je číslo, které musí přijít v pořadí automaticky. Když to číslo vyvolají ve fast foodu, děti začnou ječet a radovat se, jako by vyhráli extra kečup ke zmrzlině. 6-7 je brain rot, aneb signál mozku v úpadku. 6-7 je to, čeho se rodiče, prarodiče a snad už i praprarodiče obávají, totiž že mozky jejich dětí, vnoučat a pravnoučat jsou v rozkladu, odumřelé, brain rot. Celá generace odepsaná vlivem technologií, do kterých pořád čumí a vidí to všichni dospělí pokaždé, když vzhlednou od svých obrazovek. A sami náctiletí říkají, že 6-7 je brain rot, digitální demence. Yes, přitakají kritice dospělých teenageři. Máte pravdu, vaše diagnóza prognózou je správná. Yes, jsme odepsaní. Naše přepodnětované mozky se zvládnou soustředit už jenom na 6-7. Yes, jsme takový, jak říkáte, digitálně dementní. ADHD k ničemu. 6-7. Signál 6-7 je jasný. Generace naprostých digitálních dementů sama ochotně předkládá důkaz o rozkladu svých mozků. Jediné, na co reaguje, je náhodná kombinace čísel, zatímco naši zoufalou výzvu dej pryč ten mobil, vypni to, ignoruje a jen čeká, až nás to omrzí a vytáhneme svůj dementobil.
0: Tak to byla silná generační výpověď k tématu a fenoménu 6-7. Filozof a filolog Petr Šourek ve své úvaze krátce před 15. hodinou. Aktuální informace o domácím i světovém dění ve zprávách ve 4 na Vltavě.

0: Která skladba zahájí koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha?
1: Hlasujte o nejlepší skladbu pro nové svatovické varhany.
0: Současní skladatelé Karel Martínek, Ivo Bartoš a Mikuláš Piňos v podání varhanice Jiřiny Dvořákové-Marešové.
1: Hlasovací formulář i poslech najdete na vltava.rozhlas.cz.
0: To vše do 17. června.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Americký prezident Donald Trump hrozí dalšími útoky proti Iránu. Na sociální síti True Social uvedl, že další údery přijdou ještě dnes v noci. Dodal, že Spojené státy už brzo ovládnou iránskou ropnou a plynárenskou infrastrukturu, tak jako to udělali ve Venezuele. Americká armáda podle něj také zanedlouho dobude iránský ostrov Chark. Ten je strategický pro tamní ropný průmysl. Trump s výhruškami přichází v době, kdy prohlašuje, že s Iránem brzy podepíše mírovou smlouvu. To podle analýzy americké televize CNBC od začátku izraelsko-amerických útoků zopakoval už víc než 30krát. Počet uprchlíků a vysídlených lidí na světě loni poprvé za 10 let klesl. Vychází to z výroční zprávy, kterou dnes uveřejnil Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Podle dokumentu bylo loni na světě téměř 118 milionů uprchlíků a vnitřně vysídlených. To je o necelých 5,5 milionů méně než před minulý rok. Může za to hlavně nárůst návratů do země původu, který se týká především Afghánistánu, Sudánu a Sýrie. OSN ale přesto upozorňuje na stále vysoký počet vysídlených lidí. Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského připravuje uvedení inscenace Babylon Ballet. Choreografii vytvořili solisté baletu Natalia Adamská a Ray Masatomy, které režijně vede slovenský operní režisér, dramaturg a performer Rock. Premiéra se v Ostravském divadle 12 uskuteční pozítří. Inscenace má podtitul Ztraceno v překladu, nalezeno v pohybu. Tanečníci během představení mezi sebou komunikují také slovy ve svých rodných jazycích nebo anglicky. Název i téma jsou narážkou na známý biblický příběh. Počasí. V noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku budou při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky, kránu v západní polovině Čech bude přibývat oblačnost, na západě ojedinělé se slabým deštěm. Během noci se lokálně vytvoří mlhy. Nejnižší teploty 8 až 4 stupně Celsia, na horách kolem 3. Zítra čekáme oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Hlavně v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou především odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů Celsia. Více zpráv čtěte na webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Maurice Ravel, Johnny Mitchell, Wolfgang Amadeus Mozart, taková jména stojí za odpoledním hudebním programem Vltavy po 16. hodině. Teď 3 minuty po 16. hodině zní vltavským vysíláním Jamie Davis a Count Basie Orchestra.

0: Jamie Davis a Count Basie Orchestra Sent For You Yesterday je píseň, která zní 8 minut po 16. hodině. Co nevidět, vlastně za necelou půl hodinu v 16.30 Saša Michailidis uvítá své hosty k aktuálnímu kulturnímu a možná více než kulturnímu tématu dnes.
1: No, my se budeme, dobré odpoledne, my se budeme věnovat architektuře, spíš možná ještě urbanismu, protože v Ústí jsme měli velkou radost, že tam před 3 lety vznikla kancelář městského architekta nebo architekta města a přišla tam Barbora Havrlová společně s týmem a skutečně vlastně jakoby ty jejich plány byly hrozně sympatické. A o to vlastně větší zklamání před několika týdny bylo to, když, nebo už vlastně měsíci, když bylo oznámeno, že Barbora Havrlová bude odcházet. A ty důvody, které byly zmíněny, tak byly vlastně spíše z nějakého systémového rázu. A nás to právě docela zaujalo, protože ten tah na branku tam rozhodně ze strany této kanceláře byl a nás hodně zajímá právě, kde vlastně nastal ten problém. Jestli to není něco, co zažívají i některá jiná města. Jestli to je poučení pro spoustu architektů, architektek, kteří právě pracují v těch kancelářích městských architektů. Takže proto to budem, kvůli tomuto tématu jsme si pozvali právě Barboru Havrlovou, která už tady není městskou architektkou v Ústí nad Labem, ale budeme mít ještě současného urbanistu architekta z kanceláře architektury města Mostu Jana Harciníka.
0: Já když jsem řekl úvodem, že je to kulturní téma, možná víc než kulturní, možná to chce vysvětlení, protože asi ta architektura je opravdu, zejména tedy pokud je o městský urbanismus, něco, co se dotýká opravdu každého z nás, ten veřejný prostor.
1: Každého z nás a každý den.
0: A každý den, tak je otázka, jaká bude energie mezi tedy představiteli, zaplať Bůh, už běžného fenoménu, kterým je městský architekt 16.30.
1: Díky.
0: Se Sašou Michailidisem.

0: První část sonáty pro klavír Wolfganga Amadea Mozarta v podání Glenna Goulda právě dozněla. A my míříme opět do Brna, do jazzového Brna, tak jak jej připomněl i v kontextu brněnského jazzového festivalu dnes Václav Vraný. Ovšem tentokrát obdobný, byť jiný festival na zajímavých lokacích. Loď na přehradě, tramvajová vozovna i historický biskupský dvůr. V Brně dnes začíná pětidenní festival Brno Brass Fest. Jediná přehlídka svého druhu v Česku, zaměřená výhradně na jazzovou hudbu a nabídne i moderní zpracování.
1: První věc, kterou posloucháme, je konec ze svity Leonarda Bernsteina West Side Story a jedná se o Somewhere.
2: Podle organizátora festivalu a člena souboru kornetisty Víta Němečka je dílo adaptované čistě pro žestě.
1: Pro nás je to jenom přeinstrumentované vlastně pro brass band, protože je to v originále samozřejmě pro symfonický orchestr.
2: 30členná kapela zahraje na zahajovacím koncertu na Biskupském náměstí v Brně. Žestě pak další den rozezní taky pisáreckou vozovnu. Tu je proto potřeba částečně upravit, upřesňuje mluvčí brněnského dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Kvůli koncertu je nutné speciálními poklopy v hale zakrýt servisní jámy, aby vznikla velká a bezpečná plocha.
1: Samozřejmě není to koncertní sál, to je třeba si uvědomit, samozřejmě musím dávat pozor na to, že mám pod nohama koleje třeba a tak dál, ten zvuk je taky samozřejmě jiný, ale pro tenhle typ hudby si myslím, že vyhovující, určitě bychom tam nedali koncert klasické hudby třeba, ale myslím si, že pro tu taneční hudbu je to v pořádku.
2: Říká Vít Němeček. Brněnské tramvaje kvůli tomu nebudou jednu noc parkovat v depu. Žestový festival využije ještě jeden dopravní prostředek. Zahrají totiž na parníku na brněnské přehradě. Kromě čistě žestových věcí zazní na festivalu taky klasická dechovka na brass hodech.
1: Je to novinka, ale vychází to v podstatě ze sobotního programu, který jsme měli i ty 4 roky předtím, taková vlastně přehlídka dechovek. A letos vlastně ta přehlídka bude v podstatě taky. Dojedou nějaké chasy tady z okolí vlastně brněnská, které představí i kroje.
2: Ty jsou podle etnografky Jany Chlupové typické svou bohatostí.
4: Mají takový jiný vizuál. Ty sukně jsou dlouhé, takže to působí velice elegantně. Každá dívka si může vybrat, jaké barvy chce, takže zase oproti jiným regionům, kde je jasně definovaná sváteční sukně, sváteční zástěra, si to ty děvčata můžou přizpůsobit.
2: Vstup na hody na Moravském náměstí v centru Brna je zdarma. Na závěr pětidenního festivalu zahraje ještě žestový soubor z Vídně. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: Kanadská písničkářka Joni Mitchell vám zpívá 20 minut po 16. hodině v odpolední Vltavě. Na Vltavě už vyhlížíme večerní program a zveme vás také k poslechu radiodokumentu. Co je nejtajnějším přáním člověka? To byla otázka, na kterou hledal Jung, tedy Carl Gustav Jung, odpovědi. Pojďte se s námi ponořit do hlubin vlastního nevědomí a nechat se unášet obrazy. V novém rozhlasovém dokumentu Carl Jung, Obrazy duše, který na Vltavě uvedeme dnes večer. Skládáme podobiznu Carla Gustava Junga, téměř 90-letého terapeuta, který přežil obě světové války, ale i svoje vlastní šílenství. Z jeho knih obrazů skládáme jeho obraz, ale i ty naše.
1: A to aktivní imaginace znamená, že já ho v tom můžu jako provázet, že on mi říká, co se tam děje. A když se dostane třeba do nějakého místa, kde je jako zaseklej, tak já můžu někdy tam dát vlastně nějakou jako nápovědu, trochu do toho zasáhnout, čeho si všimnout, nebo se vůbec zeptat sám sebe v tu chvíli, chce se mi něco udělat, co se mi teďka jako děje v té imaginaci, a nebo když jako cítím, že ten člověk je vlastně v té situaci zaseklej, tak ho třeba fakt nechám jenom dejchat do té situace. Tam bych řekla, že je ten zážitek jako dotknutí se s tím vnitřním já, s tou jako moudrostí těla nebo nějakou vnitřní inteligencí, bytostný já, jak by to možná nazval Jung. A pro mnohý lidi je transformativní vůbec tohleto, jo? Že se poprvé jako potkají s tím, že něco takového ve svém vnitru mají.
0: Život a dílo psychoanalytika, který změnil nazírání na psychicky nemocné, naslouchal řeči duše a díval se vnitřním zrakem, přiblíží rozhlasový dokument Kristýny Strejcové Carl Jung, Obrazy duše. Na programu Vltavy od 20 hodin dnes. A zítra ve Vltavské mozaice s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým

0: Silva Fischerová, Vratislav Maňák, Josef Kroutvor nebo Kateřina Tučková.
1: Povídky současných českých autorů celý týden na Vltavě.
0: Od 8. června denně ve 13.30.
1: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Ústí nad Labem zatím nemá městského architekta. Z této pozice odešla Barbora Havrlová, která do funkce nastupovala před 3 lety. V podstatě skončil celý tamnější tým kanceláře architekta města, včetně externích spolupracovníků. Co se stalo? Proč česká města stále více poptávají vlastní architekty? Jak se proměnil vztah k městským architektům i ze strany veřejnosti? Co všechno může takový architekt nebo urbanista ve městě ovlivnit? O tom všem bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. A ve studiu jsou s námi bohužel teď už bývalá hlavní architektka Ústí nad Labem a urbanistka Barbora Havrlová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A architekt a urbanista Jan Harciník z kanceláře architektury města Mostu. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
0: Barbora, musíme začít u vás. Ty důvody, které zazněly v médiích s vaším odchodem, se lišily v tom, co jste říkala vy a vaše kolegyně a kolegové a co říkalo město. Tak chceme slyšet váš názor.
1: Tak ty důvody, ono jich bylo mnoho. Mnoho, kdybych měla vlastně možná vypíchnout ten první a ten, co to vlastně celý rozťal, tak je to vlastně, ta kancelář architekta města byla vlastně založena jako oddělení v rámci magistrátu. A ta forma, jakým byla založena, tak vlastně byla velmi, velmi slabá. Ve své roli, ve své zakotvenosti, ve svých kompetencích. A to se vlastně postupně projevovalo až v úplný rozpad původně motivovaného týmu. A takže jsme se vlastně pak na konci domluvili, že to prostě musíme nechat padnout, aby něco nového pak z toho vlastně mohlo vzejít. A já jsem vlastně ten můj odchod i zdůvodňovala všem radním, mým závěrečným dopisem pro ně, kde jsem vlastně vysvětlovala, co se stalo, proč jsme se rozhodli to takhle položit hromadně vlastně a jak by to vlastně mělo být založený nově a líp, aby si z toho prostě mohli vzít to, co potřebujou a vlastně nechat to založit prostě znova.
0: V článku na iDnes.cz pan primátor Petr Nedvědický za ANO vám oponuje a říká, že myslím si, že kancelář architekta města měla dostatek prostoru, podílela se například na přípravě standardů veřejného prostoru nebo na dalších konkrétních projektech ve městě. Tak v čem byl ten základní problém? Nedostávali jste dostatečnou podporu ze strany města v podobě svých vlastních rozhodnutí, anebo jste, řekněme, bojovali s byrokratickým šimlem uvnitř celého magistrátu, abyste vůbec něco mohli prosadit?
1: Ono to vlastně bylo tak i tak. Jak ta byrokracie, která nás vlastně úplně ubíjela, ale to je jasný, protože když jako architekt přijdete na úřad a začnete se vlastně pohybovat v té veřejné správě, tak je to prostě střed dvou světů. A najednou jste prostě partička, která chce ty věci dělat líp a kvalitněji.
0: A rychle?
1: ona často právě ta rychlost má negativní dopady na tu kvalitu, což samozřejmě zase rychle to chtějí dělat jiní. Což samozřejmě pak celý ty procesy jako prodlužuje ten požadavek na tu kvalitu, od čeho jsme tam vlastně byli my. Takže jsme vlastně jako dost naráželi a jako začleňování do té struktury toho magistrátu bylo tím pádem prostě složitější, ale myslím si, že to je vlastně úplně jako přirozený, protože opravdu to byly dva úplně odlišní názory. A ta druhá, my jsme vlastně, nebo vy jste zmiňoval, že jsme vlastně nemohli rozhodovat. On ten městský architekt, nebo i vlastně, když my jsme byli vlastně instituce, nebo kancelář architekta města, tak on vlastně nemůže úplně rozhodovat. On má být odborný rádce.
0: Poradní hlas.
1: Poradní orgán odborný, který vlastně má radit, má našeptávat, má přesvědčovat, má argumentovat. tomu politikovi a vlastně musí být tandem, aby se pak něco prostě podařilo sunout dál.
0: Jan Hrceník může to pojmout z pohledu své zkušenosti v městě Most. Tam je teda potřeba zmínit, že Jan Hrceník stále je v městě Most, aby bylo zcela zřejmé, že se tady bavíme o trošku odlišných pozicích. To znamená, že Honzo, vy dokážete potvrdit to, že proto, aby byl celý tým motivovaný, nejenom tady ten hlavní architekt nebo architektka města, ale aby celý ten tým byl motivovaný, takže tam musí fungovat ta spolupráce a především nějaké prvotní nastavení té kanceláře v rámci struktur celého magistrátu.
2: Určitě. Já si myslím, že to je velmi, velmi důležité, že vlastně jedna věc je motivace týmu, což souvisí i s tím, i s motivací někoho do této role vůbec vstoupit. A druhá věc
0: je... Což často, že vám do toho skočím, nemusí být nutně peníze, protože víme, že vlastně jakoby z hlediska architektury nebo urbanismu si většinou člověk dokáže vydělat asi více ve soukromé sféře než v státní správě.
2: Já si myslím, že hlavní motivací pro tuhle činnost je touha pomoci tomu městu vlastně v nějakém rozvoji, řešení nějakých klíčových témat, otázek spojených s tím, s rozvojem města a touha vlastně ty věci proměňovat. A k tomu opravdu člověk potřebuje velmi úzkou spolupráci vlastně nejenom s úřadem jako takovým, který ty věci ve výsledku musí nebo nějakým způsobem vykonává, protože samotný architekt, ať už je v pozici konzultační městského architekta nebo v pozici nějaké větší či menší instituce, tak ty věci nedokáže vykonat sám, nemá k tomu ani aparát, ani mandát, vlastně potřebuje velmi úzkou spolupráci vlastně s tím více či méně rozsáhlým aparátem toho magistrátu. Potřebuje zároveň vědět, že vlastně ta jeho činnost má smysl, je poptávaná, ať už z hlediska vedení města, tedy politického vedení města, které si tu službu vlastně žádá nebo objednává, řekněme, tak ale potřebuje i nějakou vlastně spolupráci s odbornou veřejností nebo i se širokou veřejností, takže může to být jakýsi prostředník vlastně mezi tím, co třeba nedokáže samotný magistrát, úřednický aparát vlastně v té komunikaci vlastně s veřejností. My jsme, nemůžu říct, že bychom byli poučeni případem Ústí nad Labem, protože my jsme vznikali vlastně, nebo naše kancelář architektury vznikla v lednu tohoto roku, to ještě předcházelo vlastně událostem v Ústí. Samozřejmě monitorujeme se vzájemně se soutěžíme, podporujeme a tak dál, ale... My jsme vlastně tu cestu, jak založit kancelář architektury města v Mostě, hledali vlastně po úplně celý minulý rok. Byla to vlastně kombinace, řekněme, velmi dlouhodobé poptávky vlastně ze stran odborné veřejnosti. Také vlastně potřeb vlastně politického vedení města, které si vlastně začalo nebo dlouhodobě už nebo delší dobu uvědomuje vlastně potřebu vlastně nějaké koncepční spolupráce. Takže byla to jakási kombinace a hledali jsme cesty vlastně, jak vlastně začlenit tu kancelář v rámci té struktury toho města. A pro mě je vlastně celkem zajímavé vlastně sledovat to, že ten samotný magistrát města Mostu, jak funguje, tak je za mě trošku anomálie vlastně v tom českém prostředí, protože jsou tam velice dobré vztahy vlastně na řekněme osobní úrovni vlastně mezi těmi jednotlivými vlastně odbory.
0: Tím naznačujete, že ve valné většině magistrátu nejsou dobré vztahy mezi jednotlivými odbory?
2: Řekněme, že ne úplně často spolu třeba jednotlivé odbory rádi spolupracují na některých věcech a že některé odbory třeba často jako nevnímají vlastně to, že spolupracují vlastně nebo přebírají vlastně nějakou koncepční úroveň do třeba investiční roviny, že to nebývá úplně jako běžným.
0: Že vám do toho, Honzo, skočím, se omlouvám. To znamená, chápu to správně, že vy jste v poměrně komfortní situaci v Mostě, protože vlastně chválíte to, jakým způsobem ten magistrát funguje. Ale když se na to podívám z toho obecného hlediska, teď skutečně nezávisle na tom, v jaké situaci se nachází vaše obě dvě města, ale i na základě zkušeností vašich kolegyň a kolegů z jiných měst. Jak moc důležitá je role primátora, primátorky, starosty, starostky pro právě samotného hlavního architekta města? To znamená, je to vázané na té konkrétní osobě, která může vlastně tomu napomoci nějakým výraznějším způsobem, anebo by to vlastně tak ani nemuselo být, protože by to mělo v kontinuitě fungovat za jakéhokoliv starostování. Barboro.
1: Tak v ideálním případě by to samozřejmě mělo fungovat i bez osobních vztahů, ale prostě když... Prostě to nefunguje. No. Vlastně když je ten architekt a ten starosta, primátor vlastně ve shodě a jsou to v uvozovkách kámoši a nadhazují si jedno téma každej prostě tomu druhému a pomáhají si, tak je to samozřejmě prostě daleko lepší a funkčnější.
2: Já si myslím, že česká města asi ještě nedospěly úplně do stavu toho, že by vlastně, že by politik pouze udával jakýsi směr a samotná radnice nebo magistrát nebo ten úřednický aparát byl vykonavatelem vlastně nebo nějakým jako strojem, který je manažersky dobře řízený vlastně a dokáže toto město spravovat a rozvíjet vlastně samovolně a ten politik vlastně jenom udává směr. To znamená, v současné situaci já si myslím, že to je jako extrémně důležité vlastně, to nastavení, ten vztah vlastně mezi tou kanceláří architektury a vedením města.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: V dnešním akcentu se bavíme o městských architektech nebo architektkách. Našimi hosty jsou bývalá hlavní architektka Ústí nad Labem, urbanistka Barbora Havrlová a architekt a urbanista Jan Harciník z kanceláře architektury města Mostu. Pokud byste se podívala, Barboro, na to, co za ty 3 roky se povedlo nebo naopak nepovedlo v Ústí, tak co by byly ty hlavní projekty, ze kterých máte radost nebo u kterých cítíte hořkost?
1: Tak já možná budu mluvit jen o těch radostnějších. A ono je to vlastně trošku jako vtipný, protože my jsme začínali před těma 3 rokama a měli jsme připravený vlastně od předchůdce připravený manuál pro regulaci reklamy. A bylo nám vlastně řečeno, že to je jako docela složitý téma a ať si najdeme něco jako jednoduššího. A co třeba městský mobiliář? Vyberte koše. Super. Zdá se to, že si prostě vyberete koše na internetu, který se vám prostě líbí, anebo nadizajnujete nějaký svůj, což bude prostě trošku další čas. Objedná se to a hotovo a za 3 měsíce se instalují koše. No, ono to tak vlastně není, protože všechny ty procesy prostě trvají násobně díl a ty koše vlastně se instalovaly po 2,5 letech našeho působení, což jako z nich mám samozřejmě radost vždycky, když kolem něho jdu, ale zároveň mi to připomíná, jak strašně dlouho všechny ty procesy trvají.
0: A teď, co je na vině? Protože určitě je spoustu věcí, a slyšíme to často z hlediska urbanismu nebo architektury u nás, že jsou to vlastně věci, které ani samotná města často nemohou vyřešit, protože jsou tady různé normy, nařízení, věci, které jsou legislativního charakteru, ale když se to zpětně na to podíváte pro nás, pro laiky, tak kde vlastně se to nejvíce zpomaluje? Tak, aby často i nejen v případě košů, ale jiných věcí ve městech, ty věci bylo možné řešit důkladně, ale řekněme rychleji.
1: Tak zrovna u tady toho konkrétního případu bych to možná zobecnila na tu byrokracii a na velmi složitý proces zadávání veřejných zakázek. Jsme až příliš opatrní v některých věcech, abychom prostě nebyli nařčení z toho, že máme kámoše, který vyrábí koše a proto ty koše chceme, což se vlastně na druhou stranu stejně stalo. A proto
0: že to
1: prostě...
0: vám někdo vytknul.
1: Ano. Ale pak právě jako tady ten kontrolní aparát je až možná moc přísně a složitě nastavení těch zadávání těch veřejných zakázek.
0: V čem, Honzo, vy vidíte základní problém pro fungování městského architekta nebo architektky právě z hlediska, řekněme, ne nastavování těch témat, protože na tom se musíte domluvit s politickou reprezentací, ale z hlediska té samotné realizace. To, co jsme teďko vlastně slyšeli v případě mobiliáře. Jsou to opravdu ty veřejné zakázky, na které si stěžují všichni? Ono totiž jako tam jenom na vysvětlení. Zákon o veřejných zakázkách umožňuje různé typy zadávacích řízení, která jsou mnohdy vlastně velmi volná. Jde akorát často o odvahu toho zadavatele a kvalitu vlastně přípravy té zadávací dokumentace.
2: Ano, ono to velmi, velmi úzce souvisí, jak říkáte, s odvahou, ale já si myslím, že vlastně klíčové, co třeba nám se povedlo, nebo čeho já si jako velmi cením, je to, že vlastně podařilo se nám společně vlastně s městem si uvědomit vlastně celý ten investiční proces, jak vlastně funguje a jaký jednotlivý kroky vlastně vedou v tom celkovém procesu vlastně k tomu, k té samotné realizaci, kdy se nám podařilo společně dojít k tomu, že vlastně to samotné vlastně nastavení toho, nebo to dobré nastavení toho procesu je klíčem k úspěchu. To znamená, my jsme se u většiny těch věcí, který teďka vlastně v Mostě děláme, rozhodli vydat cestou architektonických soutěží a soutěžních dialogů, které nám vlastně umožňují dostat do těch procesů co nejvyšší kvalitu, přilákat největší počet nebo velký počet velmi kvalitních světových ateliérů do těch soutěží. My jsme teďka vlastně, myslím si, že nebudu přehánět, vlastně město, ve kterým je aktuálně vyhlášeno největší počet architektonických soutěží vlastně v přepočtu na obyvatele, možná i bez přepočtu. A což samozřejmě je spojený s tím, že jak to město vznikalo. Město vzniklo na zelený louce v jednom okamžiku před 50 lety a teďka nastává okamžik, kdy to město, jak veřejné prostranství, tak budovy samotné vlastně dožívají v jeden okamžik a je potřeba je vlastně investičně řešit, ať už podobě oprav nebo investic do veřejného prostoru. To znamená, že těch témat, které je potřeba řešit, je natolik, že je potřeba je prostě uchopit dostatečně koncepčně, tak, aby jsme neudělali nějaké zásadní velké chyby. A díky těm soutěžím, což je jeden z nástrojů těch veřejných zakázek, dokážeme vlastně z toho vytvořit natolik jako zajímavé téma, že se nám do těch soutěží hlásí přední evropská a světová jména vlastně architektů, architektonických kanceláří a ti nám vlastně s tím rozvojem města velmi dobře pomáhají.
0: Honzo, teď možná jenom telegraficky zmiňte soutěže, na co máte teď aktuálně zrovna vyhlášené?
2: Aktuálně vlastně je jedna jako vlastně z nejzajímavějších soutěží, která má velmi otevřené téma. To je soutěž na budoucí podobu centra města, která vlastně má odpovědět na takovou úplně základní otázku vlastně, co s městem, které vzniklo jako modernistické město na zelené louce do budoucna. A my jsme tedy všechny ty soutěže vlastně, nebo většinu těch soutěží jsou i jiné, ale označili vlastně hlavičkou Supermost, protože vlastně to souvisí s tím, že vlastně není moc měst, které byly takhle založený v jednom okamžiku na jednom místě, vlastně navržený, řekněme, z rukou jako několika málo architektů. To znamená, máme pod hlavičkou Supermost vlastně vyhlášený supercentrum, který právě běží. Tam máme 5 světových ateliérů. Potom Super Prior, což byla soutěž na rekonstrukci velmi významné budovy v centru města, ta už byla vyhlášena, tam jsme zrovna teďka v okamžiku podepisování smlouvy s projektantem. Super knihovna, nebo řekněme Super Studio, což je přestavba vlastně knihovny. A potom máme další soutěže na lávku k jezeru, připravujeme několik ještě dalších soutěží.
0: No, Barboro, když se podíváme do Ústí. Ústí je velmi charismatické město. v mnoha ohledech, které si sebou nese spoustu stínů minulosti, ale také naprosto neuvěřitelný potenciál. Když se vy na to podíváte, teď už tedy očima bývalé hlavní architektky Ústí, tak co si Ústí nejvíce zaslouží v nejbližších letech? Vedle samozřejmě plánované ekonomické zóny, bytové výstavby, protože i z demografického hlediska to město potřebuje nové obyvatele, tak ale co vlastně potřebuje pro to, aby bylo uživatelsky příjemnější?
1: No, zaslouží si víc lidí, kteří by na něj byli víc pyšní.
0: A to se stane z hlediska urbanismu a architektury na konkrétních projektech? Čím?
1: No, možná bychom mohli začít nějakou péčí o to vystavené prostředí, která teď trošku absenuje. Tak to možná za soustředění se na ten detail města, na to každodenní prostředí, který ty lidi každý den prostě vídají, když jdou do práce.
0: Takže údržba města.
1: No, nejenom údržba, možná spíš ta i péče. Péče, zkvalitňování, kultivování toho prostředí vůbec. A pak samozřejmě jsou tu nástroje, jako jsou koncepční materiály, dlouhodobý strategie, na který se nesmí zapomínat, i když nejsou vlastně vidět a nebudou vidět za jedno volební období, možná ani za dvě. Ale je vlastně nutný se systematicky připravovat na nějakou změnu, která já věřím, že proběhne, a to je vlastně ta nejdůležitější, nebo ten nejdůležitější bod, který vlastně Ústí nad Labem čeká. A to je prostě zastávka vysokorychlostní trati, která věřím, že to má šanci obrátit, ale pouze v případě, když se na ní teď systematicky a pečlivě připravíme.
0: V Akcentu se věnujeme roli městských architektů, architektek. Ve studiu s námi jsou bývalá hlavní architektka Ústí nad Labem a urbanistka Barbora Havrlová a architekt a urbanista Jan Harciník z Mostu. Pokud vy se podíváte na to, co by městští architekti a architektky co nejvíce potřebovali, tak co by to bylo v těch následujících letech? Měli jste teďko velké setkání, které proběhlo na konci května. Předpokládám, že jste se spolu bavili. Většinou se v kuluárech řeší takové ty strasti, ale je tam nějaká obecnost, Barbaro?
1: Byla to taková terapie s dílením, ale obecnost možná jedna...
0: Blíží se tady komunální volby, ještě zmíníme. To je docela důležité pro všechny městské architekty a architektky.
1: Hodně se tam skloňovalo slovo komunikace. Komunikace jak toho architekta k úřadu, což možná ještě pořád trošku neumíme, komunikace směrem k veřejnosti, což je disciplína taky sama pro sebe, tak prostě komunikace a ten partner v tom politikovi.
0: Honzo, máte pocit, že městští architekti nebo kanceláře umí mluvit s veřejností právě proto, aby vlastně potom politici a političky nereagovali na nejvíce olajkované první diskuzní příspěvky, které jsou třeba často radikálně proti bez nějaké relevantní argumentace?
2: Já to vnímám jako významnou roli vlastně té kanceláře architekta nebo městského architekta právě v tom, že vlastně on je nebo může být na pomezí vlastně mezi tím úřadem a veřejností, tak trošku je z odborné veřejnosti vzešlý z pravidla. A právě tou svojí formálně neformální vlastně rolí, tuhle tu roli jako v tom městě vlastně může odehrávat. Možná i proto, že třeba často není zapleten právě do těch některých politických vztahů vlastně nebo historických nějakých křivt vlastně, které se v tom v těch městech zpravidla odehrávají. Tak právě může být jakýmsi mostem řekněme, ať už úřadem nebo politiky a veřejností. Právě díky tomu, že třeba že do té diskuze přináší nějaké odborné téma, nad kterým je potřeba diskutovat.
0: No, ale když se na to vezmete ze své zkušenosti, co funguje u veřejnosti? Je to, řekněme, péče o to už stávající, na co vlastně ty lidé jsou zvyklí, A nebo často byť složitá odvaha představit něco nového a přesvědčit veřejnost, byť i za cenu takové, že se vlastně ta veřejnost přesvědčí až poté, co ta stavba nová stojí a všichni se na ní vlastně rychle zvyknou.
2: Já si myslím, že je potřeba to jako velmi balancovat, jo? Že vlastně v tom městě je důležitý se věnovat všem těm aspektům, je potřeba a právě proto jsou třeba v těch větších městech zřizovány ty kanceláře architektury města, které už nejsou o tom jednom člověku, který přijede, skonzultuje, pomůže starostovi s rozvojem nějakého konkrétního tématu.
0: Což může fungovat u malých měst, podobným způsobem externě. A jenom jednou za čas.
2: Přesně tak, a může to úplně klidně fungovat třeba u malé obce, která vlastně i ta si to může tuhle službu dovolit, ale v tom větším městě je potřeba těch lidí víc, je potřeba vlastně, už to není tolik jako služba architekta, ale je to služba nějakého širšího multidisciplinárního týmu, který právě dokáže třeba komunikovat s veřejností, dokáže participovat, dokáže vlastně znát souvislosti dopravní a tak dále.
0: Umí mluvit o parkování, to je zásadní.
2: Ano.
0: Barbaro, jenom v rychlosti, dokázali jste za ty 3 roky si získat veřejnost na svoji stranu? Jako kancelář architekta?
1: Myslím, že jo. Ono to nebylo tak těžké, protože vlastně my, když jsme začínali, tak ta podpora té veřejnosti byla neuvěřitelná. My jsme opravdu byli jak spasitelé, což samozřejmě sebou pak neslo velkou jako tíhu. A možná pak i velký zklamání té veřejnosti z toho, že to prostě nejde tak rychle, jak si všichni představovali, ale určitě ta veřejnost to vnímala velmi pozitivně, že se něco takového začalo dít.
0: Tak mi bude, ano, Honzo.
2: Bára mi to vlastně trošku vzala z úst. Je to právě spojené s tím očekáváním. Tím, že vznikne kancelář architektury města, tak jak veřejnost, tak politické představitelé města, tak všichni mají obrovská očekávání vlastně s tím, že ty věci se začnou dít a začnou se dít hned a začnou být vidět. A je potřeba to velmi důsledně vysvětlovat, že ty procesy jsou dlouhé, že vlastně je potřeba řešit věci koncepčně, ale zároveň je potřeba se věnovat péči vlastně i těm jako rychlým proměnám v tom městě.
0: Tak držíme vám palce ve vaší práci, abyste měli dostatečné slyšení u měst, abyste byli schopni komunikovat mezi sebou s politiky, ale zároveň také s veřejností a také, aby ta očekávání pokud možno byla realistická na všech frontách. Dnešní akcent jsme věnovali roli městských architektů. Ve studiu s námi byly bývalá hlavní architektka Ústí nad Labem a urbanistka Barbora Havrlová. Moc děkujeme, hodně štěstí.
1: Děkuji, pěkný den.
0: A architekta urbanista Jan Harciní z kanceláře architektury města Most alias Supermost. Děkujeme, gratulujeme, držíme palce.
2: Děkuji za pozvání.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Mimořádná schůze sněmovny k možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO skončila bez výsledku. Poslanci díky koaliční většině neschválili program jednání. Vystupovali pouze řečníci s přednostním právem. Ti požadovali hlavně pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že Evropská unie neodmítne proplácet. Předseda lidoveckých poslanců Marian Jurečka upozorňoval na to, že by členové vlády měli chránit zájmy občanů, ne zájmy premiéra. Premiér Babiš se jednání neúčastnil. V úvodu vystoupil ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD s tím, že rezort postupuje v této otázce správně a transparentně. Historická knihovna na hranici mezi Spojenými státy a Kanadou ve středu otevřela nový vstup určený kanadským čtenářům. Podle kanadské stanice CNBC takto knihovna reagovala na rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa zkomplikovat vstup hlavní branou z amerického státu Vermont. Nově má tak Heskelova knihovna další vchod vytvořený z původního nouzového východu do kanadské frankofonní provincie Quebec. Ve věku 88 let zemřel včera Jan Málek, hudební skladatel, žák Miloslava Kabeláče. Byl autorem jak symfonických a komorních skladeb, tak dětských sborů a nepřeberného množství zpracování lidové hudby. Jan Málek byl od jara 1976 až do roku 2015 hudebním režisérem Českého rozhlasu a má na svém kontě stovky nahrávek a přenosů. Setkal se s řadou osobností a o mnohých, s nimiž úzce spolupracoval, vyprávěl v rozhlasových osudech. Ty jsou k poslechu na webu Vltavy. Počasí. Bude oblačno až zataženo, zítra tedy na Moravě a ve Slezsku zpočátku místy i polojasno. Hlavně v Čechách bude postupně občasný, většinou slabý déšť. Na Moravě a ve Slezsku budou především odpoledne ojedinělé přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 18 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku až 20 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 9, v Jeseníkách a Beskydech až 12 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. David Hamr vám dál přeje příjemný poslech rozhlasového programu. Tentokrát s vltavským Art Café.

0: Café.
1: Muž 2026. Alfa, sigma nebo beta? Algoritmy sociálních sítí nabízí jednoduchý návod, jak dnes být mužem. Manosféra je prostor plný frustrace, násilí a manipulace. Jaké možnosti má v tomhle nerovném boji s algoritmy umění? Odpovědi budou Fart Café hledat, nebo o nich budeme přemýšlet spolu s mými dnešními hosty. S šéfredaktorkou nezávislého investigativního magazínu Page Not Found, novinářkou a dokumentaristkou Apolenou Rychlíkovou. Ahoj Apoleno.
2: Ahoj, já děkuju za pozvání.
1: S hercem, režisérem a členem divadelního souboru Uftn Život s Jirkou Šimkem. Ahoj Jirko.
3: Ahoj.
1: A do třetice s kulturním manažerem divadelního souboru Tante Horse. O jehož čerstvě odpremiérované inscenaci Stigma si dneska budeme také povídat s Honzou Honajzerem. Ahoj Honzo.
4: Ahoj, díky za pozvání.
1: Tak nejdřív taková moje oblíbená úvodní hra na asociace. Když se řekne manosféra, co se vám vlastně jako první vybaví nebo s čím si to spojujete?
4: Obava, strach. Strach z agrese, nejistota.
1: Říká Honza Honajzer.
5: Pro mě to asi bude, nevím, ten jakoby prostor toho internetu. Je to pro mě hrozně moc spojený s tímhletím, jako hlavně vizuálně.
1: Mm-hmm. Říká Jirka Šimek.
2: No, já bych řekla miliardový biznis.
1: Říká Apo, to je hezký. Říká Apo na Rychlíkové, jak to máte takhle vlastně krásně jako skoncentrovaný. No a teď Apoleno, já jsem tě pozvala, protože máš tu čest být vlastně takovým ambasadorem tohohle tématu, což zároveň ale jenom mimo řádky nebo mezi řádky říkám, že musí být nesmírně náročné, protože se v tomhle tématu vlastně ho sleduješ a zabýváš se jim hrozně intenzivně poslední roky. Kdyby někdo vůbec nevěděl, co je manosféra, a já vím, že to je hrozný tyhle definice, a nebo kdyby vůbec nikdo nevěděl, proč jsem v úvodu řekla alfa, beta, sigma, co bys mu řekla?
2: No, mluvit o manosféře je podle mě strašně složitý, protože v dnešní době se rozhodně nebavíme o nějakém jednom fenoménu, bavíme se vlastně o souboru věcí, které tady s náma jsou už víc než dekádu. Jako tenhle koncept prošel obrovskou proměnou od nějakých uzavřených online komunit, ve kterých vlastně hodně dominovaly takzvané incelské komunity, tak to znamená kluci v nedobrovolném celibátu, a byly hodně namířený směrem nějaké nenávisti k ženám. Dneska už se o téhle manosféře zas tak mluvit nedá, ona prošla opravdu obrovskou proměnou. Za nejtypičtějšího představitele té první vlny asi můžeme stále považovat Andrew Tate, americko-rumunského podnikatele, který momentálně se svým bratrem Tristanem čelí rozsáhlému vyšetřování z obchodování s žen. Ale to nám, myslím, dobře ukazuje tu proměnu té manosféry. Ta manosféra v tom biznisovém pojetí začínala jako prostor, ve kterém se obchoduje s ženským tělem a je zneužíváno pro potřeby toho mužského biznisu. Současná manosféra mnohem víc cílí na mladé muže a nabízí jim vizi nějakého úspěchu, uznání, souvisí hodně s fenoménem třeba teďka luxmaxingu, fitness kultury, nějakého wellbeingu a vlastně se soustředí primárně na muže, co by příjemce té zprávy, a má mnohem měkčí podobu, než jsme byli v minulosti zvyklí.
1: Mm-hmm. Ten slovníček, teda jaký jsou zrovna aktuálně takový jako výrazy, jako kterýma teda se mluví, kterým asi já nebudu rozumět vlastně.
2: To je možná spíš na kluky. Já myslím, že dneska tam fakt je hodně výrazně přítomný třeba ten luxmaxing, to znamená ta ideologie, která vlastně hodně se soustředí na krásu mužského těla. Je tam vlastně až takovej, mě to hodně připomíná takovej nacistický ideál. Mm-hmm. A ono to teda platí i pro tu ženosféru teďka, ale jako tak je tam hodně přítomné tady tohleto. To si myslím, že je hodně výrazný.
1: Sigma, alfa,
2: jasně. Různé jako úpravy, posilování a tak dále. Tady ty sigma, alfa, beta, to jsou takový stálice, kterým hodně jsou už jakoby součástí nějakého slovníku. Připomenu třeba to, že Andrej Babiš v rámci své kampaně předvolební chodil v mikině low-key alfa a mladá ODS na to odpověděla songem, že Petr Fiala je vlastně sigma. Oni podle mě vůbec netušili, co dělají, že se zahrávají s nějakým manosférickým slovníkem, to znamená, že to proniká i do té politiky.
0: Jako oni to říkají, moji synové malí doma, jo.
2: To už je vlastně hodně takový už zřetězený. No.
5: Ale zároveň je to hrozně zajímavý paradox, protože já teda musím říct, že já jsem si na tom Luxmaxingu teď on vlastně taky jako ujel trošku, že jsem se vlastně o to začal dozajímat. A je to vlastně hrozně hezký, protože mně se to líbí, jak se vlastně jako převrací ty významy a ty smysly. Jakože vlastně najednou je to o té kráse a o té úpravě a o tom jako nějakým ideálu vlastně toho jako mužského těla, což mi přijde vlastně hrozně hezký, jako kdyby se ta věc vlastně chytala sama sebe, jo? Že vlastně v minulosti naopak třeba, nevím, to mužství možná bylo o nějaký neupravenosti a hrubosti prostě a teď najednou se to jako proměňuje k té kráse a tak. Což je zároveň pro mě třeba jako herce docela zajímavý, protože já taky točím seriály a filmy a je to vlastně hrozně jako vtipný, vždycky začnu ten den, sednu si do toho make-upu, dostanu prostě namalováno na obličeji, hezkými úpravy vlasy a tak. A je to vlastně hrozně zajímavý se jako potýkat s tímhle tím aspektem, že to vlastně jako je trošku naruby. Nevím, to jsem k tomu jenom chtěl dodat, že mi to vlastně přijde hrozně zajímavý vlastně.
0: No a Honzo, dotýká se to tebe přímo, protože ono taky na první dobrou by si člověk mohl říct a třeba v představení Stigma se vlastně hodně často říká, že se bavíme o mladých dospělých mužích a to slovo mladý je tam jako zdůrazňovaný, tak nechci vás urazit, hoši, ale mohli byste si třeba říct, že už se vás to brzo týkat nebude. Tak jak ty s tím jako žiješ, jak se s tím potkáváš?
4: Já myslím, že to hlavní téma, se kterým se tam nějakým způsobem stožožňuju v tom představení, tak je nějaký pocit perfekcionismu a potřeba absolutního výkonu a s tím spojené sebepřetížení, které je. A vlastně vnímám to, i když jsme dělali výzkum k tomu představení společně s našimi třema herci, tak jsme došli k tomu, že to je vlastně ta prioritní věc, která nás všechny tíží a kvůli kterým se mladí muži velmi často dostávají do určitých pastí, které na ně připravujou rádoby mesiáši, kteří přinášejí jednoduché řešení.
0: Děkuju. Budeme pokračovat dál, ale teď si pustíme první písničku. Ten playlist dnešního Art Café bude takovým průřezem letošní hudební tvorbou mužských interpretů. Ten první bude Ctip, neboli zpěvák punkrockových Chorobopop. A my si z jeho letošního alba Možná má někdo plán. Teď pouštíme skladbu Tvář.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, které hledá odpovědi na otázky, jak dnes být pořádný chlap, jak nepodlehnout algoritmům sociálních sítí, které nabízí jednoduchý a nebezpečný návod na něco, co Apolena Rychlíková nazývá pandemii mužské nejistoty, což je moc hezký termín pro to. Pojďme teď trochu blíž přiblížit ty dvě divadelní inscenace, které, o kterých dnes mluvíme. Ta jedna tedy měla čerstvě premiéru v Paláci Akropolis. Patří souboru Tante Horse, režírovala ji Miřenka Čechová, jmenuje se Stigma. Honzo, jak přesně jsi podílel na vzniku té inscenace? Ty jsi producentem, tak to je jasné, co za tebou jde za starosti ohledně realizace té inscenace, ale ty ses nějak podílel i na obsahu.
1: To téma, nebo to, že budeme řešit zrovna tohleto téma, vyvstalo někdy na začátku loňského roku, kdy jsme připravovali jinou inscenaci do Českých Budějovic, kde zadání bylo performativní přednáška, která nějakým způsobem řeší aktuální sociopolitický problém. A základní nějakou kostru tomu dala filozofka Alice Koubová, která přinesla téma naděje jako nějakou nosné téma. A během těch prvních třech měsíců loňského roku se stalo tolik věcí, které nám vlastně ukázaly, že tohleto téma je opravdu něco, co bude rezonovat následující léta. Ukázalo se z výzkumu zvýšená agrese na školách, ukázalo se na volbách v Německu, že mladí muži volí převážně krajní pravici, a v té chvíli jsme věděli, že tohleto téma je to naše téma. A vlastně už v té chvíli vznikl nápad vytvořit inscenaci, která bude komunikovat tohleto téma jazykem přístupným pro mladou generaci, a proto jsme i zvolili formát rapového muzikálu nebo nějaké činohry s rapovými písničkami. A tak jsme se vlastně dostali až tady do tohohle toho finálního tvaru, do kterého jsme každý z nás mužských umělců, mužských produkčních, kteří byli kolem toho, dávali něco ze sebe. To znamená, jsme si hodiny a hodiny povídali o tom, jak to máme. Já si vzpomínám, před asi dvěma měsícema jsme měli tříhodinovou diskuzi o tom, jak užíváme pornografii. Jenom s klukama. Nikdy jsme se o tom, předpokládám, nikdo moc nebavili. A najednou jsme tohleto téma otevřeli a přišlo strašně moc věcí. To téma je stigmatizovaný obecně. A najednou se tam objevovaly věci, které potom v tom představení jsou.
0: To jsem se chtěla zeptat, jak se vám dařilo sdílet všechny ty pocity nejistoty a nedostatečnosti. To jsou prostě všechno hrozně křehké věci.
1: Režisérka Miřenka Čechová má nějaký dar vytvořit opravdu jako otevřené a příjemné prostředí na těch zkouškách. To znamená, že zároveň já se s všemi třemi herci znám. Jeden je můj nejlepší kamarád, kterému dost zasvědka na svatbu za dva týdny. Takže my se známe velmi dobře, takže o to bylo jednodušší.
0: Když tady Honza zmiňoval různé okolnosti, které vás přivedly k tomu, že jste se rozhodli zpracovat tohle téma, tak Apoleno, co tu manosféru vlastně nejvíc živí, co ji nejvíc podporuje, z čeho to vyrůstá?
2: No, tady párkrát spadlo slovo algoritmy. Já nejsem úplný příznivce jakoby vnímání toho algoritmického rozvržení. Myslím si, že ani vědecky to tomu úplně neodpovídá. Mm-hmm. Ono, my se musíme bavit vlastně o nějakém reálném základu té nespokojenosti v té společnosti. Ten algoritmus vlastně nepřijde, říká to Marie Heřmanová, výborná vlastně socioložka, která v současnosti působí v Londýně, ona říká, že algoritmus nepřijde a nezradikalizuje nějakého pepíka. V základu vlastně, já jsem to pojmenovala v tom svém textu, ekonomika mužské nejistoty, se bavíme o tom, že ty aspirace nebo to, jakým způsobem vlastně byli socializováni muži, co by dominantní část společnosti přestává fungovat. A my na těch výzkumech vidíme, že ta generace Z mezi muži a ženami vlastně nastává nějaký velký rozkol ve vnímání toho, co je vlastně role mužů a žen ve společnosti. Ale to nutně souvisí s tím, že ti muži byli prostě socializováni jako lidi, kteří mají vydělávat víc peněz, postarat se o svou rodinu, zabezpečit, být vlastně jako úspěšný, vypadat dobře a tak dále. Ale v logice toho pozdního kapitalismu v době prostě jako rozsáhlých ekonomických, sociálních i jako globálních krizí to není možný. Vlastně ty lidi vyrůstají s nějakým pocitem jako permanentní nedostatečnosti a toho, že ta jejich jako zkušenost nebo ta jejich odhodlání nedojde nějakého naplnění. A v ten moment vlastně přichází ti influenceři s tou aspirativní polohou toho člověka, který vlastně vám ukazuje, když se budete snažit, tak můžete žít jako já. Je to vlastně rozdíl od celebrit. U celebrit máme filtr, víme, že nikdy nebudeme jak Leonardo DiCaprio. Influenceři pracují s tou aspirací a říkají, podívejte se, stačí jenom taky dělat tyhle ty věci a já jsem to taky dokázal. A tam vlastně přichází ten podprahový systém té manosféry, která vlastně skutečně dneska může mít podobu mužských retreatů, kde se jí krvavý steak z dřevěného prkínka až po vlastně fakt jako radikální proudy nenávistných kluků, který vlastně si vybíjejí tu nenávist na ženách.
0: Jirka tady vehementně přitivuje. Vy jste v roce 2022 spolu s Petrem Šavelem vytvořili inscenaci, která se jmenuje Human, která bude mít teď v říjnu ve studiu Alta Dernieru. Dramaturgicky na tom spolupracovala Marta Ljubková. Co jsou ty zkušenosti nebo ty témata, ze kterých jste vycházeli? Co je vlastně tématem pro tebe té inscenace?
3: Tak já musím začít teda úplně ve svém osobním životě. Mně se před 7 lety narodil první syn a 5 let na to se mi narodil další syn. Takže pro mě to téma začalo být urgentní čistě z toho, že najednou jakoby jsem měl před sebou ty dva mladý muže a musel jsem začít konfrontovat svoji vlastní maskulinitu. Nicméně ta inscenace Human se nejdřív jmenovala Zatím neviditelná žena. A to bylo zejména kvůli tomu, že my jsme úplně v úvodu vycházeli z knížky, která se jmenuje Neviditelná žena, kterou napsala Carolina Criado Perez, což je socioložka, která napsala knížku český překlad té knížky Jak data a výzkum utvářejí svět pro muže. A ta knížka má hrozně vlastně takovou jako zajímavou věc v sobě, protože velká část té knihy je vlastně v úvozovkách jenom takovej velmi jako rigorózní vlastně jakoby výčet toho, jak svět není utvořen do velké míry pro ženy, přičemž tam jsou věci jako třeba norma schodu, jo? Že vlastně jakoby norma schodu je prostě pro 180 cm vysokýho chlapa, nikoliv prostě pro ženský tělo, nebo pásy v autě například nevyhovují prsům a už vůbec ne třeba těhotným ženám. Takže já jsem vlastně přišel s tímhletím tématem a říkám, hele, to je hrozný, ten svět je hrozný, musíme udělat inscenaci pro ženy, o ženách, prostě jak to mají těžký. Jenomže pak přišla Marta Ljubková a říká, hele, Jirko, to je nějaký divný, ty vlastně nejsi žena. A já říkám, tak to máš vlastně pravdu. A ona říká, no tak u čeho bychom měli začít? A Petr Šavel říká, tak to bychom měli začít u sebe. A pak já říkám, tak to je dobrý, protože jsme dva muži, tak začneme u sebe. A takhle vlastně jako vzniknul začal ten proces vlastně jakoby té inscenace. Pak přišla další kniha, která se zase jmenuje The Will to Change od Bell Hooks, což je zase vlastně taková jako americká filozofka, vlastně dost důležitá. Takže jsme začali číst tyhle ty knížky a začali jsme na tom pracovat. No a pak Marta říká, no nejhorší by bylo, kdyby vlastně zase na jevišti stáli dva inteligentní muži, kteří říkají, jak to na tom světě je. Tak to jsme říkali, no tak to je taky blbý prostě. Tak Marta říká, tak to byste měli mlčet. Tak my jsme řekli, tak dobře, tak my budeme mlčet. A začali jsme vlastně se jenom hejbat teda, protože ta inscenace je do velké míry vlastně hodně fyzická. A vlastně jsme začali zkoumat tu maskulinitu jako nějaký jakoby fenomén, který by možná mohl být přizpůsobivější, měkčí, mohl by být možná schopnější jako větší adaptace. A vlastně jsme s Petrem začali hodně jako pracovat na tom, aby jsme skrze naše těla nějakým způsobem ohledávali maskulinitu, ať už jako naší přirozenou, anebo prostě nějakou třeba jako importovanou, dejme tomu z nějakého vizuálního zdroje nebo tak. A zároveň možná začali zkoumat i tu vlastní jako femininitu. A vlastně jsme začali tím, že jsme si začali psát Google dokument, kdy jsme v tom Google dokumentu, on byl v Belgii a v Praze a psali jsme v jednu a tu samou chvíli, takže jsme viděli, co ten člověk píše. A vlastně jsme takovýmhle způsobem psali nějaký texty. A jeden hlavní motiv byl pláč, kdy vlastně jsme s Petrem tam něco napsali z dětství, nějakou vzpomínku na naše dětství. A říkali jsme, tyjo, mi se z toho chce brečet. Takže jsme hodně taky začali pracovat s pláčem, protože to nám přišlo taky hodně důležitý a vlastně taky nějaký téma, který ve vztahu k maskulinitě není úplně jakoby, jak to říct, dostupný možná, že třeba vztek je hodně dostupná záležitost, mám pocit. Takže tohle to byl nějaký ten proces, takže my jsme k tomu vlastně šli trošku vlastně z jiné strany a vlastně čím dál tím víc jsme se vzdalovali z toho, co se děje v tom veřejném prostoru a začali jsme se snažit to téma vlastně zobecňovat a jít vlastně pod jako tu aktuální definici, dejme tomu, a snažili jsme se najít něco, co je jakoby hluboko v nás vlastně a snažili jsme se to dostat na to jeviště, takže vlastně jsme šli jako zevnitř vlastně ven. No a nevím, jestli to dává smysl, co jsem řekl, ale snažil jsem se.
0: Jo. Chtěl jsi reagovat,
1: Hoco? Ta naše inscenace sice na první pohled vlastně ukazuje nějaké extrémy, nějaké pasti, do kterých se ti jednotliví muži můžou dostat, ale vlastně celé je to o tom ukázat a zdůraznit sílu těch citlivých mužů, těch mužů, kteří nevyužívají agresi, manipulaci k nějakému obohacení vlastnímu, ale ty muži, kteří stojí pevně a jsou citliví a dokážou se nějakým způsobem vymezit vůči tomuhle tomu a zároveň se dokážou v této současné době stavět i k ženám nějakým způsobem otevřeně a zároveň ne bojácně.
0: Mm-hmm. Ještě mě napadá, když tady Jirka mluvil o tom vzteku a o tom pláči, tak jak to Apoleno nazývá?

0: má vlastně tvrdí, že můžou podporovat třeba růst svalů, vede nějaký jako webináře, často jsou jako různý, někdy může vést webináře, které se týkají třeba toho, jak obchodovat s holkama přes OnlyFans, jindy jsou to webináře založený na takovém tom pyramidovém multilevel marketingu, jak si prostě vydělat co nejvíc peněz z ničeho, říká se tomu jako digitální nebo online business. Často jsou to lidi, kteří pořádají, a to je jako důležitý, myslím říct, hodně se bavíme o tom online světě, ale ta současná manosféra má fakt opravdu velký přesun do toho offline světa. Mm-hmm. Právě i kvůli tomu potenciování nějakého kolektivního prožitku, jo? Protože vlastně v tom onlineu ten kolektivní prožitek jako postrádají ti muži, a zatímco když jedou třeba fakt na nějaký pětidenní kurz, který stojí jako strašné množství, no do Dubaje, jasně, já jsem o tom psala, o Dubaje, nebo se jezdí jako různě po světě a zažijou spolu něco, jo, vlastně, tak to je pro ně jako ten bonding, ten zážitek, který jako spojuje. Takže to tam bývá velmi často taky, jsou to strašně nákladné, drahé věci. Často fungují podvodně, jako něco, co vlastně má za cíl trošku nebo hodně vydělat peněz, aniž byste se fakt reálně něco naučil, a zároveň vás jako ještě víc jako zaháčkovat v tom přemýšlení tím konzervativním směrem, který ale zároveň jako opravdu už dneska nemá ty projevy ty jako brutální toxicity, jako jsme viděli u Tejta, protože to už nemonetizuje. Jako ten jeho ragebait, jak se dneska říká tady tohle, to už prostě ten vztek už není jako jediný ten monetizační element, a vlastně je tam i nějaká snaha o nějaký smíření a konsenzus nebo aspoň zdánlivý. A ty třeba krajně pravicové myšlenky jsou tam dodávané tak hodně jako podprahově, právě přes nějaký ideál mužského těla, přes nějaký jako odpor k migraci, je tam hodně výrazná jako dominance jako mužských, bílejch, heterosexuálních jako influencerů, těch jako jiný barvy pleti nebo jiný orientace v tom manosférickém systému je velmi málo. A tím pádem to posiluje vlastně i ty narrativy, se kterými hodně dobře umí pracovat krajní pravice právě v době, ve které se nacházíme.
1: Slyšíme Čabu Laciga, mladého zlínského zpěváka a skladatele, který letos vydal novou v pořadí už pátou desku Prima Love, a my si poslechneme skladbu Ráj je nebe ohnivé barvy.

0: Pojďme teď mluvit o tom, co už tady před chvilkou padlo. Mluvil o tom Honze, vlastně tím trochu citoval Alici Koubovou, filozofku, která je součástí toho představení Stigma. A ty jsi tady zmínil slovo naděje. Já jsem si to schovávala až nakonec, ale říkám si, možná není nikdy pozdě začít mluvit o naději, aby jsme to stihli v dnešním Art Café. A zároveň Apolina mluví o tom, že se to jako změkčuje nějak celý ten narrativ, že už tady vlastně ta jako, jako výrazná agresivita nebo že to má nějaký měkčejší, teda jako měkčejší podobu. Tak se vlastně ptám, jestli tohle mám dávat já do souvislosti, říct si, že se to vlastně teda nějakým způsobem možná přetáčí z něčeho hodně nebezpečného, z něčeho, co může být nějakou jako bezpečnostní hrozbou, teda že se to rozmělňuje, a nebo je to jenom taková další pastička?
1: Já si myslím, nebo tak, jak chápu já naději, tak ji nevidím jako optimismus. Jak si tady předeslala tady tuto optimistickou budoucnost. Já to beru spíš ze své perspektivy toho, že mám naději v to, že ve chvíli, kdy budu silný, citlivý mladý muž, tak ten svět bude o mikroprocento lepší, než je teď.
0: To může být i optimismus zároveň.
1: Trošku tam je, no. Ano.
2: Já zároveň jako dodám, že ono, to, že to je měkčí, neznamená, že to je jako dobře. Jo? Ono to je spíš jenom skrytější. Ta hrozba tam je samozřejmě stále přítomná. O manosféře se v současné době mluví skoro ve všech bezpečnostních jako institutech, jako o nějakém opravdu bezpečnostním riziku pro tu společnost. Ale ta monetizace vlastně už nevynáší, nebo prostě ten systém, se kterým přišel Andrew Tate, který je vlastně opravdu otevřeně jako mizoginní, rasistický, urážlivý, vlastně hrozně tvrdý, už nevynášel tolik peněz. Prostě i tím, jak byl on obviněný, asi kdyby nebyl, tak to samozřejmě má jinou podobu. Ale vlastně to rozsáhlé vyšetřování je jako jeden z důvodů, proč ti influenceři sami se rozhodli jako změnit trochu tu strategii a lákat ty muže jinýma prostředkama. Ale oni jsou furt stejně nebezpeční, i právě proto, že nejsou tak na první pohled rozpoznatelný.
3: Já bych to možná dodal, nebo mě vlastně napadá, že on totiž ten Andrew Tate měl takový vlastně hodně jakoby silný motiv toho, že on trošku jako nabízel takový vlastně jako návrat zpátky, jako vlastně takovou jako normalizaci určitou toho, že my se vlastně můžeme vrátit k tomu, jak to v minulosti bylo, protože tehdy to bylo v pořádku, že muž byl ten, kdo rozhodoval, muž byl ten, kdo prostě vykonával všechny ty aktivní věci a žena měla být doma a vlastně on hodně jako nabízel tohle. A já si vlastně myslím, že a ty zpátky zase k těm algoritmům a k těmhle těm věcem. Že mně vlastně přijde, že ty lidi postupně taky začínají chápat, že tohle to už možný není, takže se to samozřejmě musí jako transformovat. Ale idea je taková, že ten outcome, ten výsledek toho, co ty lidi vlastně jako dělají, má být furt stejný, jo, že vlastně jako
0: jenom
3: kdyby
0: k tomu dojdeme jinou cestou.
3: Přesně, jenom k tomu dojdeme jinou cestou, nebo k tomu dojdeme vlastně sofistikovaněji, složitěji, možná drnkáme na jiné věci. A teď, když se vrátím zpátky k naší inscenaci Human, měli jsme taky to štěstí, že na tu inscenaci občas chodili mladí lidi. A dost často se nám dělo to, že vlastně ty věci, které jsme řešili my dva s Petrem, to znamená, Petr je homosexuální muž, který mu je přibližně 40 let, doufám, že se ho nedotknu, nevím přesně, mně je 35 let a jsem heterosexuální muž a mám ženu a mám dvě děti. A vlastně to bylo hrozně zajímavé, protože ty mladí lidi koukali na tu inscenaci a dost často ty reakce byly, tak jednak jsme v šoku z těch nahých těl, to jsme teda fakt nečekali, wow, ta fyzikalita, to je zajímavý, ale zároveň říkali, spoustu těch věcí, které říkáte, pro nás úplně issue nejsou. A teď začal vlastně jako pojmenovávat, co to issue vlastně jako pro ně je, nebo s čím oni se potýkají. Takže jako jasný, že i ty influenceři se musí přizpůsobovat tomu, jak se ty generace jako vyvíjejí, nehledě na to, že mají samozřejmě mnohem větší přístup k mnohem víc jakoby informací, mají na sebe ty mega rychlý vlivy vlastně těch TikToků, Instagramů a všech těchto těch jako prostorů. Takže si myslím, že to je nějaký přirozený vývoj toho, že se to vlastně jako všechno sofistikuje, komplikuje a zamotává vlastně jako víc. Že ten Andrew Tate vlastně byl až banální. Jako něče.
0: Ale fungovalo mu to dobře.
3: Bylo asi dobrý, no.
0: Máme, nebo určitě asi máme, ale víš, Apolino, nějaká čísla, nejdeme teď úplně o konkrétní čísla, ale jakoby nějaká data o tom, jak úspěšný teda ten biznis vlastně je, nebo jak roste rychle třeba.
2: No, Když se koukneme na ta ekonomická data nebo na čísla, tak se ukazuje, že ten biznis, který se týká nějak mužského wellbeingu, no se to takhle označuje všechno jakoby dohromady, jo. A ať už tam patří právě tady ty jako společní webináře, semináře, online business a tak dále, patří skoro jako k nejrychleji výdělečným na světě. A to, myslím, potvrzuje právě tu jakoby ideu, se kterou přichází už jako ti současní vědci a vědkyně, kteří se manosféře věnují, kteří vlastně jako říkají, že opravdu ta pozornost se dřív soustředila na to budovat tu nenávist k ženám, teďka se soustředí na to jako posilovat tady tu alfa pozici těch mužů, tak aby jako skutečně oni jako vypadali tak, jako ten chlap z té úplně nejstereotypnější představy, to znamená urostlý, svalnatý, dobře oblečený, hodně vydělávající chlápek s doutníkem, který prostě má to drahé auto a vlastně statusově už na první pohled je jako někdo, na koho ty mladí kluci můžou prostě jako žárlit, aspirovat a kým se chtějí stát. A právě to, ty čísla ekonomická nám jako ukazují, že tenhle segment je na obrovském vzestupu. Myslím, že ten Luxmaxing, já jsem hrozně zvědavá na ty jako soupisky za tenhle a minulý rok, ten Luxmaxing do toho ještě přidá vlastně jako nějakou kategorii třeba plastických operací, která dřív úplně u mužů nebyla vlastně přítomná. Ten segment biznesu je byl orientovaný primárně skoro na ženy, ale to se taky proměňuje. A to myslím fakt ukazuje, jak se ta manosféra vlastně jako docela účinně zbavila toho svého jako nejtoxičtějšího projevu, aby ho skryla jako do něčeho jiného, protože samozřejmě ve výsledku ten dominující muž má mít tu krásnou manželku s 5 dětma, bílejma, která je v kuchyni a podporuje ho a vlastně se stará o jeho život třeba tím, že je mu kdykoliv jako sexuálně dostupná a že neodmlouvá a že vlastně jako přizpůsobí ten život 100% jemu. Takže vlastně ten úplně nejtoxičtější patriarchální narrativ se tam vrátil, ale skrz vlastně esteticky líbivý podobu.
3: Mně si můžu jenom vlastně tohle dodat, teď když jsem poslouchal Apolenu, tak vlastně mi to hrozně došlo, je to vtipný jako ve vztahu k té mojí profesi, který se věnuju, že vlastně to všechno, co si popisovala, je do velké míry o té performativitě. Je to vlastně o tom neustálém ukazování, že toto je ten správný obraz. Ty lidi, kteří to konzumují, ten obsah, tak samozřejmě to chtějí dosáhnout a chtějí vlastně teda myslej si, že vlastně když to dosáhnou, tak přijde nějaký to uspokojení, možná dokonce přijde štěstí nebo přijde ten správný život. Což mi přijde hrozně zajímavý, protože my žijeme v době, která je neuvěřitelně komplikovaná. Ten vývoj je hrozně překotný. Umělá inteligence vlastně ještě všechno urychluje prostě a vlastně ty proměny jsou hrozně jako rychlý. A je to hrozně vlastně jako zajímavý a já tady vlastně jenom chci říct to, že jako kluků musím jakoby říct, že když potom přijde na to lámání chleba a já jako člověk jsem tváří v tvář situaci, jako je třeba například výchova dětí, což je podle mě jedna z nejnáročnějších disciplín, která vůbec jako existuje z mýho pohledu, tak je to hrozně jakoby vtipný, protože nic z těchto těch performativních věcí, o kterých my se tady bavíme, nám nepomůže v těch skutečných situacích jakkoliv jako uspět a existovat. Jo? Jediný, co nám může podle mě pomoct, je nějaká schopnost být přizpůsobivej a být ochotnej se vlastně na tom spektru, ať už z té maskulinity nebo čehokoliv, nějakým způsobem pohybovat a ohledávat to tak, aby mi to umožnilo v tom reálném životě s reálnýma lidma, například s reálnýma dětma, dokázat jakoby fungovat. Tak tohle mi taky přijde mega hrozně důležitý téma, že vlastně všechno je to o té performativitě a je to vlastně hrozně smutný, že tohle nás vlastně jakoby přitahuje, místo toho, aby jsme šli jako do hloubky, že vlastně furt zůstáváme na povrchu a je to vlastně takový...
0: A i když se to odehrává v offlineu, tak to vlastně ale zůstává v nějakém smyslu slova virální, protože to jakoby není opravdu reálný.
3: Ano.
0: Vrátíme se ještě k tomu rodičovství, ale mezi tím si pustíme Cyrila Kaplana, výrazného bubeníka, kterého možná znáte s formací Vložte kočku nebo Mutanti hledají východisko. A on před pár týdny vydal takový netradiční experimentální album, takovou kolekci 8 miniatur pouze pro bicí soupravu. Jmenuje se to This is my space a my teď pouštíme skladbu Better safe and sorry.

0: Dnešní Art Café tematizuje manosféru. A my jsme před chvilkou mluvili o tom, jak tenhle ten fenomén, nebo spíš, já nevím, jak to nazvat vlastně. Fenomén je málo, je to něco mnohem širšího, ale jak to vlastně souvisí, anebo spíš nesouvisí s tou dennodenně prožívanou realitou. Mluvili jsme o rodičovství a je soubor Uf ten život a Jirka Šimek, který je mým dnešním hostem, má na repertoáru také autorskou pohádku v uvozovkách, pohádku pro děti a jejich rodiče, která se jmenuje Tatínek už nemůže. Tak se chci, Jirko, jenom zeptat, jak tahle inscenace, která je novější než ta inscenace Human, o které jsme mluvili, jak spolu třeba souvisí a jak vlastně i souvisí tady s tématem manosféry a krizí tradičního mužství.
1: Tak jako je to naprostá kontinuita, ty představení na sebe vyloženě jako navazují. Nicméně já jsem vlastně v průběhu už Humena a vlastně potom v návaznosti i u Táta už nemůže, vlastně se musel začít soustředit na jedno konkrétnější téma, a to jsou anger issues. Protože jako otec teda těch dvou malých chlapců s tím mám nějaký jako problém. A zároveň jsem vlastně... Ono je to hodně daný jakoby tím, jak pracujeme, protože já i moje žena jsme divadelníci nebo herci a herečka na volný noze a vlastně máme hodně nepravidelný rozvrh. A z toho docela přirozeně vyplynulo to, že se o ty děti staráme vlastně od začátku půl na půl. Což vlastně mě přivedlo do situací, kdy jsem se dost často třeba na dětských hřištích ocital sám s maminkama, s ženama, a samozřejmě taky na těch dětských hřištích člověk sdílí ty své pocity a dojmy z toho, když jakoby pečuje o ty děti. No a začal jsem si jako vlastně všímat toho, že vlastně v tomhletom tématu je spoustu takovejhlech různých jakoby nánosů toho, jak je to vlastně jako náročný, a do toho jsem vlastně kolem se viděl třeba spoustu mužů, který vlastně paradoxně ve vztahu našemu tématu, je to důležitý říct, vlastně jsou ty, který nejsou ty primární pečovatele, a zároveň jsem taky viděl, jak se s tím ty muži potýkají a tak. No a tak vlastně začala vznikat ta inscenace, která je taky postavená na sběru jakoby výpovědí rodičů. Takže vlastně já jsem chtěl vytvořit nějaký prostor, kde by ty rodiče mohli vlastně spolu sdílet tu náročnost toho rodičovství. No a pak to téma toho vzteku, který je vlastně hrozně těžký pro mě zvládat, jsem chtěl taky sdílet. No. Takže to je, ta pohádka je o tátovi, který se snaží přijít na to, jak se nerozčilovat, jinak zůstane v takovém světě a stane se z něj prďavec. Tak, no. A ten můj táta v tom příběhu to teda zvládne a já to teda moc nezvládám, ale dělám, co můžu, no.
0: No. Máme hodně společných témat. Ano. My muži a, ne, vy muži a my ženy. Jak se manosféra vůbec staví k rodičovství nebo k tomu otcovskému vzoru?
2: Asi to popíšu nějak velmi zjednodušeně. Nemyslím si, že přítomnost jako otcovství nebo rodičovství v tom manosférickém diskurzu, když to budu pojmenovávat takhle, je nějak jako výrazná. Rozhodně tam není přítomná skrz to, že ti muži by se měli účastnit péče o třeba velmi malé děti. Spíše to budování nějakého jako mužského vzoru, o kterém jsme tady mluvili. Musíš být jako silný muž, právě jako nepláče, musíš jít za svým, musíš mít jakoby ten cíl. Určitě máme nějaký důraz na tradiční rodinu a zároveň absolutně nepochybuju o tom, že většina těch jakoby předních manosférických influencerů globálně rozhodně nic jako tradiční rodinu ve svém jako reálném životě neuznává, protože oni k těm ženám přistupují velmi instrumentálně. Ale je tam jeden zajímavý paradox, který mi připadá, že jako ačkoliv je tam opravdu velký důraz i na nějakou roli té ženy, tak často, když se podíváme na manželky těch velmi úspěšných influencerů, tak oni jsou taky influencerky. Zase v té jakoby ženosférickém segmentu, často jsou to jako učitelky jógy, ženského wellbeingu, prodávají nějaký jako astrální kurzy, ezoterický a tak dále. A trošku tím jako narušují v reálu pod tou lupou jako tu představu, že žena má být 100% závislá na muži. Ale i tady tenhle ten segment tam určitě je, že ty ženy jsou v té totální závislosti a jsou v podstatě služky. Ale s tím se právě potom pojí to, že jako 100% pečují o děti a ten muž je tam jenom jako takový jako fyzický obláček nebo prostě nějaká postavička, která tam jako chodí a vlastně dál generuje, dál řetězí to, jak ti muži mají vypadat a co je ta správná maskulinita.
1: Mě k tomu jenom dopadlo, jsem chtěl říct jenom jednu věc. Já jsem totiž ještě díky tomu, že jsem začal pečovat o ty děti, tak jsem jenom chtěl říct, že já vlastně jsem pochopil, proč ty muži v minulosti, a teď myslím jako dávno v minulosti, to tak jako rozhodli, že ty ženy budou ty, kdo pečou o ty děti, protože to je jedna z nejhustějších a nejdrsnějších věcí, která vůbec existuje. A z tohohle titulu je mi úplně jasný, že to chceš delegovat na někoho jiného a nechceš to řešit ty, jo. Takže mě to jenom dává vlastně hrozně jako velký smysl, že ten vývoj byl takovýhle, že ty muži, protože měli tu mocenskou pozici, tak to teda delegovali na ty ženy. Přičemž je to ale to nejostřejší a nejdrsnější, co může člověk v životě zvládnout, jo. Protože na kolegy se můžu vyprdnout, na tenhle rozhovor se můžu vyprdnout, z práce můžu odejít, s přítelkyní se můžu rozejít, se ženou se můžu rozvést, ale prostě od těch dětí odejít nejde, když jsou úplně malí. Tak jenom chci tohle zdůraznit, že to je nejdrsnější věc ever se starat o děti.
0: Díky, Jirko. Honzo, na téma otcovství a rodičovství se v inscenaci Stigma taky objevuje.
3: Jeden z našich protagonistů tak vlastně hned na začátku mluví o tom, že už by měl mít rodinu, už by měl mít dům a ještě tam není a vlastně je sám na sebe strašně naštvaný a snaží se být totálně perfektní, pracovat 16 hodin denně, vydělávat peníze, pak jít ještě do fitka, ať vypadá dobře a pak přijít domů a postarat se o ženu, jak tam o tom mluví. A takže tam to otcovství je pouze v tom zase nějakým výkonu. Něco, co bych už dávno měl, ale ještě to nemám, protože nejsem dost dobrý.
0: Mě fascinuje, jak už několikrát během dnešního Art Café se ukazuje, že se vlastně i v té manosféře, i v té ženosféře odehrávají podobné věci. Jak je to prostě, jsou to nějakým způsobem propojený nádoby? A přitom to, jestli tomu dobře rozumím, nebo jestli si to dobře interpretuju, tak jedním z cílů té manosféry je vlastně jako, jak to říct, no prostě jako, nekomunikovat, jako postavit proti sobě ty ženy a muže, ne? Jako mít je v té.
3: Mě na to odpovídá docela Alice Koubová jedním z monologů, který má v tom představení a ona říká to, že ta situace není postavená tak, že jsou tady muži proti ženám, ale muži a ženy, kteří využívají manipulaci a násilí k prosazování nějakých svojich potřeb a muži a ženy, kteří toto nedělají. Jo, a tím se mi to vlastně trošku přerámovává a je mi v tom trošku vlastně příjemněji, že to není boj pohlaví.
2: No, a tohle by samozřejmě platilo, kdyby ta sféra moci byla rozdělená jakoby takhle rovnoměrně, ale ve světě, kdy vlastně můžeme za nejvlivnějšího manosférického influencera považovat amerického prezidenta Donalda Trumpa a vlastně tu suitu kolem něj, se s tím jako velmi těžko vypořádává, protože ve chvíli, kdy tyhle ty principy jsou uplatňované politicky a mocensky, tak to samozřejmě má jakoby těžký dopady na nás všechny, jako skrz právě jako nějaký politický narušování té cesty k té rovnosti a k tomu respektu vzájemnému. A to je vlastně ten nejzákladnější problém, že ta manosféra jako do nějaký míry prostě skutečně těží z toho, že vlastně říká, no, tak ty ženy už došly v té rovnoprávnosti moc daleko, nechali jsme je fakt dlouho dělat jako co chtějí.
0: A to třeba, aby zacouvali.
2: No a teďka to vlastně ohrožuje, jak ten náš biznis, tak tu naši moc, tak nějaký naše jakoby performativní postavení a je třeba s tím začít něco dělat. A ve chvíli, kdy se takovýhle lidi dostávají k moci a to se prostě skutečně děje, tak to samozřejmě jako dopadá úplně na nás všechny v tom nejvíc každodenním životě. Prostě takovýhle vlády nebudou investovat do dostupnosti předškolní péče, nebudou vlastně se věnovat problematice nerovného odměňování žen a mužů a tak dále a tak dokola, budou pravděpodobně se chovat mnohem víc jakoby násilně a to násilí jako podporovat a v tom ta manosféra vlastně jakoby vítězí na té politické úrovni. No.
0: Děkuju a teď to předělíme další písničkou. Uslyšíme britského zpěváka a skladatele Jamesa Blakea, vydal letos sedmé řadové album Trying Times a my si poslechneme single I Had a Dream, She Took My Hand.

0: Italské art café směřuje pomalu, ale jistě k svému závěru. Honzo, ty jsi v tiskové zprávě k inscenaci Stigma, nebo jsi tam citovaný světou, staré vzorce mužství přestaly fungovat a nikdo nevydal aktualizaci. Tak kdo to má a může udělat? Nebo jak do toho spadá to, že se tu bavíme o divadle, o té fyzické přítomnosti, o tom setkání, které je ale na hony vzdálené a na první pohled působí mnohem méně opulentně než technologie? Mm-hmm. Tak jak s tím? Jak z toho ven?
1: Samozřejmě nevím. Myslím si, že ta první odpověď je to, že je to v první řadě potřeba nějakého nadhledu sám nad sebou a schopnosti sebe sama vidět v komunikaci a v situacích tak, aby do té společnosti ten člověk nepřidával ty negativní a patologické jevy. Já a Tante Hors, my si myslíme, že divadlo může měnit společnost. Jinak bychom to nedělali, je to nějaká, jako, zní to jako pateticky a nadsazeně, ale vlastně s tímhle do toho vlastně jdeme. A my o těch tématech mluvíme právě proto, abychom je nějakým způsobem nastěňovali, abychom je komunikovali i do médií, nejenom divákům přímo na tom jevišti. A pak se s nima dokázali o tom bavit. Součástí v podstatě každý inscenace, kterou máme, je následná debata s odbornictvem a dáváme ty věci do kontextu a snažíme se, co to jde v rámci toho vymezeného pole, co to divadlo může dát. No.
0: Jirko, vy máte taky součástí inscenace Human debatu.
2: Jo, je to tak. Mě k tomu napadla vlastně jedna knížka, bohužel si nepamatuju autora, ale ta kniha se jmenuje Revenge of Analog. Ona se teda zabývá trochu něčím jiným. Idea je taková, že vlastně ta extrémní dostupnost vlastně digitální třeba hudby vlastně způsobila to, že lidi se začali vracet k vinylu, k CDčkám, protože v tom hledají něco zajímavého a vlastně tam nějaká hodnota, která prostě v tom onlineu není. Mně přijde, že ten současný vývoj vlastně k tomu bude jakoby směřovat taky a bude k tomu směřovat čím dál tím víc, protože se to všechno jako exponenciálně zrychluje právě díky umělé inteligenci a tak dále. A mně prostě přijde, že to fyzické setkávání je klíč. Věřím tomu, že nás to bude nutit více setkávat, protože pomalu se nám začne drolit to, co je pravda, co není pravda, co je autentický, co není autentický. A nakonec se ukáže, že jenom v tom fyzickém prostoru, kde se setkáme, podle mě, může dojít k nějaký jako autenticitě a komunikaci, takže v tom já vidím obrovský potenciál, právě asi i kvůli tomu, že dělám divadlo, takže choďte do divadla, divadlo je důležitý, už ten život, soubor divadelní. Takže to jsem vlastně chtěl říct, že v tomhle tom je podle mě jako velká smysluplnost. A vlastně právě v tom skutečném setkání ta performativita, která v tom onlineu je úplně jednoduchá a vlastně je to na tom postavený, najednou jakoby selhává tváří v tvář té konfrontaci, tomu pohledu do očí a tomuhle všemu. Takže já hrozně moc jako věřím v tomu, že to má jako smysl a nezbývá mi než pokračovat a já samozřejmě se snažím být dobrým vzorem pro ty moje dva malý kloučky, což je samozřejmě těžký a řekneme si za 20 let, jestli se mi to aspoň trochu daří.
0: Uděláme si, já mám taky dva kloučky, můžeme si nějaký výroční zasedání, výroční art café za 20 let. A Poleno, ty víš, jak z toho ven?
3: No, jak já zůstanu u toho online, jo, protože já si vlastně myslím, že my trošku bojujeme bitvy mimo fotbalové hřiště, jo, protože ve chvíli, kdy opravdu... Já se účastním hodně často nějakých besed na školách a tak a vlastně mám pocit, že jsem jako člověk, který poměrně hodně i z pozice toho, jaký vedu médium, vlastně sleduje ty současné trendy a nechává je na sebe působit. A často se setkávám s tím, že ty mladí děcka prostě dneska jako třeba nečtou standardní média, nečtou dokonce ani nás a... Ta bitva se odehrává na YouTube, takže moje představa je, že já bych si strašně přála, aby vlastně vznikl reakční kanál heteronormativního bílého týpka, který vlastně bude splňovat ty, řekněme, vizuální znaky té manosféry, ale jako právě skrz ně bude je jakoby nabourávat a vytvářet ten novej narrativ a ten novej vliv právě tam, kde dneska ty děti jsou a oni prostě jsou na YouTube a my se s tím musíme jako umět srovnat. Pak se samozřejmě můžeme posouvat jako k offline debatám, ale nám ujel vlak tady v tomhle tom a vlastně YouTube jako dominantní médium pro mladý lidi je dneska okupovaný jako manosférickým obsahem, který vydělává prachy a je asi nutný vlastně přijmout tady tohleto jako fakt a využít toho média jako subverzivního kanálu pro šíření jiných myšlenek.
0: Strike back.
2: A můžu se ještě zeptat možná jenom Apolline na něco?
0: Já nevím, jestli to stihneme. Možná se budeš...
2: Tak jenom co si myslíš díky jakoby tvým znalostem a tvému výzkumu jako ve vztahu k tomu jako regulaci vlastně těch platform a vlastně jako reakce vlastně vlád jako na to postavení těch platform. To je obrovský promiň, no.
3: No, pardon, asi velmi rychle, jo, jasně, platformy musí přijímat odpovědnost za to, jaký obsah tam šířej a to se neděje a myslím si, že vlastně k tomu to směřuje na nějakým evropským poli a jako je fakt jako hrozně důležitý nezaměřovat se jenom individuálně nebo jenom čistě lokálně, ale vytvářet i vliv na ty platformy, aby nesly odpovědnost za to, jaký obsah produkujou.
0: Děkuju, víc toho nestihneme. Děkuju za návštěvu Apoloně Rychlíkové, Jirkovi Šimkovi.
2: Děkuju za pozvání, já jsem to neřekl na začátku.
0: Honzovi Honajzrovi.
1: Díky moc za pozvání.
0: A na úplný závěr vás ještě zveme skrze hudební pozvánku na letošní 10. ročník Metronom festivalu, který začíná už 19. června. Teď uslyšíte švédskou zpěvačku Like Li a její letošní desku do Afterparty, skladbu Happy Now. A já vám přeju Happy Now a loučí se Hanka Malaníková.

0: Manosféra i nové představení souboru Tantehors s názvem Stigma bylo tématem dnešního Art Café Hanky Malaníkové. Ze společného dialogu, nikoli z dominance jednoho nástroje, vzniká hudba, kterou budeme na Vltavě poslouchat právě teď. A Jana Kozubková doufá, že máte v tuto chvíli příjemný čas.
1: Jazzový podvečer.
2: Dánské klavírní trio Little North působí na scéně od druhé dekády a červen 2026 je časem vydání jejich alba Crossing Currents, rozšířeného o hosty newyorského vibrafonistu Joela Rose a švédského saxofonistu Hannese Beniče. Dnes je budeme poslouchat. Od mikrofonu vás zdraví Václav Vraný.

Od vydání debutové nahrávky s názvem Yonder, tria Little North, uplynulo 10 let k datu vydání desky Crossing Currents, kterou si dneska pouštíme. A Crossing Currents je vědomou připomínkou tohoto výročí plus splněním jednoho snu členů kapely. Hostuje zde totiž americký vibrafonový inovátor a zároveň spoluproducent desky Joel Ross. Nadto svoji hudbu natáčeli v Brooklynu. A ještě před vstupem do studia se členové tria, pianista Benjamin Jakobsen, kontrabasista Martin Rasmussen a bubeník Lasse Jakobsen vyhradili čas, aby strávili nějaký čas v New Yorku, aby se ponořili do tamní scény a načerpali inspiraci. Tyto podmínky pak prý vyhovovaly i druhému hostu tria, švédskému saxofonistovi Hannesi Beničovi, aby taky ne.

Pianista dánské kapely Little North, Benjamin Jakobsen, k hlavnímu hostu desky říká: pro nás je Joel Ross jednoduše stělesněním newyorské scény. Jeho přístup je jasný, intelektuálně i duchovně, ale zároveň také emocionálně. Je plný respektu a dokáže ocenit krásné melodie. Má zvláštní druh energie, který se neohlíží zpět do minulosti, a právě takovou energii jsme na našem albu chtěli, říká Benjamin Jakobsen.

Umělci k albu Crossing Currents uvádějí, že před ním byli ponořeni do tohoto světa, ale Crossing Currents představuje otevření se odlišným energiím, vykročení z komfortní zóny a inspiraci duchem tvůrčího kotle, jakým je New York. Mimochodem, budiž doplněno, že například následující, dnes už poslední skladba tohoto pořadu, nesoucí název Friend, tak trochu připomíná atmosféru ikonického alba Breda Meldaua Largo z roku 2002. Co myslíte? Od mikrofonu vám děkuje za pozornost Václav Vraný a mějte se krásně.

Dánskému triu Little North věnoval Václav Vraný dnešní jazzový podvečer na stanici Vltava. A jestli pak ve třech minutách před půl sedmou poznáte tohoto hudebníka.

0: Pátek 17. července na Colors of Ostrava vystoupí nejen Moby, jehož porcelán jsme právě na Vltavě slyšeli, ale i francouzsko-libanonský trumpetista Ibrahim Malouf, kterému věnujeme dnešní koncert jazz na Vltavě v 21 hodin.
1: Socher slaví 100 let.
2: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o té sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
3: Radioservis představuje
4: audioknihu Dory Kaprálové Mariborská hypnóza.
5: Maribor má své mouchy a tou největší je jejich nepřítomnost.
4: Autorské čtení z díla ověnčeného oceněním Kniha roku Magnesia Litera.
5: Nejsme jen jeden tvor. Kdybychom jim byli, byli bychom hrozně sami.
4: Mariborská hypnóza. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba na pokračování.
0: Autobiografická kniha Lahvová pošta Petra Chudožilová vznikala od roku 1966 až do roku 2008. Odehrává se v atmosféře agónie novotnovského Československa druhé poloviny 60. let, událostí roku 1968, zejména ruské okupace a postupně přicházející normalizace. Autor v ní vypráví příběhy pražských intelektuálů, literátů, výtvarníků, vědců i umělců, kteří v těchto dnech hledali azyl i vzájemnou podporu ve staroměstských hospodách. Sjednocujícím i obranným prostředkem proti nepřátelskému vnějšímu světu je alkohol, prolévaný v obrovském množství hrdly nešťastníků, včetně sebe, přidělil expresivně laděná jména a přezdívky.

Do kina na Vávrovo kladivo na čarodějnice. Hrdina filmu rozpoutal procesy se ženami podezřelými z čarodějnictví. Zničil vzkvétající městečko, z normálních lidí nadělal udavačský bestie, z děvčátek na duchu i na těle zmrzačený štětky. Doživ se vysokého věku zemřel nepotrestán, naopak jako příkladný občan oplakáván nejen vlastní rodinou, ale i celým městečkem. Staříčkému filmařskému kolaborantovi tentokrát povedl se mistrovský kousek. Po skončení představení někdo nesměle zatleská, pár lidí se přidá, potlesk však rychle opadá, diváci mlčky sedí a ponuře pohlížejí do vlastní nadcházející budoucnosti. V šatně kina potkávám Helenku, její sestru a švagra. Jde se na skleničku. Švagr je originál, člověk bystrý, vtipný, profesionálně se věnuje studiu biorytmů divokých kachen. Jezdí za nimi nahoru do severní Evropy. Na západ mrkne na mě a zašklebí se. Po třetí skleničce nabízí mi práci, kdy si mě čítával v literárním salonu a dovede si prý představit, jak teď asi žiju. Mohl bych pracovat jako správce jejich fakultního statku v jižních Čechách. Povinností střídně, na to máme jiný lidi. Smích. Spíš bych si jen tak rybazil, plat přiměřený, klid, žádný policajti. Dosavadního správce bychom vyšťouchli. Nemám chuť někoho vyšťouchávat, ale Helenka je představou prostýho venkovského života okouzlená. Šla bych tam s tebou okamžitě. Ty bys tam vydržela tak týden a pak bys vzala roha. Helenka se neočekávaně rozpláče a odchází bez rozloučení. Zatímco probíráme její problémy a přemýšlíme, jak jí pomoci, pustila si plyn ve smíchovském bytě JVS. Sebevraždu spáchala úspěšně hned na poprvé. JVS přebýval ve stoletém Pavlačovém domě kousek za Andělem na Smíchovské nádražní ulici. Průjezd někdejší formanský hospody s přidruženým bordelem a skladama za deštivého počasí pořád ještě páchl koňským potem. Kdo se nechal vésti zábradlým, železným prutem tlustým jako palec od nohy, vydrápal se po vyšlapaných dřevěných schodech přímo k bytu pana Vlka. Pan Vlk hnil v posteli po celý den, nikdy ji neopouštěl, už nebylo důvodu vstávat a někam jít. Patřilo k dobrým mravům přátel JVS nejdříve zaklepat na dveře pana Vlka. Dobrý den, hledám JVS. Promiňte, vy jste JVS? Zněla obligátní otázka. Stařec vždy vzpříčil se na loktech a zuřivě zaštěkal. Ne, nejsem JVS, jsem Vlk, rozumíte? Vlk, Vlk, Vlk. Teprve když jeho řev přecházel v ďábelsky neartikulované vití, vstupovalo se do díry k JVS. Toho večera bylo možno již na schodišti poznat, že se děje něco mimořádně dramatického. Kdo si nad lidskou silou vyrval zábradlí z ukotvení a skroutil je do spirály. V miniaturní předsínce, předělané ve stísněných bytových poměrech na kuchyňský kout s tekoucí vodou a plynovým vařičem hned vedle toaletní mísy, kraloval na otáčivé židli konkrétní básník. Vylovil z hrnce slepici, již morová duše uvařila na neděli, sežral ji i s kostmi, a potom berlí rozsekal úplně všechno, nač dosáhl. Nádobí, lampu, koš na prádlo, zrcadlo. Jen tak, z básnické imaginace. Teď mlátí berlí do vlastní nohy opouzdřené sádrou. Ve zvířeném bílém prachu usmívá se smarnivou samolibostí uvědomí, jak dobře vyrovnal se s protivenstvím zlomené nohy. Večírek měl i jinak invalidní charakter. Západovýchodní díván v celém svém básnickém rozměru ležel na posteli s očima upřenýma do stropu. Vyvalila se mu kýla, pulzuje teď jako samostatný živočich s vlastním životem. JVS promlouvá k němu francouzsky a popel z cigarety oklepává mu do úst, snad tvarem připomínají mu popelník. Oba dva spolehlivě na mol, stejně jako přihlížející spustlý profesor, zarostlý do svého věčného černého svetru jako medvěd do kůže.
Odehrává se drama s milostným pozadím. Západovýchodní díván přivedl si do společnosti novou milenku. JVS to okamžitě zatelefonoval divánově ženě. Ta přifrčela taxíkem a z důvodu cti rozhodla se vyškrábat oči milence. JVS je přes vysoký obsah alkoholu v krvi chorobně aktivní. Telefonicky objednává divánovi záchranku, ale diván si nesprávně myslí, že ho chtějí odvíst na záchytku. Protialkoholní záchytná stanice netěší se mezi opilcema dobré pověsti. Západovýchodní diván uteče z divoce pulzující kýlou, manželka s milenkou se mezi tím téměř zpřátelili. Vybrali se nějaké peníze, jsem vyslán pro flašky do výčepu na Valentince. Není to daleko. O dveře opírá se tam ženská s osudovejma pytlema pod očima. Přeje si, abych jí říkal Dášo. Po čtvrt hodince odebíráme se do jejího bytu hned tady za rohem. Nemusím přidávat pozor, už dávno je neplodná. Žádá, abych položil ruku na jizvu v její intimní oblasti. Postcoitum svěřuje mi skleněný secesní džbán s fialovými květinovými vlysy a vyhání mě pro pivo. Za část peněz na flašky dávám naplnit džbán a ještě mi neočekávaně mnoho zbylo. Džbán vzbudil oživení v sále. Štamgasti nádobu očividně dobře znají, vědí, komu patří a pomrkávají na mě s porozuměním doprovázeným oplzlejma posunkama. S Dášou rychle vyprázdnili jsme džbán, kupujeme teda ty flašky a společně vracíme se k JVS. Cestou přidali se k nám tři úplně cizí lidi, jim jsme se zalíbili. Vykládají, že mají peníze. Ráno přes Smíchovský železniční most na druhou stranu. Cestou po schůdkách dolů v pajzlu u Kalendu předstíral jsem střízlivost. Výčepák, zlá obluda v mongolský čepici Tubetějce, neprohlédl tentokrát můj záludný trik, vzal si mě za svého. Věrnej svému hnusnému zvyku, dlouhým kuchyňským nožem ořezává pivní pěnu z načepovaných politrů a vomatlává ji do ještě prázdných sklenic. Chlastám blaženě do úplného bezvědomí. Právě pověsil jsem se ti na krk, obludo. Když jste si mě upekli, tak si mě i snězte. Procítám na lůžku potaženým bílým studeným igelitem. Abych jim neprch z těch umrčích már, přikurtovali si mě k ním popruhama. Nějaký jiný opilec, již zkrocený, pomáhá personálu umravňovat divoký slony lifrovaný z hlubin džungle. Jen tak z kratochvíle tříská mě svazkem klíčů do ksichtu. Jak to, že ti nechali klíče? Když budeš hodnej, chvástá se, můžeš tady mít všelijaký vejhodičky. Na záchytce pobývá již dlouho a není tady poprvé. Redaktoři z rádia chtěli na něm jednou, aby na mikrofon vyprávěl příběhy ze života polepšených alkoholiků. Vyhověl jim za tři piva. Vychlazený a borosený lahváče, kamaráde. Na igelitových márách pochcel jsem se nejdřív, poblil vošklivostí a potom i posral. Přes mé prosby nechávají mě v tom vlastním odpadu ležet, ponížení patří k léčbě. Po mnoha hodinách zbaven pout a odveden na ložnici s půltuctem vyvrhelů. Nesnesitelná bolest hlavy. Sténám a vlastní chroptění vnímám, jako kdyby to byl někdo jiný. Zkousni to, radí mi opilec drobné postavy na sousedním lůžku. Na záchytku přijeli si pro mě policajti. Mám jejich důvěru, nepředpisově posadili si mě dopředu vedle řidiče. Vzadu je plno a atraktivněji. Mezi dvouma policajtama nachází se strašlivě zmalovaná štětka, ještě mladá a docela hezká. Policajti obouma rukama obírají vnady jejího těla jako psi kost. Kluci, kdo je ten člověk vepředu? Vyptává se štětka vychlastaným hlasem. Člověče, slyšíš? Volá na mě. Potěšilo mě v tíživé situaci, že pořád ještě jsem pokládaný za člověka. Nohy v síťovaných kurevských punčochách vystrčila nahoru na řidičova ramena a pokouší se dosti šikovně ze strany kopnout ho do hlavy. Mařeno, vyser se na to, radí řidič dobrácky. Vypadá to, že jsou starý známý.
Jeden z těch zadních policajtů přetáhlý pendrekem přes nohy, ale jaksi formálně, beze zloby, s ohledem, aby to nějak zvlášť moc nebolelo, jen tak z výchovných důvodů. Okrsek sboru veřejné bezpečnosti ve školní ulici na starém městě pražském. Místnost připomíná školní třídu. Tabule, kartonová krabička s kouskama křídy, mycí houba, ukazovátko. Smím na záchod, dokonce bez doprovodu. Dovolili mi, abych se konečně trochu umyl, dostal jsem minerálku s bublinkama. Já vás teda v lásce nějak zrovna moc nemám, ale proti té záchytce je to tady útulný jako v nebíčku. Pochvaluji si nahlas s opileckou servilitou. To říkají všetci, odpoví policajt trochu potěšeně, ale jen s vlažným zájmem o konverzaci. Dorazil tělnatej podpraporčík, popřál dobrý den, k mému úžasu se i představil, jmenuje se Říha. Korpusem, kulatou tváří a vlídnejma manýrama připomíná francouzského herce Koliše. Navrhuje, abych zaplatil 100 korun pokuty. Nerozumně se vzpouzím. 100 korun. Já vás chápu, pane Semtele, domlouvá mi podpraporčík Říha, ale ono to bude takhle pro vás lepší. Něco prejste vykřik. Když teďkon zaplatíte, je to vyřízený případ, můžete jít domů. Jestliže nezaplatíte, dostane to ráno na stůl náčelník. Odmlčí se, chvíli mě pozoruje, snad hledá správný výraz, jímž by charakterizoval náčelníka a nedopustil se při tom trestného činu, nakonec mávne rukou. To byste v tom pěkně lítal, pane redaktore. Platím. Pořád ještě zbylo něco z těch prachů, co jsem dostal na flašky. Pan Říha mi vnutí stvrzenku s kulatým razítkem, přestože mu nabízím, aby si ji nechal i s tou stovkou. Vyprovodil mě před dům. Řvou ptáci. Naschledanou, říkám. Radši ne, odpoví pan Říha. Zívne a rukou si starosvětsky slušně přikrývá ústa. Zapadne mezi svý na okrsek. Na bledém nebi třepetá se jitřenka.

Průvodčí medvědovitého tvaru v tramvaji vypustí na mě krátkej a lhostejný pohled. Nepokouší se prodat mi jízdenku, správně poznala, že nemám prachy. Do trestního administrativního řízení se jí taky nechce. Lidi jedou do práce jako ovce, tupě civěj a mlčej, některý chrápou. Frustrovaný ksichty s koutkama úst, visícíma dolů. Kyselý prdele. Tramvaj smrdí lidským potem a nočníma výparama popilců. Správně, jděte makát, čuráci, pokřikují na celou tramvaj. Žádná odezva. Vzadu se kdosi spíš náhodou než úmyslně uprt. No to já se na práci, myslím, vyseru. Konečně oživení v sále. Někdo vstal a hučí do řidiče. Tramvaj zastavila mimo stanici. Řidič mlčky vyzval mě jednoznačným posunkem, abych vypadl. Neočekávaně vystoupil za mnou z kulaté díry na přídi tramvaje, vytáhl tágo, dřevěnou masivní tyč s kovovým hrotem na přehazování výhybek. Několikrát přetáhl mě přes záda, sice bez vášně, ale taky bez rozumu. Prohejbám se bolestí. Dlouho běžím a ztrácím dech. Konečně padnu v nějakým parku do mokré trávy. Koruny stromů schromažďují se nade mnou výhružně. Propadám se do opileckého spánku. A hlava v policajské čepici. Mateřsky něžně si do mě kopne. Hlava má nohy. Asi to bude celý policajt. Něčím mě přetáhl, ale pendrek to není. Šťourá do mě větví. Hrabe se ve mně jako v hromádce špinavých hadrů. Listuje rozpadávajícími se stránkami občanského průkazu, polohlasitě si pro sebe čte razítka mých bývalých zaměstnavatelů, podivuje se jejich množství, vyptává se na blbosti. Teď našel nádherně žlutorudej list, jenž snesl se na mě se stromu v Netvořicích jako boží znamení. Drží jej ve špičkách prstů za stonek, list chvěje se a otáčí v čerstvém raním větříku. Pochází z Osiky, stromu, na němž oběsil se Jidáš. Na co to mám? Zajímá se policajt. Zda vím, že cizí předměty do občanského průkazu nesmějí se vkládat, neboť je to úřední doklad. Ani tenhle policajt není extra hajzl. Chce vědět, proč mám mokré šaty a zakrvácený ksicht. Jak to přijde, že máte v té občance tolik razítek? Seru do něj svoji story bez příkras. Radí mi, abych si co nejrychleji našel stále zaměstnání. Konečně ukazuje tou větví, že smím zmizet. Vypadá jako archanděl, který vyhání z ráje. Který to vlastně byl Michael, Gabriel? Pohřeb Helenky ve strašnickém krematoriu. Západovýchodní díván krátce před obřadem vytratil se někam do hlubin urnového háje. Je to citlivý člověk, je to od něj ušlechtilé, básník chce být sám se svými slzami. Za chvíli se vrací, rozveselený, křepkým krokem, s uvolněným výrazem tváře, dopíná si poklopec. Komu se asi vychcel na hrob? Básník je plachej jako laň, musí chcát o samotě. Řecký oheň před krematoriem plápolá ponuře. Řecký oheň je výrazně snesitelnější nežli řecký oheň. O jazyku poslední útulný domečku. Pohřební farářovi frky občas potajmu mrkne na hodinky, aby nekafral přes čas, je to od něj milý. Za chvíli vyhoupne se na pódium rakev s další mrtvolou, příbuzní už s lehkou netrpělivostí schromažďují se a hučí v předsálí. Rakev s Helenkou konečně odjíždí za oponu do klidnějšího světa, technického provozu. Kytky na rakvi kymácejí se, jako kdyby byli ožralí, jako kdyby mávali na rozloučenou. Hudba profesionálně deroucí srdce. Čekání na ostrůvku tramvajové stanice z komína krematoria vyrazil hustej černý mrak, jásavě zatetelil se a splynul s nízko posazeným nebem. Víš, jak bychom na ní byli hodní, kdyby obživla? Nebyli, říká západovýchodní díván. Fakt smrti působí svrchovaně skutečně, neodkecatelně v prolhaným, prochlastaným životě
člověkově. Smutku užívám si vděčně jako nefalšovaného zboží s visačkou pravosti původu. Krakvi položil jsem sněženky za 3 kačky. První kytička po dlouhém čase darovaná ženě. Mrtvé ženě. U rakviček napěchoval jsem do krku několik rychlejch piv na cestu. Růženka vztekle tříská po litrama. Furt tady otravujete, děláte ostudu, ale když někdo zavře oko, jdete pařit jinám. Nespokojeně pozoruje hromady flašek, jež zakoupili jsme na tryznu, zpěvácký večírek smuteční, rozloučení s Helenkou. Až umřu, přijdu se vožrat k rakvičkám. Slavnostně zavazuje se JVS. Nahoru na Žižkov pro nějaký obnošený oblečení vhodný pro několikadenní tryznu. Před panelákem přechází tam a zase zpátky hodně mladá holka, tak 18. Z dálky vypadala dobře, je štíhlá, vysoká, má dlouhé nohy. Zblízka však připomíná kuře na pipi. Kdysi psávala mi krásný dopisy do literárního salonu, co pak se nepamatuji. Přijela za mnou z Brna, abych nebyl pořád sám. Beru ji nahoru. Dal jsem mi klíče od bytu a radu, aby nikomu neotvírala. Tady je chleba, tady konzervy, tady Oran Superior, tady klec s kanárkem. Ráno mu dej čerstvou vodu a přisyp semenec, jo? A tady lůžko. Udiveně ptá se, proč nemám chladničku. Jen tak mezi řečí ji začnu sám od sebe svlíkat. Děvče zrudlo. Já jsu v náboženství, říká a odstrčila mě rezolutně. Připadá mi, že by to mohl být brněnský slangový výraz pro menstruaci, ale děvče mě na přímý dotaz vyvádí z omylu. Je věřící katolička a předmanželský pohlavní styk nepěstuje. Strašně mě sere její naladění na pozitivní vlnu. Je slušná, mluví rozumně, ví, jak se má správně žít. Rád bych ji stáhl do bažin skutečného života. Třeba by pak byli útulnější. Děvče už dávno poznalo, že jsem bodník, ale přesto nabízí doprovod na ten pohřební zpěvácký večírek. Ráda bych poznala tvoje přátele. To bych ti teda zrovna moc neradil. Nechávám ji samotnou v tom opuštěném bytě s kanárkem. Pohřební pitka. Povinná svatořečení zesnulé Helenky poznenáhlu přecházejí k civilnějším tématům. Dovedou klokani plavat jako, dejme tomu, psi, anebo by se ve vodě utopili. Plavou, berušky, plavou, viděla jsem to v televizi, raduje se morová duše. Rozbřesk na terase se slepým klémou. Dole pod námi rozkládá se odhadem nejspíš tak Smíchov. Znovu otevírají se lákavé propasti zoufalého satanismu. Podrobně popisují kontury starých krásných stromů, nořících se z mlhy, jako lidoví milicionáři z oblaků slzného plynu. Nádherně zralej tovární komín naproti přes údolí. Přeběhla kočka. Nějaká ženská pospíchá do práce, ještě není pořádně učesaná, spíchne to až na pracovišti při kafíčku. Slepý Kléma mlčí s hlubokým porozuměním. Drze ptám se, zda je slepej od narození, anebo zda někdy viděl. Viděl, říká suše. Obávám se, že rozumí mýmu zoufalství a není mi to příjemný. Ještě připojil, že zrak ztratil v dětství, ale satan ve mně už drží hubu, nemá odvahu zeptat se, jak se to stalo. Někam dolů z kopečka. Skřípění tramvajových kol. Křižovatka. Kléma chce přesně vědět, kde jsme, připadá mu to tady nějak povědomí. Po objasnění topografické polohy zajásá, ano, tady ho kdysi v 50. letech zbalili policajti, přesně tady to muselo být. Slepý Kléma byl komunista, možná už od narození. Padlo na něj vylosované podezření, že by mohl být úchylnej titoista. Ideologická vyrážka na těle strany musela být zahlazena. Počíhali si na něj, když čekal, až mu na semaforu naskočí zelená. Byl jsem odkázán na informaci náhodných chodců, když jsem halt slepej. Pojďte, pane, my vás převedeme přes ulici, nabídl přátelský mužský hlas. Zavěsili se do něho z obou stran. Vrazili ho do auta. Odvezli do neznámého prostředí. První 3 dny se s ním nikdo nebavil, nechávali ho zrát do měka, vůbec nevěděl, kde je a proč.
Myslel jsem si, blbec, že mě unesli Američani na svoji ambasádu. Směje se slepý Kléma. Odsouzen vázal metly a kartáče s jinýma kriminálníma slepejma. Doma na mě pořád ještě věrně čekala dívka z Brna. Prý u mě bydlí už týden, ale mně připadá, že jsem odešel teprve včera odpoledne. Leží v posteli a čte si Tři mušketýry. Kniha se jí líbí, ale už dlouho nejedla. Přiléhám k ní do postele a mám se k ní jako muž. Děvče trpělivě hájí svoji věc. Koitus je pro ní spjat s láskou, již ke mně necítí. Tak to pojď zkusit bez lásky, to je taky docela pěkný, uvidíš. Dívka vrtí svou kuřecí hlavou na znamení nesouhlasu. Ptám se, proč teda neodchází, když jsem tak hnusnej. Já jsem tak ráda, že ležím v posteli s klukem, říká děvče okouzleně. Po čase dopis z Brna. Praktické rady, jak správně žít i v obtížných životních situacích. Jeden návod mi nepřipadá marnej. Udržuj řád a řád udrží tebe. Někdy by docela ráda za mnou zase přijela, tentokrát se svou starší sestrou. Všechno jsem jí vyprávěla. Chce tě poznat.

Michal Pavlata nám bude po sedmé číst knihu Petra Chudožilova Lahvová pošta zítra na stanici Vltava v 18 hodin a 30 minut. Teď je tu s 19. hodinou Sedmé nebe Pavla Klusáka věnované jedné řecké hlasové šamance, která ve své tvorbě ráda sestupuje do temných vrstev lidské zkušenosti. A člověk se nestává osvíceným tím, že si představuje světlo, ale tím, že si uvědomuje temnotu. To řekl autor pojmu synchronicita Carl Jung, Obrazy duše, to je nadpis radioateliéru, který bude mít svou premiéru na Vltavě právě dnes za jednu hodinu.

Sedmé nebe. Tohle je čtvrteční sedmé nebe. Pěkný poslech vám přeje Pavel Klusák. I když dnes bude pěkný, řekněme, specifickým způsobem. Dnešní hodinu věnuju zpěvačce, na jejíž desky leckterý posluchač nemá náladu každý den, ale která během uplynulých 45 let na scéně získala postavení cenné, odvážné a málo komu podobné autorky a vokalistky. Jsem nesmírně rád, že pořád vystupuje a zároveň autorizovaně vydává v reedici své dílo. Když si zkouším vybavit, kdy jsem poprvé slyšel jméno a hudbu Diamandy Galas, pak musím chvíli vzpomínat. Rozhodně to nebylo z předrevolučního československého rozhlasu, i když některé vokální kreace Ivy Bitové používaly podobné techniky. Jednoho dne přišel spolužák Honza, tehdy kytarista punkových Plexis, nasadil mi na uši sluchátka kazetového Walkmana a řekl, tahle ta ženská je ještě ďábelštější než kapely z black metalu. Říkal to s pobavením, ale i s respektem, protože se pokládal za znalce a příznivce satanistického nejtvrdšího roku. Ovšem tady bylo něco podle něj ještě divočejšího. Tehdy jsem se poprvé setkal s Diamandou Galas a rovnou i se snahou pojmenovat jí, zařadit, skrotit tohoto odpoutaného ženského Prometea tím, že ho přirovnáme, definujeme, zarámujeme do sarkastické legendy.

Ta pekelná ženská, jak ji tehdy nazval pankáčský spolužák, zněla takto. Krůček po krůčku jsem se pak během dalších let dovídal víc o Diamandě Galás, ženě řeckého původu, ovšem rodačce ze San Diego, města na kalifornsko-mexické hranici, a později nadlouho New Yorkčance. K porozumění mi moc nepomohlo, že její nahrávky vycházely u Mute Records, tedy vedle Depeche Mode, Nicka Cavea a Einstürzende Neubauten. S písňovým světem totiž mnohdy neměli nic společného. Vznikali z jiného důvodu než pop. A pro ty, kdo potřebovali hudbu, co by písničkový relax, byla Diamanda mučivým rébusem. Až od 1. května roku 1995, kdy poprvé vystoupila v pražském divadle Archa, jsme ji mohli sledovat osobně a srovnávat legendy s jejími živými performancemi.

Na obalu debutového alba Diamandy Gala se píše: nedávno vystupovala na divadelním festivalu v Avignonu a v pařížském Centre Pompidou. Jinými slovy, do avantgardní nezávislé muziky přicházela z prestižních míst soudobého umění a divadla, přesněji řečeno soudobé opery. Totiž Američance ze San Diego zasáhl osudově do kariéry její pařížský studijní pobyt. Právě tady narazila na dva avantgardní skladatele, jedním byl Vinko Globokar a druhým řek Yannis Xenakis. Oba pochopili, že Diamanda to myslí vážně se svým zpěvem rozšířených hlasových poloh a extrémních technik a oba jí svěřili radikální hlasové party. U Globokara zpívala Diamanda uvězněnou ženu, která podstupuje mučení. V té době pochopila, že publikum obdivuje nejen díla skladatelů, ale taky dává najevo respekt vůči její vlastní odvaze učinit ze svého těla nástroj pro tak radikální zvuk, vydat se v šanc intenzivními emocemi, včetně beznaděje, děsu, hněvu. Začala sama vytvářet multimediální performance, stala se autorkou. Někdy sólově, jindy s mužskými, vlastně nenápadnými elektroniky po boku. Někdy bylo nesnadné rozlišit, jestli chce být heretičkou jen pro konzervativní, příliš úzce a nemoderně chápané křesťanství, nebo zda se do zkoumání temných stavů a zavržených bytostí pouští se vším všudy. Slituj se, satane, nad tou mou věčnou bídou. Pro debut, vydaný v roce 82 a dodnes velmi ceněný, si vybrala Diamanda Galas Litanii k satanovi, tedy verše Charlesa Baudelaire.

0: Ô toi, le plus savant et le plus beau des anges, tu trahis par le sort et privé de louanges. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort et qui vaincu toujours te redresse plus forte. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui sais tout, roi des choses terrènes, guérisseur et familière des angoisses humaines. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Toi qui, même au loutre, au pari à maudit, enseigné par l'amour à le goût du paradis. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère.
1: Ô toi le plus savant et le plus beau des anges, tu trahis pour la force et privé de louange. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère. Ô prince de l'exil, à qui l'on a fait tort et qui d'un coup du soir te fera plus forte. Ô Satan, prends pitié de ma longue misère.
2: Pokud dílo Diamandy Galas přežívá a má silné vyznění i dnes, potom je to i proto, že se stalo zásadní součástí kulturní reakce na epidemii AIDS v USA v 80. a 90. letech. V Americe tehdy stála na jedné straně společenská a politická lhostejnost, která vedla ke stigmatizaci nemocných. Mluvilo se o božím trestu vůči queer osobám, o moru gayů a tak dále. Umělecká scéna reagovala na tuhle krizi velmi výrazně. Postavila se na stranu bourání tabu a dokumentace lidské ztráty. Ikony jako Keith Haring, který sám nemoci podlehl, otevřeli téma AIDS pro širokou veřejnost prostřednictvím plakátů a graffiti. Hra Andělé v Americe od Tonyho Kushnera získala Pulitzerovu cenu a stala se významným a široce přijatým dílem zpracovávajícím trauma epidemie v zemi prorostlé patriarchátem a heteronormativností. Susan Sontag vydala esej Nemoc jako metafora, ve které reflektovala způsob, jakým společnost nemocné morálně snižovala. A do tohoto kontextu přinesla Diamanda Galas postupně tři alba, trilogii, která zkoumala, jak ona sama řekla, morovou mentalitu a dostala pouhovský název Maska červené smrti.

Diamonda Galás začala psát a vystupovat na téma AIDS kolem roku 1984, když žila v San Francisku. Kvazioperní trilogie Maska červené smrti nebo Rudé smrti, podle toho, jaký překlad Edgara Allana Poea vlastníte. Tedy tato trilogie zahrnovala díla Boží trest, Svatá z jámy a Musíš si být jistý ďáblem, v tom třetím případě You must be certain of the devil. Galás podrobně popisovala utrpení lidí s AIDS, zůstávala také ale hodně poetická. V průběhu práce onemocněl touto nemocí její bratr, dramatik Philip Dimitri Galás, což pro ní celou věc učinilo ještě mnohem osobnější. Nebyla akademickou debatérkou, byla spíš zuřivou mstitelkou lhostejnosti reaganovských politiků, odtažitosti mainstreamové společnosti. Vyzdvihla nemocné a především dehumanizované, ponižované osoby tím, že jejich osud propletla s velkými mýty několika civilizací. Její bratr zemřel v roce 680, těsně před dokončením trilogie. Album Svatá z jámy ještě patří k období, kdy Diamonda vrství ve studiu svoje vokály a elektronické zvuky. Jakoby z ní mluvili andělské i démonické bytosti. Na některých albech má kredit Diamonda Galás, soprán.

Diamanda Galás, performativní umělkyně a zpěvačka, se aktivně zapojila do hnutí na obranu osob nemocných AIDS, což učinilo její pozici ještě kontroverznější. V prosinci roku 1989 byla zadržena v katedrále svatého Patrika v New Yorku. Byla v tu chvíli jednou z 50 zadržených demonstrantů během masivní demonstrace hnutí ACT UP. Protest byl namířený proti postojům katolické církve a vůči její veřejné dikci stran AIDS. Diamanda Galás a další aktivisté leželi v uličkách katedrály, zatímco kázal kardinál John O'Connor, vlivný a známý konzervativní dogmatik. Musel to být podivuhodný obraz, když Diamandu násilím vynášeli na nosítkách, modlila se hlasitě Otčenáš. Byla obviněna z výtržnictví, narušování bohoslužby, odporu při zatýkání a trestného vniknutí. Americké demokracii budiž přičteno k dobru, že o rok později stála v newyorské mohutné katedrále svatého Jana Apoštola a uváděla tady svou morovou mši. Stála do půl těla nahá, polévala se umělou krví, před ní byl nasvícený krucifix. Zpívala a deklamovala o ukřižování a nabízela je jako metaforu pro utrpení dnešních lidí, zvlášť těch z politických důvodů ostouzených. Byla tu kvůli tomu, aby svým rituálem pokojně doprovodila duše mrtvých. V tomhle smyslu pro ní má zvláštní význam starý gospel "See that my grave is kept clean." Dohlédni, ať je na mém hrobě čisto. Morová mše, plague mass, byla vnímaná kontroverzně. Diamandu například zanedlouho žalovala italská vláda, ale humánní hledisko mělo nakonec navrch. Radikální performance se stala jedním z klíčových momentů kulturní reakce na krizi kolem AIDS a komunit nemocných. Krajní polohy otřásajícího vokálu měly velmi dobrý důvod. Tohle byla krajní situace.

Diamanda se pohybovala ve skvěle nejistém, nejistě vyznačeném území mezi performancí, soudobou hudbou a kluby a festivaly. Občas škrtla o formu písně a ve vzduchu visela otázka, zda může a chce mít něco společného se skutečnou, opravdovou pop music. Odpovědí se stalo album The Sporting Life, které natočila ve dvojici s baskytaristou věhlasných Led Zeppelin, Johnem Paulem Jonesem. Nepochybně je spojoval vztah k blues, stejně jako připravenost redefinovat je. Zpěvačku prý motivovalo i zjištění, že Jones výtečně hraje na slide kytaru a dosud ji nepoužil na nahrávkách. Na obálce desky je mužský protagonista v jakési mužské ikonické pozici, řídí auto, zatímco Diamanda je vyzbrojena jen svým hrozivým úsměvem a loveckým nožem. Publikum se, myslím, dělí na ty, kteří album The Sporting Life pokládají buď za nejvíc poslouchatelné, nejvíc snesitelné album Diamandy, a potom na ty, kteří vlastně byli docela rádi, že tuhle rockovou odbočku Galas už nikdy později nezopakovala. Ona řekla, můj manžel, který byl gay, v době epidemie AIDS říkal, všichni moji přátelé umírají, já budu poslední chlap, co padne. V tom smyslu také napsala následující text Last Man Down.

Během 90. let vystoupila Diamanda Galás v pražském divadle Archa hned třikrát. Nemohly u nás po ní nezůstat vzpomínky. Poprvé vystoupila v den, kdy se kurátorovi Otovi M. Urbanovi narodila dcera. Diamanda přijala výzvu a stala se její symbolickou kmotrou. Navštívila Kutnou horu, tedy samozřejmě tamnější kostnici, v doprovodu religionisty a pedagoga Aleše Rolečka. Čechy s barokní historií a čerstvým nádechem svobody se jí zamlouvali. Nějaký čas uvažovala o tom, že by zhudebnila poezii dekadenta a symbolisty Karla Hlaváčka. Dostala překlad jeho Mstivé kantilény, ale nakonec zůstala u světových autorů. Při jednom z koncertů, respektive při cyklu Morová mše, byla v Arše do půl těla nahá a polévala se umělou krví. Další vystoupení se odehrávalo v naprosté tmě. Prezentovala tak svůj cyklus Šraj X. Čistý vokál bez jakéhokoliv doprovodu. Když vyšlo turné na albu, část nahrávek pocházela právě z pražské Archy. Takže k následující ukázce si můžete zhasnout nebo aspoň zavřít oči.

0: Are you ready for bed? I can hold you where I was once asked. Who's that sleeping in my darkness? Oh my God, I never could tell if it was or not. That's real dirty. But I cannot smell a thing if she's there. God help me. Who's that standing? And I'm all gone down over there. I feel so unclassy. Everything's far away. And it's all up. So are you ready?
1: Když se Diamanda Galás uchýlila k takzvaně pouhým koncertům s klavírem, mohlo se zdát, že oproti elektronice a playbackům z 80. let se v následující dekádě zjednodušila a sklidnila. Ovšem, jen tím ukázala, jak bohatý je její výraz a techniky. Všechno to chrčení, skuhrání, zaříkání, proklínání, opěvování, hlas vycházející z útrop a taky útrap. Zpívala písně související se smrtí, ovšem taky stěhovala do jiných poloh milostné evergreeny, které hrávala s otcovou kapelou jako mladá v okolí San Diego. Diamanda nesnáší termín cover verze a je schopná kvůli tomu tématu v rozhovoru uplatnit palbu vulgarismu. Říká, že prostě hraje danou píseň určitým způsobem v určitém okamžiku a že potenciál písně znít pokaždé jinak patří k jejímu jádru. Z alba Malediction and Prayer, kledba a modlitba, je tu teď maďarská suicidální balada Zabitá neděle, tedy Gloomy Sunday.

0: V roce 2003 vyšla Diamond Galas u Mute Records dvě dvojalba v jeden den. Ambiciozní čin a velké množství nové hudby. Hadí zpěvy, tedy cyklus písní s klavírem La Serpenta Canta, byly vlastně odlehčeným pólem ve srovnání s tím druhým projektem. V něm se pustila Diamonda do komplexního a hudebně vrstevnatého zpracování silného dějinného tématu. Je to další pilíř její tvorby, naplněný silným obsahem. Tématem cyklu Defictions, Will and Testament je genocída Řeků, Arménů a Asiřanů páchaná Turky v Malé Asii mezi lety 1914 až 1923. Diamonda ji vnímá jako genocidu, která byla vymazaná z moderních dějin a její zlo se tak násobí. Dokonce uvádí, že velké internetové vyhledavače tehdy potlačovaly informace o této zapomenuté genocidě. Přitom právě odsud pochází výraz holokaftoma. Vyhladit všechny. Je to prvotní slovo, ze kterého prý se vyvinul výraz holokaust. Konec konců Adolf Hitler se prý mechanismu genocidy učil od tureckého vůdce Atatürka. Diamonda se tu přenesla do řecké a blízkovýchodní oblasti nejen tematicky, ale z části i hudebně. Napojila se na tamnější formy zaříkávání, kléteb a oplakávání, které byly tradičně spojené se ženským zpěvem. Tady je část svity, která nese zmíněné jméno genocidy, holokaftom.
1: Et pleure dessus, pleure le nom du Christ, souffre la main de nos pieds, pionne le Seigneur, Seigneur et pitié. Pionne aussi Marie, la mère des dieux, dans son pied je venais louer, son chant baptiste, notre prophète, la hiérarchie partie et victorieuse, ainsi que le grand confesseur du Christ, notre patriarche Saint Grégoire, l'humanature de l'Arménie. Pour Arabie en Estonie.

0: La quante cave sotto gli occhi, abbattuti i capelli, ornamenti diretti su cranio. La braccia di Magritte, come quella di un bambino, un gatto che non crepa.
1: Na konci nultých let ještě vydala Diamanda koncertní album Guilty, Guilty, Guilty a pak už jí vypršela nahrávací smlouva s Mute Records. Tady se otvírá největší mezera ve vydávání jejich alb, no ale stala se ještě komplikovanější věc. Mute Records se staly načas součástí velkého nadnárodního vydavatelství EMI a právě v té době se katalog Diamandiných nahrávek přeprodal jinému globálnímu hráči, vydavatelství BMG. Diamanda ztratila kontrolu nad svým mnohaletým dílem, originály nahrávek i autorskými právy a trvalo jí řadu let, než je soudně vybojovala nazpátek. To nastalo v roce 2019 a od té doby Diamanda postupně vydává svoje starší alba v pozorně vypravených reedicích ve vlastní společnosti nazvané Intravenal Sound Operations, nitrožilní zvukové operace. Zároveň jako autorka nezahálela a už v roce 2012 vytvořila první verzi hudby, která se o 10 let později, v roce 2022, stala nejvýraznější novou položkou její pozdní diskografie. Pracovala s verši německého básníka Georga Heima, expresionisty, který zemřel velmi mladý. Skladby se vracejí o 100 let zpátky, tematizují epidemii žluté zimnice a utrpení první světové války. Název alba Broken Gargoyles, rozbité chrliče, je vlastně citací. Ve válečných špitálech tak ošetřující personál občas říkal vojákům s tvářemi potrhanými granáty, kteří na znetvořených obličejích nosili zakrývající kovové masky. K tématu a jeho zhudebnění autorka a zpěvačka říká: vlastně nechápu, jak v takové situaci může fungovat lidská mysl. Snažím se přijít na to, jaký je duševní stav člověka, který má tak znetvořenou čelist a obličej, že nemá jazyk, dolní čelist ani hlasivky. Jak taková osoba volá o pomoc? Jak požádá o uspokojení svých potřeb? Jak? Musela jsem tedy uvažovat o tom, jak se jakoby dostat pod hlasivky a nahlédnout dolů do těla. Kdo by chtěl nahlédnout do těla někoho, kdo nemá dolní čelist, hlasivky ani hrtan? Je to stejné jako s projekty, které jsem dělala o AIDS. Natočila jsem na to téma 5 alb. Tyhle věci nejdou probrat za 15 minut. V 67 letech se tímhle dílem ocitla Diamanda Galas na jednom ze svých tvůrčích vrcholů. Je to konfrontující hudba, ale vyplatí se nevyhnout se jí.

0: save your place. You gave me your reward. You fight. You know who's like gave me your brilliant. This one is from the infected system. But is it going to be a very fun.
1: Broken Gargoyles, album Rozbité chrliče. Autorce a zpěvačce bylo vloni 70 a vystupuje, jak vidím, v Portugalsku nebo v Itálii. K její hudbě se vracejí posluchači i publicisté, za což může i dnešní svět, velmoci, relativizující dobro a zlo, naše nové zkušenosti s dehumanizací některých skupin obyvatel, ale i s pojmem genocidy a se společenskou lhostejností. Skladby a hlas Diamandy Galas nejen konstatují temnou stranu světa, ale taky na ní žalují, zuří a udržují ostré vědomí o tom, co nesmí být zamlčeno. Končíme nejnovější nahrávkou, zase odlišnou, mexickou písní stylu ranchera La Llorona z koncertního alba vydaného před 2 lety. Děkuju, že posloucháte se mnou. To byl portrét Diamandy Galas, loučí se Pavel Klusák.
2: Bye.

0: Quiero dedicar esta canción La Llorona a los pendejos que están matando por dinero las mujeres de los maquilladores Juárez, el Estado de México, Chihuahua, Guerrero, etcétera, etcétera. Ustedes me hacen vomitar, cobardes. Nosotros, mujeres de Baja California, digamos cada día maldición para tus futuros. Y cuando caminamos dentro de la noche, siempre pensamos en ustedes.
1: La Llorona, plačící žena, jedna z nejslavnějších mexických lidových písní, často zpívaná na Día de Muertos, svátek mrtvých. Proslavila ji Chavela Vargas, její verze také zazněla ve filmu Frida a dnes jsme ji slyšeli v podání Diamandy Galas, které věnoval Sedmé nebe na Vltavě Pavel Klusák. Za půl minutky bude 8 hodin, Jana Kozubková přeje klidný čtvrteční večer s Vltavou z technického pracoviště, také Romana Kouřilová.
2: Český rozhlas Vltava. Umění.

O spiritualitě, undergroundu, o Magorovi, jeho velkorysosti, nadhledu a hluboké víře nám bude vyprávět kněz Ladislav Herián ve čtvrté části svých rozhlasových memoárů. Bude to dnes v 11:30 večer. Předtím vám také budeme číst Svět podle Garpa, to bude v 11:00. Za hodinu zajedeme na různé koncerty inovativního trumpetisty bořícího hranice mezi jazzem, arabskou hudbou a klasikou Ibrahima Maloufa a teď se připravte na sestup do hlubších vrstev vlastního já.

0: Radiodokument.
1: Co je nejtajnějším přáním člověka? To je otázka, na kterou hledal odpovědi švýcarský psychoanalytik a psychiatr Carl Jung. Život a dílo člověka, který změnil nazírání na psychicky nemocné, naslouchal řeči duše a díval se vnitřním zrakem, vám za okamžik představí dokument Kristýny Strejcovské. Jak se mohl lékař a profesor nejprestižnější univerzity ve Švýcarsku ocitnout sám za hranicí zdravého rozumu, co je aktivní imaginace a jaká rizika sebou nese sebediagnóza. Právě teď je tu čas ponořit se do hlubin vlastního nevědomí a nechat se unášet svými obrazy.
2: Carl Gustav Jung, švýcarský zakladatel analytické psychologie. Zakladatel New Age, výtvarník a spisovatel, architekt. Jeho záběr byl široký a jeho teorie se v čase měnily a vyvíjely.
3: Carl Gustav Jung, obrazy duše.
2: O jeho jménu a životě, pojmech, které ustanovil, jste určitě slyšeli. Bytostné já, symbol, stín, archetyp. Přežil obě světové války, byl žákem, souputníkem i oponentem Sigmunda Freuda. Jeho pojetí bádání psyché je i dnes aktuální. Nadčasové myšlenky vznikly v hlavě, která sama podlehla na čas šílenství. Autenticita, fúzování mezi obory, otevřenost, nespoutanost. Proč je důležité si připomínat, jak to vlastně všechno myslel? Po jeho stopách bedlivě našlapujeme. O jeho původních originálních poznatcích a nenapodobitelné osobnosti, ale i o tom, kam se to občas může zvrhnout, když se jeho učení svévolně vykládáme. Chceme vám přiblížit také samotný zážitek meditace. Aktivní imaginace, spolu s expertem na toto téma, Janem Jakubem Zlámaným. Jak se vpravit do takového stavu vědomí, si tak můžete vyzkoušet na vlastní uši. Pojďte se s námi ponořit do svého nevědomí a nechat se unášet vlastními obrazy. Položte se, zavřete oči a vnímejte svoje tělo. Co cítíte?
4: A já vás poprosím o pár hlubokých nádechů až do břicha, do bránice. Když vám to bude příjemné, tak přijmete ode mě soft hypnotickou sugestci. Já mi teďka využijem. Nechte přijít únavu, jako byste chtěla usnout. Ale neusnete. Tělo bude usínat, ale duše, mysl, zůstane bdělá. Já vás poprosím ještě, aby jsme prohloubili tenhle stav, abyste otevřela svoje tělesní vidění, svoje tělesní zření a přesunula ho na fontanelu, úplný vršek naší hlavy. A můžete tam zachytit mikroskopické tělesní události. Třeba šimrání, nebo svědění, anebo tlak, anebo kdybyste tam nějakou čepici, anebo taky nic. Všechno je správně. Myšlenky se objevují, ale jsou mezi nimi větší mezery. A já vás nyní poprosím, když budete chtít, abyste si představila velké dveře. Nechte psyché volně, ať tvoří obrazy, který potřebuje. Třeba vám nabídne různé varianty. A vy mi jedny ty dveře popište.
0: Zrovna mi včera Lukáš vyprávěl o svých včerejších zkušenostech s aktivní imaginací.
5: Terezinu temnou noc duše já si velmi dobře pamatuju.
2: Manželé Tereza a Lukáš Králíčkovi.
0: Ale popravdě řečeno, spolu žijeme už 24 let.
2: Vedou Design analytické centrum DA a věnují se fenomenologické a design analytické skupinové a individuální terapii.
5: Ty pojmy jsou vlastně zlidovělí v našem jazyce, v angličtině, v češtině už dávno, aniž bychom vůbec věděli, že jsou jako Freudovi nebo Jungovi. To, s čím se setkávám s Jungem vlastně dneska zpětně, je spíš ocenění toho, co on vlastně jako podniknul při té cestě, skrz kterou se stal tak známým, a to právě skrz, a možná to ani nešlo jinak, takovou jako odvahu být absolutně autentický v té své dekompenzaci, v té své temné noci duše, kdy vlastně jako ztratil svůj směr, svoji cestu.
4: Tak on byl žákem Sigmunda Freuda, který přišel s psychoanalýzou.
2: Jan Jakub Zlámaný, psychoterapeut Jungián.
4: Údajně vznikla tak, že do té doby byli lékaři, psychiatři, experti, kteří říkali těm nemocným, co mají dělat. A Sigmund Freud to taky popisuje ve svých pamětech, že jednou se mu stalo, že mu jedna pacientka řekla: pane doktore, prosím vás, buďte už ticha a poslouchejte, co já vám chci říct. Tak ji nechal mluvit a vymyslel metodu volných asociací. První jeho představa, kterou pak Jung dál prohluboval, byla, že v naší psyché existuje nevědomá část naší duši, do které zatlačujeme všechny emoce, přání, který nejsou tou konvenční společností přijímaný. Ale že oni nemizej, ale že v tom nevědomí tam je potlačíme a oni pak zlobějí a vytváří naši neurózu. Freud měl pocit, že to jsou hlavně sexuální a agresivní impulzy, které musíme potlačit z konvenčních důvodů. No a Jung tvrdil, že tohle je málo, že tam je něco víc. Freud to příliš redukuje, jo? Že z nás dělá takový zvířátko, rozumný zvíře. Co je nejtajnějším přáním člověka? Je to spirituální problém. Toužíme se vrátit zpátky k tomu bytí, jo? Nebo třeba někdo by řekl Bohu, nebo někdo by řekl Duchu svatýmu. To už různý náboženský systémy nazývají různě. Já on tomu nazval pleroma. A že všichni toužíme po citovém naplnění.
6: Když jsem měl v říjnu roku 1913 vidění potopy, událo se to v době, která byla významná pro mne jako pro člověka. Ve 40. roce svého života jsem tehdy dosáhl všeho, co jsem si kdy přál. Dosáhl jsem slávy, moci, bohatství, vědění a veškerého lidského štěstí. A tehdy vyhasla má žádostivost rozmnožovat tyto statky. Žádostivost ve mně ustoupila a popadl mne děs. Zmocnilo se mne vidění potopy. A cítil jsem ducha hlubiny, ale nerozuměl jsem mu. On mne však tísnil nesnesitelnou vnitřní touhou a já jsem promluvil. Duše má, kde jsi? Slyšíš mne? Mluvím, volám tě, jsi tu? Já jsem se vrátil, jsem zase tady. Setřásl jsem ze svých nohou prach všech zemí a přišel jsem za tebou. Jsem u tebe. Po dlouhých letech dlouhého putování jsem přišel zase k tobě. Mám ti vyprávět, co všechno jsem viděl, prožil a vpil do sebe? Nebo nechceš slyšet nic o tom hluku a rozruchu světa? Ale jedno musíš vědět. Jednu věc jsem se naučil, že totiž musíme žít tento život.
4: Mohli bychom říct, že aktivní Imaginace jako je ruch meditace pro západního člověka. Je to psychoterapeutická metoda, kterou Carl Gustav Jung vynalezl, když mu bylo nejhůř, někde mezi lety 1914 až 1918. A je to to nejlepší z Junga. Je to vlastně metoda, která vznikla tak, že jednou jel Jung do Curychu vlakem a udělal se mu hrozně zle po takovém konfliktu, co měl se Sigmundem Freudem, a musel z toho vlaku vylíst ven, to je právě v červené knize popsaný, jeho deníkový takový záznam. Lehnul si tam na nějakou alpskou louku, byl mu strašně zle a začaly přicházet obrazy. Ale byly tak silný tou intenzitou, že prostě se blížili halucinacím, on to pak nazval, že měl vlastně psychotický stav. A měl takovou vizi, že spoza alpských vrcholků se začíná valit voda, moře, oceán. A viděl tam fantazijní obrazy, ne moc hezký, plný mrtvol a krve. Za rok potom vypukla první světová válka.
6: O příští noci se vzduch naplnil mnoha hlasy. Jeden zvučný hlas zvolal: padám. Jiné do toho zmateně a vzrušeně křičeli: kam, co chceš? Takovému zmatku se mám svěřit? Obcházím nehrůza. Je to děsivá hlubina. Ty chceš, abych se oddal své vlastní nahodilosti a záchvatovitosti? Šílenství vlastní temnoty. Kam, kam? Ty padáš a chci padat s tebou, ať si kdokoli. Tu otevřel duch hlubiny mé oči. A já spatřil niterné věci. Svět své duše, mnohotvárný a proměnlivý. Vidím šedé skalní stěny. Podél nich klesám do velké hloubky. Stojím před temnou jeskyní, pokotníky v černé špíně. Obletují mne stíny. Jímá mě úzkost, ale vím, že musím dovnitř. Prodírám se těsnou průrvou ve skále a dostávám se do nitra jeskyně. Její dno je pokryto černou vodou. Jeskyně naplňuje příšerný kvil křičící hlasů.
4: Upadnul do takového stavu letargie asi na 3-4 roky. On to nazval, že to byla psychotická dekompenzace. A jediný, co byl schopný, tak bylo právě tvořit. On začal psát tu červenou knihu, což je vlastně jako jeho deník. Je plný takových velmi silných obrazů, mýtických. Jeden z takových asi obrazů, co bych tam vypíchnul, který ho vlastně zachránil, starce, který v jedné té vizi slétává dolů, má křídla ledňáčka a on si pak z něj udělal Filemona, svého vnitřního rádce a učitele. Tady pak postuloval, že v naší psyché není jenom to ego, jenom to já, ale že je tam i bytostný já, nějaká moudrost našeho organismu, která může být symbolizovaná v těch různých mýtech a ve všech náboženských systémech. Tohle to bytostný já on pak začal poznávat. V buddhismu je to Buddha, v židovství je to Mojžíš, v křesťanství Kristus a tak dále. A on tvrdil, že my můžeme aktivovat v sobě pomocí aktivní imaginace. Můžeme s ní začít bez dialog, můžeme nám radit.
6: Tento život je cesta, ta dávno již hledaná cesta k tomu, co je neuchopitelné a co nazýváme božským. Není jiné cesty, všechny ostatní cesty jsou zcestí. Já jsem našel tu pravou cestu. Zavedla mne k tobě, k mé duši. Vracím se vyžíhán a očištěn. Znáš mne ještě? Odloučení trvalo tak dlouho, všechno se změnilo. A jakže jsem tě nalezl? Podivná byla moje cesta. Jakými slovy ti vylíčit, po jak spletitých stezkách mne k tobě vedla dobrá hvězda? Podej mi ruku, má skoro zapomenutá duše. Jaká hřejivá radost zase se s tebou vidět, ty dávno popřená duše. Život mne k tobě znovu přivedl. budeme děkovat životu, že jsem žil za všechny krásné a za všechny truchlivé hodiny, za každou radost a za každou bolest. Duše má, s tebou ať má cesta pokračuje. S tebou chci putovat a stoupat ke své osamělosti.
0: Ta imaginace je vlastně jako představa. Ale zároveň představa, která vychází z jiného místa než z vaší mysli. Jo? Ona nevychází vlastně, ta imaginace jde spíš z té jako kdyby moudrosti toho těla a jenom využívá tu mysl k tomu, aby vyslovovala, co vidí, že se odehrává v tom těle. Takhle já pracuji s tou aktivní imaginací. Často pracuji v té terapii, takže v klasickém vedeném rozhovoru si všimnu, že ten klient prožívá, je zaplavený nějakou emocí, něco se mu děje a to jako kdyby chytnu v tom, že poprosím, aby si zavřel oči, chviličku dýchal a našel v tom těle ten pocit. Jo? A rozjedeme tu imaginaci přes ten pocit. Poprosím, aby se člověk podíval do toho, aby našel v tom těle to místo, aby se do toho místa podíval tím vnitřním zrakem. A to aktivní imaginace znamená, že já ho v tom můžu jako provázet, že on mi říká, co se tam děje. A když se dostane třeba do nějakého místa, kde je jako zaseklej, tak já můžu někdy tam dát vlastně nějakou jako nápovědu, trochu do toho zasáhnout, čeho si všimnout, nebo si vůbec zeptat sám sebe v tu chvíli, chce se mi něco udělat, co se mi teďka jako děje v té imaginaci, a nebo když jako cítím, že ten člověk je vlastně v té situaci zaseklej, tak ho třeba fakt nechám jenom dejchat do té situace. Tam bych řekla, že je ten zážitek jako dotknutí se s tím vnitřním já, s tou jako moudrostí těla nebo nějakou vnitřní inteligencí, bytostný já, jak by to možná nazval Jung. A pro mnohý lidi je transformativní vůbec tohleto, jo? Že se poprvé jako potkají s tím, že něco takového ve svém vnitru mají. Jako takovouhle možnost toho, že se tam něco může odehrávat, že je tam nějaký hlas, že je tam nějaký obraz.
5: My jsme tam prostě opravdu víc autenticky sami sebou, kolikrát než v tom racionálně uchopeném prostoru, který už máme zanešený všelijakýma konceptama. Konceptama, který jsme načerpali v dětství od rodičů, z výchovy, od vrstevníků, ze škol, z toho, jak nás určuje každodenně společnost, z nějaký jako její pravidla, psaný, nepsaný pravidla a tak.
0: No, to je ten mýtus racionality, že jo?
5: Ale tady jsme prostě jako sami se sebou.
0: Celý naše myšlení je vlastně taky představový, jo? My furt prostě jsme v nějakých představách, jo? A tohle to vlastně využívá to, že to naše nitro taky komunikuje v těch imaginacích. Oni můžou být jako pocitoví, oni můžou mít různou jako podobu. A to si myslím, že je něco, co potřebují dneska lidi zažít. Takovýhle kontakt se sebou. Je škoda, že tohle se neučí na školách, že se učí jiné věci, které spíš člověka zanášejí a my potom v té terapii tak zase jako přivádíme k sobě a děláme takový to znovu spojení se sebou.
5: Ten jeden z limitů, na který jsem v té psychoterapii narazil, je vlastně to, že děláme verbální psychoterapii, kde pojmenováváme svý pocity. Ale pojmenovávat je můžeme až teprve, když už jako máme co. Když bych vám teďka třeba řekl strom a jenom nechal znít to slovo strom, tak když se trošku zasoustředíte, tak vidíte nějaký strom. Váš strom. A ten strom tam byl dřív než to slovo. A my se dostáváme tou imaginací jako k tomu pohybu těchhlech obrazů, který v tom předverbálním porozumění jsem já přesvědčený, že vlastně jsme my sami. Jenom potřebujeme trochu klidu a trochu víry, že tam jako tady ta naše možnost je. Když to jenom trošku pocvičíme, což tady s klientama děláme, tak se to naučíme využívat i my sami, jako během každého dne, když jdeme na nákup, jedeme tramvají, jdeme se projít, tak vlastně jako můžeme být s tím a můžeme tím být nějak oslovený a můžeme vlastně důvěřovat tomu, že tady ty obrázky, které tam máme, to rozumění, jako že s náma začne kooperovat. A není to žádná duchařina.

0: právě je potřeba si vzít asi od toho Junga tu otevřenost, jako se nebát do nich narazit, my nevíme, že do nich narazíme, ale když už do nich narazíme, tak se nebát toho se jako do té tmy podívat. Kontakt s něčím, co nás dostane do jádra věcí. A tím myslím takovou jako prohloubenou zkušenost se skutečností a s tím bytím sebou samým a jako s druhejma. Ale otevřít se něčemu novému, takže člověk věřil, že tu nejistotu, kterou zrovna zažívá, že k něčemu bude, že nám něco opravdu řekne. No, a to je, to zase mluvím o té odvaze jako toho Junga, který to tak prošel. A v tomhle mi byl taky určitě inspirací, aniž bych ho tam explicitně si jmenoval.
1: Červená kniha. V červené knize se Jung snažil popsat nevědomé procesy v mozku. Rozvíjí termíny archetyp, stín. Obsahuje ilustrace a ručně psaný Jungův deník. Sám knihu nikdy nechtěl zveřejnit. Stalo se tak až po mnohaletém dědění a rozhodnutí, že takto rozsáhlé dílo by byla škoda nepublikovat. Sám Jung byl rozpačitý ze své snahy zachytit sny prostřednictvím mandal a obrazů. Měl pocit, že nedokáže naplno vystihnout tyto vnitřní procesy.
2: Každý slovo on psal, podívejte, to je jako výtvarná věc a on se tím kotvil. On, aby zvládnul ty svoje zápavy obrazů, tak používal tu červenou knihu jako deník. On píše německy, nicméně občas tam má i latinský pojmy a tady třeba vidíme poznámku katapata brahmanam, takže na něj chodili i symboly, který pak nacházel v různých náboženských systémech, v různých mystických tradicích. On byl velký znalec gnosticismu, alchymie. To taky děláme v terapii, že doporučujeme lidem, když jsou v terapii, aby si vedli deník, aby malovali svoje obrazy, svoje různé sny, protože máme představu, že ta duše skrz ně mluví s nima. Nebo to self, nebo jak k tomu chcete říkat.
1: Poprosila jsem terapeuty, aby mi popsali a vyložili obraz z Jungovy červené knihy číslo 123. Na obrazu je postava, květiny a chrám. Poslechněte si, jaké skryté významy v sobě může nést.
2: Tak na tomhle jeho krásném obrazu právě má vysokou výpovědní hodnotu o tom, jak si představoval, že vypadá lidská duše nebo lidská psyche. On jeho právě představuje, že někde tady, my tady vidíme nahoře chrám, uprostřed nějakou postavu, která se vznáší na kouli modrý, tak on měl představu, že právě naše nevědomí je něco jako podzemí, odkud vyrůstají všechny ty naše impulzy psychické. A tady ve středu vidíme tu postavu, ta by mohla symbolizovat to naše já, vědomí já, naše ego. A tady nahoře je ten chrám, který by mohl symbolizovat to superego, to naše svědomí. A on by určitě ještě řekl, že to naše svědomí není jenom, jak si to představoval Freud, jenom nějaký arbitr nebo vnitřní kritik, který rozhoduje o tom, co je správně a co ne, ale že to má spirituální povahu.

0: i po tom růstu, tady vidíme ty květiny, na nich jsou různý. Koukám tady malý postavy, to jsem plně přehlíd. To jsou nějaký mniši nebo
1: ale
0: co tam je.
1: To zalívá?
0: Ano, on je zalívá. Tady bychom mohli říct, že ta postava je to bytostný já, jo, to je vlastně druhý já, který máme, který většinou vůbec nekontaktujeme, o kterém nevíme. Mohli bychom ho nazvat jako moudrostí našeho organismu. On byl lékař, takže on vůbec nepochyboval o tom, že většina těch našich fyziologických třeba procesů, jo, vůbec neřešíme teďka, jestli nám to dejchá, nebo jestli nám obíhá krev. Ten organismus je moudrý, on ví, co má teďka dělat. A říkal, že zrovna tak v té naší psyché je moudrost, kterou je možný právě aktivovat. A že ta psyché ví, co dělá. A že nám neposílá ty obrazy v imaginaci, random, náhodně. Že nám je posílá prostě podle určitýho plánu. A ten plán je, že nás má uvízt do rovnováhy. Jo, do homeostáze. A taky rozvíjet nás. Takže to je hezký na té metodě aktivní imaginace, že nám vlastně ty obrazy přicházejí a je to takový jazyk té duše.
1: Jako interpretace tohohle obrazu, jak na nás, na mě působí. Tak já si ho teda dovolím takhle prohlídnu. Mám jednu báseň, která začíná, je nebe plné hvězd a země utkaná z cest a člověk v tom prostoru mezi. Tak tady vidím nějakého člověka, který se mi zdá taky někde mezi prostoru a něco mu odněkat přichází. No, ale jako tím sluncem, což já jsem přemýšlela nad tím, jestli to je nebo není jako slunce, tak ale vlastně to, co dává život, je to spojení toho boha slunce a matky země Gaia. Když slunce nebude mít tu zemi, na který se jeho síla nějak uplatňuje, tak to no, taky nebude. A když tam nebude, mezi nima i ta voda, že to je život, tak to bez toho to taky nebude. Takže to možná nějaká voda. Je opravdu nějak jako symbolicky tím propojením země bez taky, a toho života vůbec, toho života dárnosti. Že to vyrůstá z nějakých jako sítí a kořenů, protože my taky, že jo, vyrůstáme z nějakých kořenů našich předků.
2: Tak mě napad nikoliv Jung, ale Heidegger, který si tady zacituju, že je vlastně člověk bytost, která je napjatá jako struna mezi nebem a zemí. Musí mít oba konce ukotvený, tak aby v sobě měla to napětí a potom ta struna může znít. Jo, tak tam, jak ten Jakubův rádce teda zalejvá tou vodou ty rostliny, tak to mi přijde, jako že je to ta struna, jako jo, o kterou se stará, o ty vody, které jsou potřeba pro ten růst života, který je jako ukotvený v zemi, ale míří někam nahoru.
1: Tak může tam být ten koloběh, že jo? Je tam to kolo, což ta voda právě ten koloběh má, že jo? No prostě spadne na tu zem, tady tu zemi nějak jako vyživí a pak se zase díky tomu slunci odpařuje, že jo, zpátky a takhle je tam jako ten kolo, ten životadárnej vlastně koloběh, že jo? Když tenhle koloběh nebude fungovat, tak tady prostě nebude život. Co se zdá být nějakým živlem, nějakou vodou skrz níž zalévá to?
2: Že je to vlastně pastýř, který drží takovou hůl, která je ale vodní hůl.
1: Jakoby se pohybuje na něčem, co není úplně pevná půda pod nohama.
2: A to na čem stojí ten jako kruh modrej, mi to připomíná ještě jako s tím zalejváním, jak to zalejvá, že je to vlastně taková hydrosféra.
0: Tady dole, odkud vyrůstá ta půda, z který vyrůstají ty různé květiny, vidíme, že to jsou, že ještě na těch květinách jsou různé postavy.
2: Jako zalejvá, když se o to staráme. zároveň tu hlavu má v tom slunci.
1: Z toho jejich vzájemného vztahu vznikne a může vznikat a může žít, jo? Protože když nebude slunce, tak matka země nebude plodná.
2: A kropí to, co v té potencialitě té temnoty země a té matky země může vyrůst u toho chrámu, duchovní princip, a že je potřeba tadyhle ta komplementarita toho celku.
3: Co možná se odehrává tady v této nějaké spirituální budově, v nějakém chrámu, na obláčku.
4: Laická analýza. Úryvek z knihy Duše moderního člověka Carla Gustava Junga.
5: Nyní se dostávám k problému laické analýzy. Zasazoval jsem se za to, aby psychoterapii studovali a cvičili se v ní i nelékaři. Avšak u latentních psychóz mohou snadno sáhnout vedle. Proto se přimlouvám, aby laikové pracovali jako analytici, avšak pod kontrolou lékaře specialisty. Jakmile si nejsou jisti, měli by se s ním poradit. Už pro lékaře je těžké poznat a léčit latentní schizofrenii. O to obtížnější je to pak pro laiky. Avšak učinil jsem znovu a znovu tuto zkušenost. Laici, kteří se po léta zabývali psychoterapií a sami prošli analýzou, něco vědí a něco dokáží. K tomu přistupuje i to, že není vůbec dostatek lékařů, kteří praktikují psychoterapii. Toto povolání vyžaduje dlouhý a důkladný výcvik. Všeobecné vzdělání, které má jen velmi málo lidí.
4: Na YouTube a jiných platformách naleznete kanály tvůrců, kteří se diagnostice sebe i ostatních věnují, ať už vzdělání mají nebo ne.
6: Pohádka Medvídek Pů je plejádou psychických poruch. Medvídek Pů, porucha pozornosti a obsedantně kompulzivní porucha, zapomnětlivost, neustálé myšlenky na med, impulzivní chování. Prasátko, úzkostná porucha, trvalé obavy, strach z neznámého, nízké sebevědomí. Ijáček, chronická deprese, dlouhodobý smutek, pesimismus, apatie a nízká energie.
4: Co znamená nová problematika sebediagnostiky mladých lidí? Sára Svobodová, psycholožka, mluví o výsledcích svého výzkumu, který právě dokončila na univerzitě v Oxfordu.
7: Vlastně to sebediagnostikování může být hrozně super, že jim to může poskytnout nějaký pocit vlastně komunity, ale zároveň je to dvouseční, protože často se můžou utvrdit v sebediagnoze, kterou původně vůbec ani neměli. A jak v Anglii jsou hrozně dlouhý ty čekací listiny, vlastně i v Čechách, na ty psychiatry, tak do té doby, než vidí toho psychiatra, tak si vlastně mohli úplně vsugerovat do nějakou duševní poruchu. No. Problém nastával, když ta sebediagnoza byla taková neflexibilní, že opravdu si přišli za tím psychiatrem a řekli, já chci prostě potvrdit depresi nebo bipolární poruchu. A když ten psychiatr třeba nesouhlasil a oni fakt byli naštvaný, tak to mohlo být jako problematický v tom, že to mohlo porušit to, jako to terapeutické prostředí úplně a docházelo tam k takovým jako složitějším situacím. No. No, myslím si, že teďka že se to hodně prolomilo právě na sociálních sítích, že mi přijde, že se poskytuje hrozně moc i jednoduchých řešení.
8: A poznáte svého psychopata nejlépe podle znaků toxického vztahu. Toxického, tedy jedovatého.
7: Třeba na TikToku, že tam člověk má 5 symptomů a tady prostě máš depresi a tím pádem jdi k doktorovi. Je dobře, že se to změnilo, že vlastně už nejsme v době, kdy jsme se o tom vůbec nebavili.
9: Pravda je taková, že ono získat oficiální diagnózu, zvlášť jako u autismu, tak to není fakt jako to, že si jako jenom zajedete do obchodu pro chleba. Jo, není to tak, jako že si zavoláte odborníkovi, řeknete prostě, uděláme spolu test na autismus a prostě tam přijdete, ten člověk vám dá nějaký papír na vyplnění, vy tam uděláte pár křížků, jo, a prostě vám řekne, že jako jo nebo ne.
7: Vlastně tam zmiňovali i ty psychiatři, že to hrozně pronásleduje ty duševní, jako ta diagnóza, že ji tam pak mají jako v zdravotní dokumentaci na celý život a že si to ty lidi neuvědomují, no. Že to přesně může znevýhodňovat takhle hodně.
8: Partner často chodí všude pozdě. Všeobecně se říká, že narcismus spočívá také v tom, že vlastně nechávám na sebe lidi čekat. Chaos ve financích, tedy nemáte přehled, jak váš partner nakládá s finančními prostředky. Jste vystavováni neadekvátní zlosti ze strany svého partnera, pasivní agresivitě a převládajícím negativním emocím. Tohle, co jsem vyjmenoval, pokud zažíváte, tak já vám říkám, utečte. Dopadne to dobře.
0: Vůbec ta diagnostika, to je takový nepochopení. Víte, přísně z psychiatrického hlediska máme všichni diagnózu. Jo, neexistuje člověk, který by neměl nějakou duševní potíž. Ta diagnostika vznikla hlavně kvůli tomu, aby se mohli domlouvat psychologové, psychiatři. Kdo to nezná, takový ten laický, jo, že třeba někdo vytrhne, já nevím, z kontextu, začne mluvit o narcismu. Víte, je to trošku jako komplikovanější pole. Teďka se s tím hodně roztrhpytal, že se hází diagnózama. Přísně z klinického hlediska spíše to takový odborný jazyk, který moc nic neřekne. Pokud to právě není spojený třeba s konkrétníma obrazama, fantaziema. Jo, jinak ta diagnóza je jenom na vodě. Prostě musí to být porozumět tomu dohloubky. Jo, tak dám třeba takový příklad. Tady za mnou chodí jedna klientka, která o sobě tvrdí, že má hraniční poruchu osobnosti. Jenomže je hrozně mladá, je 18. A my ještě vlastně nediagnostikujeme v 18 letech hraniční poruchu osobnosti, protože ještě osobnost není hotová. Víte, v 18 letech, by se dalo říct, tam dospívání, to je hraniční období, protože dítě už nejste a dospělá ještě taky ne. Takže vlastně každý je trošku v hraničním stavu, když dospívá. Takže ona trochu sama sebe vyděsila tím, že si našla někde symptomy hraniční poruchy a říkala, jo, to na mě přesně sedí, teď podívejte se. Oni se s tím lidi identifikují, protože právě třeba chybí ještě vědomí vlastní identity, tak jako najdou tam nějaký symptomy, které se tomu podobají, protože u hraniční poruchy je právě oslabený a ta identita chybí. Spíš lepší si myslím, že se mi zdá právě, aby lidi, když chtějí o sobě nějak přemýšlet, aby pracovali se svýma snama, se svýma imaginacema a nějaký symboly, které se jim třeba opakujou, můžou být pro ně vůdčí, můžou být pro ně typický, tak to mi přijde lepší, že to je spíš takový umění toho sebezpytu, jo? Tý sebereflexe. Takže dneska ta doba je, že vás chce každý stačit do nějakého šuplíku a to je prostě nemoc téhletý doby, jo? Že vás furt někdo někde hodnotí, furt někdo někde diagnostikuje. Přísně vzato by to vůbec tenhle ten jazyk by neměl sloužit, jo? Mimo nějaký odborný diskuze.
10: Může se ti stát, že, nebo se ti už v životě stalo, že ti diagnostikovali nějakou nemoc třeba, jo? Psychickou třeba, nebo fyzickou, to je úplně jako asi jedno, že to souvisí. Ale ty vnitřně cítíš, že to úplně jako není ono. Jakože to není úplně pravda, že fakt nejsi blázen, že to, co jsi prožila nebo prožili jako opravdové, že to není jako něco, co by byl nějaký blud a že by se cítila jako blázen. A já ti chci jenom říct, že ten tvůj pocit je správný. Protože ti lidé, kteří pracují tady s váma, třeba co vám diagnostikovali tady nějakou prostě poruchu, tak si to nedokážu představit, protože to sami třeba neprožili. Tak mají na to prostě nějaké škatulky, nějaké léky. A já jsem tím chtěla říct, že teď poslední dobou mi volá více lidí, kteří mají různé tady tyhle problémy. A já se jim vždy snažím jakoby vysvětlit, že problém není, že nemají vlastně v podstatě takový velký problém, jak si myslí, jo? Protože pokud se vám otevře ten kanál, tak je to, vážení přátelé, fakt jako fičák, jo? A já jsem strašně ráda, že mě se to otvírá jakoby postupně, protože člověk, když na sobě pracuje, tak se mu to hezky pozvolna otvírá a není to takový šok, jo? Takže tam jde o to naučit se s tím pracovat a v podstatě si bez diagnózy, jo?
11: (Tějí)
1: Prostě my lidi potřebujeme taky ten život nějak jako naplnit něčím. Jo, ho naplnil jako hlubokým bádáním. Možná mu to někde potom jako ujíždělo v takový tý jako lidsky žitý obyčejný jako rovině. Já se ráda zabývám jako věcma mezi nebem a zemí a ráda se dívám i za jako do toho zázračná, ale zároveň zatím mám takový postoj, že je bezpečnější se za určitý hranice nedívat. A Jung měl tu odvahu se za ně dívat, zaplatil za to nějakou daň a nějakou daň možná platilo i jeho okolí za to, jak on se choval ve svém prostě civilním životě. No.
4: Jung se netajil vztahem k Toni Wolfové, kterou si udržoval jako oficiální milenku, i přesto, že měl 5 dětí s manželkou, která ho finančně podporovala. Také byl známý překročením etického kodexu v případu pacientky Sabiny Spielerein.
11: Dobré ráno. Jsem doktor Jung. Včera jsem vás přijímal.
4: Jejich vztah je popově znázorněný ve filmu Nebezpečná metoda v podání Keiry Knightley a Michaela Fassbendera.
12: Já nejsem šílená.
11: Vysvětlím vám svůj úmysl. Budeme si tu spolu každý den hodinu či dvě povídat.
12: Povídat?
11: Ano, jen povídat.
1: A i on samozřejmě něčemu nerozuměl. I on měl svoje stíny, vy tady překročení hranic s klientkou, tak to je samozřejmě pro nás jako... Jak se říká no go, jako to je jednoznačný, tam není jako co...
4: Kontroverzní byl jeho výklad osobností a motivací diktátorů. V atmosféře po druhé světové válce byla hlubinná analýza pro novináře šokující. Veřejnost s jeho výkladem nebyla příliš spokojena. Na mnohé působila až jako obhajoba. V novinových rozhovorech je rozebíral s přílišnou empatií a bez odsudku.
2: Tak on dostával i ty otázky, aby to vysvětlil. A já si troufnu tvrdit, že Jung, který byl dotazovaný na tyhle témata, nemohl odpovědět jednoznačně a snažil se poctivě promyslet a procejtit vůbec tu dobu, tu postavu, motivy, a nejenom motivy jeho, ale lidí kolem. A to je tak komplexní záležitost, že nemůže dát jednoznačnou odpověď. A člověk si potřebuje věcem rozumět a úplně ideálně by jim byl rozumět jednoznačně. A těmhle věcem nelze rozumět jednoznačně, protože nejsou jednoznačný. A protože se snaží porozumět, tak to potom může vypadat, že něco obhajuje. A jasně, že zlo je potřeba jednoznačně odsoudit. To je pravda. Ale právě ono, a to potom psala přesně ta Anna Arendtová,
1: Arendtová prostě nahlídla nějak jako to, že to zlo v podstatě může být jako banální.
2: Že to zlo není možný jednoznačně najít pro něj viníka. My bychom chtěli univerzálního viníka. Kdo by ho nechtěl, to je jako velká redukce vlastně. Ani pro dnešní dobu není univerzální viník. Jo? My bychom chtěli jednoznačnou odpověď, ale není. Jo, a když není jednoznačná odpověď, tak jsme si nejistí v tom, zažíváme strach a úzkost a můžeme potom se tak jako uchylovat k tomu, že věříme lidem, který takovouhle jednoznačnou odpověď pro nás mají a tím se to celý redukuje a redukuje ten svět, až najednou koukáme, že jsme jako v místech, kde jsme vůbec být nechtěli.
1: Já jsem přesvědčená o tom, kdy diktátorů je někde jako vnitřní zážitek, jako nepřijetí nějakého osobního zážitku, něčeho nedobrýho, něčeho zlýho na sobě sama, který se prostě potom transformuje do toho že se ho snažím nějak jako vyřešit, jo, tu nespokojenost nebo ten konflikt, nebo to zranění, vlastně to nějaký jako zranění a hluboký. A buď ho léčíte třeba v terapii a nějak to nazvete nějakým traumatem, mám zážitek nějakého jako traumatu, bolí mě to, vidím si na to, no anebo si na to nevidím. A ten zážitek té bezmoci, protože v základu těch traumatů je většinou asi hluboký zážitek nějaký jako bezmoci a ponížení, no tak ho řeším tím, že kumuluju moc. A potom to moje trauma neléčený traumatizuje celou společnost. Jo? Že jako když traumatizovaný rodič má dítě, tak může tím svým nespracovaným traumatem poškodit svoje dítě. Nebo svoje dvě děti, tři děti. Protože nemá třeba větší dosah. Jo? Ty jeho moci. Ale prezidenti, ty mají daleko větší dosah. Že jo? Soudci mají daleko větší dosah. Jo? Takže jde o to, v jaký potom jako moc vy naakumulujete a akumulujete v důsledku toho, že se chcete vyrovnat se svým zraněním, se svým zážitkem jako bezmoci. No a můžete to stát až takhle obludným, protože vy jako cestou pozbíráte spoustu spolupracovníků s podobnýma zážitkama, s podobnou potřebou, jak se s tím jako vyrovnat, naakumulovat tu moc. A jo, protože tam je nějaká víra v to, že jako když na doby jdu tu moc, kterou jsem neměl ve chvíli, kdy prostě jsem se cítil bezmocnej, takže se tím jako poléčím, no ale nepoléčím. Já dál zůstávám jako traumatizovaný a ještě traumatizuju další.
2: Jo, všichni ty diktátoři jsou jenom zbytnělý individuality, který jsou navíc ještě nezralý. Se tady bavíme ve veřejném prostoru a jsou jako o věcech a jsou ohrožené věci, které jsme mysleli, že nikdy už ohrožený nebudou, že už přece jsme takhle dávno za tím, že ta civilizace vyvinula někam, kde už prostě se nebudeme dotazovat na svobody, jako vůbec na hodnotu svobody. A je to znovu tady, co to vlastně je. A znovu se na to odpovídá válkou ve světě. Zřejmě je to nějaká pulzace. Kdybych to měl tak jako jungovsky rozebrat, tak si procházíme stínem. Jako naše civilizace si prochází stínem a temnou nocí duše, protože jsme vlastně tu zbytnělou svobodu individua dotáhli až tak daleko, že už nebyla žitelná. Zapomněli jsme na ten celek, zapomněli jsme na obec, zapomněli jsme na společenství, zapomněli jsme na to, že jako základní hodnota je žít spolu dobře. A tohle to je důsledek.
1: Pro nás třeba jako nositelé toho zla v tuhle chvíli vlastně sami křičejí, zlo je tamhle, jo? A tím dostanou ty lidi vlastně, jo? Protože osloví v těch lidech taky tu potřebu ukázat na to zlo venku, protože se lidi právě neumejí potkat s tím svým, tou temnější stránkou. A nemusíme to ani nazývat zlem, to je takový silný jako pojem. Ty věci jsou tak komplexní, že byste si musela fakt dát velkou práci, abyste tomu opravdu nějak porozuměla. A mnoho lidí se vlastně jako nedá tu práci, že jo? A Jung se dával tu práci.

radiodokumentu Kristýny Strejcovské Carl Gustav Jung Obrazy duše jsme citovali z Červené knihy, vydané v nakladatelství Portál v roce 2010. Přeložili Petr Babka, Petr Patočka a Kristýna Bucková. Dále z knihy Carla Gustava Junga Duše moderního člověka, vydané v roce 1994 v nakladatelství Atlantis v překladu Karla Plocka a z filmu Nebezpečná metoda Davida Cronenberga z roku 2011. Použili jsme YouTube kanály Jan Dvořák, Poznejte svého psychopata a kanál Levitace. Účinkoval Ondřej Cihlář. Zvukový mistr Tomáš Kselhofer. Dramaturgie Marek Mojžíšek.

Na čtvrtek 18. června je připravena repríza dokumentu Karolíny Krásové Atlas jeskynního ticha. Zavedeme vás do míst, kde se stírá rozdíl mezi lidmi a netopíry. Napínavou cestu jeskynním prostorem, kde je možné objevovat, ztratit se, ale i najít sebe sama. Poslouchejte na Vltavě příští čtvrtek ve 20 hodin.

0: Africký Sting, tak nazývají zpívajícího baskytaristu Richarda Bonu z Kamerunu. Africké klenoty, fúze i globální styly, to je téma zítřejšího 7. nebe Petra Dorůžky v 7 hodin v podvečer na Vltavě. A čtvrtonový hudební systém rozšířený v severní Africe využívá ve své tvorbě také jeden z účinkujících na letošním festivalu Colors of Ostrava.
1: Koncert jazz.
2: Při poslechu pořadu Koncert jazz vás, milí posluchači, vítá Eliška Vidomus. Francouzsko-libanonský trumpetista Ibrahim Malouf letos slaví 20 let na scéně. V červenci se představí na festivalu Colors of Ostrava, na akci, kde se před 14 lety konalo jeho vůbec první vystoupení v Česku. Malouf má rád bilancování. Jsem zvědavá, jaké bude jeho ohlédnutí za 20 lety na hudební scéně. A věřím, že bude stejně velkolepé jako rekapitulace jeho první dekády. V rozhovorech uvádí, že chystá knižní autobiografii, 20. studiové album a také největší koncert své dosavadní kariéry. Ten by se měl konat 10. dubna 2027 v pařížské La Défense aréně, největší kryté hale v Evropě s kapacitou kolem 40 000 diváků. U příležitosti svého 10. výročí na scéně vydal album Design the Life, na které sesbíral nahrávky a videa ze 7 míst, kde v minulosti koncertoval. Tato kompilace vyšla i jako limitovaná edice, obsahující dvoubarevné vinily, 5 koncertních DVD, flash disk s bonusovými nahrávkami a CD s výběrem 9 skladeb. A právě toto album nás dnes čeká v pořadu Koncert jazz. Malufovým cílem bylo touto deskou nejen rekapitulovat, ale také poprvé zachytit atmosféru koncertů, jejichž energie je pověstná, stejně jako jeho schopnost navázat kontakt s publikem a vygradovat produkci k mohutnému finále. Skladby mívají někdy až 15-minutovou stopáž a jsou pro ně typické široce klenuté gradace, ostré kontrasty a prudká stišení nebo zastavení. Trumpetistovo publikum nikdy není pouze v pasivní roli diváků. Malouf jej rád zapojuje a rozespívává, jako například ve skladbě Will Soon Be a Woman, kterou věnoval svojí dceři. Do svých hudebních projektů zve Malouf rozmanité typy hostů a vytváří tak dramaturgicky odvážná a nečekaná spojení. Například malijského repera Oxmo Puccino, 130členný dětský sbor nebo legendární šanzoniérku Juliette Gréco. Ta s Maloufem vystoupila před 12 lety v pařížské Olympii v písni La Javanaise, kterou už za chvíli uslyšíme. Malouf se nebojí silných emocí, rád publikum dojímá a vyhazuje ze sedla nečekanými zvraty a situacemi. A právě jeden takový moment nastal při této písni, kdy pro Juliette Gréco připravil překvapení v podobě dětského sboru, který se z ničeho nic vynořil ze tmy v zadní části pódia. Nás dnes čekají různé koncertní síně a věřím, že o to větší to bude dobrodružství. Vydáme se společně do pařížské Olympie, istanbulského Babylon Clubu nebo na festival Jazz a Vienne. Příjemný poslech přeje Eliška Vidomus.

l'amour. De vous à moi, vous m'avez vu, mon amour. Non.

Na stanici Vltava posloucháte pořad Koncert Jazz, kterým vás provází Eliška Vidomus. Když jsem byl malý, vystupoval jsem nejprve se svým otcem. Mezi mým 8. a 14. rokem jsme spolu odehráli snad 500 koncertů. Pro něj byla hudba otázkou života a smrti. Pokaždé, když jsme vystupovali, byl strašně vážný. Byl jsem tehdy dítě a chtěl si dělat legraci, ale on mi připomínal, že hrát před lidmi je zodpovědnost. Po všech těch koncertech s otcem jsem si říkal, kde je ta zábava? Kde je to hraní hudby? Když jsem se rozhodl být profesionálním muzikantem, opravdu jsem chtěl hrát hudbu na pódiu radostně a užívat si to. Říká trumpetista Ibrahim Máluf. Jeho dosavadní sólová dráha je dokladem toho, že se mu tohle předsevzetí daří vrchovatě naplnit. Trumpetista se v Česku představil už několikrát na festivalech Colors of Ostrava, Jazzfest Brno, Jazzinec nebo Other Music. Při koncertech nikdy nevystupuje jen jako hudebník, ale jeho role je mnohem rozmanitější. Stává se na nich vypravěčem, průvodcem a někdy až jakýmsi tajemným iluzionistou. Dlouhá introdukce, ve které vykresluje situaci, náladu nebo inspiraci, která vedla ke vzniku skladby, tvoří často důležitou součást vystoupení, jako například u populární skladby Beirut, která nás za chvíli čeká. Je evidentní, že Máluf svými skladbami nechce publikum jen bavit, ale také zvyšovat jeho citlivost pro určitá témata, například související s problematikou Blízkého východu. Jeho koncerty, i když se na nich divoce tančí, tak nikdy nejsou jen bezstarostnou party. Trumpetista je dost nevyzpytatelný hostitel a často umí namíchat až překvapivě ostrý drink, jako třeba u již zmiňované skladby Beirut.

Milí posluchači, na závěr dnešního pořadu Koncert jazz, který jsme strávili ve společnosti trumpetisty Ibrahima Maloufa, jsem připravila píseň Love Songs alba Sunset in the Blue, které před 6 lety vydala zpěvačka Melody Gardot. Jako hosta si do studia přizvala Ibrahima Maloufa, který svojí čtvrtónovou trubkou krásně dobarvil a dotvořil atmosféru této písně. Od mikrofonu se s vámi loučí a brzy naslyšenou se těší Eliška Vidomos.

0: Jak mocný nástroj je trubka, ukáže posluchačům francouzsko-libanonský hudebník Ibrahim Malouf také na festivalu Colors of Ostrava letos 17. července. A dnes mu Eliška Vidomus věnovala na Vltavě koncert jazz.
1: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Četba s hvězdičkou.
0: Obrovský úspěch Irvingova čtvrtého románu Svět podle Garpa zřejmě zapříčinila autorova schopnost vystihnout spodní víry americké společnosti. Všudy přítomné násilí, především pak sexuální na ženách, feminismus, transgender problematiku, americký sen proměněný v noční můru.

paní Ralfová se nejmenovala Ralfová. Garp a Helena jí tak říkali, protože to byla matka Duncanova spolužáka Ralfa. Helena se jednou zmínila o Ralfově matce jako o couře, což byl výraz, který vždycky jaksi vzbudil Garpovu pozornost, už od dob jeho sexuálních začátků ve Vídni. Ralfův otec nežil doma, takže onen dojem coury zdůrazňoval u Ralfovy matky její status osaměle žijící ženy. Problém byl v tom, že Ralf byl Duncanův kamarád. Párkrát u nich doma dokonce přespal. A teď už byl čas na to, aby Duncan taky jednou přespal u nich, jak se aspoň Duncan domníval a jak o to pořád škemral. Ralf byl starší chlapec a Garp mu nedůvěřoval. A Garpovi se také nezamlouvala Ralfova matka, co by matka. Chodila večer pryč a chlapce nechávala samotné. Sám Duncan to přiznal. Ralf je u nás pokaždé, přesvědčoval Duncan logicky. Takže já bych měl taky jednou spát u nich, nemyslíš? Bylo by to spravedlivé. A co tam budete dělat? Uvažoval Garp. Pít, kouřit nějaké driáky, týrat psy a kočky, anebo šmírovat nějaké nechutné šoustání paní Ralfové. Ale Garp věděl, že Duncanovi je už 10 a že je velmi rozumný. Garpovi se nepodařilo vydat ani hlásku o tom, jaký má strašlivý strach, že je paní Ralfová všechny připraví o život, protože je nechá v noci uhořet, až jí od cigarety, se kterou usnula, chytnou vlasy. Tak dobře, běž, svolil rozmrzele. Ani nevěděl, jestli Ralfova matka vůbec kouří. Prostě jí od pohledu nesnášel a ve svých představách podezíral Ralfa, že by mohl jeho syna nějak zkazit. Garp cítil úpornou potřebu chránit těch pár lidí, které miloval. Takže chudák paní Ralfová nebyla jediná oběť, kterou urážel svými paranoidními předpoklady. Tak k ním aspoň nejezdi na kole, dodal. Ale tati, proč bych se měl táhnout takovou dálku pěšky? No přece proto, odpovídal Garp opět jen v duchu, aby ti šílený 16-letý automobilista nepřerazil páteř, anebo aby tě nějaký opilec, který najednou dostane srdeční záchvat, nesmetl ze silnice a nerozdrtil ti tvou nádhernou hruď o obrubník a aby se ta tvoje výjimečně krásná lebka nerozpoltila, až dopadne na chodník. A aby tě pak ještě nějaký idiot nezabalil do starého koberce, jako bys byl něčí pes nebo kočka, a nepohodil tě na nejbližší velké skládce. Ale opět synovi ustoupil a hleděl za ním, jak přejíždí ulici a rozhlédne se, než zahne. Je to bezpečná vilová čtvrť menšího bezpečného města, uklidňoval sám sebe. Utěšené trávníky, rodinné domky univerzitních učitelů, tu a tam velký dům rozdělený na podnájmy pro studenty. Vlastně i Ralfova matka byla cosi jako věčná studentka, přestože měla vlastní vilu a přestože byla starší než Garp. Její bývalý manžel učil nějaký předmět z oboru přírodních věd a nejspíš jí platil školné. Heleně, kdo si říkal, vzpomněl si Garp, že ten manžel žije s nějakou opravdovou studentkou. Paní Ralfová bude nejspíš naprosto hodná osoba, uvažoval Garp. Má chlapce a bez pochyby ho miluje, jen kdyby byla opatrnější. Ve světě podle Garpa je tak snadné všechno naráz zničit.

Ale když Duncan nebyl doma, Garpovi se nic nedařilo. Aby se aspoň trochu sklidnil, pustil se opět do vaření, přestože už byli všichni po večeři. Ale mohl si přece nachystat italskou omáčku na zítřejší těstoviny. Zrovna rozmačkal do horkého olivového oleje rajčata a zajel dřevěnou lžící hluboko do omáčky, když uslyšel ten strašný zvuk. Nějaký blázen prudce bral zatáčku na rohu před jejich domem. S burácivým podřazením rychlosti a s ječením pneumatik, které Garpem projelo, jako by někdo přejel kočku. Instinktivně se podíval po malém Boltovi, ale ten tam byl, v bezpečí, v kuchyni. Tentokrát aspoň neměl strach, že řidič ujíždějícího auta srazil Duncana, ale to neznamenalo, že by to Garp nechal jen tak být. Byl v těch letech horší než policejní hlídka. Už dlouho měl ve zvyku pouštět se za auty jezdícími nepřiměřenou rychlostí. Nahnal už plno strachu všem neukázněným řidičům v okolí. Ulice kolem Garpova domu byly členěny v čtvercovém půdorysu a na každém rohu byla stopka. Pokud vzal řidič značku na vědomí, stačil Garp auto obyčejně dohonit pěšky. Rozběhl se ulicí za zvukem automobilu. Když jel řidič hodně rychle, potřeboval Garp 3 až 4 značky stop, než ho dohonil. Jednou se takto řítil přes 5 bloků a když neukázněné auto dohonil, byl tak zadýchaný, až si řidič myslel, že tu někde muselo dojít k vraždě a Garp ji chce buď ohlásit, nebo ji spáchal sám. Pravděpodobně to druhé. Přestože byl Garp nevysoký, na většinu řidičů zapůsobil mohutným dojmem a i když třeba později nadávali, tváří v tvář byli k němu zdvořilí a omlouvali se a ujišťovali ho, že v téhle části města už nikdy nepřiměřenou rychlostí nepojedou. Bylo jim jasné, že Garp je v dobré fyzické kondici. Většinou to byli středoškolští studenti, přistižení, jak se předvádějí před svými dívkami s otcovým fárem, anebo jak před domy svých děvčat dělají povozovce šmouhy škvířícími se pneumatikami. Garp nebyl takový blázen, aby si myslel, že je změní. Doufal jen, že je donutí, aby tou šílenou rychlostí jezdili někde jinde. Ve světě podle Garpa neměli takoví nebezpeční idioti vůbec žádné místo.

Když tentokrát doběhl auto už na druhé křižovatce, ukázalo se, že provinilec je kupodivu žena. Garpiš zezadu v běhu zahlédl blízkot náušnic a náramků na ruce. Zrovna chtěla vjet do křižovatky, když Garp zabouchal dřevěnou lžící na okénko a vyděsil ji. Ze lžíce ještě odstřikovala rajská omáčka, jako by ji někdo předtím namočil v krvi. Garp počkal, až stáhla okénko a hned spustil obvyklý úvod, pronášený až s děsivou zdvořilostí. Promiňte, jestli jsem vás vyděsil, ale to vy mě taky. A tak bych vás rád požádal, jenže v té chvíli zjistil, že ta nebezpečná řidička je Ralfova matka, pověstná paní Ralfová. Duncan ani Ralf s ní naštěstí v autě nejeli. Byla sama a byla uplakaná. Ano, co je? Zeptala se. O co byste mě rád požádal? Garp nevěděl, jestli poznala, že je Duncanův otec. Promiňte, že jsem vás vyděsil. Začal, ale pak zase zmlkl. Co jí může vlastně říct? On, potenciální manželský terapeut. S rozmazaným obličejem, zřejmě právě pohádce s bývalým manželem nebo milencem, působila ta žena dojmem, že trpí blížícím se středním věkem jako chřipkou. Její tělo bylo celé jakoby pomačkané bolestí, oči měla rudé a vyhaslé. Garpa najednou jímal soucit s celým jejím životem. Jak jí může říct, že po ní nechtěl nic jiného, než aby jezdila pomalej? Tak co je? Opakovala. Chtěl jste žádat, tak už žádejte. Víte, já jsem Duncanův otec. To vím. Vypadáte jak šílenec. A já jsem Ralfova matka. Já vím, usmál se. Takže slavnostní seznámení Duncanova otce a Ralfovy matky, pronesla kousavým tónem. Pak jí ovšem zase vyhrkly slzy. Hlavou padla na klaxon. Prudce se napřímila a přitom narazila do ruky, jíž se Garp opíral o stažené okénko. Jeho prsty se otevřely a z nich do ženského klína vypadla lžíce s dlouhým držadlem. Oba na ní zůstali vyjeveně hledět. Od rajské šťávy se na jejich zmačkaných béžových šatech udělala skvrna. Vy si o mě asi myslíte, že jsem strašná matka, řekla paní Ralfová. Garp, věčně obezřetný, natáhl ruku přes její kolena a vypnul zapalování. Ale svou lžíci raději ponechal v jejím klíně. Jako obvykle se nedokázal přetvařovat. Jestliže si o někom myslel něco pohrdlivého, dotyčný to nějak vycítil. O tom, jaká jste matka, já vůbec nic nevím, ale myslím si, že Ralf je hodný chlapec. Ale občas dovede být pěkný hajzl. Poslouchejte, třeba byste byla radši, aby u vás dnes náš Duncan nespal? Žena se zatvářila udiveně, jako by se o tom, že u nich má dnes přespat Garpův syn, dozvěděla až teď. Zatřásla hlavou a pak se raději zadívala na lžíci ve svém klíně. To je rajská omáčka, řekl Garp. K jeho nemalému překvapení paní Ralfová lžíci zvedla a olízla. Vy vaříte? Ano, rád. Je moc dobrá. Ještě není hotová. Zrovna jsem tam chtěl přidat česnek a oregano. Paní Ralfová mu podala lžíci. Fakt dobrá. Někoho takovýho jsem si měla sehnat. Svalnatýho malýho sexy pořízka, který rád vaří. Garp napřed v duchu napočítal do pěti, než řekl. A nakonec tam samozřejmě přijde bazalka. Mám té máčky doma tolik, že bych jí mohl nakrmit i kluky. Takže jestli chcete, klidně s vámi pro ně zajedu a můžou být přes noc u nás, kdybyste chtěla být radši sama. Ale ona vykřikla. Sama? Já jsem věčně sama. Takže jsem ráda, když ty kluky budu mít u sebe. Můžeme se třeba domluvit na jiný den, smlouval Garp. A těm klukům se u nás taky líbí, pokračovala. A víte proč? Ještě byla uslzená, ale už ho pozorovala dost potměšile. Proč, zeptal se Garp zdvořile,
Protože se na mě rádi dívají, jak se koupu. Teď už Garb počítal až do 10, než opatrně řekl. Vy se s nimi koupete? Blázníte? To vypadám až tak moc úchylně? Ve dveřích je dírka. Koukněte se tady do zpětného zrcátka, ať vidíte, jak se teď tváříte. Copak to není roztomilý, že se Ralf před kamarády chlubí svou starou mámou? Ano, odpověděl Garb odtažitě. Tuze, roztomilé. Jenže vám to moc nesedí, že, pane Garpe? Vůbec vám to nesedí. A nejmíň ze všeho vám sedím já sama, že? Garb přemýšlel. Možná opravdu nejsem nejlepší kandidát na profesi manželského poradce. Nahlas však řekl. Je mi líto, že jste tak nešťastná.

0: Ještě, že existuje literatura. Ta už přece Garpa tolikrát zachránila. Na sedadle vedle řidičky se povaloval brožovaný výtisk Dostojevského Věčného manžela. Garb si vzpomněl, že paní Ralfová je věčná studentka. Co studujete jako hlavní obor? Zeptal se jí stupidně. Literaturu? Paní Ralfová znechuceně zavrtěla hlavou. Teda, vy si zřejmě nikdy nezadáte, viďte. Jak dlouho jste ženatý?
1: Skoro 11 let.
0: A já 12. Jestli se teda dají ty poslední roky vůbec počítat jako manželství. A budoucí manželský poradce T.S. Garb opět promeškal svou šanci, protože se vzmohl jen na pár frází, že v každém manželství je přece něco. V mým je naprostý hovno, řekla paní Ralfová už skoro lhostejně. Ale fakt se nemusíte bát, u mě máte svýho chlapce v naprostým bezpečí. Jsem úplně neškodná, aspoň pokud jde o děti. To věřím. Cigarety v posteli nekouřím. To mě ani nenapadlo. A šmírování, jak se koupu, není povinný. Garb upadl do rozpaků. Možná je to naopak on, kdo by potřeboval nějakého terapeuta. Jeho aktuální představa paní Ralfové, jak leží nahá ve vaně, ho zasáhla tak prudce, že upřímně řekl: myslím, že to je určitě dobře, když se kluci dívají, jak se koupete. Ale ona to naštěstí nebrala jako lichotku. Jen pokrčila rameny.
1: Já nevím. Pro mýho manžela to zřejmě moc dobrý nebylo. A ten se na mě díval roky.
0: To on kdysi vyvrtal tu dírku do dveří. Zvedla oči k Garpovi, kterého už od křečovitých úsměvů bolela pusa. Uvažoval, stačilo by snad, kdyby se dotkl její tváře nebo ji pohladil po ruce. Nebo jí aspoň něco pěkného řekni, ale jen zahuhlal.
1: To víte, manželé jsou všelijací a spousta z nich neví, co vlastně chce.
0: Paní Ralfová se trpce ušklíbla. Můj manžel věděl, co chce, a tak si našel 19letou kundičku.
1: To je mi líto, poznamenal Garb.
0: Poradce ve věcech manželských je muž, který se bez této fráze asi neobejde. Smolařský žvanil, který musí věčně diagnostikovat samé neléčitelné případy.
1: Vy jste spisovatel, řekla vyčítavě a zamávala před ním výtiskem Věčného manžela. Tak co si myslíte o tomhle?
0: Je to nádherný příběh, odpověděl Garb. Promyšleně komplikovaná kniha, plná zvrácených a lidských protikladů. Ale věčná studentka odsekla. Já si myslím, že je to chorobný příběh. Fakt by mě zajímalo, co je na tom Dostojevském tak zvláštního.
1: Víte, začal Garb, jeho charaktery jsou úžasně složité, psychologicky i citově, a situace jsou tak záhadné.
0: To jsou žvásty, odsekla paní Ralfová.
1: Vždyť jeho ženské postavy jsou míň než věci. Nemají dokonce ani tvar. Jsou to jen ideje, o kterých muži mluví a se kterými si pohrávají.
0: Najednou nečekaně hodila knihu okénkem po Garpovi. Ani on, tak obratný při skvoši, ji nestačil zachytit. Kniha mu narazila do prsou a padla na chodník. Ruku v klíně zatnula paní Ralfová v pěst a zůstala hledět na skvrnu na šatech, která jí v rozkroku vytvořila cosi jako terč z rajské omáčky.
1: No pane, a takhle vypadám celá, řekla s očima upřenýma do klína. To je mi líto.
0: Omlouval se Garb znovu a snažil se jí do toho klína nedívat.
1: Jestli to hned nevyperete, může potom zůstat skvrna, která už nepůjde vyčistit.
0: Po všem zůstane skvrna, vykřikla paní Ralfová. Z hrdla se jí vydral tak tupý smích, že to Garpa až poděsilo. Radši už nereagoval jediným slovem a ona mu jízlivě řekla: vy si určitě myslíte, že já potřebuju jediný a to, aby mi to někdo pořádně udělal, že? Popravdě řečeno, Garb málo kdy uvažoval o lidech v téhle rovině, ale když už se o tom paní Ralfová zmínila, skutečně se domníval, že v jejím případě by mohlo toto jednoduché řešení pomoct. A určitě si taky myslíte, vážený pane Garpe, že bych si to nechala udělat zrovna od vás, že? Tohle si Garp opravdu myslel. Takže řekl, ne, to si rozhodně nemyslím. Ale já si myslím, že si to určitě myslíte. A myslíte si taky, že bych byla hrozně ráda, že? Ne, to určitě ne. Opatrně se na ní podíval, aby se s ní rozloučil, a ona se na něho potměšile usmála. A víte, že ve vašem případě třeba ano? Možná. Kdybych si to s vámi opravdu rozdala, třeba byste pak nebyl tak pedantsky samolibý. Myslíte si o sobě, jak jste nadřazený nad jiný lidi. A to jen proto, že jste spisovatel. Že? Garp věděl, že je to pravda. Radši odstoupil od auta a řekl, prosím vás, jeďte opatrně. A kdybyste něco potřebovala a já to mohl zařídit, zavolejte mi, prosím. Třeba, kdybych potřebovala dobrého milence? Zeptala se paní Ralfová kousavě. Ne, to samozřejmě ne. A já myslela, že jste mě zastavil právě proto. Proč jste mě sakra vůbec zastavil? Prostě jsem si myslel, že jedete kolem našeho domu moc rychle. Nebylo v tom nic osobního. Nic osobního? Vykřikla. Vůbec nic osobního? Můj bože, vy jste ale nafoukanec. A vy jste neodpovědná pitomá káča. Ocekl jí Garp, protože zásoby jeho laskavosti byly právě vyčerpány. Ale když vykřikla, jako by jí bodl, hned se zase omlouval. Podívejte, mně je to vážně líto, promiňte. Ale já si prostě pro Duncana večer přijedu. Ale to se jí očividně dotklo víc než cokoliv jiného. Ne, prosím vás, to ne. Neblázněte. Já na něho dám pozor, opravdu dám. Nic se mu nestane. Postarám se o něho, jako by byl můj vlastní. To ovšem Garpa ani v nejmenším neuklidnilo. Ale než stačil něco vyjednat, paní Ralfová nastartovala auto, projela bez rozloučení a bez zastavení kolem další stopky a vzdalovala se prostředkem silnice. A Garp za ní mával vylízanou dřevěnou lžící.

0: Vzorný manžel Garb přišel domů s věčným manželem v ruce a hned řekl Heleně. V domě u té bláznivé ženské Duncan nemůže zůstat. Musíme ho odtamtud dostat. Ale uděláš to ty, odpověděla. Ty si kvůli tomu děláš přílišné starosti. Měla si vidět, jak řídila, ale Helena ho chtěla uklidnit. Vždyť Duncan s ní nikam jezdit nebude. Třeba jo, může o půlnoci kluky zavést na pizzu. Ta totiž určitě vařit nedovede, pokud ovšem neusne ve vaně. Helena v těch slovech cítila něco znepokojivého, ale pak radši udělala totéž, co před chvílí Garb. Zkusila utéct k literatuře. Vzala mu z ruky výtisk Dokonalého manžela. To je divná kniha. Zvlášť, když ji dá nějaká žena manželovi jiné ženy. Ona mi ji nedala, Heleno. Hodila ji po mně. Je to nádherný příběh, řekla Helena, jako by stála za katedrou. Podle ní je ta knížka chorobná. Zdá se jí, že není fér vůči ženám. Ale o to přece Dostojevskému vůbec nešlo. Samozřejmě, že ne, láteřil Garb. Ta ženská je idiot. Tu krávu by moje bláznivá matka úplně milovala. Helena si dala prst přes ústa a ukázala na malého Volta, který už hodinu zápasil s nudlemi, které mu uvařil jeho otec. Dojez ty nudle, Volte, pobízel Garb. Strč si je do číči, řekl Volt. Cože? Jak to sakra mluvíš? Jako ty. Volte, já takhle přece nemluvím a nemám žádnou číču. Ale máš, nedal se synek. Helena musela zasáhnout. Vždyť ani nevíš, co to znamená, to řekla Voltovi. A Garpovi? A ty bys to vědět měl, ale neměl bys to říkat. Ode mě to nemá, já tohle slovo přece nikdy nepoužívám. To určitě slyšel od Duncana a ten to má od Ralfa a ten to má bez pochyby od té zatracené báby, od svý mámy. Ale když oba odešli do pokoje a nechali Garpa v kuchyni se špinavým nádobím, ulevil si do číči. A moc dobře věděl, co tou číčou myslí a taky čí číču.
1: Garb.
2: Příběh nepříliš úspěšného spisovatele a zápasníka T.S. Garpa, který se zarputile a pošetile snaží uchránit svou rodinu před nebezpečími světa, nám bude vyprávět na Vltavě zase zítra ve 23 hodin Michal Bumbálek, který otevře knihu Johna Irvinga Svět podle Garpa, a to už po 16. Celkem 31-dílnou četbu s hvězdičkou natočil v roce 2021 režisér Radim Nejedlý s překladem

0: Australský hudebník Warren Ellis, který nám na Vltavě dohrál spolu s Nickem Cavem píseň All Things Beautiful, se podílel na soundtracku k filmu Šepot lesa, který v těchto dnech můžete vidět v našich kinech. A tento soundtrack nám v Klapce na Vltavě představí Tomáš Pilát zítra v 10:30 večer.
1: Osudy.
0: Kněz, filozof, hudebník a pedagog Ladislav Herián s námi v tomto týdnu na stanici Vltava.

Určitě ty první asi 3 roky v Budějovicích byly možná jedny z nejhezčích v mém životě, tak pak ty další, ten rok, hlavně ten 5. a potom ten rok první v Praze, byly možná úplně nejtěžší roky v mém životě, co já jsem zažil. V Českých Budějovicích tam biskup Paďor mi zakázal, že tam 5 let nesmím páchnout, prostě jsem tam vlastně vůbec nesměl jako kněz. Ten první úplně rok, tak to jsem byl v takové prostě hluboké depresi. Já jsem se zpamatovával z toho všeho, co se mi v životě stalo. Když jsem přišel do Prahy někdy v srpnu nebo v září, tak jsem celé noci pil. Jel jsem domů za maminkou, tam se nemohl vydržet, tak jsem jel zpátky do Prahy. Tam jsem taky nemohl vydržet, tak jsem zase jel za maminkou. To bylo prostě strašné, jako ty první měsíce. Tak jsem byl v Praze ten první rok v takových depresích, ale dělal jsem takovou nějakou tupou intelektuální práci. Překládal jsem takovou religionistickou knihu od profesora Skalického, takovou tlustou, Souboj s posvátným se to jmenovalo, z italštiny do češtiny, a pracoval jsem na své disertaci. A to, co jsem dělal hlavně, tak že jsem překládal z klasické řečtiny klasické řecké texty do češtiny, což byla pro mě těžká práce, ale postupně jsem se nějak zpamatoval jako z toho všeho. V roce 2003 tak jsem začal učit na Institutu ekumenických studií. Pak jsem v roce asi 2004 nebo 2005, já už nevím, jsem začal učit na Jaboku. Zároveň jsem dělal tu disertaci a potřeboval jsem peníze pro maminku, která potřeba vyměnit okna. Tak začal jsem překládat knihy, jsem hodně času věnoval překládání knih, jsem přeložil asi, já nevím, 8 nebo 9 knih. Já jsem byl takový populární kněz celkem, tak mě různě mě zvali na mše a duchovní obnovy, takové věci. No a v roce 2004 tak jsem začal dělat představeného v Kobylisích do centra salesiánského. Tehdy to bylo tak, že ta naše komunita tak měla asi 23 lidí plus salesiánské středisko mládeže, chodilo tam asi 2000 dětí plus do kostela chodilo asi 1700 lidí. Jo. No a já jsem šéfoval té komunitě, která se o to starala. To byla jedna schůze za druhou, že jsem to vlastně jako musel tady toto dělat. Začal jsem učit na tom Jaboku, postupně jsem začal mít různé duchovní obnovy a všude možně jsem měl přednášky, že jo, a tak. Začal jsem taky pracovat v tom středisku, nejdřív v té oratoři, pak jsem pracoval v nízkopravovém klubu Vrtule, který pod to patřil, protože jsem chtěl ty spolubratry, kteří se o to všechno starali, nějak podporovat zevnitř, že jsem chtěl sdílet i tu práci, co oni dělají. My to máme na takové období, vždycky je to na 3 roky. Můžeme to dělat maximálně 3 období, 2 období, jo, a 3. období, když opravdu nikdo není, jo. Tak jsem toho ředitele jsem dělal 6 let a pak jsem začal to 3. období, ale po roce mě potom vystřídal jeden spolubratr, takže jsem to dělal 7 let, takže od roku 2004 do roku 2011 jsem dělal šéfa těch Kobylis. Od roku 2013 mě pak přeložili sem na Jabok, takže jsem tady na Jaboku. Taky jsem se stal tady kaplanem, taky jsem učil v tom institutu ekumenických studií a pracoval jsem v tom středisku. Že? A potom jsem, když jsem přestal pracovat v tom středisku, tak jsem začal pracovat ve vězení. Taky jsem začal učit na teologické fakultě v Olomouci a to dělám do teďka. Vlastně teďka mám docela hodně toho, protože mám úvazek 0,7 ve vězení, jako kaplan 0,4 na fakultě v Olomouci a 0,5 tady na Jaboku. Takže mám prostě 1,5 nebo 6 nebo kolik to je. Docela hodně toho mám. To bylo v roce 2002, jsem v létě přišel do Prahy a 2003, tak jsem poznal, bo jsem se tam setkal s jednou svojí kamarádkou, kterou jsem poznal v roce 99 díky jedné svatbě, kterou jsem měl, protože ona byla součástí toho undergroundu, tak mě pozvala do toho společenství a takže asi od roku 2003 tak se začala ty lidi vlastně jako poznávat. Mě to společenství fascinovalo. Tehdy žil ještě Martin Rose a on byl taková postava, která ten underground, on byl takový, jak se říká o Ježíšovi, že je kvádr nárožní, nebo on byl takový prostě ten kámen nárožní, který to držel. Jo. On to pojmenoval, on vytvořil té své zprávě o 3. národním obrození, řekněme tu spiritualitu toho undergroundu, a byl to takový člověk, který jako váhou své autority, tím, že prostě 10 let skoro seděl za to, co byl,
tak to držel jako takový svorník. A to bylo od roku 2003 do roku 2011, kdy umřel. Ta moje kamarádka Ilonka, tak ona mě s ním seznámila. Seznámení proběhlo, doteďka to vidím před očima v kině Aero, kdy se v tom kině hrál Upír z Nosferatu od německého režisera Murua. To je byl němý film, ale vlastně ten text k tomu deklamoval Pavel Zajíček a DG307, ta kapela k tomu hrála a to bylo v tom kině Aero. Tam jsem se seznámil s Martinem a to tím způsobem, že mě vlastně ta Ilonka přivedla k Martinovi a Martin mi říkal, ty jsi ta katolická svině a já jsem říkal, jo, jo. A on říkal, já jsem taky katolík, tak si dáme panáka. Tak jsme se seznámili s Martinem. Martin, myslím si, že mě měl hodně rád, protože on byl hluboce věřící člověk a měl ke mně úctu jako k knězi. Asi se mu líbilo ten způsob, jakým já jsem prostě knězem. Myslím si, že jsme spolu prožili dost takových intenzivních chvil. Jednak jsem ho prostě potkával na těch různých undergroundových akcích, ale taky jsem k němu chodil domů. On bydlel na Smíchově v domě pana knížete Schwartenberga. Taky jsem ho prostě někdy vozil, on měl takový statek v prostředním Vydří, tak tam, a nebo jsem ho vozil taky na čtení. Jednou dokonce jsem i při tom jeho čtení hrál na kytaru. Nakonec jsem měl i tu čest ho prostě jako pohřbít v roce 2011. Myslím si, že to byl člověk, který mě osobně hodně ovlivnil. Ta jeho taková velkorysost, která podle mě to byla jeho základní vlastnost, byla velkorysost, takový nadhled a jeho hluboká víra. Myslím si, že i v tom undergroundu podle mě jako ho úplně i třeba ti lidi nechápali, jo, protože mnozí ho považovali jenom jako za toho exhibicionistu, který se odhaloval na veřejnosti a opilce a násilníka a tak, ale to, kdo on doopravdy byl, tak je vidět prostě z jeho poezie. Já jsem úplně všechno, co on napsal, tak jsem přečet a tam je vidět, kdo to byl. Tak mě to ovlivnilo v tého takové velkorysosti. Jsem s ním zažil spoustu takových momentů, které, nevím, jestli mám tady líčit, že jo, ale tak to stejně nemůžete vysílat.

Jinak jako silný moment třeba byl festival Magorova výdří na Skalakově mlýně a hrála tam kapela Bratří Karamazoví, kterou jsem poznal díky Martinovi. I on je asi jako objevil, to byli kluci z Českého Krumlova. Pro mě v té době to byla úplně nejlepší kapela, co já jsem kdy poznal jako česká kapela. A oni měli koncert na tom Magorově výdří asi v 11 večer. Já jsem byl úplně šťastný, když jsem je slyšel. A za mnou na tom koncertě byl Martin a jeho dcera Františka. A teďka tam jako o mě si povídali. A teď říká ten Martin, tak má vypadat katolický kněz. Ta Františka mu prostě něco řekla o sobě. Takového hodně intimního. On byl z toho překvapený a nějak to potřeba se mnou sdílet. No a na druhý den tam měla koncert kapela Nevidím. A ta kapela Nevidím, to je taková parta dospělých chlapů, kteří mají takové dětské nástroje a různě s nima lomozy a ten jejich frontman do toho recituje poezii. No frontman se prostě ožral, že vlastně nebyl schopný recitovat tu poezii, takže Martin řekl, jakože to odvykládá za něho. Jo? A teď ta kapela vlastně se zvučila. Během toho festivalu, který trval několik dní, tak tam koloval takový vtip na faráře. Jo? Já když jsem se objevil, tak že undergroundoví kamarádi zpívali přišel farář do bordelu, pozdravení milé dal, pochvalen buď Ježíš Kristus, já bych si rád. Tak mě zdravili, že jo? Což já jsem vždycky vydržel, protože jsem věděl, že to je jenom taková poza. A šel tím festivalem takový vtip, jak se liší farář ve městě od faráře na vesnici co do souložení. Farář snad na kořist tady těch lidí, no. Teď mi několik lidí řeklo ten vtip, já se nepamatuju, jak to bylo. No a když ta kapela Nevidím zvučila, tak se Martin dověděl ten vtip, tak já potřebuji mi ho prostě říct, tak mi to řekl a já jsem říkal, no já jsem to Martin neslyšel, já jsem nikdy žádnou ženskou nespal. A vlastně ten moment byl takový, že se znovu vrátil ten intimní moment toho večera předtím. Martin byl člověk, který někde byl s nějakým homosexuálem, který potřeboval se ukojit. Tak Martin mu byl k dispozici, i když byl heterosexuál. To byl křesťan, to byl katolík, rozumíte? A ta spiritualita, ta byla až zatím, jo. Jednou, když jsme byli v Trutnově, když jsem měl bohoslužbu, tak Martin přišel na tu bohoslužbu, na tom festivalu, festival Open Air Trutnov. Když jsem skončil bohoslužbu, tak Martin prostě jako zařval. Pochválen buď největší Ježíš Kristus. A teďka mi říkali ti lidi, to ti nevadí, že to říká? A říkám, proč by mi to mělo vadit? Já mu rozumím, proč to říká. To je úplně jako jiný level, než když jste někde v kostele a prostě tam říkáte něco babičkám. Takže pak mi říkali pastor undergroundu, to vzniklo tak, že já jsem neměl nikdy, kromě v Českých Budějovicích, když jsem žil, tak jsem tam měl vedle té výuky na fakultě a vedle té péče o tu komunitu studentů, tak jsem tam měl ještě vlastně jako farnost, co jsem neřekl, jako malou 200 lidí, ale jinak jsem jako nikdy neměl, jako že jsem nebyl farář. Jo. No a jsme se jednou bavili tady na to téma, že jsem říkal, že nemám žádnou farnost a Dáša Vokata, ta partnerka tehdy toho Martina Jerose řekla, ale my jsme přece tvoje farnost. Jo? A řekla to nějakému novinářovi v nějakém rozhovoru a od té doby se mi začal říkat pastor undergroundu, ale já jsem se tak jako nikdy necítil, protože mně přijde, že to je taková výsostná role, kterou já jsem jako nikdy podle mě nenaplňoval, ani bych nebyl schopný naplnit. Takže se to jenom tak říká. Už se to teďka až tak neříká, ale jako se to říkávalo. No. Tak já jsem, že jo, na těch různých festivalech, na Magorovu výdří, to byl jeden festival, na konci léta, to byl jiný festival, na festivalu v Trutnově, což vlastně byl takový Trutnov Open Air, otec všech Woodstocků, takový český Woodstock, který měl tady ten undergroundový kořen, tak jsem tam měl bohoslužby. Občas jsem někoho v tom undergroundu oddal, když se třeba někde něco křtila se deska, tak jsem ji jako pokřtil. Občas za mnou někdo přišel něco řešit, tak je úplně jako jednoduše. No. Občas jsem někde něco napsal někomu do knihy předmluvu nebo něco takového. No. To vlastně, jako co mě na tom nejvíc oslovovalo, tak nebyla možná
úplně až ta muzika, ale spíš ta spiritualita. Nějaký jakoby étos těch lidí, který byl dán tím, že oni chtěli být svobodní, svobodně tvořit a byli jako za to pronásledování, tak to vytvářelo takovou vlastně mezi nima jako nějakou pospolitost. A ta tvorba, kterou oni tvořili, tak byla jakoby podložena tou životní zkušeností a vycházelo to z toho a to bylo strašně silné. Jo. A to mě prostě fascinovalo. Jo. A třeba jako Jaromír Nohavica, tak když jsem já byl vysokoškolák v Brně, tak si pamatuju, že jsem byl na jeho koncertě. On je trošku starší než já, ale ten koncert tehdy mě fascinoval, on to nebyl takový slavný tehdy vůbec, měl takovou kytaru jak já, takovou obyčejnou a prostě se mi to líbilo. Dokonce tak, že jsem si jednu písničku zapamatoval, generál Windischkreuz, kterou jsem prostě celý život si pamatuju, jenom díky tomu, že jsem ji jednou od něho slyšel. No a vlastně, když třeba jako já ho slyším, tak já slyším prostě výborné řemeslo, jo. Ale když slyším nějakého undergroundového toho písničkáře, tak já slyším ten život. Když slyším toho Nohavicu, tak mi to přijde takové prázdné, sice jako řemeslně dokonalé, ale vlastně jako prázdné. A když slyším nějaký underground, tak mi to přijde takové nedokonalé, ale vlastně hrozně silné, prostě takové pravdivé. Ta tvorba těch lidí, tak to mě prostě oslovovalo a taková ta jejich pospolitost. Mě usiloval hodně ten Martin a ti lidi kolem něho. Já jsem byl takovým dost jakoby úzkým okruhu, protože underground to je jako hodně lidí, že jo? A já jsem byl v takovým opravdu v tom nejúžším okruhu. To bylo prostě hezké, ale samozřejmě, že tam jsou taky lidi různí a tím, jak Martin umřel, tak mně přijde, že se, teď už je to zase asi jinak, ale že se trochu jakoby to rozklížilo, jo, že třeba jsou dvojí plastici, to by za Martina asi se nemohlo stát, že by se plastici rozpadli, jako no. Tak ono, že jeho život vedal svýma nějakýma cestama. Ani já už jako nejsem nějak až tak v tom ponořený, jenom mám nějaké osobní vztahy s nějakýma lidma, ale vlastně na ty akce už nechodím, protože já už jsem taky někde dneska jinde. Ale byla to taková důležitá doba v mém životě, no.

Když jsem ještě žil v Itálii, tak já jsem jako YouTube vlastně jako neznal vůbec jako tu kapelu. Ani jsem to neposlouchal. Mezi Salesiánama já jsem měl takového blízkého spolubratra, s kterým si hodně rozuměl, jak se jmenoval Bob Fleeder. Vydali jsme se při těch tajných studiích té jedné skupině. Ten Bob, on měl bratra, který se jmenoval Jirka, říkal se mu dědek, dědisek. A když já jsem žil v té Itálii, ale ještě za komunistů, o těch YouTube bylo u nás jako těžko něco sehnat. A teďka ten Jirka přes toho Boba se nám obrátil, že já jsem žil na tom západě, že jo? Jestli bych o těch YouTube něco jako nesehnal nebo něco takového. Já si pamatuju, že jsem asi koupil nějakou knížku, kterou jsem tam poslal a možná, že jsem přeložil z italštiny nějaké texty nebo nějak vlastně jako jsem tomu Jirkovi, jsem to nějak přes toho Boba poslal. Když jsem se potom v roce 90 ten poprvé vjel do Česka na díl, že na měsíc, tak jsme se s tím Jirkou setkali. Mě ty YouTube objevil ten Jirka a to mi už bylo 30 nebo 31 a to YouTube tehdy, to jsou moji vrstevníci, že jo, tak vlastně ta jejich tvorba, jako ta to první desetiletí, to Joshua Tree, ta hlavní deska jako v té doby, tak já jsem to vůbec neznal. Tak jsem to jako postupně začal poznávat a strašně mi se mi to začalo líbit. Bono, on je tak starý jak já jsem taky ročník 60, tak mě fascinovalo to, jednak ta muzika se mi líbila, ale taky mě fascinovali YouTube, nevím jako muzika, ale jako fenomén. Jo? To, co oni byli schopni udělat společensky a politicky a tak, tak to bylo úplně ohromné, že jo? A navíc to byli křesťani, ale takový křesťani toho ražení, které mi bylo blízké, ne? Takový ti, jestli to řek, já nevím, jak. Jako já jsem takový podobný křesťan jako oni, mně to přijde, no. I ta jejich jakoby filozofie, tak mně to prostě přišlo blízké a vlastně mi přijde krásné to, že dneska já mám 66, Bono má taky 66. Vždycky vlastně jako jsem z těch textů vnímal takovou spiritualitu, která mi byla strašně blízká. Moje spiritualita posledních třeba 15 let, tak je docela hodně vyjadřovaná Richardem Rohrem, je americký františkán. No a já jsem zjistil, že vlastně jako Bono, že to je taky jeho taková inspirace, že se oni znají a mě prostě přijde, že já toho Rohra v těch Bonových textech vidím. Proto je mi to tak blízké. Já mám mše teďka momentálně, už je to 12-13. Rok, o nejsvětější trojice v kostele každou druhou neděli večer a já na ty mše zvu kohokoliv, kdo umí zahrát něco, ať už je to křesťan nebo nekřesťan, ty písničky, ať jsou křesťanské nebo jaké chtějí, prostě to je úplně jedno, protože jako tvorba jako taková je duchovní záležitost a ve spojení vlastně s tou bohoslužbou je to vždycky obrovská síla. Takže podle mě, jestli se na mši hrajou YouTube nebo Karel Gott nebo já vím kdo, tak je to úplně podle mě jako jedno. Jako no. Tak já jsem takový kněz bez farnosti, to znamená, jako, že úplně jako nepracuju s těma takzvaně věřícíma, kteří za tím knězem přijdou do kostela. Jsem učitel a jsem tím vězenským kaplanem, ale mám taky mši jedno za 14 dní u nejsvětější trojice. To vzniklo tak, že já jsem skoro každý víkend měl prostě nějakou akci, že jo, nějakou, buď jsem měl svatbu nebo duchovní obnovu. Já jsem měl prostě hrozně málo volných víkendů a teďka se mě prostě lidé ptali, kde ty v neděli kážeš, že bych nechtěli si tě poslechnout, protože jsou ti katolíci, chtějí si něco poslechnout. Tak jsem většinou je musel odkázat na to, že jsem, když jsem v Praze v neděli, my máme Salesiáni kostel na Příkopě a tam každou neděli je italská mše a my jsme se vždycky tři spolubratři jsme se starali o ty italské mše, kteří jsme uměli italsky. Takže když jsem byl v neděli v Praze, tak jsem vždycky měl tu mši i v italštině. Tak jsem vždycky musel říct, no já v neděli kážu jedině v italštině. No. No a díky tomu, když mě přesunuli z kobylíské komunity sem na Jabok, tak jsem si zavedl u nejsvětější trojice v Podskalí, v Trojické ulici, kde byl doteďka je jeden starý spolubratr, se jmenuje Joška Šplichá, tak jestli bych v tom jeho kostele nemohl mít jedno za 14 dní v neděli večer mši, kde bych teda jako kázal, aby prostě mohli lidi přijít. Tak on, tak jo, tak mi to umožnil, takže vlastně
tam mám tu nedělní večerní mši, chodí tam na tu mši taková různá směsice lidí od normálních katolíků, pak tam chodí třeba evangelici, kteří chodí ráno do sboru k sobě, pak do ještě na mši, pak tam chodí třeba gejové, pak tam chodí rozvedení a znovu seznání, pak tam chodí lidi nepokřtění, různí hledající. Moji studenti tam chodí, chodí tam propuštění vězňové. A ta hudba tam je prostě všechno možné. Od různých kapel a písničkáře, nebo když nikdo není, tak zahraju já. To je, pokud jde o vlastně nějaké moje veřejné mše. Pak mám mši ještě tady ve škole na Jaboku a pak ve vězení. Že jo? Nepracuju jako farář ve farnosti s lidma. Třeba když jsem žil v Českých Budějovicích, tak já jsem farnost, byl jsem tam ale jenom administrátor in spiritualibus, takzvaně, že jsem nemusel se starat ty peníze a takové věci. No a tam jsem vlastně jako zjistil, že když jsem těm lidem říkal každou neděli, co je evangeliem v tom evangeliu, jo? Že jsem vždycky se jim snažil ukázat tu radostnost zvěst toho evangelia, tak ti lidi jsem viděl, jak postupně je rozkvétali, jak začali být tvořiví, začali tam sedět aktivity, které tam nebyly, tak to bylo hrozně hezké. No. Když bych byl třeba já farářem v nějaké farnosti, tak asi bych si to tak dovedl taky možná představit, že když člověk je pozitivní, tak ti lidé začnou tvořit. Je to prostě hezké, jako že se začne projevovat ta kapacita té lidské bytosti.

Já jsem si dřív myslel, že smyslem života je služba a jsem to ukazoval na té epizodě, jak Ježíš umývá učedníkům nohy a říká, jste blahoslavení, pokud to víte, taky tak činíte. Ale ta služba, to jsem nikdy nemyslel tak, že to je něco, co člověk musí, ale služba jako projev člověka, který je milovaný. Když máte prostě někoho rád, tak pro toho člověka snesete modré z nebe a dá se to nazvat jako služba, ale zároveň to jako není služba, to je jako projev toho, že máte někoho rád a ten člověk má vás rád. Že jo? Myslím si, že když třeba Ježíš říká, přišel jsem konat ne vůli svou, ale vůli mého otce, vůli toho, který mě poslal, tak to nepřichází jako z rozkazu, ale přichází prostě proto, že se cítím milovaný. Potřeba toho milovaného člověka je ta služba. To je způsob jeho existence. To je způsob existence člověka, který je milovaný, je, že slouží. Jako jo? Takže to není jako služba z musu, ale je to zdravý projev milovaného člověka. To jsem docela takové nějaké období svého života, jsem si to myslel, jako že, to tak, že to je smyslem života. Jo? Ale pak jsem dospěl k tomu, že smyslem života je být šťastný. To říká i Dalaj Lama. Jo? Protože jaký smysl by mělo to, že bychom ten život prožili jenom tak jako prostě nějaký pes nebo kůň? Že přece člověk musí mít něco navíc. Tak si myslím, nebo jsem si myslel, že to něco navíc je to štěstí, že jinak nemá to smysl, kdyby nebylo smyslem života to, že člověk jako je šťastný. Tak jsem to jako posunul, to své přemýšlení, že vlastně, když smyslem života je štěstí, tak ono to je jako vedlejší produkt té služby. Že nejde až tak o tu službu, ale jde o to štěstí. Jo? A protože Ježíš říká, blahoslavní jste, to znamená šťastní jste, když to vidíte a když to tak činíte. Ale dneska si ani to nemyslím. Dneska si myslím, že smyslem života je, že člověk jenom je. Já jsem se dostal do takového nějakého bodu, kdy jsem byl šťastný jenom z toho, že jsem, měl jsem takový v sobě hluboký pocit pokoje a radosti a pocit jednoty. A pak jsem se dočetl u Eckharta Tolleho, takový jeden duchovní autor, že to je to, čemu buddhisté říkají osvícení. Jo? Že jsem zažil to osvícení. Zažil jsem existenci v přítomném okamžiku, protože ten přítomný okamžik, to je to nejcennější, to je to, co máme, to není ani minulost, ani budoucnost, není to minulost, která už není, ani budoucnost, která ještě není. Ale přítomný okamžik, to tady a teď, to bytí tady a teď, jenom to jakoby samotné bytí, tak mně prostě přijde, že je smysluplné.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur vás vítá Stanislava Střelcová. Dnes vám nabízíme k poslechu skladby Georga Filipa Telemana, Antonína Dvořáka, Karla Marie Webera, Johanna Sebastiana Bacha, Bohuslava Martinů, Žána Francéze, Petra Iliče Čajkovského, Antonia Vivaldiho, Josefa Suka a Františka Vincence Kramáře. Vybrali jsme pro vás díla, v nichž hrají význační interpreti a mezi nimi ti, kdo se výrazně zapsali do historie mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Úvodem zazní koncert pro dvě trubky, Smicový orchestr a Continuo B-dur Georga Filipa Telemana. Solisty jsou Jan Hasenerl a Jan Burian, Continuo hraje varhaník Jaroslav Tůma. Virtuózy Di Praga řídí Oldřich Vlček.

Koncert pro dvě trubky, smyčcový orchestr a continuo B-dur německého skladatele vrcholného baroka Georga Filipa Telemana zaznělo v provedení Jana Hasenerla, Jana Burjana a Jaroslava Tůmy. Spoluúčinkoval orchestr Virtuosity Praga, který vedl Oldřich Vlček. Světoznámé dumky Antonína Dvořáka o šesti částech v tóninách E-mol, Cis-mol, A-dur, D-mol, S-dur a C-mol přednese Gwarneri trio, které tvoří laureát Koncertina Praga, houslista Čeněk Pavlík, violončelista Marek Jerije a klavírista Ivan Klánský.

Vyslechli jsme klavírní trio číslo 4 opus 90 Dumky Antonína Dvořáka. Jejich premiéra s autorem u klavíru se konala roku 1891 v Praze v rámci slavnostního večera na Dvořákovu počest. V té době byl skladateli udělen čestný doktorát Pražské univerzity. Na nahrávce jsme si poslechli Gwarnery trio Praha s houslistou Čeňkem Pavlíkem, violončelistou Markem Jeriem a klavíristou Ivanem Klánským. Německý romantický skladatel Karl Maria von Weber vytvořil jedny z nejznámějších koncertů pro klarinet a orchestr. Vyslechneme nahrávku druhého koncertu Esdor. V třívětém díle hraje přední evropská klarinetistka Sabine Meyer. Drážďanskou štátskapele řídí Herbert Blomstedt.

0: dozněl Weberův koncert pro klarinet a orchestr číslo 2 Esdur. S drážďanskou štátskapele a dirigentem Herbertem Blomstedtem se jako solistka představila německá klarinetistka Sabine Meyer. Do historie Concertina Praga se zapsala roku 1974 jako 15letá.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Poslechněme si teď dueta Johanna Sebastiana Bacha v seznamu jeho skladeb pod čísly 802 až 805 v tóninách E-mol, F-dur, G-dur, A-mol. Zazní ve znamenitém podání Jaroslava Tůmy. Interpret hraje na klavichord.

Dueta Johanna Sebastiana Bacha přednesl na klavichord Jaroslav Tůma. Úspěchy na koncertinu Praga získal v oboru komorních souborů. Vysílá Český rozhlas, naladili jste si stanici D-dur. Z hudebního světa Bohuslava Martinů jsme vybrali jednu z nahrávek nesmrtelného díla, kterou je bezesporu jeho kantáta Otvírání studánek na slova Miloslava Bureše. Recituje Jaromír Meduna, zpívají sopranistka Pavla Vykopalová, altistka Ludmila Kromková, baritonista Jiří Brückler a členky Pražského filharmonického sboru. Dále účinkují klavirista Ivo Kahánek a členové Benovicová kvarteta. Řídí Lukáš Vasilek.

Tak je to u nás v horách všude. Ta nejmilejší královničkou bude a ověnčí džbán květy, které neduch léčí. Za královnou v průvodu je vždycky odedávna místo pro družičky. Za nimi pak poskakují chlapci prostořecí. Všichni nesou motyky a háky, i lopaty vzali, hrábě taky, děvčata pak plnou náruč kvítí. Vyšňořenou královnu si vedou uprostřed. Svěží jak jaro. Bude jí 14 let. Vítr z lesa vyběhl a jde ji políbiti. Chtěl se dát s nimi do tance. Teď ne, větře. Veď nás k studánce, která je nejvíc zarmoucená. Vedl je přes trávu, přes kvítí. Chtěl by se také z pramene napíti. Po jejich boku stichl jako pěna.

Tam, kde bylo bahna nejvíce, rýče zabořili, připravili hrabice. Kolik bylo na dně přesmutného kalu. I stružka, která krmí blatouchy a pláňky, bije o břeh prudčeji, jak motř pod jejich spánky, když jí bláto vybrali a rýč zazvonil o čistou skálu. Rmut a bahno z těch kalných vod nesou od břehu 3 kroky na východ. Z rýčů rozhodí je tam, kde nejvíc slunce pálí. Pak se stane z rmutu čistá země, kterou strom i zrno chválí.

Královnička poklekla na šátek rozprostřený, ponořila čbánek do stříbrné pěny, pak do všech světa stran vodu vylila. Aby si už byli všichni zdravým jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila.

Jako by studánku za ruce vzali a až do vsi s ní utíkali. Z plného džbánu dali koze ochutnat i ovci májové vody studené z lesního pramene u nás na Síkovci. Tak je to u nás každý rok v máji. Děti studánkám prameny, jak srdce zemi otvírají, aby i na horách byla hojnost úrody. Aby pramen uživil potoky a řeky, z hlubin vynesl písek měkký a bystřiny jim překlenul na brody. I studánky musí být v máji čisté, tak jako děti vy jste. I jim se stýskalo už po jaru. Nejedna studánka malá se o pramínek bála, aby nezapadl do kalu, do bahna a do kamení, tak jako člověk do soužení. Ani trochu vláhy by v ní nezbylo. Vždyť každá studánka v lese na hladině nebe nese. Kdyby jí nebylo, o zem by se rozbilo.

Poetickou komorní kantátu Otvírání studánek Bohuslava Martinů dirigoval Lukáš Vasilek. Interprety byly Jaromír Meduna, Pavla Vykopalová, Ludmila Kromková, Jiří Brückler, Pražský filharmonický sbor, dále účinkovali členové Benevicova kvarteta a klavírista Ivo Kahánek, jeden z výrazných laureátů Koncertina Praga po roce 1989.

Dechový kvintet číslo 1 Jeana Francéze natočilo dechové kvinteto Aflatus s flétnistou Romanem Novotným, hoboistkou Janou Broškovou, hornistou Radkem Baborákem, klarinetistou Vojtěchem Nýdlem a fagotistou Ondřejem Roskovcem. Ansámbl spolu hraje od 90. let, je nositelem mnoha evropských uznání. Někteří členové také patří k těm, kdo prošli s úspěchem rozhlasovou soutěží Concertino Praga. Všichni jmenovaní hudebníci náleží ke špičce našeho interpretačního umění.